0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

cesta. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěš výmíč,

Dva dny před svatou Markétou vás premiérově vítá k poslechu další ostravské hodinky Oldies ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Dnes se na úvod podíváme do Británie, přesně před 47 lety tam v žebříčku týdeníku New Musical Express debutoval na 10. místě hit skupiny Slade The Bangin' Man, česky třeba Bouchač do dveří. One, two.

Ten zmíněný debut měli tehdy všechny tři zásadní britské hudební týdeníky, jen každý na jiné příčce žebříčku. Teď něco podle vkusu vás, posluchačů, pan Jiří Pilát chce slyšet něco neznámého od Evy Olmerové. Vidím to tak, že něco zcela neznámého ve fonotéce nemáme, protože Suprafon už asi všechno vydal. Vybral jsem dvě méně známé písničky, snad se budou líbit.

Eva Olmerová zaspívala písně s názvy Paralely a Počítám hodiny. V obou ji doprovázelo tradicionál jazz studio vedené Pavlem Smetáčkem. Obě vznikly v roce 1970. V Paralelách je zajímavý stereoefekt. Málo kdo už asi pamatuje, jak jsme byli stereem v jeho počátcích nadšení. No, pak přišlo dokonce kvadro. A mám tu další posluchačský tip, zaspívá Američan Tony Joe White.

To byl swamp rock zpěváka a skladatele Tonyho Joea Whitea z Louisiany. Zpíval o tom, jak se žije na bažinatém americkém jihu. Ten první song, Oak Salt Annie, to je jeho top ten hit z roku 1969 o chudé dívce Aničce, která se živila tím, co našla, a nejčastěji to byl tuřín. Old Man Willis je píseň o starém nerudném Willisovi, který pronásledoval svou rodinu s nožem v ruce.

Od Tonyho Joea Whitea k našemu Dušanovi Grůňovi to je pořádný skok. Zaspíval píseň Kam pláva naša loď s textem Alexandra Karšaje, doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského. Silně ohraný singl opusu je z roku 1971. Byl to tehdy začátek normalizace a když naši zpěváci nesměli přebírat ze západu, obrátili se na jih. Chorvatka Radojka Šverko a její Kud plovi ovaj brod.

Před chvílí jsme se s mistrem zvuku snažili vylepšit ohraný singl. Teď to vypadalo, jako by vady měl přímo lisovací materiál, tedy vinyl. Takže opět drobné technické zásahy, snad to neznělo moc špatně. Na řadě je něco rock'n'rollu pro pana Jiřího Kostelňáka. Začal jsem s tím už minule, nemají to být největší hvězdy, tak mě napadlo, že by se hodilo připomenout také Johnnyho Burnetta.

První song, Little Boy Said, to je písnička o pomluvě a jejich následcích. V roce 1961 třetí zápis Johnnyho Burnetta v orkestrovce týdeníku Billboard, konkrétně místo 17. Johnny mu nebylo dopřáno pobýt na tomto světě dlouho a užít si pěvecké slávy. Utopil se, když mu bylo 30 let. Jeho neosvětlený člun se v noci na jezeře srazil s jiným větším plavidlem.

Poznali jste? To byla Helena Blehárová v písni Nejsem prázdný rám. Text jí napsal Vladimír Koudelka, doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha. Rozhlasová nahrávka je z roku 1981. V Americe znají When Will I Be Loved v podání The Everly Brothers už od roku 1960. Naší nahrávce byl ale určitě vzorem až single Lindy Ronstadt, který bodoval v žebříčcích o 15 let později.

Napadlo mě, že tohle by mohl být singlový crossover hit a nejsem daleko od pravdy. V rhythm and bluesovém žebříčku sice nebodoval, ale v popové horké stovce byl druhý, v easy listening, tedy v dospěláckém třetí a v country pořadí, které tehdy mělo název Hot Country Singles, dokonce první. No a

Vybral jsem dva hity, kterými bodoval Eddie Cochran v Británii, a to už posmrtně. Jenny, Jenny, Jenny a My Way. Pozor, ten druhý nezaměňovat s francouzskou písní, ke které anglický text napsal Paul Anka. Ale to jste jistě sami poznali. Eddie Cochran zemřel, když mu bylo 21, a to v roce 1960 při dopravní nehodě v Anglii na samém konci svého koncertního turné.

Také do třetího dnešního porovnávání jsem vybral Brno. Hana Ulrichová zaspívala svou baladu Můj přítel s textem Jaroslava Pavla Břouška. Doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha, rozhlasová nahrávka je z roku 1980. Podle správného údaje o autorovi hudby, kterým je Nils Daka, nebylo tentokrát těžké zjistit, že této naší nahrávce byl vzorem Sedakův song My Friend.

Připomínám, že psát můžete elektronicky na oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Pan Jiří Pilát si napsal o orchestrálku z mé databáze, vybral si číslo 442. Na tom řádku mám So What's New v podání Herba Alperta a The Tijuana Brass a ještě přidám řádek vedlejší Somebody Loves Me v podání The Tempo Orchestra. Loučím se, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Hluboká poklona, Pavlíku, a krásné odpoledne, vážení posluchači.
1: Dámy a páni, plánujeme s vámi a s Pepou zábavu velkolepou.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začala, Josef Dvořák je připraven nám povědět, jak prožívá letošní léto.
1: Hele, já ti řeknu jednu věc, ten rozhlas na mě prodělává.
0: Jak to?
1: No, protože pokaždý, když jsem přijel, dostanu kafe.
0: Ale pravda, a vodu ještě.
1: A vodu?
0: Dokonce.
1: No.
0: Živou.
1: No.
0: Živou vodu.
1: No.
0: No.
1: Tak to je na mě vidět, ne?
0: Ale někteří hosté si to zaslouží.
1: Doufám, že patří mezi ně. Hele, léto prožíváme, přátelé, je to nádherný léto. Takový hit se ještě fakticky, já to teda nepamatuju, už i v naší chaloupce, že to byly ty roubený chalupy tím pověstný, že to bylo tak chytře postavený, že v tom největším vedru vevnitř byl chládek teda, jo. Už i tady bylo teplo. Mm-hmm. No ale já mám rád teplo.
0: Ty si užíváš jako vodník v takovým vedru?
1: A to miluju, to místo. Moje žena, ta ne, to je opak pravý. Asi říkám, že oni mi postrčili jako eskimáka. Už nešla na odbyt, tak jsem jí dostal já teda. No jo, pozor, ona nás poslouchá. Ona
0: no to právě.
1: Jenomže to bys měl vidět u nás, jak to běží teda, že jo. Když je zima, když je chládek, jo, tak přesto ona chodí a odevírá okna. Mm-hmm. My už jsme tak daleko, že už jí to nevyčítám, že počkám, až odejde a zase zabouchnu.
0: Už se nějaký ten pátek znáte.
1: No.
0: Tak bude určitě ráda, když povíš posluchačům, kde budeš hrát.
1: Je,
0: přesto, že je léto.
1: Počkej, abych to dal dohromady. Na harfě zítra, na harfě hrajeme Čochtaná a pozítří v tom nádherném amfíku pod věží na Žižkově hrajeme Pidlu s Pidlou v zádech. Mm-hmm.
0: Takže dvě ze tvých nejoblíbenějších představení.
1: No tak dajme jenom dvě.
0: No právě.
1: Už uvidí. Na repertoáru. Už aby to ta hlava udržela všechno, tak jsme to zmrzkli na dvě představení.
0: Dobře, tak posluchače jsme pozvali. Pojďme teď do našeho archivu komiků a bavičů, koho vytáhneme úvodem.
1: A to mám tady napsané.
0: No.
1: Václav Faltus, Vaška Faltuse, a bude nám vyprávět o setkáních s politiky. A celá ta scéna se jmenuje Když se směje Václav Faltus.
0: A ještě dodám, že ho zpovídá Vladimír Bernášek.
1: To je dobrý.
2: Takže si říkám, jak dlouho toho dotyčného v tom nechat, jako v té radosti. Že jo, samozřejmě na celý život ne, ale aspoň na pár dní, jo.
3: No, radost až do rána.
2: Radost až do rána, ano, to je pravda, no. Ono vůbec takový to setkání s těmi politiky, já jsem se s těmi politiky jenom některými zatím sešel a pan premiér Klaus mi jako položil otázku a říká, a nechtěl byste mě někdy zastupovat? A já mu říkám, a kdo by zastupoval mě? A je to pravda, protože... Já říkám, každý jsme dostali od Pána Boha nějaký dar. A někdo třeba řekne, já nemám žádný dar. Ale to je chyba, protože každý někdy v životě to objeví. Někdo ve třech letech, že jo, perfektně na housličky a krasobruslí. A někdo třeba až těch 90, že jo, začne podnikat.
3: Takže ještě máme čas.
2: Takže každý v životě dostane nějaký dar. Jen ho v sobě objevit a najít si čas a říct si, tak tohle je dar, který jsem dostal.
3: To je jako když se člověk vypraví do Bludiště,
2: ano.
3: Teď tam prochází a vidí se v těch zrcadlech, někde široký, někde úzký, všelijak zkreslený a směje se, dojde na konec a tam je to zrcadlo, kde se vidí, jak vypadá ve skutečnosti a tam se rozpláče.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Když už byla řeč o tom daru životním, kdy jsi zjistil, že máš ten dar bavit lidi? Byl ten okamžik, kdy jsi to uvědomil?
1: Tak neudělal jsem si čárku ten den, ale víš, že to bylo nějak na škole a možná i před školou už, že mě to bavilo něco dělat, blbnout prostě a aby se tomu ostatní smáli, no.
0: Dobře, tak uvidíme, čemu se budou smát posluchači dál, jestli to bude další Václav Faltus, anebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem, jmenovcem našeho dnešního hosta.
1: No, já jsem si nedávno nemohl vzpomenout, jak se jmenuje křestní jméno.
0: No, už to víme, je to už Vladimír, ve studiu Josef, těší se taky na vaše hlasy. Posílejte je SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Dvořák a Pavel Kučera. Připomenu, koho si můžete vybrat, pro koho hlasovat. Budou tu hlasy Václava Faltuse anebo hlasy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka. Ptáme se vás právě teď na našem telefonu ve vysílání. Tak kdo nám to začne? Dobrý den.
6: Miloslav z Karviné. Dobrý den, pane Dvořáku.
7: Dobrý den.
6: Dobrý den i pro vás, Pavle.
5: Dobrý
6: a
5: hlasuju
6: pro pokračování.
5: Máme zapsáno, přejeme, ať se máte hezky naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
8: Pozdravím zdraví na Twitter a zdravím Pavla Kučeru a skvělého Petru Dvořáka, ale já
7: Dobrý den.
8: Kužátka.
7: Jasně.
8: No to se nezapomíná.
5: Ne.
8: A já bych chtěl určitě Petru Dvořáka, Vladimíra Dvořáka.
5: Jo, takže pozdravil se Dvořáka jednoho a druhého Dvořáka nám volíte. Dobře, Ondro, mějte se hezky, naslyšenou.
7: Šikovnej člověk.
5: Šikovnej kluk. Dobrý den, kdo je dál s námi?
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba, páni kluky zdraví a chtěl bych pokračovat.
5: Páni kluci zdraví vás a děkujeme za hlas. Naslyšenou.
7: Hezký den.
5: Dobrý den, celý den.
9: Dobrý den, tady Honza Scholin, já zdravím celou úžasnou humoriádu, všechny účastníky, samozřejmě pánové, vás oba taky.
10: Jste výborný.
9: Moc,
5: ano.
9: Moc děkuju za váš úžasný pořad a potřeboval bych prosím vás Ačko.
5: Máme zapsáno.
11: Ano, prosím.
5: Je to tam. Mějte děkuju. Se hezky. Dobrý den.
12: Honza, dobrý den. Já nevím, jestli jsem dobře slyšel, ale na Bčku byl Václav Faltus?
5: Ne, ten je Ačko, Bčko je Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem.
12: Tak já bych teda Václava Faltuse na
5: ano,
12: Ačko.
5: Ano, Ačko zapsáno a mějte se krásně,
12: mějte
5: vám
12: se
5: taky. Naslyšenou, přátelé, sečteno, potrženo, Václav Faltus bude pokračovat, Pepo, vybral si dobře.
10: Hezký, dobrý.
5: Potvrzeno, že jo?
10: Ano.
5: Jdem na něj.
13: No já, když jich bylo asi 40 hlasů, tak jsem si řekl a dost. A když jich bylo 80, tak jsem si řekl, teďka už opravdu dost, už nebudu blbnout. No a když jich bylo 100, tak se přihlásili gumáci. No a pak už to chtělo, že jo, pořád aktuálnost. No je fakt, že vlastně, když člověk se dá na to napodobování, tak je potřeba, aby v tom krku těch hlasů bylo co nejvíc. Že?
14: To znamená, to... když já si teď na někoho vzpomenu, dejme tomu na Jana Pivce.
13: Jan Pivec, no proč ne? Že já nevím, když vezmu třeba Oldřicha Nového, takže to by mělo znít asi takhle. Přijde host do restaurace, říká pane vrchní, prosím vás pěkně, přinesl byste mi jednu kávu, ten mu ji přinese a ten host povídá, prosím vás, dejte mi tu kávu tady na židli a proč prosím vás, je příliš slabá, potřebuje si odpočinout. Že, takže já vždycky tam dám takový věty, který jako sednou mýmu přesvědčení a který jako sednou taky k tomu hlasu, který zrovna napodrobuju, nebo nedávno jsem začal zkoušet, když jsme ještě u těch pamětníků, Václava Trégla, to byla taky zajímavá postavička, ty malinkatý očička, že jo, často
14: po boku. To je ten ve filmu s Verichem, když jdou vraždit toho psa, aby... oživili goléma, bojím, to je Václav.
13: Přesně on, jak říkal, přišel jsem k doktoru, já říkám, pane doktore, když mě bolí na pršou, tak piju džin, když mám chrapot, tak piju jalovcovou, když mám rýmu, tak piju žitnou, a když pijete vodu, takovou nemoc jsem ještě v životě neměl.
15: Prosím vás pěkně, mám radost vašeho potlesku.
3: Ten potlesk, ten nezanikne, protože si ho budu vozit po svých vystoupeních a tam, kde bude kožené publikum, tam ho spustíme.
0: Humoriáda.
10: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mých,

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to bylo deja vu Martina Maxi, Helena Vondráčková.
2: No,
1: krásná
2: hezký,
1: to byla.
2: Hezký, hezký.
1: Dokonce Pepa tady simuloval hru na klavír. Ty
2: nebo to bylo
1: jenom jako?
2: Ne, to já dělám jenom jako. Já nevím, proč mě to napadlo, ale už jsem nachytal pár lidí, kteří se na mě dívali a pak říkají, ty fakt hraješ na klavír? Já jsem říkal, dobře, ale nesmí tam být klávesnice. Takhle umím docela.
1: Dobře, dobře. Jsi herec, takže zvládneš i zahrát hráče na piano. A teď prosím tě, koho nám vybereš dál posluchačům?
2: No tak teď tady máme paní Zuzanu Bubílkovou a uslyšíme scénku, nebo ano, dialog, období ženy a zásilka léků. Ty tomu rozumíš?
1: Ano, je to to nejlepší z pořadu politické harašení s Miloslavem Šimkem společně.
2: No, tak to se nechám překvapit teda.
3: Paní Bubílko, chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
4: Cože, věk ženy?
3: Nevíte, já vám to řeknu.
4: No.
3: Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
4: Za to vy vypadáte jak poloviční dět vševěd.
3: Proč poloviční?
4: No vědomosti nikdy, akorát na hlavě máte tři vlasy.
3: To není pravda, prosím vás. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiálo, že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
4: Ne, já vás vlastně potřebuju.
3: Já vás potřebuju,
4: protože bych chtěla, abyste realizoval můj skvělý nápad.
3: Vy máte skvělý nápad?
4: Já mám skvělý nápad.
3: Nemohu si sednout?
4: No tak můžete, klidně.
3: Já bych se aspoň přidržel.
4: Ne, pamatujete si na Radio Jerevan?
3: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo v letech, na který nerad vzpomínám, ale to výborná věc. Je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda. Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno, užívejte po jídle.
4: Tak mě napadlo, že bychom mohli oživit tuto tradici.
3: Jo, to bych rád vymýšlel, jaký otázky odpověd. Třeba otázka. Je možné, že Fidel Castro bude jednou věčně živý, podobně jako Vladimír Iljič Lenin? Odpověď. Ano, je to možné, už aby to bylo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak vrátíme se k těm obdobím ženy. Třetí období bylo, vypadáš výborně, a já to převedu na Pepu, vypadá výborně. Udržuje se tenisem a sportem v kondici?
2: No, možná taky teda, já jsem tenisu propadnul, no. Propadnul jsem tenisu, ale díky amfoře, protože já jsem začal hrát v 59 letech.
1: No počkej, ale amfora to byl fotbal, nebo je?
2: No jo, ale k tomu si přibrali ještě tenis a golf. A já jsem chodil na fotbale, už jsem jenom začínal, vykopával jsem, ale tenis mě začal příšerně bavit. Něco neuvěřitelného.
1: No, protože to baví tak, že porážíš kde koho v amfoře.
2: Ale no taky.
1: No tak to řekni.
2: Ale no tak ne. No to nejde. To vypadá, že se člověk vytahuje hrozně. Ale mám radost toho, že vím určitě, se tam bude hrát turnaj. A protože hodně hráčů, tak se hrajou zkrácený hry. Jo? A protože mě jinak jezdit na klasický turnaj, takhle to mě nebaví. To začíná ráno v 9 a končíš někde v 5 hodin odpoledne. A to už je pro mě trošku marnění času. Ale tohle je senzace. A Salava je šikovnej člověk, chytrej, vybere to bezvadně. Ale já bych vyprávěl jednu příhodu, ale to asi nemůžu.
1: Můžeš, pojď.
2: Představ si, my jsme byli v Kapském městě. Před lety jsme byli v Kapském městě a jedno odpoledne prej vejlet velkou plachetnicí na moře. A potom já toužil celý život, ty blázne. Nasedli jsme na tu plachetnici, tam bylo asi 40 lidí, velikánský, a hnalo to na moře. to je úžasný. Ten vítr, který fouká, vlny jak šplouchají, jak to na tebe lítá. Zajeli jsme normálně za horizont. Všecko zmizelo, stmívalo se. Loď se otočila. Já jsem si vyškemral, že jsem směl ke kormidlu na chviličku. Tak jsem kormidloval, předtím jsme dostali hodně šampaňskýho, takže bych nechtěl vidět tu svoji cestu z vrchu, ze satelitu. Ale takhle, a to už jsme se vraceli k cíli a představ si, oni neustále nosili šampaňský. Já jsem si říkal, milá pozornost.
1: To je proti mořské nemoci? Nebo
2: no to já nevím, no a možná, ale pro dobrou náladu, aha, ale hlavně my měli hlad a já měl hlad jako šílený. Takže když jsme viděli světla na břehu a už to zajelo na tu rejdu, takhle za to molo teda, a teď se to chystalo přistát, tak se najednou ta plachetnice otočila a vracela se zpátky na moře.
1: S hladovými opilými námořníky.
2: Ano. A teď ale začala opravdu panika, co teď bude. A vyšel kapitán, říkal, dámy a pánové, stala se velice nepříjemná věc. My jsme nezlikvidovali všechny zásoby šampaňského a s tím se nesmí přistávat.
1: Aha.
2: Touhle jednoduchou výmluvou nás dodělal. Aha. Ale bylo to noblesní.
1: Dobře, tak hlavně, že si to pamatuješ po tom všem. A to bylo s amforou?
2: S amforou, no.
1: A s Petrem Salamou?
2: No jinak bych to nepovídal, protože já si ho hrozně vážím. Hele, třeba, protože už jsme s ním najezdili léta, jsme s ním jezdili po světě. Někdo to bere jako samozřejmost, ale ten Petr Salava je úžasný organizátor. Pečlivej, vymyslí všechno. Všechno funguje. Hluboká poklona, Petře.
1: Tak ty si ho pochválil. Zítra se ho zeptám na ten tvůj úspěch, když o něm nechceš mluvit ty sám v rámci skromnosti.
2: Protože Petr
1: Salava bude naším hostem zítra v Humoriádě.
2: Jo, ať povídá hodně.
1: Jo. A to bude. Nám bude povídat buď to Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, nebo někdejší parťák Miloslava Šimka, Jiří Grossman. Takový to souboj máme. Ačko.
2: Hezký.
1: Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, Bčko, Jiří Grossman. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Teď vám hraje Elán.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Když už byla řeč o hvězdách, no. Máte ještě romantické chvilky s Jajou, Pepo? Třeba na chalupě, že sednete, večer koukáte na oblohu. Takže ne, když se dívám na tvoji reakci.
2: Když tak bleskově odpovídáš. No ona sedí na zápraží a
1: pláče, že s ní nechceš pozorovat hvězdy.
2: Ne, ale ona chce, abych seděl s ní a koukal právě na hvězdy a na to já už nějak jsem vyblednul a koukám se na zprávy. A nebo si čtu, ale sem tam přijdu a ptám se, milostivá paní si přála kávu, prosím malou, velkou, to jo, jako jsem kruce.
1: Ano, s hvězdami jste trošku v rozporu, ale jinak ladíte spolu už dlouho a krásně a bude to tak i dál.
2: Ano.
1: My jdeme dál do humoriády, prosím vás, Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem nebo Jiří Grossman, aktuální otázka na naše posluchače a mohou povídat i na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne, přeji vám i Pavle a srdečně zdravím pana Dvořáka.
2: Dobrý den.
3: Kterého si vážím, vážím jako herce a člověka a přeji vám hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
2: Vy jste laskavá, děkuju.
3: A vybírám Pavle Ačko.
1: Mějte máme zapsáno, děkujeme pěkně, naslyšenou, dobré odpoledne. Halo, halo. Zdravíme vás.
4: Dobrý den. Zdravím vás, tady Milan ze Soběsu. A chtěl jsem hlasovat teda pro Bčko, pro pana Grossmana.
1: Ano.
4: A chtěl jsem poprosit, jestli by mohl pan Dvořák zazpomínat, jak natáčel cirkus Humberto. Jo, děkuju moc, mějte se hezky.
1: Děkujeme.
2: Je, jenom několika
1: máme
2: slovy.
1: Máme něco z cirkusu?
2: To byl můj splněnej sen, cirkus Humberto. Já miluju cirkus. A zejména, když jsem byl takhle mrňavej, když, jako je ten, jak se jmenoval ten chlapec, ten kluk, ten... Ano, doplňte si. Tak já jsem od malička chtěl aspoň do cirkusu nahlídnout na prázdniny. Tatínka jsem přemlouval, pust mě tam, tátí, prosím tě, já budu pomáhat tam, budu stavěč, budu nosit piliny do manéže, budu každý večír koukat na vystoupení. Nepustil mě, ale nepustila mě taky ta myšlenka a ta radost z cirkusu. Já miluju světský.
1: No a něco k tomu natáčení, bylo tam něco pro
2: no,
1: tebe?
2: Bylo tam. No, bylo tam.
1: Zajímavé pro naše posluchače.
2: To vás teda potěší, protože já měl poslední natáčecí den a takže už jsem šel zvesela na natáčení, přinesem lahev šampaňskýho do maskérny, nachystali mě a točili jsme, já už neměl text žádnej, jenom se točila nějaká taková ta panoptikální scéna v manéži, kdy jezdili na koních, kolem mě byl uvázaný u totému. A všichni už věděli, že já mám poslední, nebo všichni, vědělo se, že já mám poslední natáčecí den a František Filip, vynikající pán, vynikající režisér, říkal, Pepo, a my tě teď přivážeme k tomu totemu. Já jsem říkal, dobře, poslušte si, říkal, a kolem krku ti dáme krajtu. Aha. No jo, jenomže to já nemůžu teda. Ale tam opravdu krajta byla. Měli tam v bedně A on říká, pojď se na ní podívat. A já říká, nepůjdu se na ní koukat. Ne, ale nedáte mi kolem krku. On říká, dáme. Já říká, nedáte. Já vás ujišťuju, že nedáte, protože to, na mě přejete autem, to je to samý. Odvezte mě rovnou někam, protože já už jenom, když na to myslím, už se o mě pokouší.
1: Já myslím, že málo kdo z nás i z našich posluchačů by strpěl dát si krajtu kolem krku.
2: No jo, tam byl někdo z Národního divadla, ten den předtím měl na krku a tím František argumentoval. Já jsem taky říkal, to jsou z Národního, tam jsou zvyklí na věci, člověče, ale já jsem z Malého divadla. Tam my si s krajtama nehrajeme.
1: A jak to dopadlo?
2: Neměl jsem ji na krku. Neměl. Ale víš co? Já to lituju teď. Hmm. Já jsem mu měl udělat radost, měl jsem si dát štamprle, nesměl jsem asi dejchat na tu krajtu, aby jí to nevedlo k nějaký nebohulibý činnosti, ale měl jsem to udělat. Ježišmarja, ono by to bylo pěkný.
1: Takže až uvidíme tento záběr Pepa přivázený u totemu, tak tam měla být ještě
2: tak
1: ta krajta.
2: Tak tam měla být krajta ještě.
1: A i ta krajta.
2: Ano.
1: Dobře. Tak děkujeme za historku, jdeme dál za posluchači. Dobrý den. Haló. Haló, haló. Dobrý den.
5: Zdravím vás, pánové, oba.
1: Zdravíme, Františku.
5: Zítra bude událost teda, Pavlíku. Budete tam mít prezidenta, víte?
1: No, ano, amfory.
5: Amfory, přesně, to je událost.
1: Abychom to upřesnili.
5: To je jedinej pořad, kde vystupuje prezident, který smelí národ. Dejte se hezky a přeji stáli zdraví a přeji bubu.
1: Bubu, děkujeme za hlas, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Přejeme hezký den a zveme dalšího z vás. Dobrý den, halo.
6: Dobrý den, Brenner z Martina.
1: Zdravíme.
6: Hlasujem za Beťko a pohodový deň prajem.
1: Nápodobne.
6: Pekné. Dovidenie.
1: Děkujeme. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zvrkavý, zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
2: Děkuji.
7: A chlapi, já bych hlasoval určitě pro paní Bubilkovou s panem Šimkem.
1: Děkujeme, Honzo. A mějte se hezky taky.
7: Taky, naschle.
1: Sečteme všechno, co dorazilo, no a Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem může pokračovat.
2: No a ještě takhle bych to řekl. Mám jednu...

0: deseti bojaře Tomáše Dvořáka.
1: Ano, já vím, že ho milujete, tam má všude jeho obrázky. Ale pardon, ještě jedna zpráva, zejména obdivuje skok o tyči. Ve skutečnosti politikům věří pouze 16% lidí. Mezi ostatními koluje hádanka. Víte, co to je, když se srazí dva autobusy plné politiku?
0: Co to je?
1: No nesmysl, té politici by nikdy nejeli autobusem, že? Taková hypotetická možnost, kdyby třeba jim řekli, že se jede do vinýho sklípka a obsadili ty autobusy a kdyby se srazili, co by to bylo?
0: No nevím, co by...
1: Hromadné štěstí.
0: Teď jste mi připomněl, víte, že ten herec Sylvester Stallone, znáte
1: znám
0: ho?
1: Znám Stallone, teda znám Sylvestra. Já jsem se s ním dokonce setkal v Los Angeles posilovně, víte? Tak jsme se tak pozorovali. Já na něj koukal, on teda na mě přímo zíral, víte, co tam dělám. A pak jsme si zasoutěžili spolu. My jsme porovnávali svaly. A hádejte, kdo vyhrál.
0: Tak
1: já vám něco řeknu, náhodou jsem vyhrál já. Protože ona ta soutěž zněla, kdo ty svaly má líp utajený. Nenašel mi ani jeden, víte? No já jsem Čech, já nebudu přeci vystavovat na odiv svaly, teď vím, jak se tady krade, že jo?
0: Ne, tak Sylvester Stallone má v Česku natáčet svůj nový film, má v něm hrát agenta, který u nás hledá mladého, minulosti nezatíženého, čestného, pravdomluvného, svědomitého politika, který plní své předvolební sliby. Víte, jak se ten film má jmenovat?
1: No to nevím.
0: Nulová šance.
1: Jo, tak to odpovídá, tomu bych docela věřil, protože zatím naši politici připomínají sportku, víte, tam taky člověk dá peníze, celý týden mu slibujou výhru a pak to schrábne někdo úplně jiný.
0: No, počkejte, třeba se změní a třeba to změní ta nová politická strana, co má vzniknout, ta cesta změny.
1: Cesta změny, no, přece. No. Já bych radši uvítal změnu cesty, protože u nás v Dejvicích se už nedá jezdit. Tam by se dali sázet na ulici přímo brambory. Hmm. Říkáte změna cesty?
0: No, ne, cesta změny.
1: Cesta změny. Název je to zajímavý a to ještě nic neznamená, protože sliby politiku připomínají před volbama brzlík.
0: Brzlík? Proč brzlík?
1: Chodila jste do školy?
0: No, chodila.
1: No tak víte, že brzlík se v dospělosti ztrácí, ne?
0: Aha.
1: No, tak vidíte. Tak podívejte se třeba na takového Jana Rumla.
0: Ano,
1: bezbrzlíkovec.
0: Ano,
1: typický. Ten ho snad neměl ani jako dítě.
0: No, ano. On Jan Ruml stále sliboval, že odejde z vysoké politiky.
1: Ne, stále a několikrát to slíbil,
0: no,
1: že odejde.
0: No, čtyřikrát, ano. No. A pak na to vždycky zapomněl.
1: Zapomněl, no. Mm-hmm. Víte, který to je Ruml? Hlava jako Agassi, tváře jako Rafter, backhand forehand nula. Prostě nezbrzí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik pohled do historického politického hrašení. No dřív mývali, tuším, politici i prázdniny, že si brali stejně jako divadelníci. To už dneska asi neplatí.
4: Ježišmarja, a proč?
3: No, mě se neptej. Zeptáme se posluchačů, s kým do finále
4: jo.
3: V tuto chvíli. Vracíme do hry Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem proti Jiřímu Grossmanovi. To je aktuální výběr. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, nebo zavolejte na 731 800 900. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem o divácích a spokojenosti z televarieté v roce 1980, už nějaký
4: to
3: ten pátek,
4: zajímat,
3: 46 ne? let, stará zábava. A stále možná mladá, uvidíme. A nebo Jiří Grossman, zrození mladého Trumpa, tedy psáno s A, ne Trumpa, ale Trumpa.
4: To může být zajímavý.
3: Pepo, jezdil jsi do přírody pod stan, nebo pod širák dokonce?
4: Jasně, jezdili jsme na vodu.
3: Znáš to?
4: No.
3: Tak třeba vylovíš nějaký zážitek, máš na to jednu celou písničku.
4: No, mám na to krásný zážitek, krásný.
3: Tak já ho z tebe třeba vytáhnu za chvíli, posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda jde do svého závěrečného souboje. Připomenu o divácích a spokojenosti s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Můžete mít, když dáte hodně Aček, když dáte hodně Bček, bude tu zrození mladého Trampa s Jiřím Grossmanem. Trampský zážitek máme slíbený od Pepy.
2: Spoustu jich, spoustu.
1: Tak
2: na to nemáme.
1: Aspoň jeden.
2: Tak aspoň jeden. My jsme jezdili na vodu na Slovensko a tady jsme se jezdili řeky. Ale čověče, my jsme, přátelé, my jsme byli na Berounce, jeli jsme Berounku a já jsem tenkrát vyrazil pod Křivoklát a stavil jsem se v hospůdce a v noci jsem se vracel. Už byla tma a stany jsme měli ve Višňoví. A šel jsem čověče a najednou už mi byla ta cesta dlouhá a najednou v lese jsem viděl oheň.
1: Světýlko.
2: Světýlko, tak jsem vyburácel a přišel jsem k ohni a kolem na kamenech seděli skvav, krasavice nějaký, a na dvou kamenech takhle vyvýšeně seděl kluk, jako náčelník nějaký. Tak jsem říkal, ahoj, pozdravil jsem je, nikdo neodpověděl. A byl tam volný kamen, jsem říkal, můžu si sednout? A on takhle pokynul rukou, jo. Já jsem říkal, ježiš, ty blbnou, to tady se mi bude líbit. A sednul jsem si a teď bylo ticho, já jsem říkal, stalo se něco, nějaký malér? A nikdo neodpověděl.
1: Třeba drželi bobříka mlčení.
2: No, já jsem říkal, já je rozpovídám. A však jsem a vytáhl jsem flašku vína a odšpuntoval jsem jí. A říkal, dá se někdo, napije se někdo? Nikdo. Tak jsem se napil já, dal jsem si dlouhý doušek, zavřel jsem to, ticho. Tak jsem říkal, no jo, tak počkejte, já vás zvednu ze židlí. Zapál jsem si cigáro, což už s ním až kublo, a potáhnul jsem jednou, dvakrát a teď jsem udělal to, co jsem věděl, co způsobím. Hodil jsem to do ohně. Zakázaný, nejde. Přestoupení všech zákazů. On se vymrštil, ten kluk, jak kdyby ho něco ďoblo, zvednul ruku přece jak Vinetu a zaburácel, odejdi, zneuctil si v oheň. Já jsem říkal, já už jsem stejně chtěl vypadnout, jenom jsem nevěděl, jak to util. Tak se mějte hezky tady. A smál jsem se a šel jsem. No, tohle já mám.
1: Jsi udělal veselý večer na rozdíl od dní?
2: No.
1: Možná
2: no,
1: tam
2: no,
1: sedí
2: no.
1: Dodnes?
2: Ne, to ne. To nevěřím.
1: Dobře, děkujeme za tento zážitek. Přátelé, neodhazujte nedopalky ani cigára, ani zbytky v lese, v přírodě. Potažmo vůbec si tam nezapalujte, ať nám ta příroda zůstane
2: my
1: celá v těle vedech.
2: My bydlíme na kraji lesa, ano. Víme, co to znamená.
1: Tak tolik závěrečné poučení. No a teď si dáme Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem. To jsou Vítězové.
2: No to je ono. No. To je ono.
3: Tak jsem vám, kolegyně, tuhle četl, že se u nás dívá večer na televizi až 6. Dokonce i 7 milionů diváků, to je co?
4: To je co?
3: Co?
4: Co?
3: No to je hodně, ne?
4: No to no. Je hodně, to jo.
3: Se mi zdá být hodně.
4: Já vy myslíte, že i v tuhle chvíli se dívá 6 až 7 milionů diváků?
3: No tak buďme skromní, tak řekněme, že se dívá 5 milionů, nejde to dost.
4: To je taky ale slušná partička,
3: no,
4: 5 milionů. Je, představte si, že by nám každý spokojený divák poslal dvacetník.
3: Jo.
4: Co?
3: To by bylo,
4: no.
3: Spokojený, říkáte.
4: No.
3: To by nám hodilo každému i 200 možná.
4: No, jestli vy nejste pesimista teda.
3: Vy si vážně myslíte, kolegyně, že divácká spokojenost sahá až do 20 halířů? Náš milý koncesionář shlédne mistrovství světa v hokeji, Ein Kessel Buntes, Spartakiádu, Kolomba, Johnny Cashe, já nevím co. A není jeden, který by neříkal, já nevím, za co platím 25 korun měsíčně.
4: Musíme se víc snažit.
3: Já myslím, že se snažíme, já teda jsem úplně usnažený už.
4: No
3: za
4: ne, no podívejte se, vymýšlet třeba nový anekdoty.
3: No jo, no to je. A hlavně já bych řekl, rozpomínat se na starý, víte?
4: Ano, to nemyslíte vážně, přece lidi se nebudou smát vtipom, který znáš.
3: A to byste se divila. To byste koukala. Já byl tuhle v jedné společnosti pánský, tam si vypravujou týden co týden ty samý starý osvědčený anekdoty. No. Dokonce si je očíslovali, aby se nezdržovali. A říkají si jenom čísla. Já jsem byl svědek, tam stál třeba pan Kabát a řekl 28 a všichni se plácali do kolen. A pak vstal jiný pán a povídá 16 a zase bouřlivý, veselý. Ovšem pak vstal nějaký pan Holeček, povídá 11 a mrazivý ticho.
4: Jak to?
3: A pan Holeček povídá, tak co je, co pak to není výborný fór 11. A oni mu říkali, no co pak fór je to dobrý, ale ty ho blbě vypravuješ. Ono totiž...
1: Tak čísla jsme si řekli, čísla vtipů, že jo, už tam nic dalšího nemáme, jenom poslední písničku, V blbým věku se jmenuje od Xindla X. Doufám, že dámy a pánové jsou v tom nejlepším, díky nám omládli, smíchem se mládne, že Pepo,
2: říká se to.
1: No a rozloučíme se po horníčkovsku, humor není žádná sranda, ale my to zkusíme i zítra.
2: Dámy a pánové, Pavle, začínají prázdniny, užívejte si
1: Hurá, Josef Dvořák, Pavel Kučera se loučí, mějte se hezky.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Pojišťovny evidují od začátku června škody po silných bouřkách za téměř 700 milionů korun. Nové veřejné toalety jsou v Lenoře na Prachaticku. Francie se kvůli zápasu s Marokem na fotbalovém šampionátu připravuje na nepokoje v ulicích. Dnešní den bude jasný až polojasný, na horách odpoledne přechodně až oblačný, maxima vystoupí na 23 až 26 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Lidi jim zatím nahlásili přes 12,5 tisíce událostí. Nejvíc škod pojišťovny evidují ve Středočeském kraji, potvrzuje mluvčí generály České pojišťovny Jan Marek.
2: Nejvíce škod máme v rámci Česka nahlášeno z okresu Praha Východ a také z Příbrami a Kolína. Klientky a klienti ze středních Čech nahlásili 1626 pojistných událostí za bezmála 80 milionů korun.
0: Škoda podle pojišťoven ještě poroste. Bouřky významně zasáhly i další kraje, například Jihočeský, Královéhradecký a Jihomoravský. Nové veřejné toalety jsou v Lenoře na Prachaticku. Obec je postavila v rámci obnovy mobiliáře za 4,5 milionu. Dostala na ní dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Zatím budou toalety podle nezávislé starostky Karolíny Štěpánové na návsi otevřené jen v době společenských akcí. Podle ní jsou toalety ekologické, bez chemie, mají i fotovoltaiku pro osvětlení. Kvůli nákladům na provoz budou hrazené. Obyvatelé Jihočeského kraje patří mezi nejaktivnější v darování a opětovném využití oblečení. Z nového průzkumu agentury Ipsos pro projekt Obleč České Budějovice vyplývá, že 60% Jihočechů kombinuje nákup nového a second-hand oblečení. Všechna místa, kde lze nepotřebný textil darovat, najdou zájemci na webu projektu. Informace doplňuje ředitelka oděvní banky Dana Pavlousková.
3: Na mapě jsou neziskové organizace, které pracují vlastně s oblečením, pak je to pravidelné konání swapů, těch výměnných akcí, pak to můžou být místní sociální služby, azylové domy, samozřejmě i upcyclingové firmy, těch alternativ je mnoho. Sport.
0: Francie se večer v Bostonu utká ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale s Marokem. Kvůli ostře sledovanému zápasu a očekávaným oslavám i nepokojům posílila francouzská policie hlídky po celé zemi.
4: Francie Maroko na minulém šampionátu v Kataru vyřadila v semifinále a africká země tak bude chtít prohru na stadionu v Bostonu oplatit. O sledování zápasu je proto ve Francii velký zájem. Restauratéři už na čtvrteční večer hlásí plno a nepřijímají další rezervace. Další fanoušci budou zápas sledovat venku ve fanzónách na velkoplošných obrazovkách. I kvůli incidentu z minulého týdne, kdy zřejmě alžírští fanoušci zapálili na předměstí Paříže marockou vlajku, se úřady připravují na bouřlivou noc. Několik stanic metra v centru Paříže zůstane zavřených. V Toulouse nesmějí vycházet po 10. hodině mladší 16 let bez doprovodu rodičů a na některých místech země je zakázaná konzumace alkoholu na veřejnosti. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude jasný až polojasný, na horách odpoledne přechodně až oblačný. Maxima vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách naměří 20 až 23. Mírný severozápadní vítr se bude večer měnit na severní a slábnout, bio bude na nízké zátěži.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. I nadále vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pět hodin, k tomu 4,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve čtvrtek 9. července. Dobré ráno a hezký letní den přeje ze studia Luboš Voráček.

na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou

svazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Dalibor Janda dospíval 10,5 minuty po 5. hodině. Dobré ráno, dnes už je čtvrtek 9. července, do konce roku zbývá 175 dní a svátek dnes mají Drahoslavy. Drahoslava, to je jméno slovanského původu, které vzniklo pravděpodobně spojením slov drahá ve smyslu blízká srdci a také slavná. Drahoslavám k svátku všechno nejlepší. V roce 1357 v 5 hodin a 31 minut položil císař Karel IV. Základní kámen ke stavbě kamenného mostu v Praze přes Vltavu, později pojmenovaného po svém zakladateli. Čas nebyl tedy vybrán náhodou, šlo o magickou řadu lichých čísel. Ta stavba začala podle projektu Petra Parléře. Dokončena byla 3 roky po Parléřově smrti v roce 1402. 9. července roku 2005 zemřel básník Petr Kabeš a v roce 2013 zemřel Otakar Chaloupka, učitel, literární kritik a vědec a spisovatel. 9. července roku 1834 se narodil Jan Neruda, spisovatel a novinář, představitel Májovců. V roce 1921 se narodila herečka Zorka Janků. 83. narozeniny dnes má František Ringo Čech, bubeník, zpěvák, textař, herec, politik, scénárista, dramatik, také naivní malíř a spisovatel. A o 13 let mladší než František Ringo Čech je Tom Hanks, tento americký herec, který hrál například Forresta Gumpa, má dnes 70. narozeniny. Vám, kteří také dnes máte výročí svého narození, tak všechno nejlepší k narozeninám, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Je 17:15, tak tomu 3/4 minuty. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo polojasno, počáteční kupovitou oblačnost pak vystřídala oblačnost z vysokého patra. Ve druhé polovině noci se pak vyjasňovalo. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 13 až 9 stupni Celsia. Přes den nás čeká jasno až polojasno. Na horách bude odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 20 až 23 stupně Celsia. A vád by měl mírný severozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který se večer pak bude měnit na severní a bude slábnout. Rozptylové podmínky budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď i dnes je na stupni číslo 1, to je ta nejnižší mírná zátěž. A hned po ránu se také podíváme na SMSky. Ve Vyšším Brodě je skoro jasno a 10 stupňů. Zatím nefoukám, hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme, do Vyššího Brodu přejeme také hezký den. Další zpráva je z Kamenice nad Lipou, kde je skoro jasno, 9 stupňů, čtvrtek pohodáček, přeje Věra. Věru děkujeme, do Kamenice nad Lipou také přejeme hezký čtvrtek. A ještě tu mám zprávu ze Zduchovic. Nad Zduchovicemi je téměř zataženo a 12 stupňů, bez větří. Den v pohodě, přeje všem Josef. Josefe, i vám děkujeme za zprávu a také do Zduchovic přejeme hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jak si ryby pamatují důležitá místa a jaké informace při pohybu pod vodou využívají? Například candáti mají skvělý orientační smysl. Při svém rozsáhlém výzkumu to zjistili vědci z Biologického centra Akademie věd. A právě o tomto tématu jsme se také povídali s hydrobiologem Milanem Říhou. Část toho rozhovoru nabídeme za chvilku, ale ještě předtím zaspívá František Nedvěd.

0: Věděli jste, že candáti jsou doslova nočními vlky? Za svou kořistí ve tmě se vydávají dokonce i jednotky kilometrů daleko a putují tak běžně hned několik hodin. Na své původní místo se pak přitom za rozednění dokážou vrátit zpátky s maximální přesností. Tento důležitý objev nedávno učinili vědci z Biologického centra Akademie věd v rámci svého rozsáhlého výzkumu. Vycházeli z dat získaných ve vodní nádrži Římov. Například přes den byli candáti většinou v klidu, na jednom místě. No, o tématu si v našem vysílání povídal moderátor Matěj Vodička s hydrobiologem Milanem Říhou.
1: Když přejdeme k té noci, tak to vyráží za tou kořistí nebo na ten lov. Jak ale sami uvádíte, tak pro vás bylo nejzajímavější sledovat ty candáty při tom návratu. Je to tak?
2: Je to tak, protože vlastně při tom návratu, on když vyráží někam na lov, tak prostě vyráží někam na lov, pak tam někde loví, kousek dál, kousek u toho candáta to bylo, že on vyrazil na lov, někde kousek lovil, pak zase kousek popoplaval, zase kousek lovil, zase popoplaval, zase někde lovil, kde se choval trošičku jinak. A nás vlastně zajímala hlavně ta navigace a to bylo vlastně ten návrat, kdy to zvíře přestane lovit a teď si řekne, OK, já musím prostě plavat zpátky na to místo, kde chci být během toho dne. A tam teprve se ukazuje ta pravá navigace, jak on se tam dostal. A to bylo právě proto, jsme se dívali hlavně na ty návraty, protože ty byly do přesně definovaného místa, kde to zvíře chtělo skončit.
1: Překvapilo vás, jakou přesností se candáti dokázali vrátit zpět na to své, řekněme, původní místo?
2: Určitě nás to jakoby fascinovalo, protože to je, že ten candát byl schopný třeba plavat i, myslím, že maximum tam bylo asi přes 3 hodiny, skoro 4 hodiny, plavat cíleně k tomu svému místu, kde chtěl bejt, uplaval za to asi 4 kilometry, což půlmetrový ryby asi kolem jedné délky těla za sekundu tohoto plavání, takže poměrně taková jakoby plynulá rychlost, kdy on si tak jako plave, jo, a doplave přesně na to místo, kde chce bejt. Tam je vlastně na tom nejvíc fascinující, že tohle to se všechno děje, nebo většina se toho děje v noci, kdy ten candát vlastně nemůže moc používat nějaký vizuální stimuly, řekněme, jo, že by něco viděl a říkal, hele jo, tak budu se navigovat tamhle podle toho, nebo tamhle podle toho, jo, vidím tamhle ten kořen, nebo tak. To prostě tam úplně jakoby nejde. Jo, tohle se ví třeba u korálových druhů, jo, kde se o tom něco málo ví, ale tady vlastně tenhle ten smysl tam chybí, jo. Takže je fascinující, že to ta ryba dokáže. Jo. A tam bylo i zajímavé, že ty candáti, my jsme se dívali na to, jestli se orientujou při počátku toho návratu směrem k tomu místu, k tomu odpočinkovému místu, a bylo to tak, ty candáti se zpravidla vlastně zorientovali tam, kam potřebovali jet, kam potřebovali plavat, a tam prostě plavali směrem, kterým teda potřebovali plavat i z těch vzdálených míst několik kilometrů.
1: Vy jste tu studii, jak už tady taky zaznělo, publikovali ve vědeckém časopisu iScience. Jsou candáti, a možná už to tady taky z vašich úst trošku zaznělo, jsou sledovaným rybím druhem i jinde v Evropě, případně ve světě?
2: Je to poměrně hodně sledovaný druh, je to hodně ve Skandinávii, tam vlastně vychází hodně výzkumu na candáta, protože tam je to taky vlastně důležitý druh, ale vlastně pak jsou i studie třeba kde je invazní ze Španělska a z Portugalska, a hodně vlastně studií je z rybí akvakultury, protože candát je teďka vlastně hodně chovaný druh.
0: Celý rozhovor s Milanem Říhou najdete na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Dnes bude v našem vysílání naopak řeč o klíšťatech. Ta jsou momentálně tedy podle monitoringu Českého hydrometeorologického ústavu na jihu Čech velmi aktivní. Do studia za Matějem Vodičkou přijde Jan Štěrba z Přírodovědecké fakulty České univerzity, a tak se nás tedy nalaďte, případně zesilte i krátce po 11. hodině dopoledne.

0: Léto s Českým rozhlasem České Budějovice.
1: To léto, to si do kapsy dá.
2: A teď pro vás máme zprávy, které připravila Gabriela Bláhová.
3: Je 17:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odpoledne představí hodnocení plnění programového prohlášení vlády za první pololetí letošního roku. Ještě předtím se postupně sejde s jednotlivými ministry, kteří mu představí výsledky svých rezortů. Veřejné vyhodnocování chce premiér opakovat každého půl roku. Transfuzní stanice během letních prázdnin pravidelně řeší nedostatek dárců krve. Situaci navíc komplikují pravidla pro dárce vracející se ze zahraničí. Kvůli riziku některých infekčních onemocnění, například západonilské horečky, musí po návratu s darováním počkat. Odklad se podle navštívené země pohybuje od jednoho měsíce do půl roku. V Českých Žlebech na Prachaticku dnes odpoledne vyrazí zájemci na společnou vycházku s ředitelem správy Národního parku Šumava Pavlem Hubeným. Mluvit se bude o kácení, turistických stezkách, ochraně přírody i budoucnosti Šumavy. Začíná se v 17 hodin. Třeboňská nocturna dnes nabídne koncert věnovaný hudbě rodiny Bachových. V kostele svatého Jilí v Třeboni vystoupí kytaristka Miriam Rodriguez Brilová, varhaník Pavel Svoboda a houslista Milan Al-Ašab. Program nazvaný Bach a Sons je součástí 23. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu. Začátek je v 7:30 večer. Europoslanci budou dnes hlasovat o prodloužení výjimky pro takzvaný chat control. Technologickým společnostem provizorně umožní skenovat obsah online konverzací a nahlašovat závadný obsah policii. Má pomoci s bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí. Odpůrci poukazují na ochranu osobních údajů a práva na anonymitu. První hromadný sport letošní Tour de France vyhrál v 5. etapě nizozemský cyklista Olaf Kooij. Pavel Bittner finišoval 16. Další český jezdec Matyáš Vacek zůstal celkově třetí. Dnešní den bude jasný až polojasný, na horách odpoledne přechodně až oblačný, maxima vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách naměří 20 až 23. Mírný severozápadní vítr se bude večer měnit na severní a slábnout, bio je na nízké zátěži.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Omezení čeká řidiče na výjezdu z Vimperka ve směru na Strakonice, upravují tam nestabilní svah, jezdí se jedním jízdním pruhem. Úplné obnovení provozu plánuje Ředitelství silnic a dálnic na konci letošního září. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 17:30 a k tomu 3 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné čtvrteční ráno. Emil Hácha, Milena Jesenská a také Otto Wichterle. Právě jejich příběhy by se mohly v budoucnu objevit v českých kinech. Filmová nadace na festivalu v Karlových Varech ocenila nadějné scénáře. Tak jaké příběhy vypráví, o tom budeme mluvit za chvilku v našem vysílání, ale teď necháme zaspívat Daniela Hůlku a jeho píseň Ráj.

0: Filmová nadace ocenila na Karlovarském festivalu nadějné české scenáristy. S celkem 4 děl se 3 věnují silným osobním příběhům. Prezidenta Emila Háchy, novinářky Mileny Jesenské a také vynálezce Oty Wichterleho. A poslední oceněný scénář je pak podle povídky spisovatele Jana Němce, který zasadil příběh o náhradním mateřství do válkou zmítaného Kyjeva.
1: Na začátku války se byla reportáž vlastně o těch dětech, které tam uvízly, protože se narodili v prvních dnech války a vlastně vůbec se nevědělo, co s nima bude, protože se nevědělo, co bude s Kyjevem. Tak to byl hrozně silný moment. Z toho tehdy vznikla povídka Zoe.
2: Popsal Němec, který od nadace získal za scénář 140 tisíc korun. Dílo má už i producenta a režírovat ho bude Michal Blaško. Němec říká, že se ve scénáři věnuje nejen otázce etiky náhradního mateřství.
1: A je to hodně film podle mě o vztahu východu a západu. Vlastně není jako vůbec válečný film, spíš je to film o našem jako pohledu na Ukrajinu a o různých taky jako našich iluzích.
2: I další nadací oceněný scénář má producenta a režiséra, konkrétně Filipa Renče. Scénárista Ivan Hubač připravil předlohu pro film o prezidentovi Emilu Háchovi.
3: Teprve po roce 89 historici začali odkrývat, kdo vlastně Hácha byl. A zjistilo se, že on nebyl teda ani hrdina, ale ani zbabělec, ani zrádce národa. A to mě na tom zajímalo.
2: V kategorii Hvězda zítřka, určené mladým autorům do 33 let, pak uspěl Marcel Peterka se scénářem Případ Wichterle, který se věnuje patentovému sporu o vynález kontaktních čoček mezi Československou akademií věd a Spojenými státy. 200 tisíc korun taky získal scénář o komplikovaném vztahu novinářky a spisovatelky Mileny Jesenské s její dcerou Honzou, pokračuje autorka Anna Mrázková.
4: Zapojit vlastně do scénáře pohled 11-leté holčičky, tak mi bylo opravdu blízké. A když jsem přemýšlela nad tím, co vlastně dělala Honza, zatímco její maminka seděla v Pečkově paláci, tak to pro mě bylo opravdu silné.
2: Z víc než 120 letos hodnocených scénářů se mimochodem 2 věnovaly právě portrétu Jesenské. Filmová nadace soutěž pořádá přes 20 let a do kin se za tu dobu dostalo 23 filmů od oceněných scénáristů. Další má dnes premiéru na festivalu tady v Karlových Varech. Lucie Pávová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:45, tak tomu ještě minuta a 3/4. Máme pro vás informace o počasí a začneme tím, jak bylo v noci. Bylo polojasno, tu počáteční kupovitou oblačnost pak vystřídala oblačnost vysokého patra a ve druhé polovině noci se pak vyjasňovalo. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 13 až 9 stupni Celsia. Přes den nás čeká jasno až polojasno, na horách pak odpoledne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 23 až 26 a na horách 20 až 23 stupně Celsia. Vád by měl mírný severozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak večer se bude měnit na severní a bude slábnout. Rozptylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Zítra, v pátek, bude jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 14 až 10 stupňů Celsia a nejvyšší denní teploty zítra 24 až 28 stupňů. Zítra by měl vát slabý, odpoledne pak přechodně mírný severozápadní nebo severní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. To bude zítra, teď se vrátíme k dnešnímu dni. Přišla nám další zpráva, abychom se dozvěděli, jak je to u vás. Tentokrát je to SMS-ka z Větřní, kde je 12 stupňů, téměř vyjasněno, píší a zdraví Zuzka a Honza. Děkujeme za zprávu, do Větřní také přejeme hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: 8 minut před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam zajít. Před námi je další letní den a také hned několik pozvánek, které stojí za pozornost. Na Šumavě můžete od 17 hodin vyjít z Českých žlebů na společnou vycházku s ředitelem Národního parku Šumava Pavlem Hubeným. Přímo v terénu přiblíží péči o Národní park a také odpoví na otázky o ochraně přírody, turistických trasách i budoucnosti Šumavy. Hudba dnes bude znít hned na několika výjimečných místech. V kostele svaté Anny v Libínském sedle na Prachatickou začne v 17 hodin varhanní koncert Ondřeje Muchy. O 2,5 hodiny později v 19 hodin a 30 minut nabídne festival Třeboňská nocturna v kostele svatého Jiljí v Třeboni koncert nazvaný Bach and Sons v podání houslisty Milana Al-Shaba, varhaníka Pavla Svobody a kytaristky Miriam Rodriguez-Brýlové. Uslyšíte díla rodiny Bachových. Hudba se dnes večer přestěhuje také nad stromy, nad koruny stromů. Na stezce korunami stromů na Lipně začne v 19 hodin koncert skupiny Poprvé a zpěvačky Patricie Valentové. Vstup je v ceně běžné vstupenky na stezku. Do Dačic zamíří legendární folková skupina Hoptrop. Na zámeckém nádvoří zahraje od 19 hodin své nejznámější písně, a že jich tedy je hodně, a mezi nimi samozřejmě určitě musí být i Amazonka, a nebo třeba také Tři kříže. Odpoledne můžete poznat i jinou tvář Šumavy. V 2:30 odpoledne začne na Bučině komentovaná procházka po stopách Johana Petera. U průvodce Radek Ter připomene život a také povídky šumavského rodáka přímo v místech, která inspirovala jeho tvorbu. Mimochodem s panem Terem dnes budeme také ve spojení, bude to náš ranní host krátce po 8:30. Pro rodiny s dětmi připravila městská knihovna v Táboře od 16 hodin na svém dvoře loutkový muzikál. Jmenuje se Les plný princezen a neb Do půlnoci budeš doma. A pokud vás lákají netradiční večerní zážitky, vydejte se třeba na zámek v Jindřichově Hradci. Večerní prohlídky začnou ve 20 hodin, pak ještě v 21.30 a mezi 20. a 22. hodinou se otevře také Hladomorna s výhledem na nasvícené město. Tak ať už si vyberete koncert, divadlo, historie nebo šumavskou přírodu, přejeme vám příjemný letní den.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ceny povinného ručení v Česku rostou, jsou na historickém maximu. Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce. Novelu schválil Senát. Rusko zakázalo vývoz nafty, začne dovážet pohonné hmoty. Dnešní den bude jasný až polojasný, naměříme 23 až 26 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Majitelé průměrného rodinného vozu za něj zaplatí zhruba 7,5 tisíce korun ročně, o tisícovku víc než před 6 lety. Uvádí to na modelovém příkladu společnost Broker Consulting s tím, že za nárůst můžou hlavně vyšší náklady pojišťoven na opravy. Češi proto hledají možnosti, jak ušetřit, třeba tím, že častěji mění pojišťovnu, říká Karel Šultes z internetového srovnávače Klik.cz.
2: Jen v prvním pololetí tohoto roku si u nás sjednalo pojištění přibližně 145 tisíc lidí. A proč tomu tak je? No, klient může průměru ušetřit přibližně 25% na své pojistce, což bývá od 2 až do 3,5 tisíc korun.
1: Celkem 153 opilců v červnu přenocovalo na záchytné protialkoholní stanici v Jihlavě. Je to nejvyšší měsíční počet od začátku letošního roku. Podle vedení jihlavské nemocnice, která stanici provozuje, je navíc rostoucí počet zachycených dlouhodobí. Podle mluvčí nemocnice Moniky Zachrlové má stanice kapacitu 11 lůžek a noc vyjde na 4 000 korun. Poplatek ale uhradí jen asi třetina klientů. Dětské hřiště v Lužnické ulici v Táboře čeká obnova. Na posledním jednání o tom rozhodli radní města. Hřiště bude mít 4 nové herní prvky. Obnova vyjde na zhruba 500 000 korun. Pokračuje místostarosta Radoslav Kacerovský z Hnutí Tábor 2020.
3: Toto dětské hřiště už je starší, ty prvky už začínají dosluhovat a vzhledem vlastně ke strategické poloze hodně frekventovaného místa chceme v tomto prostoru vytvořit atraktivnější místo pro děti a jejich rodiče, případně prarodiče.
1: Moskva zavedla zákaz exportu nafty. Rusko tento měsíc zároveň začne dovážet pohonné hmoty, aby zmírnilo dopady palivové krize. Oznámil to vicepremiér Alexandr Novak během včerejšího jednání, kterého se zúčastnil i prezident Vladimír Putin. Důvodem opatření jsou ukrajinské útoky, které míří na ruské rafinérie. Pod tlakem je i síť čerpacích stanic, protože poptávka po pohonných hmotách je zhruba o třetinu vyšší než před rokem.
0: Počasí.
1: Dnešní den bude jasný až polojasný, na horách odpoledne přechodně až oblačný. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni. Na horách naměří 20 až 23. Mírný severozápadní vítr se bude večer měnit na severní a slábnout. Bio je na nízké zátěži.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. Stavební práce uzavřely část Tračova na Prachaticku, v jeho části Zdíkov. Objížďka vede přes Vacov, Mladíkov a Čábuze. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pražské arcibiskupství ukončilo jednání se soukromým majitelem, který chtěl odkoupit Jindřišskou věž v Praze. Nově bude o jejím využití jednat pouze s hlavním městem. Za chvilku k tomu řekneme více ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4 minuty po 6. hodině ve čtvrtek 9. července. Dobré ráno, hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Arcibiskupství pražské zrušilo prodej Jindřišské věže v Praze. Kupce hledalo hned několik let, nově ale chce jednat pouze s hlavním městem. Jestli o prodej, pronájmu anebo jiné spolupráci, to ale neuvedlo.
1: Nikdy jsem tam nebyl, jen kolem toho vždycky chodím. Přišlo mi to divný, že tam je nějaká restaurace, že to třeba nefunguje celý pro návštěvníky, jako třeba Prašná brána.
2: Říká pan Martin, který kolem Jindřišské věže chodí každý den do práce. Památku vlastní arcibiskupství pražské a dříve sloužila jako kostelní zvonice, říká mluvčí arcibiskupství Pavel Šrétr.
3: Potřeby církve a města se v průběhu staletí mění. Věž dnes již svému původnímu účelu, tedy kostelní zvonice, neslouží. Jindřišskou věž má v dlouhodobém nájmu soukromý subjekt. O jejím budoucím využití zatím není rozhodnuto.
2: Věž podle něj chtělo arcibiskupství několik let prodat, ale jednání se soukromým majitelem nakonec ukončilo a bude jednat s hlavním městem.
3: Při dalším nakládání s Jindřišskou věží však budeme jednat odpovědně a s ohledem na to, že jde o významnou kulturní památku. Proto je potřeba při rozhodování projednat možné využití Jindřišské věže s partnery, zejména s hlavním městem Prahou.
2: Arcibiskupství s hlavním městem jednalo o budoucnosti věže už v minulosti. Tehdy za prodej památky chtělo 100 milionů korun. Podle pražského radního Adama Zábranského z Pirátů byla cena ale příliš vysoká.
4: Ten problém je, že až do konce roku 2044 je celá obsazena nájemníkem. Nájemné je necelých 500 000 korun ročně, takže nám to vlastně nedávalo vůbec smysl. Ještě víme, že je potřeba zainvestovat do té věže nějaké peníze.
2: Arcibiskupství ale neuvedlo, jestli chce Jindřišskou věž městu prodat, pronajmout anebo uvažuje o jiné spolupráci. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za minutu a půl bude 6:45, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo polojasno, tu počáteční kupovitou oblačnost pak vystřídala oblačnost vysokého patra a ve druhé polovině noci se pak vyjasňovalo. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 13 až 9 stupni Celsia. Přes den nás čeká jasno až polojasno, na horách bude odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 23 až 26 a na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vád by měl mírný severozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak se bude během večera měnit na severní a bude slábnout. Rozptylové podmínky, ty dnes budou velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. A teď se ještě podíváme na SMSky, které nám posíláte ve tvaru, aby se nám tady ukázalo, tak ta zpráva musí mít takový nějaký klasický tvar, který teď přečtu, jinak ta zpráva k nám nepřijde. A ten tvar, ten začátek té SMSky musí být CB, jako České Budějovice, takže CB, pak je mezera, pak napíšete podsasí, znovu máčkněte mezeru, pak už dobyste tu vaši SMSku a všechno pošlete na číslo 90 011 03. Ta zpráva musí být bez diakritiky. A tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné SMSky jsou 3 koruny. Přišla SMSka ostatně jako každý den z Trhových Svinů. V Trhových Svinech je šedivo, 8 stupňů. Pohodový den všem přeje a zdraví Boža. Božo, děkujeme a do Trhových Svinů také přejeme hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Marek Ztracený dospíval svůj vlastní svět 6:45. Pěkně ráno. Až bude odpoledne po 13. hodině, předpokládám asi, že budete po nějakém dobrém obědě, tak odvysíláme pořad Alex a host. A tentokrát bude hostem Alexandry Minářové herec Jiří Plojhar. Dozvíme se například také to, jak si užíval divadelní roli Josefa Goebbelse.
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
2: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
2: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět, jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
2: Také jste mě prozradil, že ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
2: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl.
0: Tak už jen doplním, že celý rozhovor s Jiřím Plojharem odvysíláme dnes odpoledne. Stane se tak po 13. hodině.

0: střečně u rybazu pomaloučku před.
1: Pěšky nebo za vozem, ve vzduchu, na vodě i na souši. Všude jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.

0: Bábu vystřídají zprávy a Gabriela Bláhová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Úřad práce České republiky dnes zveřejní informace o vývoji nezaměstnanosti v červnu. V květnu v Česku klesla na 4,8% z dubnových 4,9%. Ve srovnání s loňským květnem se ale zvýšila o 0,5 procentního bodu. Hodnota za letošní květen byla nejvyšší za 10 let. Důchodci s penzijním spořením založeným před rokem 2023 ho budou moct ukončit bez sankcí. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli tak o státní podporu nebo vlastní finance, získají náhradu. Podle Aleny Schillerové z hnutí ANO by mělo dostat asi 150 tisíc klientů. Novelu schválil Senát. Stezka korunami stromů na Lipně dnes večer spojí výhledy z výšky 40 metrů s živou hudbou. Od 19 hodin vystoupí uskupení poprvé společně se zpěvačkou Patricí Valentovou. Stezka zůstane otevřená až do 9:30 večer. Poslední stezka bus odjíždí v 22 hodin. Do díla Spalovač mrtvol vtáhne dnes diváky taneční představení v bývalém českokrumlovském pivovaru. Stanou se součástí slavného příběhu z krematoria na pozadí druhé světové války. Ve světové premiéře dnes inscenaci na motivy novely Ladislava Fuchse uvede balet Jihočeského divadla na festivalu Jižní sféráz. ČTK to řekl Ondřej Helebrant z Jihočeského divadla. Dozorčí rada německého automobilového koncernu Volkswagen dnes projedná plán na možná největší transformaci v dosavadní historii firmy. Rada by mohla rozhodnout například o uzavření 4 továren nebo zrušení dalších desítek tisíc pracovních míst nad rámec už dohodnutých škrtů. Odbory kvůli tomu vyhlásily ve všech německých závodech podniku celostátní protestní den. Dnes bude jasno až polojasno, na horách odpoledne přechodně až oblačno. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni, na horách naměří 20 až 23. Mírný severozápadní vítr se bude večer měnit na severní a slábnout a bio je na nízké zátěži.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Trhových Svinech je uzavřený most přes Svinenský potok na Brance. Až do konce listopadu tak řidiči musí jezdit obousměrně Bezručovou ulicí kolem autobusového nádraží. Buďte za volantem opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 6:30, k tomu 2:45, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné čtvrteční ráno. Na portálu píseckého kostela Narození Panny Marie jsou dodnes vidět malé důlky, vyhloubené lidskými prsty. V jeho české vlastivědě za chvilku uslyšíte, proč si lidé z posvěceného kamene odnášeli prášek a jakou léčivou moc mu kdysi připisovali. Ten dnešní díl připravili archivář Daniel Kovář a redaktor Zdeněk Zajíček. Za chvilku ho uslyšíte, ale teď ještě bude zpívat Anna K. píseň, která se jmenuje Nebe. Tak hezké ráno.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V jeho české vlastivědě vám vysvětlíme, proč má Písecký kostel na portálu Důlky. Dominantou Písku je děkanský kostel Narození Panny Marie, významná gotická památka. Na jeho kamenném portálu najdeme nejméně 20, možná 23 malých vydlabaných důlků, a to ve výšce 88 až 160 cm nad dlažbou. Mají kulatý tvar a jsou zahloubeny maximálně 2 cm pod povrch kamene. Písecký archeolog Jiří Frelich se před časem pokusil vysvětlit jejich původ a upozornil také na kostely, na kterých se nachází podobné důlky. Například u Panny Marie Sněžné v Praze a na dalších pražských kostelích, ale i mnohde jinde v Čechách a na Moravě a v okolních zemích. Otvory byly vyhloubeny lidskými prsty ve snaze získat prášek z posvěceného kostela. Podle pověry měl totiž takový prášek léčivou moc. Přidával se do mastí na rány, nebo ho nemocný vypil rozmíchaný ve vodě či v kořalce. Pomáhal také dobytku proti kolice a šesti nedělkám při hojení po porodu. Stejné účinky bývaly připisovány i prášku z kamenných křížů a náhrobků. Jak kdysi zjistil moravský archeolog Jindřich Vankl, lidé věřili i tomu, že k uzdravení pomůže, když se do důlků v kostelní zdi zastrčí ustřižené pacientovi vlasy. No, metoda je to přežitá, ale uškodit zdraví asi nemohla.

0: počasí.
1: Je 6:45 a k tomu ještě půl minuty. Také proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteoroložka Eva Houbová. Přeji dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Jak vypadá aktuálně situace?
2: V České republice je teď oblačno až zataženo, jenom v západních a jižních Čechách je místy malá oblačnost. Na Ostravsku jsou i slabé přehánky. Teplota se teď pohybuje mezi 11 a 16 stupni většinou, na horách spíše kolem 10 a Březník hlásí dokonce půl stupně pod nulou. V Českých Budějovicích je momentálně oblačno 13 stupňů, bez větří, tlak přepočtený na hladinu moře 1016 hektopaskalů. Na Choráňově je taky oblačno 11 stupňů a severozápadní vítr 2 metry za sekundu.
1: Ale přes den bude tepleji než teď, že?
2: Tepleji i slunečněji. Počasí u nás dnes i v následujících mnoha dnech bude ovlivňovat nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu. Čekáme, že ta zvětšená oblačnost se rozpustí a bude během dne jasno až polojasno. Teplota vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách na 20 až 23. Mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu večer zeslábne. Bio je na nízké zátěži.
1: Tak dnes to vypadá na pěkný letní den i s těmi teplotami. Jak to je v historii s teplotními rekordy?
2: Maximum je dost nedávné z roku 2023 a má hodnotu 33,8 stupně a minimum je z roku 1935 4 stupně.
1: Plus 4 stupně.
2: Plus, ano.
1: Dobře. Co sluníčko? V kolik vyšlo, v kolik zapadne?
2: Vyšlo v 5:08 a zapadne ve 21:06.
1: A zítra bude jako dnes?
2: Zítra bude jasno, během dne až polojasno. Teplota ráno klesne na 13 až 10 stupňů a přes den vystoupí o kousek výš než dneska na 25 až 28. Na horách bude kolem 23. Povane slabý, odpoledne přechodně mírný vítr ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Bio zůstane na jedničce.
1: Tak já už to vím, jak to bude. Informace o počasí pro nás měla meteoroložka Eva Houbová. My se dnes ještě uslyšíme a to ten další výslech bude za hodinu. Tak se na to těším. Zatím
2: nic
1: děkuji.
2: Nic neřeknu.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. V kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině.
1: Zabalit si věci na cestu pouze jednou rukou, koupit si na nádraží jízdenky bez možnosti slyšet a nebo zdolat překážky v úplné tmě. Výlet do světa lidí s handicapem zažijí teď návštěvníci Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. My se tam také vypravíme za chvilku v reportáži, ale ještě předtím bude zpívat Michal Tučný píseň Cesty toulaví.

0: Na neobvyklý výlet do světa lidí s handicapem se vydají návštěvníci Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Při putovní výstavě, která se jmenuje Lidé odvedle, si na vlastní kůži vyzkoušíte úskalí každodenního života osob se zrakovým, sluchovým a také pohybovým onemocněním. Výstavu muzeu zapůjčila nadace Sirius a je určená tedy zejména dětem, ale interaktivní stanoviště potrápí i dospělé.
1: Barvu to určí, řekne, když je rozsvíceno nebo je světlo, je vysoký tón a když je tma, tak je hluboký tón.
2: Autorka projektu Vladimíra Tvrdková zařadila do výstavy spoustu interaktivních prvků. Návštěvníci se z jejich pomocí vypravují na výlet.
1: Odpověď na cíl výletu je v Brailově písmu. Dozví se zde, co je haptická mapa, je tu aplikace v tabletu, která přečte text nebo která zapisuje mluvené slovo, protože člověk, který ztratí sluch během života, už se většinou nenaučí český znakový jazyk.
2: V pokoji tělesně postiženého si výletník zabalí batoh z invalidního vozíku.
3: No, jako sranda, jak to vypadá, viď? Já si musíš zase popojet na tom vozíčku. Tak a teď to zkoušej. Levou rukou, pravou nemáš, pravou máš jako nemocnou a zkus tou levou, tohle je levá. Ta.
2: Dceři přitom pomáhá Zuzana Žahourková.
4: Myslím si, že to je super, protože my jako zdraví lidi si vůbec nedokážeme představit, jaké ty lidi musí překonávat překážky jako v běžném životě.
2: Část cesty vede v úplné tmě. Lidi jsou tak odkázaní jenom na svůj hmat.
5: Viděli.
6: Když to bylo ve tmě, tak bychom to úplně neviděli.
5: Stiskni. Můžete se stisknout.
6: Okay.
5: Červená. Pomalý klakson a už můžeme jít.
2: Na nádraží si cestující vcítí do neslyšících. Jízdenky získají třeba na základě odezírání zertů, jak přibližuje Vladimíra Tvrdková.
1: Návštěvník si zde také může vzít sluchátka a hlášení na nádraží slyšet tak, jako slyší zdravý člověk a potom s lehkou ztrátou sluchu a postupně až do úplné ztráty sluchu. A na audiogramu se mu znázorňuje, co by zdravý člověk slyšel a co už on nemůže slyšet.
2: Není to poprvé, co Jihočeské muzeum přibližuje svět handicapovaných, jak připomíná jeho ředitel Filip Lísek.
7: V minulém roce jsme měli výstavu, která je tematicky velmi blízká, byla věnovaná zrakově handicapovaným. Byla vlastně výstavou prací zrakově handicapovaných umělců. My jsme uspořádali minulý rok takové neformální mistrovství republiky v laseroakustické střelbě pro zrakově handicapované. Velmi se to povedlo.
2: Putovní výstava Lidé odvedle potrvá v Českých Budějovicích do konce září. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Pojišťovny evidují od začátku června škody po silných bouřkách za 672 milionů korun. Klatovy připravují výběrové řízení na rekonstrukci poslední části jezuitského komplexu. Americká armáda druhou noc v řadě zaútočila na Írán. Ten v odvetě znovu udeřil proti Kuvajtu a Bahrajnu. Jih Čech dnes bude jasný až polojasný. Teploměry ukážou 23 až 26 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Lidi jim zatím nahlásili přes 12,5 tisíce událostí. Nejvíc škod pojišťovny podle mluvčího generály České pojišťovny Jana Marka evidují ve Středočeském kraji. Škoda podle pojišťoven ještě poroste. Bouřky významně zasáhly například i Jihočeský kraj. Klatovy připravují výběrové řízení na rekonstrukci poslední části jezuitského komplexu. Oprava bývalého semináře, takzvaného Josefína, má rozpočtované náklady 350 milionů korun. Je to tak jedna z největších investic města posledních let, pokračuje místostarosta Václav Chroust z ODS.
2: Představa je, že by rekonstrukce probíhala zhruba 24 měsíců. Důležité je, aby se v centru opravil poslední, řekněme, ošklivý barák a aby mohl být využíván nejméně takovým způsobem jako stávající refektář. Ostatně nás tomu zavazuje i to, že vlastně část jezuitského komplexu je od minulého roku národní kulturní památkou.
1: V Josefínu budou třeba různě velké sály, kavárny, galerijní expozice a kompletní obnova čeká i okolní venkovní prostor. Obyvatelé Jihočeského kraje patří mezi nejaktivnější v darování a opětovném využití oblečení. Z nového průzkumu agentury Ipsos pro projekt Obleč České Budějovice vyplývá, že 60% Jihočechů kombinuje nákup nového a second-hand oblečení. Všechna místa, kde lze nepotřebný textil darovat, najdou zájemci na webu projektu. Informace doplňuje ředitelka oděvní banky Dana Pavlousková.
3: Na mapě jsou neziskové organizace, které pracují vlastně s oblečením, pak je to pravidelné konání swapů, těch výměnných akcí, pak to můžou být místní sociální služby, azylové domy, samozřejmě i upcyclingové firmy, těch alternativ je mnoho.
1: Spojené státy podnikly další sérii útoků na 90 cílů v Íránu. Teherán na ně stejně jako den předtím odpověděl údery na americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Prezident Spojených států Donald Trump před nejnovějšími útoky oznámil, že americko-íránské příměří je u konce. Vyjednávání s Teheránem označil za ztrátu času. Výbuchy po nočním ostřelování hlásily převážně oblasti na jihu Íránu. Několik střel ale dopadlo i na severovýchod země. Trump Iráncům pohrozil, že Spojené státy budou údery vracet v poměru 20:1. Američani tvrdí, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu.
0: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1017 hektopaskalů. Dnešní den bude jasný až polojasný, na horách odpoledne přechodně až oblačný, maxima vystoupí na 23 až 26 stupňů. Na horách naměří 20 až 23. Mírný severozápadní vítr se bude večer měnit na severní a slábnout. Bio je na nízké zátěži.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Počítejte s uzavírkou silnice třetí třídy na trase Rohy-Rojšín na Česko-Krumlovsku. Práce na silnici uzavřely trasu v obou směrech. Objížďka vede přes Třemily, Březovník a Snědeč. Potrvá do poloviny srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: V této hodině vám převyprávíme jenom těžko uvěřitelný příběh, který se opravdu stal. A není to tak dávno, spíše nedávno, doslova před pár dny. Je o malé kapli ve Vlkosovicích na Vysočině a jednom tajném dárci. My se na místo vypravíme krátce o 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 7:05 a to ve čtvrtek 9. července. Dobré ráno a pěkný letní den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Karel Zich dospívává notoricky známou píseň Paráda 8,5 minuty po 7 hodině, tak tedy v pravidelný čas pro vás také máme pravidelný rozhlasový sloupek. O čem bude ten dnešní kousek? Tak bude o celosvětové navigaci GPS. To jen tak pro představu. Slovo má Jan Flaška.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Nedávno jsem se dozvěděl, že celý systém celosvětové navigace GPS tvoří pouhých 31 družic na oběžné dráze. Každá z nich přitom vysílá signál o výkonu jen 50 W. To je zhruba tolik, co sežere skomírající žárovka ve sklepě u vás na chalupě. Ty družice visí 20 200 km nad zeměkoulí. Pro lepší představu, kdybyste do této výšky chtěli poskládat dospělé divočáky tak, aby se každý z nich rypákem dotýkal ocásku toho před sebou, muselo by jich nad sebou balancovat skoro 13,5 milionu. Kdybyste chtěli tolik prasat převést vlakem, v němž má jeden vagón druhé třídy 88 míst, muselo by z nádraží vyjet 153 409 vagónů. Včetně lokomotivy by takový prasečí expres měřil 3758 kilometrů. To už je pořádná vzdálenost. Od začátku do konce byste vedle kolejí mohli vyskládat přes 12,5 milionu klasických gramofonových desek. K jejich poslechu byste pak museli u gramofonu strávit 1024 let. Jen tak pro srovnání. Existuje renomovaná hydrodynamická studie, podle níž trvá všem savcům vyprázdnění plného močového měchýře průměrně 21 vteřin. Schválně si to někdy zkuste spočítat. Pokud byste výše zmíněných 1000 let strávili nepřetržitým močením bez jediné vteřiny pauzy, vyprodukovali byste množství kapaliny odpovídající 1,5 miliardě plných měchýřů. Při průměrné kapacitě měchýře, která činí 4 decilitry, to znamená, že byste museli na X vypít 1 231 356 636 poctivě načepovaných půl litrů dvanáctky. Takže až příště zapnete v autě navigaci, vzpomeňte si, že signál o síle žárovky z vašeho sklepa právě letí z vesmíru přes vzdálenost vlaku z divočáky, který je dlouhý jako sbírka desek, jejichž poslechem byste strávili stejnou dobu, za kterou byste zvládli vyčůrat 1,25 miliardy vypitých piv. To jen tak pro lepší představu.

0: počasí.
1: Za půl minuty bude 7:45. Máme pro vás informace o počasí. Dnes bude jasno až polojasno, ráno na východě kraje ještě zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 20 až 23 stupňů Celsia a vát by měl mírný severozápadní až severní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak večer bude slábnout. Rozptylové podmínky ty dnes budou velmi dobré, večer pak mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1. A to je mírná zátěž. Podíváme se ještě na SMSky. Zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text zprávy a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Jindřichova Hradce, kde na sídlišti Vajgar je oblačno, klidno a 13 stupňů. Pohodový den přeje Marie. Marie, děkujeme. V Prakaticích je zamračené ráno, 15 stupňů, pohodu a zdraví přeje Helča. Helčo, děkujeme. V Černovicích u Tábora je rovněž 15 stupňů, píše pan Folta. Děkujeme i za tuto zprávu. V Táboře je polojasno, zatím bez větru a 13 stupňů a sucho. Klidný den a pevné zdraví přeje děda Pája. Pavle, děkujeme. V Brloze je oblačno, slabý vítr a 12 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. I vám, Marie, děkujeme za zprávu. A další SMSka přišla z Nové Pece, kde je po ránu zatím slunečno s 10 stupni. Příjemný den přeje Dagmar. Dagmar, děkujeme. I do Nové Pece zdravíme. A ještě tu mám také zprávu z Borovan, kde je oblačno a 15 stupňů. Příjemný den přeje Růža. Růžu, děkujeme a do Borovan také přejeme hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Objevují se čím dál častěji a přibývá lidí, kteří se jimi přenášenými nemocemi infikují. Klíšťata během letní sezóny není radno podceňovat. Tým vědců z katedry chemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity teď publikoval studii, podle které klíště vytváří molekulu dosud spojovanou pouze s obratlovci, včetně člověka. Jak tento objev mění pohled na biochemii parazitů a v čem by mohl pomoci? Zeptáme se autora studie, Jána Štěrby. Nalaďte si nás ve čtvrtek 9. července po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Asi se mnou budete souhlasit, že by bylo dobré a ideální vědět přesně, jaké počasí nás čeká, až budeme mít dovolenou. Nemusel bychom brát si zbytečně oblečení do deště anebo jiné oblečení. No, prostě jenže desetidenní předpovědi bývají pouze přibližné, ale přesto se dá lecos napovědět, když se jednotlivé meteorologické modely shodují. No a my vám za chvilku řekneme, kde ten model najdete, abyste si to mohli porovnat, až pojedete, tak abyste si nemuseli zbytečně brát zimní bundu. Ale ještě předtím zaspívá Lucie Bílá. Dobrý kafe.
4: Už jak

0: na čase být.
1: Pas, letenka, zbalený kufr a také samozřejmě informace o počasí. A asi každý chce vědět, jak bude během jeho dovolené. Jenže když si otevřete tři aplikace, tak každá může ukazovat něco trochu jiného. Ale máme tip, jak se v tom zorientovat. Existují totiž stránky, které spojují téměř všechny numerické modely, ať už celosvětové, anebo lokální. A čím více se jejich předpovědi shodují, tím vyšší je tedy pravděpodobnost, že právě takové počasí na vaší dovolené bude.
2: A je to všechno na jedné stránce a člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split.
3: Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu to teď zadává do vyhledávacího řádku stránky meteorologic.com, kterou si můžeme, a to je velká výhoda, přepnout i do češtiny.
2: A teď si tam vyjedeme prostě všechny dostupné modely. Jo, a můžeme si tady nastavit 3 dny a vidíme prostě, že chvilku se to načítá, jak moc se ty modely liší od sebe.
3: A proto je nejbližší 3 dny vypadají skoro stejně. My tady vidíme graf, kde jsou dny a teploty. Každý ze zhruba 10 předpovědních modelů má svou vlastní barvu. A jsou to vlastně takové vlnky, sinusoidy, podle toho, jestli je den anebo noc.
2: Vidíme, že v nejbližší době, co se týče těch modelů, tak jsou docela sjednocený, že nebudou tam v těch nejbližších 5 dnech nějaký velmi významný teplotní rozdíly.
3: Graf si ale můžeme přepnout i na tlak, vítr, anebo a já to teď zkusím, očekávané srážky. A tady vidím, že polovina modelů předpovídá na začátek července ve Splitu přece jen trochu deště.
2: To vypadá velmi dobře, maximálně přijde nějaká bouřka.
3: A podobně je to i na německé stránce weathercentral.de. Také tady jsou předpovědi počasí různých světových modelů i na 9, 14 nebo 16 dnů. A to pro kterékoliv místo na světě.
4: Co se týče teplot, tak ta předpověď má opravdu vysokou spolehlivost třeba až na nějakých 10 dní dopředu. Problematické jsou srážky. Spolehlivost předpovědi po nějakých 3 dnech výrazně klesá.
3: Vysvětluje Monika Hlavsová z Ústavu globální změny Akademie věd, která se podílí i na webu Intersucho.
4: Ale většinou dáváme k dispozici předpověď na 9 dní dopředu.
3: Pro dovolenkový výhled počasí je ale nejpodstatnější, jestli se modely shodují, anebo se po prvních 3 dnech velmi rozchází.
2: Každých 6 hodin se ty modely přepočítávají, pak se třeba i ty ansámbly sjednocují a třeba už druhý den člověk ví, ha, tak dobrý, budeme mít štěstí, vyjde ta slunečnější a teplejší varianta.
3: Různá předpověď počasí je dána rozlišením. Lokální modely řeší každé zhruba 2 km², globální cílí na plochu asi 5x větší. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: Máme pro vás zprávy, které připravila Gabriela Bláhová.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Kabinet ANO, SPD a motoristů dnes poprvé zveřejní průběžné hodnocení plnění svého programového prohlášení. Ministři předloží premiérovi Andreji Babišovi výsledky jednotlivých rezortů za první pololetí a následně je společně představí. Babiš už dřív uvedl, že hodnocení zahrnuje téměř 1000 konkrétních bodů a veřejně ho chce představovat každých 6 měsíců. Víkend bude v Česku slunečný, nejvyšší teploty vystoupají na 25 až 30 stupňů, pršet skoro nebude. Podobné počasí meteorologové čekají i příští týden. V Českých Žlebech na Prachaticku dnes odpoledne vyrazí zájemci na společnou vycházku s ředitelem správy Národního parku Šumava Pavlem Hubeným. Od 17 hodin se bude mluvit o kácení, turistických stezkách, ochraně přírody i budoucnosti Šumavy. Třeboňská nocturna dnes nabídne koncert věnovaný hudbě rodiny Bachových. V kostele svatého Jilí v Třeboni vystoupí kytaristka Miriam Rodriguez Brilová, varhaník Pavel Svoboda a houslista Milan Al-Ašab. Program nazvaný Bach & Sons je součástí 23. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu. Začátek je v 7:30 večer. Maďarská strana Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána na dnešek svolává demonstraci na podporu prezidenta. Reaguje tak na návrh ústavní změny, který by umožnil hlavu státu odvolat. Cyklisty dnes na Tour de France čeká náročný horský test. V nejtěžší pyrenejské etapě peloton absolvuje 4100 výškových metrů, včetně stoupání na legendární Tour Malé. Na 186 kilometrech s 5 kategorizovanými stoupáními, včetně cíle na vrcholu, se v 6. etapě dá očekávat další souboj největších favoritů na celkové prvenství v čele s Tadejem Pogačarem a Jonasem Vingegaardem. Ti jsou zatím ve stejném čase na 4. a 5. místě za Matyasem Vacekem z Česka, který drží třetí pozici. Dnešní den bude jasný až polojasný, na horách odpoledne přechodně až oblačný, maxima vystoupí na 23 až 26 stupňů. Mírný severozápadní vítr se bude večer měnit na severní a slábnout a bioje na nízké zátěži.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Stále počítejte s omezením na výjezdu z Vimperka směrem na Strakonice. Upravují tady nestabilní svah, jezdí se jedním jízdním pruhem. Obnovení provozu bude na konci září. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:30, k tomu 3 minuty, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké čtvrteční ráno. Dám vám 100 tisíc, opravte kapli a nikde o mě nemluvte. V Černovicích se s něčím takovým setkali úplně poprvé. Neznámý dárce chce bez jakékoliv publicity podpořit opravu malé kaple ve Vlkosovicích na Vysočině. S tou je také spojené ještě jedno malé tajemství. My se tam vypravíme za chvilku. Teď bude zpívat Marta Kubišová.

Kaple ve Vlkosovicích u Černovic na Vysočině už svému původnímu účelu příliš neslouží. Fasáda je místy omšelá a bohoslužby se tam konají pouze sporadicky. Přesto není úplně všem lhostejná. U kříže před jejím vchodem někdo klade květiny a zčista jasna

0: dát.
1: Přesto se u Železného kříže, který stojí před vchodem do kaple, poslední dobou objevují svíčky a květiny.
0: Jo, tam se to, no, ono teďka tady místních pár umřelo, no. Takže to tam asi nosej, jo. Jako, že to tam rozsvítěj, jo, a to. Tady, tam asi 6 lidí umřelo.
1: Já jsem se tu bavil ještě s jedním pánem, který ovšem odmítl hovořit na mikrofon. Ten mi řekl, že pravidelně pozoruje dámu s brýlemi, jak tam nosí květiny. Ovšem vůbec ji nezná. V každém případě ta kaplička se bude opravovat a peníze na její záchranu se objevily tak trochu za tajemných okolností. Jak mi vysvětlil lidovecký starosta Černovic Jan Brožek.
2: Vlkosovice jsou nestandardní případ. Mně se to za dobu mého fungování na radnici ještě nestalo, že by za mnou někdo přišel a řekl, dám vám peníze na opravu kapličky a nebudou to peníze malý a nechci být jmenovaný.
1: Přijetí daru od onoho neznámého dokonce už odsouhlasilo i zastupitelstvo.
2: Je to velmi zajímavá zkušenost, ale zdá se, že všechno klapne a bude ruka v rukávě. My od neznámého dárce nebo dárce, kterého nemůžu jmenovat, dostaneme 100 000 a ty dáme do opravy kaple ve Vlkosovicích. Kéž by takových lidí bylo více.
1: Vlkosovická kaple pochází z konce 19. století a je zasvěcená andělu strážci. Milan Soldán, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 7:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam dříve dnes službu

0: Meteoroložka Eva Houbová. Dobré ráno přeji.
1: Dobrý den.
0: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
1: Přibližně se to dá říct tak, že na západě kraje už je zmenšená oblačnost a na východě velká. Teplota se pohybuje mezi 9 a 16 stupni. V Českých Budějovicích je teď ještě oblačno 15 stupňů, vítr jihozápadní 1 metr za sekundu, tlak přepoštěný na hladinu moře zůstává 1016 hektopaskalů. Na Churáně je polojasno 12 stupňů a vítr severozápadní 3 metry za sekundu.
0: Už určitě také po ránu máte aktuální informace o stavu vody na jihočeských tocích, tak jak jsme na tom?
1: No, nestojí to za řeč. Na Soumarském mostě je stav 42 cm, takže je splouvání zakázáno a dá se jet jedině Vltava od vyššího brodu 64 cm a průtok 7,3 metru krychového za sekundu. Lužnice ani Otava sjízdné nejsou. Teplota vody se teď pohybuje mezi 18 a 21 stupni, Lipno včera hlásilo 22,9.
0: A dnes asi nepřiprší nic, že?
1: Ne. Počasí u nás dneska i v následujících mnoha dnech bude ovlivňovat nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu. Čekáme, že ta velká oblačnost, která teď je, se rozpustí a během dne bude jasno až polojasno. Teplota vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách na 20 až 23. Mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 metrů za sekundu večer zeslábne. Bio je na nízké zátěži.
0: A jak bude v těch následujících dnech, tedy pátek, sobota?
1: Můžeme to vzít najednou, bude jasno, během dne až polojasno, teplota ráno kolem 11 stupňů a odpoledne tak 25 až 29, na horách kolem 24. Vítr povane slabý, odpoledne přechodně mírný ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu, bio bude ještě na jedničce.
0: Říká meteoroložka Eva Houbová. Děkuji za to, pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
1: Taky se těším, na slyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Víte, kde najdete nejmladší přírodní jezero u nás? Pozve nás k němu za chvilku Martin Písařík v rubrice, která se jmenuje Co v učebnicích nebylo, ale ještě předtím bude zpívat Vítězslav Vávra.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero, na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ceny povinného ručení v Česku rostou, jsou na historických maximech. Podpora na bydlení nově připadne úřadu práce. Dětské hřiště v Lužnické ulici v Táboře čeká obnova za zhruba 500 000 korun. Dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 26 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Příjemné ráno. Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Majitelé průměrného rodinného vozu za něj zaplatí zhruba 7,5 tisíce korun ročně, o tisícovku víc než před 6 lety. Uvádí to na modelovém příkladu společnost Broker Consulting s tím, že za nárůst můžou hlavně vyšší náklady pojišťoven na opravy. Češi proto hledají možnosti, jak ušetřit, třeba tím, že častěji mění pojišťovnu, říká Karel Šultes z internetového srovnávače Klik.cz.
2: Jen v prvním pololetí tohoto roku si u nás sjednalo pojištění přibližně 145 tisíc lidí. A proč tomu tak je? No, klient může v průměru ušetřit přibližně 25% na své pojistce, což bývá od 2 až do 3,5 tisíc korun.
0: Dětské hřiště v Lužnické ulici v Táboře čeká obnova. Na posledním jednání o tom rozhodli radní města. Hřiště bude mít 4 nové herní prvky. Obnova vyjde na zhruba 500 000 korun. Pokračuje místostarosta Radoslav Kacerovský z Hnutí Tábor 2020.
3: Toto dětské hřiště už je starší, ty prvky už začínají dosluhovat a vzhledem vlastně ke strategické poloze hodně frekventovaného místa chceme v tomto prostoru vytvořit atraktivnější místo pro děti a jejich rodiče, případně prarodiče.
0: Nové veřejné toalety jsou v Lenoře na Prachaticku. Obec je postavila v rámci obnovy mobiliáře za 4,5 milionu korun, na kterou dostala dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Zatím budou toalety na návsi otevřené jen v době společenských akcí. Informace doplňuje nezávislá starostka Karolína Štěpánová.
4: Toalety jsou ekologický, bez chemie, mají fotovoltaiku, která zajišťuje osvětlení na čidlo. A abychom měli na ty hubliny, na toaletní papíry, určitě plánujeme, že budou ty záchodky placené. Sport.
0: Fotbalové mistrovství světa v Severní Americe dnes vstoupí do čtvrtfinálové fáze. V prvním ze 4 zápasů o postup mezi nejlepší 4 týmy se dvojnásobní světoví šampioni Francouzi utkají s Maročany. Africká země bude chtít favoritovi oplatit 4 roky starou semifinálovou prohru z minulého turnaje v Kataru. Fotbalisti Maroka se ale budou muset obejít bez svého nejlepšího střelce na turnaji Ismaila Saibáriho. Důvodem je zranění. 25-letý útočník pomohl Maroku 3 góly do osmifinále, ale ve vítězném utkání 3-0 proti Kanadě musel už 22. minutě kvůli zranění stehenního svalu střídat.
1: Počasí.
0: Dnešní den bude jasný až polojasný, na horách odpoledne přechodně až oblačný, maxima vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách naměří 20 až 23. Mírný severozápadní vítr se bude večer měnit na severní a slábnout a bio je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. Stavební práce uzavřely část Račova na Prachaticku, v jeho části Zdíkov. Objížďka vede přes Vacov, Mladíkov a Čábuze. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Osm hodin a k tomu 4 a čtvrt minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve čtvrtek 9. července. Dobré ráno a pěkný letní den přeje ze studia Luboš Voráček. Potemnělé chodby s vyskládanými rakvemi a o patro výše idylická domácnost s dětmi a hračkami. Tak známý příběh pana Kopfrekingla, neboli spalovače mrtvol, teď můžete vidět v Českém Krumlově jako taneční představení. Do labirintu místností a chodeb někdejšího pivovaru se vydáme za chvilku, ale ze všeho nejdřív dáme také trocha hudby a teď bude zpívat Olga Lounová.

0: Proslulý příběh spalovače mrtvol znovu ožívá. Jako taneční představení ho v prostorách bývalého pivovaru v Českém Krumlově uvede právě dnes, 9. července, v premiéře baletní soubor jeho českého divadla. Inscenaci na motivy slavného románu Ladislava Fuchse připravila režisérka a choreografka Alena Pešková, a to přímo na míru renesanční stavby.
1: V pivovarské zahradě se pomalu smráká, hosté v kavárně se dobře baví a na první pohled není jasné, kdo je divák a kdo účinkující. Zdánlivá idyla s příchodem do nitra pivovaru pomalu houstne, naznačuje šéf baletu Lukáš Slavický.
2: Jedná se o taneční imerzivní horor, bude to v celém prostoru vlastně toho paláce a zahrady, budeme procházet různými místnostmi, různými prostory, takže to bude, myslím si, velice zajímavé, je to ve světové premiéře, protože Spalovač mrtvol byl uváděn jako činohra, ale ne nikdy jako taneční představení. Doufám, že si to všichni užijeme, nejen tanečníci, ale samozřejmě i diváci.
1: K režii a choreografii Spalovače mrtvol Slavický přizval Alenu Peškovou.
3: Tohle téma v sobě ku podivu nosím strašně dlouho, asi 15 let, a vždycky se něco stalo, proč se to nedalo dělat. Zpětně jsem strašně ráda, že to počkalo právě na tu formu toho site specific imerzivního divadla, a nutno říci, že taky jsme jako performativní procházka.
1: Divák putuje společně s vámi a stává se částečně i součástí děje, to je taky princip vlastně imerze.
3: Ano, je to tak, vlastně ten divák, který vlastně se odhodlá, že do toho bude s náma, tak vlastně může dost často se ocitnout přímo v prostředí.
1: Diváci se během představení dostanou do podkroví, procházejí poskleněné lávce s hlubokým průhledem, herci a tanečníci jsou všude kolem a atmosféra je čím dál dusnější.
3: Pokud nemáte slovo, což naším vlastně jako vyjadřovacím hlavním prostředkem je pohyb, tanec, tak vlastně musíte uvažovat trochu jinak. Ono potom z toho vychází, že samozřejmě musíte redukovat zápletky, postavy, a to dílo potom možná, že není tolik filozofující, ale o to víc může být prožitkové, a to je vlastně i to, co bych si jako svým způsobem přála od diváků.
1: Známý příběh pana Kopfrkindla pojala režisérka po svém a rozhodně se nechce srovnávat s legendárním filmem Juraje Herce.
3: To není adaptace tohohle díla, ale je to jakoby na motivy. Jo. Je to autorský divadlo, ale o to víc si myslím, že to můžeme vlastně ty situace prožívat. A tím, že to je imerze, tak vlastně divák může s náma být na demonstraci v Praze pro podporu republiky před Mnichovem, může s náma tancovat v kasínu s blondýnama a podobně, takže se přímo jako zúčastní, takže to má zase jiný, víc ty prožitkový záležitosti.
1: Spalovač mrtvol se bude hrát jen 8x, 4x v červenci a 4x v půli srpna. O představení je mimořádný zájem. Z Českého Krumlova Pavla Kuchtová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 8:45, tak tomu ještě 3/4 minuty. Máme pro vás informace o počasí. Dnes bude jasno až polojasno, ráno na východě kraje zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 20 až 23 stupňů Celsia a vád by měl mírný severozápadní až severní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak večer bude slábnout. Rozptylové podmínky dnes budou velmi dobré, večer pak mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1. To je mírná zátěž. No a ještě se podíváme naposledy na SMSky, které nám posíláte. Píší také Luděk a Zdeňka, že volary Rafanda mají jasno a 12 stupňů. Tak děkujeme za tu zprávu. A ve Velešíně je polojasno, 15 stupňů. Zdraví a pohodu všem přeje Andulka. Andulko, i vám děkujeme za SMSku a do Velešína také přejeme hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jiří Plojhar.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem tě.

0: Tipy pro volný čas.
1: 6:08 pro vás máme pár tipů, kam zajít. Před námi je další letní den a také hned několik pozvánek, které stojí za pozornost. Na Šumavě můžete od 17 hodin vyjít z Českých Žlebů na společnou vycházku s ředitelem Národního parku Šumava Pavlem Hubeným. Přímo v terénu přiblíží péči o Národní park a také odpoví na otázky o ochraně přírody, turistických trasách a také budoucnosti Šumavy. Hudba dnes zazní hned na několika výjimečných místech. V kostele svaté Anny v Libínském Sedle na Prachaticku začne v 17 hodin varhaní koncert Ondřeje Muchy. O 2,5 hodiny později, v 19:30, nabídne festival Třeboňská nocturna v kostele svatého Jilí v Třeboni koncert, který se jmenuje Bach and Sons. V podání houslisty Milana Al-Ashaba, varhaníka Pavla Svobody a kytaristky Miriam Rodriguez-Brilové uslyšíte díla rodiny Bachových. Hudba se dnes večer přestěhuje také nad koruny stromů. Na stezce Korunami stromů na Lipně začne v 19 hodin koncert skupiny Poprvé a zpěvačky Patricie Valentové. Vstup je v ceně běžné vstupenky na stezku. Do Dačic zamíří legendární folková skupina Hoptrop. Na zámeckém nádvoří zahraje od 19 hodin své nejznámější písně a že jich není málo, mezi nimi určitě bude také Amazonka i Tři kříže. Odpoledne můžete poznat také jinou tvář Šumavy. Ve 13:33 začne na Bučině komentovaná procházka po stopách Johana Petera. Průvodce Radek Tér připomene život a také povídky šumavského rodáka přímo v místech, která inspirovala jeho tvorbu. Konec konců s panem Térem se uslyšíme také krátce po 9:30, to je za pár minut, zhruba za 10-12 minut. Bude naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Pro rodiny s dětmi připravila městská knihovna v Táboře od 16 hodin na svém dvoře loutkový muzikál, který se jmenuje Les plný princezen, aneb Do půlnoci budeš doma. A pokud vás lákají netradiční večerní zážitky, tak se vydejte na zámek v Jindřichově Hradci. Večerní prohlídky začnou ve 20 hodin, pak ještě v 9:30 večer a mezi 8 večerní a 10 večerní hodinou se otevře také Hladomorna s výhledem na nasvícené město. Tak ať už si tedy vyberete koncert, divadlo, historie nebo šumavskou přírodu, přejeme vám příjemný letní den tady u nás na jihu Čech.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. O své první auto Standa v zápětí přijde, když nabourá vůz generálního ředitele. Seriál Volha. ČT2. Bouzlivý přelom století a zlatý věk kabaretu, umění a lásky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvede příběh italského režiséra, který dokázal vrátit lesk a slávu westernům. Filmarské legendy Sergio Leone. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: A teď pro vás máme zprávy, které připravila Gabriela Bláhová.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová, oba z ANO, přijeli dnes ráno za premiérem Andrejem Babišem kvůli vyhodnocení plnění programového prohlášení vlády v prvním půlroce. Karel Havlíček za největší úspěchy svého rezortu považuje snížení cen energií a vytvoření prostředí pro podporu energeticky náročných odvětví. Počet cestujících ve většině druhů veřejné dopravy v Česku v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostl. Víc cestujících zaznamenala železniční doprava, městská hromadná doprava i letiště. Pokles zaznamenala jen autobusová doprava. Vyplývá to ze zveřejněných předběžných statistik ministerstva dopravy. Stezka korunami stromů na Lipně dnes večer spojí výhledy z výšky 40 metrů s živou hudbou. Od 19 hodin vystoupí uskupení Poprvé společně se zpěvačkou Patricí Valentovou. Stezka zůstane otevřena až do 9:30 večer. Poslední stezka bus odjíždí v 22 hodin. Zájemci o příběhy spojené se šumavským rodákem Johanem Peterem dnes zamíří na Bučinu. Autobus z Kvildy výjíždí ve 13 hodin 23 minut. Sraz účastníků na Bučině je o 10 minut později. Průvodce Radek Tér připomene jeho rodný dům a přečte překlady tří povídek ze života na Šumavě konce 19. století. Dozorčí rada německého automobilového koncernu Volkswagen dnes projedná plán na možná největší transformaci v dosavadní historii firmy. Rada by mohla rozhodnout například o uzavření 4 továren nebo zrušení dalších desítek tisíc pracovních míst nad rámec už dohodnutých škrtů. Odbory kvůli tomu vyhlásily ve všech německých závodech podniku celostátní protestní den. České volejbalistky po středeční porážce 1-3 s Německem nastoupí dnes na bělehradském turnaji Ligy národů proti Nizozemkám, se kterými nemají dobrou bilanci. Porazili je ze 7 soutěžních zápasů jednou, a to už před 14 lety. Dnešní den bude jasný až polojasný, na horách odpoledne přechodně až oblačný, maxima vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách naměří 20 až 23. Mírný severozápadní vítr se bude večer měnit na severní a slábnout a bioje na nízké zátěži.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda autobusu a osobního auta komplikuje dopravu na Jindřichohradecku na výjezdu z Lomnice nad Lužnicí na Hůrky. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je 8:30 a k tomu 3 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné čtvrteční ráno. Už jsme o tom také mluvili ve zprávách. Zaniklá obec Bučina dnes znovu ožije příběhy svého nejslavnějšího rodáka. Milovníci historie a také Šumavy se můžou vydat na vycházku po stopách spisovatele Johana Petera, který ve svých knihách zachytil život v pohraničních horách na konci 19. století. Povídat si o něm budeme za pár minut. Teď je tady Zuzana Norisová.

0: Jak vypadal život na Šumavě před více než 100 lety a odkud čerpal inspiraci jeden z jejich významných spisovatelů, odpovědi nabídne právě dnešní vycházka po stopách Johana Petera na Bučině. Účastníci se podívají až k místu jeho rodného domu a také uslyší ukázky z jeho tvorby. Ale podrobnosti nám teď v našem vysílání řekne nezávislý starosta Kvildy a také průvodce dnešní vycházky Radek Ter, který je s námi ve spojení. Přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno, přeji všem posluchačům z Kvildy.
0: Pane Tere, můžete nám hned na úvod tedy představit Johana Petera?
1: Tak Johan Peter je rodákem z Bučiny, která je dneska součástí tedy jako osada obce Kvilda. A on tedy po tom, co opustil Bučinu a šel studovat reálnou školu v Kašperských horách, tak potom šel studovat do Českých Budějovic na učitelský ústav, stal se tedy potom učitelem a celý život jim tedy byl. No a nejprve působil v Českých Budějovicích, potom v Dolním Rakousku, posléze v Prachaticích, kde už se podílel na vydávání časopisu Šumava, tady v překladu, ale on byl německým mluvícím a i tedy německý autor v tomto jazyce psal. Byl to tedy časopis Böhmerwald, který byl v Prachaticích vydáván. No a před důchodem působil v severních Čechách v oblasti Nového Boru, kde vzpomínal na to své dětství, které prožil na Šumavě, a napsal trilogii knih. První se jmenuje Richtářův kluk, pak je to Richtářův student a nakonec Richtářův učitel. No a v té knížce Richtářův kluk vzpomíná právě na své dětství, které prožil na Bučině.
0: A to byl také důvod, proč jste se rozhodli uspořádat vycházku právě po jeho stopách?
1: No, on není moc známý, protože tedy psal v té němčině a vlastně zatím byly publikovány v českém jazyce jenom jednotlivé jeho příběhy z těchto knížek. A pak tedy díky panu Marešovi z dědecké knihovny v Českých Budějovicích byly převásněny některé jeho básně z němčiny, krásně tedy do češtiny, které doprovodily publikaci fotografa budějovického. A právě to je akorát prvotina, kde nějaké dílo vlastně v českém jazyce byla tedy publikována. Ten fotograf se jmenuje Petr Moravec a jeho knížka tady je doprovázena těmi básněmi Johana Petera.
0: Pane Tere, vy budete průvodcem té dnešní vycházky. Kudy ta procházka povede?
1: No, já, když jsem se právě s tím dílem Johana Petra seznámil, tak jsem začal ty příběhy překládat a vlastně z toho, jak tam popisuje krásně tu krajinu horské přírody a prostý, ale pestrý život místních zbožných obyvatel, tak jsem se dovtípil, kde se ty příběhy odehrávají a napadlo mě právě ty návštěvníky nebo účastníky těchto vycházek přivést do těch míst, kde se příběhy odehrávají a tam ty příběhy jim přečíst.
0: Můžete být konkrétnější, lehce třeba? Kudy to povede ta trasa?
1: No, tak je to v okolí tedy Bučiny, na pomezí Bučiny a Knížecích plání. Ta trasa je dlouhá asi 4 až 5 kilometrů, nenáročná, jde se po pastvinách, které nabízejí v tomto místě opravdu nádherné výhledy, jak do bavorské krajiny, tak třeba na Boubín i na ten hraniční masív mezi Českou

0: autobusem, anebo tam přijít pěšky nebo na kole. A pak tedy půjdeme asi 2 až 3 hodiny tedy přírodou a zas zpátky mohou využít buď to zeleného autobusu, anebo se vrátit pěšky. Takže buď mohou přijít rovnou na místo u toho nouzového nocoviště, u autobusové zastávky bude sraz, anebo mohou zavolat na telefonní číslo 724 192 150 a objednat se na tu vycházku, potvrdit tady svoji účast. Ale není to nezbytně nutné.
1: A bude možné, případně, když se to dneska už nám nehodí, už je to hodně narychlo, na tu vycházku se vydat také v jiných termínech, v těch dalších, do budoucna někdy?
0: Ano, bude další termín ještě teďka v té letní sezóně 6. srpna.
1: To je důležitá informace. Tak o vycházce po stopách spisovatele Johana Pétera nám vyprávil průvodce té dnešní vycházky Radek Tér. Pane Tére, děkuji, ať se pěkně všechno povede, ať máte hezké počasí, na to vidíte krásná místa. A ti, kteří s vámi půjdou, ať na to nikdy nezapomenou.
0: Děkuji mnohokrát za pozvání.
1: Tak šťastnou cestu. Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Jihočeši, Jihočechům. Český rozhlas, České Budějovice.
1: Počasí.
2: Ve 8:45 pro vás máme informace o počasí. Dnes bude jasný.

0: No až polojasno, rána na východě kraje zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. Vád by měl mírný severozápadní až severní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, který pak večer bude slábnout. Rozptylové podmínky, ty budou dnes velmi dobré, ale večer pak mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď pro dnešní den je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.

0: 10 minut před 9. hodinou Iveta Bartošová dospívala. Ve studiu je připraven Matěj Vodička, aby nás pozval na jeho české dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Matěj, vítej, dobré ráno.
1: Stále ještě ráno. Dobré ráno.
0: Pro mě ráno, pro tebe také.
1: Řekl jsi to správně.
0: Už jsi stával?
1: Já jsem stával dnes před 7. hodinou.
0: No to je ráno.
1: To je ráno.
0: A co bude v jeho českém dopolední?
1: V jeho českém dopolední opět toho bude hodně. Po 9. hodině zamíříme do Jindřichova Hradce, abychom si poslechli, jak tam probíhá revitalizace Rajského dvora. Dnes je čtvrtek a to znamená, že se vydáme za zvířaty v rubrice Pojďte s námi za zvířaty. Dnes to bude o mravenčích královnách. Samozřejmě nás čeká taky jeho česká vlastivěda. Máme připravenou reportáž o tom, jak škodí anabolické steroidy. No a ve 9:45 samozřejmě bude na řadě Zámecké léto, náš pravidelný letní seriál. Po 10. hodině třeba upozorníme na rizika spojená s koupáním v přírodě. Samozřejmě nebudou chybět taky tipy pro volný čas. Vydáme se do Národního parku Šumava. Dnes tam totiž ředitel správy Národního parku Pavel Hubený má vycházku do divočiny, takže se s Pavlem Hubeným spojíme a budeme se ho ptát, co zažijí právě lidé na té vycházce. No a taky samozřejmě budou krátce před 11. hodinou v našem vysílání Babské rady dnes o vitalitě. No a po 11. hodině přijde k nám do studia dopolední host, zatímco včera jsme si povídali o candátech, tak dneska bude řeč o klíšťatech, protože k nám do studia přijde Jan Štěrba z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, vedoucí tamní katedry chemie. On totiž nedávno objevil, že se u klíšťat vyskytuje taková vzácná molekula, která se dosud vyskytovala pouze u obratlovců, včetně člověka. No a to může být velmi zásadní objev třeba právě pro nějaké budoucí využití v medicíně, ve farmakologii a tak dále. Takže o tom si budeme povídat.
0: Těšme se na to, to bude zajímavé. To začne v 11 hodin.
1: Je to
0: rozhovor. Matěj Vodička nás pozval na jeho české dopoledne. Matěj, díky za tu pozvánku.
1: Naslyšenou.
0: Ať se ti hezky vysílá. Luboš Voráček, děkuji za vaši ranní pozornost. Za 7,5 minuty nás čekají zprávy. Ty připravuje kolegyně Gabriel Blá. A pak už to tedy pojede. No a já se budu také těšit ve 12 hodin naslyšenou při písničkách pro radost.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ve Švýcarsku zemřel český horolezec. Vláda chce stále dosáhnout už letos výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Klatovy připravují výběrové řízení na opravu jezuitského semináře za 350 milionů korun. Na jihu Čech bude dnes jasno až polojasno, nejvyšší teploty do 26 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, pohodové ráno. Na švýcarské hoře Liskam zahynul český horolezec, informovala o tom policie v kantonu Valais. 34-letého Čecha zabil skalní sesuv ve výšce přibližně 4300 metrů. Na místo nehody dorazily záchranné složky i s vrtulníkem. Oživit se horolezce ale nepodařilo. Smrtí se teď bude zabývat státní zastupitelství. Vláda chce stále dosáhnout už letos výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle vládního zmocněnce pro plnění aliančních závazků Jakuba Landovského jsou položky, které ještě je možné započítat jako obranné výdaje. Jestli Česko opravdu splní alianční závazek už letos, sice jisté není. Podle Landovského je ale důležité překonat výsledek z loňského roku. Ke splnění letos chybí zhruba 21 miliard korun. Klatovy připravují výběrové řízení na rekonstrukci poslední části jezuitského komplexu. Oprava bývalého semináře, takzvaného Josefína, má rozpočtované náklady 350 milionů korun. Je to tak jedna z největších investic města posledních let, pokračuje místostarosta Václav Chroust z ODS.
3: Představa je, že by rekonstrukce probíhala zhruba 24 měsíců. Důležité je, aby se v centru opravil poslední, řekněme, ošklivý barák a aby mohl být využíván nejméně takovým způsobem jako stávající refektář. Ostatně nás tomu zavazuje i to, že vlastně část jezuitského komplexu je od minulého roku národní kulturní památkou.
2: V Josefínu budou třeba různě velké sály, kavárny, galerijní expozice a kompletní obnova čeká i okolní venkovní prostor. Celkem 153 opilců v červnu přenocovalo na záchytné protialkoholní stanici v Jihlavě. Je to nejvyšší měsíční počet od začátku letošního roku. Podle vedení jihlavské nemocnice, která stanici provozuje, je navíc rostoucí počet zachycených dlouhodobý, pokračuje mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.
4: Měli plnou kapacitu naplněnou, to už se stalo za poslední rok asi dvakrát. Jinak v podstatě v průběhu roku je to sice dostačující, no tak ty čísla hovoří jasně.
2: Stanice má kapacitu 11 lůžek a noc vyjde na 4000 korun. Poplatek ale uhradí jen asi třetina klientů. V Kuvajtu a Bahrajnu se druhý den v řadě rozezněly sirény varující před vzdušnou hrozbou. Kuvajtské ministerstvo obrany informovalo, že země čelí raketovému a dronovému útoku. Stalo se to několik hodin poté, co Spojené státy znovu podnikly sérii útoků na Irán. Ten v odvetě zpravidla odpovídá údery na americké základny v regionu. Kvůli tropické bouři Majsak na jihu Číny zemřelo na 40 lidí. Většina obětí je spojená s protrženou přehradou ve městě Nanning, kde úřady hlásí nejmín 26 obětí. Město kvůli povodním vyhlásilo nejvyšší stupeň pohotovosti.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude dnes jasno až polojasno, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, na horách 20 až 23. Mírný severozápadní až severní vítr bude večer slábnout. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehoda autobusu a osobního auta stále komplikuje dopravu na Jindřichohradecku na výjezdu z Lomnice nad Lužnicí na Hůrky. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Devět hodin a čtyři minuty v tradičním čase začíná jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes je čtvrtek 9. července a krásný den vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Dnes mají svátek Drahoslava, Drahuše, Berenika a dokonce i Letície, což je jméno odvozené z latinského pozdravu Letitia, znamenající radost, veselost a dokonce i rozkoš. Já vám tedy přeji, aby i ten váš dnešní dnešní letní den byl radostný, veselý, pokud možno slunný. No a samozřejmě všem nositelkám zmíněných jmen přejeme vše nejlepší k dnešnímu svátku. No a ptáte-li se, co je před námi v nadcházející vysílací hodině, tak zde je odpověď. V jejím samém závěru nebude chybět náš letní seriál Zámecké léto, tedy po 9:45. Budeme se věnovat taky zdraví a upozorníme třeba na škodlivé účinky anabolických steroidů. O poslechnicích pak bude dnešní jihočeská vlastivěda, no a o mravenčích královnách bude zase dnešní rubrika Pojďte s námi za zvířaty. Na úvod se ale vypravíme do Jindřichova Hradce. Oáza klidu uprostřed historického centra. Za zdmi Jindřichohradeckého kláštera se veřejnosti otevřel obnovený rejský dvůr. V reportáži se tam podíváme za chvíli i my, tak si na to počkejte a Matěj Vodička vám ještě jednou od mikrofonu přeje krásný den.

0: Moje díky patří vám, píseň Petra Deska, která právě teď doznívá v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice, a moje nebo naše díky patří taky vám za to, že naši stanici posloucháte. Muzeum Jindřichohradecka po roce prací dokončilo obnovu rajského dvora bývalého minorického kláštera. Historický prostor se proměnil v klidnou zahradu s kvetoucími záhony a vodním prvkem. Jeho revitalizace ale nebyla vůbec jednoduchá. Výsledek jejich práce už si o víkendu prohlédli první návštěvníci.
1: Líbí se mi to jako taková oáza klidu.
2: No, je to tady moc hezké.
3: Na zrevitalizovaný rajský dvůr se přišli podívat Marie,
4: František
5: a Marie.
6: Mě překvapilo celkově, jak je to udělaný, protože znám, jak to tady vypadalo dřív, tak doufám, že se to víc otevře veřejnosti.
3: Ten dvůr bude volně přístupný o víkendech.
5: A myslím, že se sem určitě půjdeme podívat zase znova, jako je to tady moc hezký. No.
1: Já si sem přijdu třeba číst. Mně to přijde jako vyloženě skvělý načtení. Líbí se mi vlastně i ten zvuk té vody v tom prostoru.
3: S ředitelkou Muzea Jindřichohradecka Martinou Machartovou míříme na rajský dvůr křížovou chodbou minorického kláštera. Už sám ten název slibuje mimořádný zážitek.
7: Naším cílem bylo citlivě obnovit historický prostor tak, aby zůstal autentický a zároveň se stal krásnou zelenou oázou uprostřed historického centra našeho krásného města.
3: Rajský dvůr tady vlastně byl už v předchozích letech, ale nebyl tak rozkvetlý.
7: Mým přáním bylo vrátit rajskému dvoru křížovou dispozici tak, aby chodníčky navazovaly na vstupní dveře do objektu, a zbývající prostor jsem chtěla osázet druhově pestrou kvetoucí výsadbou, tak, aby nám zkrášlovala rajský dvůr po celý rok, a zároveň dalším mým přáním bylo mít tady uklidňující vodní prvek.
3: Ten zvuk tekoucí vody a jemně se pohupující vrchní část té fontány, na to by dokázal člověk koukat velmi dlouho.
7: Jedná se o kinetickou fontánu od akademického sochaře Františka Svátka a myslím si, že je velmi citlivě zakomponována a vytváří, až bych řekla, takové harmonizující a uklidňující prostředí.
3: Na ten rajský dvůr se dá dostat, ať koukám, jak koukám, pouze jedněmi malými vrátky nebo dveřmi, když trošku přeženu. Jak jste to sem dostali?
7: Samotná realizace byla mimořádně náročná. Jedná se o kulturní památku, takže jsme museli být skutečně velmi citliví. Všichni řemeslníci vlastně nemohli použít žádnou těžkou techniku ani mechanizaci. Veškeré stavební práce i odvoz a návoz materiálu probíhal skutečně ručně, a to přes kostel svatého Jana Křtitele. Odvozilo se přibližně 25 tun betonu, odvozilo se i 25 tun původní zeminy a následně bylo navozeno asi 32 tun kompostu. A do nového rajského dvora, do obnoveného rajského dvora, pak bylo vysázeno asi 1560 cibulovin, 480 trvalek, 32 keřů a 2 stromy.
3: A to všechno odvozili na kolečkách, si tak představuji.
7: Přesně tak, používali kolečka ručně přes kostel.
3: Hned první víkend po otevření se na rajský dvůr v Novém Kabátě přišlo podívat víc než 70 návštěvníků. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

Je 9 hodin a 15 minut, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Věděli jste, že mravenčí královny dokáží létat i vraždit? Obojí souvisí s rozmnožováním. Zajímavosti o rojení mravenců a zakládání nových mravenišť uslyšíte už za chvilku v rubrice Pojďte s námi za zvířaty.

0: Pojďte s námi za zvířaty.
1: I mravenci dokáží létat. Ve vzduchu se objevují při rojení v červenci nebo v srpnu. Jde o mladé královny a samce, kteří se spáří s jedinci z jiných mravenišť. Redaktorka Jitka Cibulová-Vokatá si o rojení a zakládání nových kolonií bude v rubrice Pojďte s námi za zvířaty povídat se zoologem Romanem Koslem.
2: Většinou vylezou někam na povrch toho mraveniště, tam se shromáždí a za určitých podmínek, za určitého typu počasí, většinou v podvečer vylétají do vzduchu, kde se ty královny budoucí spojují ze samečky z jiného mraveniště.
3: To znamená, že to vypadá jako nějaké tmavé mračno?
2: V některých případech to může dokonce vypadat jako mračno. Musím říct, že jsem sám ještě takové mračno, takové rojení neviděl, ale nejčastěji si lidé všimnou těch okřídlených jedinců, jak vylézají nebo se objevují už třeba po páření na stromech, na chodnících, na zemi, kdy ty odpářené a oplozené samičky si hledají místo, kde založí novou kolonii.
3: Včely, když se rojí, tak ten roj často někde uvízne ve stromě, na keři, pak se musí sebrat, odnést. Jak je to u mravenců? Když dojde k tomu oplodnění, tak se mračno rozpustí a zase klesnou na zem mravenci?
2: I když jsou mravenci a včely příbuzní, tak je to trošičku jinak. Postupně ty královny oplozené usedají na zem a postupně se ten roj okřídlených jedinců rozpadá. Využívají toho také různí jejich predátoři, ptáci, kteří se jimi živí, spoustu jich padne za oběť jako potrava. A ty samičky, které potom usednou na zem, tak zase záleží na druhu, hledají si buď přímo nějaké místo, kde by mohly se schovat, naklást tam svoje první vajíčka a vychovat si tu svoji kolonii, anebo jsou to mravenci, kteří přepadají jiné kolonie jiných druhů mravenců.
3: V každém mraveništi jsou tisíce, desetitisíce, záleží na velikosti mravenců. Kolik těch samiček takhle vzlétne do vzduchu a rojí se?
2: Tak to samozřejmě jsou obrovská množství, jsou to stovky tisíce jedinců, se záleží na druhu mravence, ale jsou druhy, které mají kolonie velmi malé, třeba ve stovkách, nízkých tisících jedinců a samozřejmě to rojení potom není tak významné. Důležité je říct, že když se mravenci rojí, tak s tou královnou budoucí neodchází tak jako u včel část toho mraveniště, ale každá ta královna si zakládá to nové mraveniště sama.
3: Vzniká to nové mraveniště v blízkosti mraveniště, ze kterého vylétli?
2: Tak může být samozřejmě, záleží na tom, jak daleko je třeba zanese vítr. Mravenci, když se rojí, tak často to rojení probíhá v blízkosti nějakých vysokých bodů, vysokých objektů, třeba tam, kde jsou vysoké stromy nebo nějaká věž, na kterých často usedají, kde se potom páří. Takže vyhledávají i orientační body v krajině. A to může být opravdu i daleko od toho hnízda. Důležité je říct, že jen velice malé procento těch oplozených královen tu svoji kolonii nakonec založí a udrží ji při životě. Velké množství jich padne za oběť jako potrava, velké množství jiné v době, kdy zakládá tu kolonii prostě jenom vysílením, jenom protože si našli špatné místo pro založení té vlastní kolonie.
3: Aby mladé královny mohly založit vlastní kolonii, tak se z nich musí stát vražetkyně. Ale platí to jenom u lesních mravenců.
2: Mladá královna oplozená musí nejdříve najít mraveniště jiného lesního druhu, které přepadne, vloudí se do něj, zabije, zavraždí tu původní královnu a vlastně obsadí už obsazené a fungující mraveniště. Ona to samozřejmě dělá velice šikovně, protože kdyby tam vnikla jen tak, tak ty mravenci z toho mraveniště ji okamžitě poznají podle pachu a zabijí jako nepřítele, ale ona to dělá tak, že sama přepadne nějaké stráže toho mraveniště, pomaže se jejich vůní, tím feromonem, který vydávají a vlastně tím získá takovou jako vstupenku do toho mraveniště a postupně, jak prochází tím mraveništěm, tak na své cestě k té královní komoře zabíjí další mravence a získává ten jejich pach. Až nakonec, když k té královně dojde, tak ty mravenci už ji přijmou za svojí a ona může tu královnu zabít. A potom začne klást svoje vajíčka a ty mravenci cizí se starají o její larvičky, vychovají její mravence a ta původní kolonie postupně vymře, protože ta původní královna už žádná vajíčka nemůže snášet, když je mrtvá a rodí se už jenom ten nový druh toho lesního mravence.
3: Mají to všechny druhy mravenců stejně jako mravenci lesní?
2: Samozřejmě je velice mnoho různých strategií, jakým způsobem zakládají mravenci své nové kolonie, ale třeba takový nejběžnější náš mravenec Lasius niger, to jsou takový ty malí černí mravenci, kteří běhají někde na chodníku, někde v záhonkách, opravdu nejběžnější, tak tam ty královny můžou lidi potkat po páření často ve velkém množství, třeba na chodnících i ve městech. A taková královna si už nemá křídla, většinou si ty křídla velice rychle odlomí, nepotřebuje je už a ta si opravdu hledá místo někde pod kamenem, mezi cihlami, spadlou větví, kde si vytvoří komůrku, kde naklade svoje první vajíčka. A protože nemá zatím žádnou dělnici, tak se o ně musí starat sama. A ona po tu dobu, než si vychová svoji první dělnici, která se potom o tu kolonii začne starat, tak ani nežere, nebo žere jenom částečně, někdy sežere i svoje vajíčko, ale jinak jí vyživuje svalovina, ta létací svalovina, která původně hýbala křídly a ona už ji nepotřebuje. A může to trvat třeba několik měsíců až let, než se ta kolonie rozvine do takové podoby, že opravdu se to těmi mravenci hemží.
3: Trvá stejně tak dlouho i život mravenců?
2: Tak to není tak úplně jednoduchá odpověď na to, protože dlouhověké jsou většinou královny. U některých druhů to může být třeba 20 let. Ale dělnice se velice často daleko rychleji vyčerpají a umírají třeba po několika měsících.
3: A samci?
2: A samci ty umírají prakticky velice brzo po páření.
0: Pojďte s námi za zvířaty. Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Objevují se čím dál častěji a přibývá lidí, kteří se jimi přenášenými nemocemi infikují. Klíšťata během letní sezóny není radno podceňovat. Tým vědců z katedry chemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity teď publikoval studii, podle které klíště vytváří molekulu dosud spojovanou pouze s obratlovci, včetně člověka. Jak tento objev mění pohled na biochemii parazitů a v čem by mohl pomoci? Zeptáme se autora studie, Jána Štěrby. Nalaďte si nás ve čtvrtek 9. července po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Zanechat v dnešní době někomu hlasovou zprávu, to není problém, ale co takhle ji poslat poštou? Už před 120 lety se uvažovalo o takzvaných poslechnicích, které měly konkurovat pohlednicím. V jihočeské vlastivědě si dnes řekneme, jak měla taková namluvená zásilka fungovat, proč k ní byl potřeba fonograf a proč nakonec lidé zůstali raději u dopisů a pohlednic. Dnešní díl připravili archivář Tomáš Hunčovský a redaktor Zdeněk Zajíček. Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice si ho poslechneme už za chvíli.

0: Co je to pohlednice, to víme všichni. Ale slyšeli jste už někdy o poslechnici? Tak si to poslechněte v Jihočeské vlastivědě. V roce 1877 vynalezl Thomas Alva Edison fonograf, první přístroj, který dokázal nahrát a reprodukovat hlas. Vynález sliboval do budoucna revoluci v hudebním průmyslu, vědě, ale i novinářské či byrokratické praxi. O tom, že si přístroj klestil cestu i do běžné korespondence, svědčili v roce 1905 českobudějovické noviny Budivoj. Podle redakce hrozila pohlednicím vážná konkurence v podobě tzv. Poslechnic, které měly být zakrátko uvedeny na trh. Jejich princip spočíval v tom, že odesílatel namluvil zprávu, jež byla pomocí fonografu vyryta do tuhé destičky. A tato destička pak byla nalepena na korespondenční lístek, který byl zaslán poštou příjemci. Aby si adresát mohl zprávu přehrát, potřeboval k tomu samozřejmě příslušný fonografický aparát. Ten měl stát 10 korun. Navzdory lákavé nabídce slyšet odesílatelů v hlas se poslechnice zřejmě příliš neuchytily a lidé zůstali v běžné korespondenci u klasických pohlednic a dopisů. Tak tomu bylo před 120 lety. My se dnes můžeme pohodlně rozhodnout, zda odeslat textovou či hlasovou zprávu a stačí nám k tomu pouze mobilní telefon.
1: Pět minut po půl desáté dopoledne. Stále je s vámi Jihočeské dopoledne a teď se budeme věnovat zdraví. Rychlejší cesta ke svalům může skončit na operačním sále. Kardiologové varují, že kombinace anabolických steroidů, stimulantů a intenzivního tréninku zvyšuje riziko poruch srdečního rytmu, které můžou vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Jaké další škody můžou anabolika napáchat? Řekneme to už za chvíli, hned po písnice Václava Neckáře.
2: Český rozhlas České Budějovice, písni.

0: potulný hráč Václava Neckáře doznívá v jeho českém dopolední 9 minut po půl desáté. Vypadat lépe, být silnější a rychlejší. Kvůli vysněné postavě někteří sahají po anabolických steroidech. Ty sice slibují rychlé výsledky, tělo si za ně ale vybírá svou daň. Kardiologové upozorňují, že anabolika zvyšují riziko poruch srdečního rytmu. To může vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Lékaři navíc varují, že už nejde jen o problém ve vrcholových sportovců, ale stále častěji i běžných návštěvníků fitness center.
1: Patřil mezi nejsilnější české kulturisty. Při váze kolem 100 kg dokázal na benchpressu vytlačit téměř 230 kg a při dřepech nosil na ramenou činku těžkou i 280 kg. K takovým výkonům mu pomáhaly právě anabolické steroidy.
2: Musel jsem podstoupit operaci srdce po 22 letech zneužívání.
1: Bývalý kulturista Petr Vaníš je dnes ve svých 54 letech přesvědčený, že právě anabolika stojí za vážným poškozením jeho srdce.
2: Měl jsem hrozný problém, že jsem přestával na pódiu.

0: ale je potom náchylnější k různým arytmiím.
1: To ale není jediné riziko. Zvyšují také krevní tlak, neplodnost, urychlují ukládání tuků do cév a můžou vést až k infarktu. Zneužívání anabolických steroidů už dávno není jen problém vrcholových kulturistů, pokračuje Vladimír Tuka.
0: Kde vidíme jako zásadní problém, tak je oblast mladých lidí, kteří chodí do fitka i proto, že ta steroidní anabolika se dostávají z různých černých trhů, takže ta kvalita není úplně jasná, jaké preparáty dostávají, v jakých dávkách to užívají.
1: Kardiologové proto připomínají, že při užívání anabolických steroidů neexistuje žádná bezpečná dávka. Cestou k dlouhodobé kondici podle nich zůstává pravidelný pohyb, kvalitní strava a dostatek regenerace. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Pěkný a krásný čtvrtek 9. července vám od mikrofonu teď přeje Pavel Kudrna. Říká se, že čtvrtek je skoro pátek a pátek je malý víkend. Proč to říkám? No protože je nejvyšší čas začít plánovat aktivity na víkend. Teď nechme práci stranou, mám na mysli, řekněme, tu volnou relaxační část. Kam se vydat? No my vám dáváme tipy. Spousty zámků jsme už nabídli, navštívili. Prozradili jsme spousty zajímavostí, no a další návštěvy jsou před námi. Kam se dnes vydáme, tak to už nechám na našem průvodci nesoutěžní části zámeckého léta Františku Kinském.
0: Zámecké léto.
2: Dnes bych vám rád představil krásný a méně známý empírový zámek na Prostějovsku, Čechy pod Kosířem. Je spjat se šlechtickým rodem Silva Taruka. Tuto hraběcí rodinu tam navštěvoval slavný malíř Josef Mánes. Více nám už prozradí Aleš Spurný.

0: Kastelánem zámku v Čechách pod Kosířem Martinem Váňou jsme vstoupili do historické expozice, která připomíná pány, kteří dlouho obývali prostory tohoto zámku.
1: Byl to rod Silva Taruka do Habsburské monarchie. Přišel na přelomu 17. a 18. století z Portugalska. Tento zámek zakoupil v dobách Marie Terezie Emanuel Silva Taruka, což byl člověk, který byl Marie Terezii velmi blízký. Zachovala se nám bohatá korespondence. Takže on pro tu středoevropskou větev chtěl najít nějaké nové rodové sídlo. A to ke konci života právě vybral zde u nás v předhůří Drahanské vrchoviny, nebo chcete-li ještě na Hané, v Čechách pod Kosířem.
0: Rod se tady významně etabloval.
1: Přesně tak. Od dob Marie Terezie zde Silva Tarukové žili a působili až do druhé světové války. Byli mecenáši jedno z nejslavnějších českých malířů Josefa Mánesa, který zde s přestávkami pobýval zhruba 20 let svého života. V Čechách po sobě zanechali také monumentální nádherné dílo, které je na seznamu památek UNESCO v podobě Průhonického parku.
0: Silva Tarukové měli i politickou moc.
1: Primárně právě v dobách Marie Terezie, kdy zakladatel tady té rakouské linie Emanuel Silva Taruka zastával velké množství funkcí, například byl místodržícím rakouského Nizozemí, což je přibližně dnešní Belgie, nebo také například jednu dobu byl stavbyvedoucím Schönbrunnu, nového panovnického sídla Habsburku u Vídně. Historická expozice zámku je zaměřena primárně na přelom 19. a 20. století, kdy zde žil asi poslední významný Silva Taruka, František Josef II., který zde ale jako dítě Josefa Mánesa zažil. Ve svých denících na něho nespomíná úplně s láskou. Na druhou stranu je zapotřebí zmínit, že se jim posmrtně Silva Tarukům odvděčil, neboť po pozemkové reformě, po vzniku republiky Silva Tarukové velmi radikálně schudli, hrozil jim bankrot a mimo jiné rozprodej Mánesových děl dokázali tady tuto neutěšenou finanční situaci odvrátit.
0: Prošli jsme několika komnatami, které nám připomínaly život šlechticů na přelomu 19. a 20. století. Teď stojíme ve velkém sále, za kterým se nachází knihovna, do níž nahlížíme.
1: Přesně tak, velký sál je hlavně reprezentativní prostora našeho zámku, až na jednu výjimku vyzdobena originálními díly Josefa Mánesa. Pro letošní rok bych zvláště vypíchl zápůjčku z Národní galerie obrazu Josefíny, který nám sem byl zapůjčený na celou letní část sezóny až do poloviny září.
0: Jsme v krásném letním dni v zámeckém parku. Tenhle ten velký sál propojuje právě zámek s tím krajinářským výtvorem Silva Taruků. No a my se tu na zámku můžeme čas od času setkat i se zmíněnými potomky šlechticů.
1: Ta hlavní linie Silva Taruků do dnešní doby užívající tady tento titul hrabat Silva Taruka, tak ti žijí v Ibrze na jihu Německa a spolupracujeme s nimi například nedávno v souvislosti s pořízením dřevěných veslic, které budou půjčované na nově revitalizovaném velkém rybníku.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Čechy pod Kosířem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Tak to slyšíte, další zajímavý tip, ano, anebo to vidíte na zmiňovaných webových stránkách, podívejte se, tam spousta krásných fotografií. No, František Kinský nás pozval tedy na zámek, já vás zvu k soutěži, už jenom minuty zbývají do soutěže, 731 800 900, to je naše telefonní číslo, pokud ho teď vytáčíte, tak tam je obsazeno, protože ta počítačová stránka je vypnutá, to proto, abyste všichni mohli začít stejně telefonovat. Tak se do toho dejte. Pikniková deka, ponožky, termoska, batoh, brýle, všechno už je připraveno. I dnešní výherce, věřím, že bude, se dostane do zítřejšího slosování o návštěvu, o prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No ani nemusím zmiňovat, co už myslím je jasné, že všichni za ty dva měsíce, kteří vyhrají ty naše malé ceny, tak postupují do losování o 3 zámecké víkendové pobyty. Držím vám palce.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, my také cestujeme nejenom v našich víkendových výletech, teď v průběhu prázdnin v zámeckém létě, to je vždycky sobota, neděle mezi 13. a 14. hodinou. No a teď soutěžíme také celé prázdniny, celý červenec, srpen, taky kousíček června tam byl, vždycky v 9.45. Já teď prosím taková malinko vítka, pokud soutěžíte, nemůžete nám volat z nákladňáku, z bagru, z traktoru, kde není slyšet vlastního slova. A pokud nám voláte, tak prosím pěkně, už byste měli vědět, odkud a ne lovit adresu, kam budete chtít poslat případnou výhru a vymýšlet nejrůznější, jak říká kamarádka Brejkule, tak tolik teď naše technické okénko. A už zdravím paní Marii, která byla třetí. Dobrý den, paní Marie.
1: Ano.
0: Já vás zdravím, dobrý den. Prosím vás, já jsem se trošku rozveselil, protože vy jste mi nadiktovala, že bydlíte v obci Niva. Já jsem se ptal, zda je to ten sýr, a vy jste přikývla, že ano. Kde je Niva? Já jsem o tom nikdy neslyšel.
1: Niva na Drahanské vrchovině.
0: A nějaký zámek nejbližší taky teď rychle se neorientuji.
1: Plumlov,
0: tak to už se orientuji.
1: Plumlov.
0: Tak jo, paní Marie, soutěžní otázka na vás je připravená. Doufám, že jste poslouchala ten příspěvek, takže máte šanci vyhrát náš zámecký cestovatelský balíček, postoupit do zítřejšího losování, ale teď budu chtít správnou odpověď. Ptám se, obrazy jakého autora můžete vidět ve velkém sále zámku v Čechách pod Kosířem? Za A. Alfonse Muchy, za B. Josefa Mánesa, anebo za C. Antonína Slavíčka?
1: Josefa Mánesa.
0: Čili za B. Mám dát Bčko.
1: Ano.
0: Naprosto přesně, určila jste správně. Tak vám gratuluju, držím palce do zítřejšího losování. Dnešní výhru máte, jak se říká, v kapse. Niva čeká na poštovního doručovatele a brzy přijde. Mějte se moc pěkně a zdravím, naschledanou.
1: Ano, děkuji vám moc. A
0: Niva,
1: tak, den.
0: Tak jsme si dali Nivu k svačině v tuhle tu chvíli. Zítra si dáme zámek Dačice. Mějte se moc pěkně a Pavel Kudrna se na vás těší.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Policie po celém Česku dostala několik trestních oznámení týkajících se zrušení letních táborů pro děti z dětských domovů. Ministr zdravotnictví chce posílení kompetencí praktiků. Povedlo se i stabilizovat systém veřejného zdravotního pojištění. Jeho české divadlo uvede dnes v Českém Krumlově premiéru taneční inscenace Spalovač mrtvol. Na jihu Čech bude dnes jasno až polojasno, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů. Jsou tu zprávy a Gabriela Bláhová. Dobré dopoledne. Policie po celém Česku dostala několik trestních oznámení týkajících se zrušení letních táborů pro děti z dětských domovů. Spolek Tábory Aurora pobyty dětí zrušil náhle a z domovy přestal komunikovat. Například v Ústeckém kraji měly děti odjet ze 7 domovů. 4 z nich podali trestní oznámení s celkovou škodou 700 tisíc korun. Věc teď budou řešit středočeští kriminalisti, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
2: Vzhledem k tomu, že v této věci bylo učiněno více trestních oznámení napříč Českou republikou, bude spisový materiál z důvodu místní a věcné příslušnosti předán středočeským kolegům, konkrétně kriminalistům z Mladé Boleslavy.
0: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z ANO považuje za možná svůj dosud nejdůležitější krok posílení kompetencí praktických lékařů. V prvním půlroce vlády Andreje Babiše z ANO se podle něj daří stabilizovat systém veřejného zdravotního pojištění. Novinářům to řekl po dopolední bilanční schůzce s premiérem v Kramářově vile. Program ve zdravotnictví se podle něj zatím podařilo splnit zhruba z 18%. Pacienti se od července například dostanou k dalším víc než 12 lékům u praktických lékařů. Jde asi o osminu léčiv předepisovaných v ordinacích. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. Obyvatelé Jihočeského kraje patří mezi nejaktivnější v darování a opětovném využití oblečení. Z nového průzkumu agentury Ipsos pro projekt Obleč České Budějovice vyplývá podle ředitelky oděvní banky Dany Pavlouskové, že 60% Jihočechů kombinuje nákup nového a second-hand oblečení. Všechna místa, kde je možné nepotřebný textil darovat, najdou zájemci na webu projektu. Jihočeské divadlo uvede dnes v Českém Krumlově premiéru taneční inscenace Spalovač mrtvol. Představení vzniklo přímo pro prostory bývalého pivovaru. Režisérka a choreografka Alena Pešková se inspirovala slavným románem Ladislava Fuchse.
3: To není adaptace tohohle díla, ale je to jakoby na motivy. Jo. Je to autorský divadlo, ale o to víc si myslím, že to můžeme vlastně ty situace prožívat. A tím, že to je imerze, tak vlastně divák může s náma být, takže to má zase jiný, víc ty prožitkový záležitosti.
0: Bývalá továrna firmy Baťa hoří ve Zlíně. Hasiči vyhlásili 3. stupeň poplachu ze 4. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí zlínských hasičů Pavel Řezníček. Na místě zasahuje 16 jednotek. Podle policie se nikomu nic nestalo. Kouř je cítit i v samotném centru města.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude dnes jasno až polojasno, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, na horách naměří 20 až 23. Mírný severozápadní až severní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Srážku autobusu s nákladním autem stále vyšetřují na trase Lomnice nad Lužnicí Hůrky na Jindřichohradecku. Na místě se zdržíte. Buďte opatrní, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Další zprávy jsou za námi a před námi další porce zajímavostí a reportáží z našeho regionu. Je 10 hodin a 4 minuty. Posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a Matěj Vodička vám přeje krásný čtvrtek 9. července. A když jsem mluvil o těch zajímavostech, jednu přidám hned teď. Při letošní zbraňové amnestii na jihu Čech odevzdali lidé 507 zbraní. Bylo to tedy o 174 zbraní víc než při předchozí amnestii. V prvním polovině pololetí roku 2021. Policie o tom dnes informovala na svém webu. Takové množství zbraní sebou samozřejmě přineslo i několik rarit. V lednu třeba někdo odevzdal karabinu, tedy krátkou pušku, kterou za druhé světové války používali německé lidové milice Volkssturm. Její odhadovaná hodnota je 1 000 000 korun. No a na konci dubna odevzdal nějaký člověk v Českých Budějovicích pevnostní minomet M32 ráže 81 mm. Šlo o typ zbraně využívaný při obraně Francie ve druhé světové válce v Mažinotově linii. Teď už ale nastal čas, abychom si představili program pro ty nadcházející minuty. Zhruba po 10:45 nabídneme tradičně mapské rady, které se budou věnovat vitalitě. Národní park Šumava zve dnes návštěvníky na společnou vycházku. Kam konkrétně to bude? Zhruba kolem 10:30 se nejen na to zeptáme přímo ředitele správy Národního parku Šumava Pavla Hubeného. Nabídneme vám taky samozřejmě tipy pro volný čas. Nejprve ale přidáme užitečné informace vztahující se k aktuálnímu ročnímu období. Koupete se rádi v přírodě, třeba v rybníku nebo v jezeře, tak byste měli vědět o zdravotních rizicích s tím spojených. Jaká to jsou, tak to přesně řekneme už za chvíli. Počkejte si na to, pokud vás téma zajímá. Hezké dopoledne přeje Matěj Vodička.

0: Pokaždé píseň Karla Gotta, která doznívá v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Nevím jak vy, milí posluchači, ale já, když je léto, tak se skoro pokaždé koupu, protože léto samozřejmě koupání přeje, a to jak v rybnících, jezerech, ale třeba i v přehradách. Ne každá voda je ale vhodná ke koupání. Jak poznat, že je bezpečná a zdravotně nezávadná, a co dělat, když si z vody kromě osvěžení odneseme třeba nepříjemnou vyrážku, tak na to se teď budu ptát mého kolegy, editora naší stanice Jana Kopřivy. Honzo, vítej, dobré dopoledne.
1: Děkuji, hezký den.
0: Tak na co bychom se měli podívat ještě dřív, než do vody vstoupíme?
1: Tak je to v zásadě jednoduché, stačí se porozhlédnout, pokud je voda hodně zakalená, v plavovní třeba nějaké zelené chuchvalce nebo ji pokrývá zelený povlak, tak bychom určitě měli zvážit, zda do té vody vlezeme. Spíš bych doporučil, abychom našli jiné místo, kde se vykoupeme, protože právě tyto věci můžou indikovat, znamenat přemnožené sinice. Jaké další varovné signály bychom určitě neměli přehlédnout, tak to nám řekne praktická lékařka z Prahy Lenka Vavrušková.
2: I podle třeba zápachu uhynulých ryb, takže když voda zapáchá, je kalná, má na sobě nějaké mastné skvrny, je hodně osídlená živočichy, taky třeba vodní ptáci svým trusem můžou přenášet některé nemoci.
1: No a jedním z problémů, které si můžeme z přírodního koupání odnést, je takzvaná cerkáriová dermatitida. Jde o svědivou vyrážku, určitě nepříjemná věc, která souvisí s parazity žijícími ve vodním prostředí.
0: Cerkáriová dermatitida, ani jsem to málem nevyslovil. Jak poznáme, že jde právě o tohle onemocnění?
1: No, obvykle se nejdříve objeví drobné červené flíčky a potom se k tomu přidá i takové svrbění, svědění. První příznaky můžou přijít už krátce po koupání, říká lékařka Lenka Vavrušková.
2: Můžou potom trošku zduřet, některé se můžou změnit až na takové puchýřky, ale vlastně by jich nemělo v čase přibývat. Oni se v čase mění, ale neměl by se měnit jejich poloha nebo počet.
1: No a ve většině případů pomůžou běžně dostupná antihistaminika, tedy léky proti alergické reakci. Pokud ale obtíže neustupují nebo se dokonce zhoršují, tak je určitě dobré vyhledat lékaře. To platí také při silné bolesti očí, protože špinavá voda může způsobit zánět spojivek. A pozor, u malých dětí hrozí po spolknutí vody dokonce poškození jater. Podle Vavruškové se to sice opravdu děje pouze výjimečně, ale rodiče by si měli i tak dát na děti pozor.
0: Teď další důležitá otázka. Může tu kvalitu vody ovlivnit i počasí, třeba když je několik dní opravdu horko, tak jako jsme to zažili relativně nedávno?
1: Tak vysoké teploty můžou být problém, protože pak se bakterie rychleji množí. To platí třeba pro sinice, které se každoročně vyskytují asi na třetině přírodních koupališť. A jak říká Petr Puman ze Státního zdravotního ústavu, zbavit se sinic není vůbec jednoduché.
3: Ty opatření jsou vždycky nějaká komplexní a je to docela běh na dlouhou tráť a ne na všech lokalitách to úplně je realizovatelné. Máme třeba případy, kdy se povedlo přepnout ten rybník se spoustou planktonních sinic a řas do té podoby, kdy ta voda je průzračná.
1: Nebezpečné jsou sinice taky pro psy, můžou jim přivodit selhání jater a v konečném důsledku i smrt. A naopak po vydatných deštích se do vody můžou dostat fekálie od zvířat nebo z přetížených kanalizací.
0: Proto bychom se měli koupat spíš na místech, kde samozřejmě vodu kontrolují krajské hygienické stanice při svém pravidelném monitoringu, je to tak?
1: Přesně tak. Určitě je to bezpečnější přehled těchto míst. Spolu s výsledky laboratorních testů najdou lidé na webových stránkách krajských hygienických stanic. Většinu přírodních koupališť hygienici kontrolují jednou za dva týdny, některá jednou měsíčně, říká mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
4: Ten systém je na základě takových smajlíků. Modrý smajlík znamená vodu vhodnou ke koupání, ten nejlepší stupeň, následuje zelený smajlík, který je také vlastně úplně bez problému, jenomže je voda třeba trochu zakalená.
1: Naopak červený smajlík znamená, že už by se lidé ve vodě koupat neměli. Kvalita vody se ale s počasím může rychle změnit a proto je dobré sledovat třeba i doporučení obce. A pozor by si lidé rozhodně měli dát taky u moře. Hlavně ve Španělsku se totiž v posledních týdnech rozšířila bakterie s názvem Vibrio. Zdravotní riziko pro turisty je sice podle státního zdravotního ústavu nízké. Pokud má ale někdo oděrky, tak by si je měl určitě zakrýt nějakou voděodolnou náplastí. Nákaza může vzniknout právě po kontaktu otevřené rány s bakterií v mořské vodě.
0: Tolik velmi důležité informace ke koupání. Jak už zaznělo, můžete sledovat kvalitu vody třeba na těch právě jihočeských rybnících a vodních přehradách. Všechny podrobné informace najdete na stránkách krajských hygienických stanic, konkrétně tedy krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. Tyto důležité informace do studia přinesl kolega editor naší stanice Honza Kopřiva. Jene, díky moc a naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
5: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Tipy pro volný čas.
1: 4 minuty po 10:45 v Jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice povíme, kam dnes vyrazit za kulturou do přírody nebo za nevšedním zážitkem. Na Šumavě můžete od 17 hodin vyrazit z Českých Žlebů na společnou vycházku s ředitelem Národního parku Šumava Pavlem Hubeným. Přímo v terénu přiblíží péči o Národní park a odpoví na otázky o ochraně přírody, turistických trasách i o budoucnosti Šumavy. Tématu se budeme víc věnovat už za pár minut v našem vysílání. Hudba dnes zazní na několika výjimečných místech, třeba v kostele svaté Anny v Libínském sedle na Prachaticku. Tam začne v 17 hodin varhanní koncert Ondřeje Muchy. O 2,5 hodiny později v 7:30 nabídne festival Třeboňská nokturna v kostele svatého Jilí v Třeboni koncert zvaný Bach and Sons v podání houslistky Milana Al Ashaba, varhaníka Pavla Svobody a kytaristky Miriam Rodriguez Brillové. Uslyšíte díla rodiny Bachových. No a hudba se dnes večer přestěhuje i nad koruny stromů. Na stezce korunami stromů na Lipně, v Lipně nad Vltavou, začne v 19 hodin koncert skupiny Poprvé a zpěvačky Patricie Valentové. Vstup je v ceně běžné vstupenky na stezku. Do Dačic zamíří dnes legendární folková skupina Hop Trop. Na zámeckém nádvoří zahraje od 19 hodin své nejznámější písně. Mezi nimi třeba Amazonku nebo Tři kříže. No a odpoledne můžete poznat i jinou tvář Šumavy. Ve 13 hodin a 33 minut začne na Bučině komentovaná procházka po stopách Johana Petera. Průvodce Radek Tér připomene život i povídky šumavského rodáka přímo v místech, která inspirovala jeho tvorbu. Pro rodiny s dětmi připravila městská knihovna v Táboře od 16 hodin na svém dvoře loutkový muzikál Les plný princezen a neb do půlnoci budeš doma. No a pokud vás lákají netradiční večerní zážitky, vydejte se na zámek v Jindřichově Hradci. Večerní prohlídky začnou ve 20 a ve 21 hodin a 30 minut. No a mezi 20 a 22 hodinou se otevře taky Hladomorna s výhledem na nasvícené město. Ať už si, milí posluchači, vyberete koncert, divadlo, historii nebo šumavskou přírodu, přejeme vám příjemný letní den.
0: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

Pět minut nám zbývá do půl jedenácté a v jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice doznívá skupina Blondie. Odložit na chvíli internetové diskuze a vyrazit společně do šumavské přírody. Tak přesně k tomu dnes zve ředitel správy Národního parku Šumava Pavel Hubený. Pavel Hubený za okamžik vám sám řekne, proč podle něj je osobní setkání lepší, funguje lépe než debaty od monitoru. Hned po písnice přidáme podrobnosti.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Ochrana přírody, turistické stezky, lesy i budoucnost Šumavy. To jsou témata, o kterých mohou lidé dnes od 5 hodin odpoledne diskutovat, a to přímo s ředitelem správy Národního parku Šumava Pavlem Hubeným během vycházky v Českých Žlebech. Setkání je otevřené opravdu každému, kdo chce lépe porozumět tomu, jak Národní park funguje. No a Pavla Hubeného teď zdravím po telefonu, protože je s námi ve spojení. Pane řediteli, přeji dobré dopoledne.
2: Já vám také přeji všem dobré dopoledne.
1: Tak dnes odpoledne zvete veřejnost na společnou vycházku. Co je hlavním cílem té vycházky? Povězte, prosím.
2: No, hlavním cílem je nabídnout lidem, kteří mají zájem, se podívat do přírody, šumavské přírody, a zkusit se na to podívat třeba očima ochranáře, očima teda ředitele parku, ale spíš očima ochranáře. My tyhle ty akce vlastně chceme dělat hlavně pro místní, ale víme, že sem dojíždějí lidi z velké vzdálenosti na takové akce, abychom umožnili prostě porozumět tomu, jak uvažujeme a co děláme. Tak to je hlavní cíl.
1: Proč jste nezvolili klasickou besedu, ale právě ten formát společné procházky? Protože to je docela netradiční samozřejmě.
2: Tak jestli to je netradiční, to je dobře, ale určitě procházka je mnohem lepší než beseda s obrázkama, protože pochopitelně já rád ukazuju v přírodě ty fenomény, o kterých mluvím, a je krásný, že to lidi sami vidějí a jsou z toho většinou nadšený, takže to je podle mě mnohem větší zážitek.
1: To souhlasím. My jsme zmiňovali tu pestrost těch tématů, to znamená témat, tedy ochrana přírody, turistické stezky, lesy i budoucnost Šumavy. Kolem právě Šumavy se často vedou spory. Myslíte si, že osobní setkání přímo v terénu pomáhají třeba některé ty předsudky nebo nedorozumění, tak říkajíc, bourat?
2: Podívejte, moje životní zkušenost, a už dělám v ochraně přírody opravdu dlouho, je, že i jako velký konflikty se většinou v lese tak jako sklidní. A já nevím, jestli to dělá ten les nebo prostě to prostředí, ale vždycky je to tak, že ty sporné věci se v lese prostě líp probírají.
1: No a jaké otázky od té veřejnosti dostáváte nejčastěji? Jsou to spíš třeba otázky týkající se turistických stezek, kůrovce nebo třeba něčeho úplně jiného?
2: Víte, je to úžasný mix. Naposledy na Borových Ladech to bylo prostě od turistických stezek až po financování správy, anebo po to, jak máme organizovanou jednotku požární ochrany. Jo. Takže je to tam opravdu hodně a vlastně se na to těším, protože to mívá široký záběr.
1: No, nelze se vás ještě nezeptat na jednu věc, protože máme, tak říkajíc, hlavní letní turistickou sezónu. Co byste doporučil lidem, kteří se na Šumavu právě teď v této době chystají? Na co by měli myslet, aby si návštěvu užili a zároveň taky, aby respektovali ta pravidla Národního parku?
2: No, hlavně všem, kteří k nám přijdou, přeju skvělý zážitky. Přeju jim, aby chodili po přírodě s otevřenýma očima a dívali se, protože příběh našich lesů i našich luk je prostě nádherný a je vidět spousta motýlů, spousta nově odrůstajících dřevin. Ten les je takový optimistický. Jsme opravdu tu přírodu máme ve skvělé kondici. No a pochopitelně, ať se radši nastříkají nějakým repelentem, protože klíšťata už jsou opravdu všude, a dávají pozor na mrtvý stromy, protože přece jen těch odumřelých stromů, který nám ještě stojí, je hodně a oni občas padají. Takže je to prostě divoká příroda a na to je třeba se dávat pozor. Jinak jim všem přeju, ať si to užijou. Všude se dá chodit po turistických cestách, ale velký území Šumavy je přístupný mimo turistické cesty, takže tam pozor na bezpečnost, ale o to větší zážitek to je.
1: V 17 hodin můžete přijet dnes do Českých Žlebů na Prachaticku, diskutovat a prohlídnout si přírodu přímo s ředitelem Národního parku Šumava Pavlem Hubeným, který byl taky teď s námi ve vysílání. Pane řediteli, díky moc a ať se ta debata, ale i vycházka dnes vydaří. Naslyšenou.
2: Děkuji moc a těším se na vás.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio

0: 7 minut po půl jedenácté posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Kde byste před 100 lety hledali jedno z největších rozárií na světě? Ne ve Francii ani v Anglii, ale v malé slovenské obci u Trnavy. Příběh zahrady, která skoro zmizela, a hraběnky, která růžím zasvětila život, přineseme už za chvíli hned po písničce Heleny Vondráčkové.
1: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

Nebojte, milí posluchači, pátá ještě neodbyla, je 10 hodin a 40 minut. Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Vybudovala jednu z největších růžových zahrad v Evropě. Zachránila stovky vzácných odrůd a dodnes ji na Slovensku říkají

0: hraběnka. Její příběh návštěvníkům vypráví průvodce Slavomír Dzvonik.
1: Vytvorila v podstatě, co víme, druhé najbohatšie muzeum, alebo druhé najbohatšie rozárium na svete, čo sa týka počtom druhov ruží.
0: Mária Henrieta Chodková pocházela z jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů Rakouska-Uherska a byla také příbuznou Žofie Chodkové, manželky následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Postupně se značené sběratelky stala uznávanou šlechtitelkou a právě díky ní se podařilo zachránit i stovky vzácných odrůd, které po sobě zanechal světoznámý zahradník Rudolf Geschwind.
1: Poslala tam furmanov z uzvozmi a doviesli skrupiny v podstatě 2000 sadení.
0: Hraběnka přitom své rozárium budovala navzdory dvěma světovým válkám. Když vypukla ta první, odešla pracovat jako vrchní sestra do vojenského lazaretu v Trnavě a své růže na 4 roky opustila. Po návratu nikdo nevěřil, že by zahradu mohla obnovit. Podařilo se to i díky dědictví po bratrovi.
1: A začala v té druhé fáze podnikat tak, že tě růže začala predávat. Čiže už vytvorila katalogy, vyšlachtila vlastní růžu Fenomena Ignis.
0: A růže Ignis najdeme v Dolní Krupé i dnes. Je červenofialová a její jméno znamená v překladu oheň. To, že ji tady návštěvníci můžou vidět i po více než 100 letech, je vlastně docela malý zázrak. Ona je totiž velmi vzácná a sem se vrátila jako dárek od pěstitelů z Německa.
1: Oni aj napríklad vyšlachtili rúžu Maria Henrieta na jej počest. To je asi najpestovanejšia rúža v rozáriu.
0: Definitivní konec jedné z největších růžových zahrad ale přišel s hospodářskou krizí a druhou světovou válkou. Po nástupu komunistů navíc v Československu nebyl o hluboce věřící aristokratku příliš zájem.
1: A jedinou pamiatkou takou reálne fyzickou, čo sa nachádza alebo sa nachádzalo, sú také malé porcelánové pliešky, označovacie a tak aj kto ju vyšlachtil aj túto, tak presne takto ako to robila Henrieta Choteková, tak toto je robené aj teraz.
2: Říká se, že růžovou hraběnku neopustili růže ani po její smrti, protože v kryptě, kde je pochovaná, tak zvláštně opadává omítka. Ona se odlupuje v kruhovém tvaru a to, co po ní zůstává, opravdu s trochou fantazie připomíná květy růží.
1: A ty růže jsou stále při něj. Že to není nic, že nikdo se s tím nehrál, to prostě přirozeně opadává.
0: Dnes je v rozáriu v Dolní Krupé přes 2500 růží a i když je ve srovnání s původní zahradou Marie Henriety Chodkové jen zlomkem, tak její příběh sem od jara až do podzimu přivádí návštěvníky z celé Evropy. Z Dolní Krupé Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

až pámu. Ivan Hlas doznívá necelé 2 minuty po 10:45 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Vitalita, milí posluchači, není jen otázkou věku, ale taky každodenních návyků. Babské rady už za chvíli připomenou, proč pečovat o svaly, mozek i dobrou náladu. Podrobnosti si poslechněte hned po písničce Drupyho.

0: Babské rady.
1: Jak si zachovat vitalitu? Klíčové je to, co jíte a jakou pohybovou aktivitu máte. Nabízím několik důležitých rad, kterých byste se podle odborníků měli držet. Změřte si obvod pasu, abyste věděli, kolik máte útrobního tuku. Zvyšte příjem bílkovin, jsou klíčem k udržení svalové hmoty. Do jídelníčku zařaďte ryby, skvělou volbou jsou sardinky. Doplňujte omega-3 a vitamin D, jsou zásadní pro mozek i naši imunitu. Posilujte, protože svalové hmoty s věkem přirozeně ubývá a její množství podporuje funkční metabolismus. Nevzdávejte se však ani běhu nebo každodenní chůze. I ty jsou pro organismus důležité. Podstatné je také dodržování pitného režimu v podobě vody a neslazených čajů i kvalitní spánek. Důležitou roli hraje také udržování aktivní mysli i sociálních vazeb, které vám přináší radost a společné zážitky.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Chvíli mraky, chvíli sluníčko, takové počasí panuje nad Českými Budějovicemi a to zhruba necelých 7 minut před 11. hodinou, no a přesně úderem 11. hodiny začnou v našem vysílání další zprávy, které už pro vás chystá kolegyně Gabriela Bláhová. Hned po nich přijde do studia náš dnešní dopolední host, vedoucí katedry chemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity Jan Štěrba, který nedávno učinil poměrně zajímavý objev. Ten by mohl do budoucna výrazně přispět třeba k léčbě onemocnění přenášených klíšťaty. Pokud vás tohle téma zajímá, tak určitě zůstaňte s námi. Matěj Vodička děkuje za vaši dopolední pozornost a od mikrofonu přeje krásný čtvrtek. Zítra.

0: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Nezaměstnanost v Jihočeském kraji v červnu klesla na 4%. Kvůli požáru v někdejším baťovském areálu ve Zlíně vyhlásili hasiči zvláštní stupeň poplachu, vyhlašují ho jen mimořádně. Položení základního kamene pražského Karlova mostu si ráno připomněli v Praze. Na jihu Čech je jasno až polojasno, teploty dnes vystoupí maximálně na 26 stupňů. Dobré dopoledne, u zpráv vás vítá Gabriela Bláhová. Nezaměstnanost v Jihočeském kraji v červnu klesla o 0,1 % bodu na 4%. Místo si prostřednictvím úřadu práce hledalo 17 600 lidí, o 268 míň než v květnu. Volných míst oproti minulému měsíci na jihu Čech přibylo na víc jak 6,5 tisíce. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce České republiky. Nezaměstnanost v celém Česku oproti minulému měsíci zůstala na 4,8%. Nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy byla v červnu na Českokrumlovsku, naopak nejnižší na Jindřichohradecku. Klatovy připravují výběrové řízení na rekonstrukci poslední části jezuitského komplexu. Oprava bývalého semináře tzv. Josefína má rozpočtované náklady 350 milionů korun. Je to tak jedna z největších investic města posledních let, potvrdil místostarosta Václav Chroust z ODS. V Josefínu budou třeba různě velké sály, kavárny, galerijní expozice a kompletní obnova čeká i okolní venkovní prostor. Ve Zlíně hoří výšková budova v bývalém továrním areálu Baťových závodů. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí zlínských hasičů Pavel Řezníček. Na místě podle něj nejsou žádní zranění. Platí třetí stupeň poplachu ze 4.
3: Požár zasáhl 8. 9. patro výškové budovy. Na místě aktuálně 19 jednotek a 28 kusů požární techniky.
1: Z horních pater budovy se valí hustý tmavý dým. Kouř je cítit i v samotném centru města. Lidi si ráno připomněli položení základního kamene pražského Karlova mostu. Po mostě prošel průvod středověkých tanečníků a hudebníků. Císař Karel IV. Stavbu podle hypotézy astronoma Zdeňka Horského zahájil 9. července 1357 v 5:30 ráno.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech bude dnes jasno až polojasno, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů, na horách naměří 20 až 23. Mírný severozápadní až severní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na nejnižším stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Policie aktuálně vyšetřuje dopravní nehodu v Českých Budějovicích. Dvě osobní auta se srazila v ulici Husova třída. Místo nehody je podle policie průjezdné bez omezení. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Sice toho o nich víme relativně hodně, ale stejně umí víc, než jsme si mysleli. Vědci z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity popsali unikátní mechanismus důležitý pro vývoj klíšťat. Podle tohoto objevu totiž tito parazité vytváří molekulu dosud spojovanou pouze s obratlovci, včetně člověka. Jmenuje se kyselina sialová a detailně ji už za chvíli v našem vysílání popíše náš dnešní host, autor výzkumu Jan Štěrba. Zvu vás k poslechu a přeji dobré čtvrteční dopoledne. Od mikrofonu ještě jednou zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Vedoucí katedry chemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity Jan Štěrba je naším dnešním hostem. Pane doktore, vítejte ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Děkuji, dobré dopoledne.
1: My si dnes budeme povídat o vašem nejnovějším objevu, ale na úvod se zeptám takto. Když jde tedy o ta klíšťata, jak jsem zmiňoval na začátku, my o nich slýcháváme především v souvislosti s nemocemi, které přenáší, ale pokud bychom se třeba podívali na to, jak důmyslnými živočichy tito parazité jsou i třeba ve vztahu k nějakým chemickým vlastnostem, tak je ten jejich způsob života podle vás pozoruhodný?
2: Jistě ano, jako je to organismus, který musí přežít spoustu různých podmínek, specifikuje se na jeden jediný konkrétní typ potravy, která úplně jako není ta nejlepší, protože může být dokonce až toxická vlastně. To klíště se na to muselo nějak připravit, změnit si vlastně nějaký metabolismus, jak tráví tu krev. Z hlediska chemie jsou klíšťata, které přežívají hluboké mrazy, to znamená obsahují nějaké molekuly, kterým pomáhají vlastně tohleto přežít, aby nedocházelo k poškozování jejich buněk, tkání. Už jenom to vlastně, jak funguje to, že dokáže na nás tak dlouho přežít. My si toho ani nemusíme všimnout. Je to vlastně taková chodící chemická laboratoř, kde tam bude ještě asi spousta praktických nějakých objevů.
1: Zmínil jste toxická potrava, tedy krev, v závislosti třeba na, řekněme, zdraví toho daného jedince, na kterém to klíště parazituje?
2: Spíš s ohledem na to, že tam je vlastně velké množství červených krvin, které obsahují hemoglobin. A hemoglobin, to je zase jako molekula, která pro nás je velmi přínosná. Díky tomu můžeme žít, že váže kyslík, rozváží kyslík po našem organismu, ale samotná ta molekula, když je ve vysokých koncentracích, ten hem, to železo, všechno z toho ve vysokých koncentracích už není úplně tak příjemné, když se ty červené krvinky rozpadnou, uvolní se to, tak to klíště to musí nějak zpracovat.
1: V rámci našeho dnešního rozhovoru zazní nepochybně několik chemických odborných termínů. Vy jste v klíštěti objevil kyselinu sialovou. O jakou látku jde a k čemu přesně slouží?
2: Tady nejdřív je potřebné možná trošku nějaký úvod. Všichni asi víme o tom, že existuje nějaká DNA, RNA, proteiny, ale běžně se úplně neví, že ty proteiny ve valné většině, hlavně jako když si vezmeme třeba z člověka, savce nějakého, tak spousta těch proteinů má na sobě navázané ještě takzvané glykany, nějaké cukry. A ty cukry mohou být malinkaté, jedna jediná molekula, třeba z glukóza, tu každý taky zná, anebo to mohou být třeba z desítky, stovky. A kyselina sialová je jedna z těch molekul cukerných, které se tam mohou vázat a vyskytuje se jenom v některých organismech a má pak nějaké specifické funkce.
1: Vás překvapilo, jak jsem se dočetl, že klíšťata tyto látky, konkrétně tu kyselinu sialovou, mohou sama vyrábět. Proč vás to tak překvapilo?
2: Souvisí to právě s tím, jaké jsou rozdíly v těchto glykanech, v těch cukrech, které jsou navázané na proteiny různých organismů. Bakterie třeba se téměř nepřipojují, jako jsou tam jenom nějaké výjimky, ty cukry na proteiny. Pak když už máme vyšší organismy, tak tam se ty glykany vyskytují, ale jsou tam velké rozdíly a jeden z těch velkých zásadních rozdílů, že ta kyselina sialová se běžně vyskytuje třeba z usavců. Ale u nějakých těch nižších organismů, včetně právě členovců, to není až tak běžné.
1: Měl byste popsat, jak třeba ta samotná molekula vypadá? Má nějaká specifika?
2: Nebudeme zacházet nějak do chemických detailů. Zase všichni asi známe běžné cukry, jako je glukóza, sacharóza, čili ono je to vlastně zjednodušeně řečeno skoro to samé, akorát má takový malinkatý ocásek složený z několika atomů. Tento ocásek ale je docela důležitý, protože když si vezmeme třeba z jak ty glykany vypadají, které jsou připojené na naše proteiny, tak vlastně jenom to, že nějaká hydroxylová skupina trčí nahoru nebo dolů, tak to náš imunitní systém dokáže rozpoznat. Tyhle ty malé rozdíly jsou základ krevních skupin AB0 například. No a to, že tam může těch několik atomů navíc a k tomu ještě jsou nabité, tak to už je docela velký rozdíl a právě díky tomu třeba taky se sialová může sloužit jako nějaká značka.
1: Jak když jsem si četl článek o tom vašem objevu, tak mě docela zaujalo, jakou metodu jste při tom výzkumu využíval. Dokázal byste ji posluchačům popsat nějak stručně a srozumitelně, jednoduše?
2: Jsou tam vlastně dvě nějaké zajímavé metody. Jedna je takzvané umělé sání. Klíště není úplně organismus, který si můžeme někde odchovat v nějaké kleci jako králíka a podobně. Takže vlastně je potřebné, když máme ty klíšťata, tak ty potřebují sát krev. zase můžeme je nasávat, nechávat nasávat na nějakých živých králících, myších, ale není to úplně praktické, proto se používá to umělé sání. Přes nějakou tenoučkou membránu se jim dodá nějaká krev a oni se nasají a to má tu výhodu, že do té krve můžeme něco přidat. A to je pak ta druhá metoda, což je skutečně hodně elegantní metoda, nedávno oceněna Nobelovou cenou. Měl jsem to štěstí, že ještě když vlastně jedna z těch už dneska nositelek Nobelových cen, když s tím začínala, byl jsem i na jím semináři, když jsem byl v Kanadě a to mě k tomu inspirovalo. Ta metoda je elegantní v tom, že nejlépe se to vysvětluje, řekněme, na aminokyselinách, proteinech. Máme běžnou aminokyselinu, tak v téhle té metodě si vezmeme molekulu, která vypadá hodně podobně, ale část té molekuly je nějak modifikovaná tak, aby to bylo v běžných podmínkách nereaktivní, to znamená skutečně to přežije třeba v nějaké buňce, v nějakém organismu. Dále, kromě toho, že je to tedy hodně podobné a díky tomu, že je to hodně podobné, naše enzymy, anebo enzymy těch různých organismů to dokážou využít a tím pádem zabudují tu modifikovanou aminokyselinu namísto té normální do svých proteinů. No a pak za nějakých konkrétních zase trošku jiných podmínek můžeme vzít tu malou modifikaci, která se tam vyskytuje a něco na ní navázat. Můžeme na to navázat třeba s nějakou fluorescenční barvičku a pak to vidíme v mikroskopu. Můžeme tam navázat nějakou značku, díky které to dokážeme někde označit, vytáhnout z nějaké směsi různých proteinů. A tahle ta metoda, ta takzvaná klik chemie a bioortogonální chemie, tak tahle ta dneska vlastně se rozšířila, takže takhle si můžeme značit DNA, RNA, proteiny, lipidy a včetně dalších molekul, ještě jsou to i cukry a právě obsahují ty, když si se podíváme do nějakých katalogů od nějakých dodavatelů, tak tam jsou i ty modifikované kyseliny sialové a to jsme pak právě využili. To znamená, pak dávali jsme nasávat klíšťatům krev, která obsahovala tuhletu modifikaci, modifikovanou kyselinu sialovou a následně jsme to mohli krásně detekovat.
1: Hodně pojmů najednou. Možná byste ještě posluchačům mohli říct, s jakým zvětšením nebo s jakým mikroskopem třeba při takovém výzkumu pracujete?
2: Tady jsme nepotřebovali jít do nějakých extrémních, řekněme, hloubek, ale máme některé obrázky třeba ze elektronového mikroskopu, to znamená, dá se to využít vysloveně na takzvanou ultrastrukturu. Vidíte už ty membrány, vidíte mitochondrie, endoplazmatické retikulum a tak podobně, kdo si vzpomene na biologii, tak vlastně ve všech těch strukturách se to pak dá nějak hezky označit. Tam to má trošku svou nevýhodu, jaký je ten proces, že vlastně, kde vidíte tu značku, tak v realitě můžete být trošku dál od toho, kde skutečně se ta molekula vyskytuje. Ale pak třeba, když jsem mluvil o těch fluorescenčních nějakých značkách, tak ve fluorescenčním mikroskopu je to skutečně přímo navázáno na tu molekulu. Tam to rozlišení není až tak vysoké, anebo většinou to ani nepotřebujeme, ale hezky je to vidět, když se udělá řez nějakou buňkou, tak velmi dobře dokážete říct, tohle to se vyskytuje v membránách, tady se to vyskytuje u jádra, v cytoplazmě a podobně.
1: Jan Štěrba z katedry chemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity je dnes s námi ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Od vajíčka až po dospělého jedince trvá ten životní cyklus klíštěte obvykle 2 až 3 roky, jak jsem se dočetl. Samozřejmě, aby se klíště posunulo do nějakého dalšího vývojového stádia, tak potřebuje logicky sát krev, to už jsme zmiňovali tady na začátku. Ovšem tu zmíněnou molekulu, tu kyselinu sialovou, v jakých fázích života ji začne vlastně produkovat?
2: Tady ještě bych trošku zase dal nějaký trošku úvod. Kyselina sialová, jak jsem zmiňoval, se hodně vyskytuje u nás u vyšších organismů. To znamená, to klíště, když se nasaje krve, tak ta krev obsahuje obrovské množství proteinů, třeba z které mají tu kyselinu sialovou. Takže my jsme právě proto potřebovali použít tu klikchemii na to, abychom odlišili kyselinu sialovou, která přichází z krve od hostitele, od té, kterou si samo vytváří. Takže když budeme mluvit jenom o té, kterou si samo vytváří, tak to je hlavně v nějakém tom embryonálním stádiu ve vajíčku. Vlastně už když se začne vyvíjet to embryo, ještě když se ta samička nasaje v průběhu sání, už začínají dozrávat pěstovat ty vajíčka, tak vlastně už tam se začíná produkovat ta kyselina sialová. Následně vlastně ty vajíčka, když už je ta samička vyloží, tak v průběhu toho embryonálního vývoje z hlediska poměru ke všem proteinům, tak většina proteinů, které jsou takhle modifikované, se nachází právě v těchto stádiích. A postupně to množství klesá, nebo ten poměr klesá, ale stále je přítomná třeba ještě v té dospělé samičce, to znamená vlastně všechny ty stádia, vajíčko, larva, nymfa a následně dospělec.
1: Můžeme si teď udělat možná takové malé srovnání, protože zatímco třeba komáři, to známe asi všichni, na naší kůži přiletí, když si nevšimneme, tak vlastně bodnou, nasají krev, zase odletí, ale ta klíšťata bývají přisátá i několik dní. Tak může být právě tenhle faktor klíčový vlastně pro tu kyselinu sialovou?
2: Dostáváme se zpátky k tomu, že je to ta chodící laboratoř. Přesně jak říkáte, to klíště v průběhu sání, ono se ještě vyvinulo, takže si to postupně mění podle toho, jak to probíhá. Do nás vypouští spoustu různých nějakých aktivních molekul, aby potlačilo naše ochranné mechanismy. No a jedna z věcí, kterou potřebuje potlačit, je imunitní systém samozřejmě. Naše imunitní buňky, protilátky, třeba když někdo má často klíšťata na sobě, sajou opakovaně, tak ten imunitní systém na to samozřejmě může nějak reagovat. No a jedna z možností, vlastně jak můžeme zastavit, zpomalit aktivaci imunitního systému je, že tomu imunitnímu systému ukážeme, tohle to je něco moje vlastní, stop, na mě neútoč. Kyselina sialová tím, že se nachází právě v těch vyšších organismech, tak to je jedna z takových těch běžných značek, které rozlišují vlastní, nevlastní. To znamená, ta třeba z imunitní buňka má na svém povrchu nějaké receptory. Jeden z těch receptorů by ji mohl aktivovat, ale další receptor, když se naváže na tu kyselinu sialovou, tak ten ji bude zase inhibovat a nedochází vlastně k tomu, aby imunitní systém napadal. Čili ta kyselina sialová obecně, a řekněme, nebudeme teď rozlišovat, jestli je to kyselina sialová přímo z klíštětem vyrobená, anebo ta z hostitele, tak ta může fungovat jako ten inhibiční signál právě proto, aby to klíště jako mohlo delší dobu nějak nasávat tu krev.
1: Teď se můžeme dostat k, myslím, velmi podstatné věci. Jaké nové otázky podle vás ten váš nedávný výzkum otevírá v tomto tématu?
2: A tady bych tedy zase se vrátil k tomu, že ta kyselina sialová může být z klíštěte, anebo z toho hostitele. Z klíštěte to tedy vypadá tak, že ta kyselina sialová je důležitá pro vývoj toho klíštěte, hlavně v tom embryonálním stádiu.
1: Jak jste zmiňovala?
2: To znamená, jako když najdeme nějak konkrétní molekuly, které se vlastně na tom vývoji i v souvislosti s kyselinou sialovou podílejí, je to vlastně docela zase krásný nějaký příklad na něco, kam můžeme zacílit. Vždy, když se vyvíjí nějaké léčivo, nějaká vakcína, tak musíte najít něco, co je jiného, než je něco našeho, aby vlastně ta vakcína nebo to léčivo nepoškozovalo náš organismus, že jako z hlediska té klíšťaty vytvářené kyseliny sialové jsou to tyhle ty nějaké molekuly podílející se na vývoji toho klíštěte, hlavně v těch raných stádiích. Pak je tam ještě ta druhá větev, na které ještě stále pracujeme, to ještě nemáme opublikované, že vlastně tím, že to klíště nasává velké množství té hostitelské kyseliny sialové, tak ono to vypadá, že ono s tou hostitelskou kyselinou sialovou taky pracuje a vlastně už bylo popsáno u nějakých různých proteinů, že to klíště si dokáže vzít nemodifikovaný celý protein, vytáhne si ho ze střeva, přes hemolymfu si ho donese do slinných žláz a zase ho vypustí do nás. To znamená, jako zase tohleto kombinace té klíštěcí hostitelské kyseliny sialové může právě fungovat tedy jako nějaký tenhle ten inhibiční signál. A zase to klíště proto, aby toto dokázalo specificky udělat, tak potřebuje nějaký receptor. Potřebuje nějaký přenašeč, který vezme tu konkrétní hostitelskou molekulu. Čili zase je to nějaký dobrý budoucí cíl na to, abychom vytvořili nějakou vakcínu. Obecně tohle je vlastně princip těch pan klíštěcích vakcín. Na jednu stranu se vyvíjejí vakcíny, které jsou proti klíšťové encefalitidě, proti borelioze, proti dalším nemocem, těch je spousta, které klíšťata přenášejí. Ale vlastně, abychom se bránili, tak bychom potřebovali ve výsledku, abychom se očkovali 20 vakcinami. Ten aktuální přístup je najít nějaký cíl přímo v tom klíštěti a to klíště, když bude sát na nás, tak ta vakcína bude účinkovat proti klíštěti, klíště nebude schopné se dosát a tím pádem se zablokují vlastně přenos všech těch patogenů. Takže to tohle to je jeden z možných budoucích cílů například pro na protiklíštěcí vakcíny.
1: Vy jste zmínil teďka, že klíště nepřenáší jenom tu limskou borreliózu nebo klíšťovou encefalitidu, ale spoustu dalších onemocnění. Ta nám třeba zůstávají jako laické veřejnosti skrytá. Mohl byste zmínit nějaká třeba důležitá, nějaké řekněme takové skryté hrozby, o kterých třeba se tolik nemluví?
2: Ono, když se řekne borelioza, tak ono ve skutečnosti stále se jako objevují další a další kmeny limské boreliozy, které způsobují tu boreliozu a kde můžou být třeba ty symptomy různé a různé klíšťata třeba zpřenášejí, je různá prevalence v přírodě. Takže už jenom tohleto je jedna z nějakých novinek, že vlastně jsou další a další borelie, které můžou způsobovat boreliozu. Začíná se víc mluvit o anaplazmóze, o anaplazmě, francisela to může být, babezie to může být, to znamená jako těch patogenů, babezie pak už není bakterie, to už je parazit. Jsou to různé nějaké další patogeny, které se třeba si tady v jižních Čechách, kde máme hodně vysokou prevalenci uklíšťat, jak té boreliozy a klíšťové encefalitidy, ale objevují se i tyhle ty jako další patogeny. Není to tak časté, proto se to tak často většinou neřeší. Je pak samozřejmě otázka, jak to se to bude vyvíjet do budoucna. Proč se to neřeší, je jeden z důvodů zase i cena, jako když je nejčastější borelioza a pak ne tak častá, ale hlediska symptomatologie a dopadů na zdraví klíšťová encefalitida, tak se primárně vlastně testují tyhle ty dva patogeny, ale spousta laboratoří, ať už nemocničních nebo soukromých, dneska už nabízí vlastně vyšetření třeba z 5-6 takových patogenů.
1: Už hodně jsme se toho dozvěděli při našem dnešním rozhovoru s Jánem Štěrbou z katedry chemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. No a ještě hodně se toho samozřejmě dozvíme. Teď je na řadě písnička. Za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Zhruba 4 minuty před 11:30 se vracíme k rozhovoru s Jánem Štěrbou, biochemikem z katedry chemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, který je naším dnešním dopoledním hostem a který taky, když to hodně zjednoduším, nedávno objevil, že klíšťata mají v sobě kyselinu sialovou. Když si to teď hodně zestručníme pro posluchače, aby to bylo takové srozumitelnější, kde je podle vás ta rovnováha mezi tím, zda je ten váš výzkum zajímavý třeba řekněme pro nějaký vybraný okruh odborníků, nebo zda je naopak opravdu zásadní ten poznatek, který by třeba mohl do budoucna výrazně přispět ke zneškodnění těch nemocí, které klíšťata přenáší, právě lymské boreliozy, klíšťové encefalitidy, ale i mnoha dalších jiných, jak jste zmiňoval.
2: Obecně, když si to jako nějak se nad tím zamyslíme, jedna věc, která častokrát nezaznívá i v těch, řekněme, politických diskuzích o financování vědy, je ten základní výzkum. Častokrát se něco zkoumá, dopředu nevíte, jestli to bude aplikovatelné nebo ne. A častokrát jako byly nějaké výsledky, o kterých se ze začátku ani netušilo, že se to nějak využije, a dneska jsou to multimiliardové nějaké biznisy.
1: To je to kouzlo vědy, pardon, že vám skáču do řeči.
2: Jako dneska je velký tlak na to, abychom vlastně, když už děláme základní výzkum, tak rovnou věděli, že tady budeme aplikovat. Jo, jako ono častokrát se dá nějak předpokládat, ale pak je stále nějaká ta část toho základního výzkumu, kde se to úplně neví. Když si vezmeme klíšťata, tak jako z nějakého akademického hlediska bychom samozřejmě mohli zkoumat, kolik nějakých chloupků má klíště na noze, anebo když si vezmeme třeba si tenhle ten náš objev, my jsme u jednoho klíštěte popsali tu kyselinu sialovou. Člověk by si řekl, jo, hezký výsledek, tak tedy pravděpodobně tahle ta skupina bude mít velkou šanci teď dostat konečně nějaký pořádně velký grant, protože je to hodně zajímavé. Ale jako problém je, že vlastně už ten výsledek je. Znamená, teď by nějaké potvrzování toho, že taky se nasilovají v dalších klíšťatech třeba, to už je zase taková spíš akademická otázka. Z hlediska nějakého praktického do budoucna, to je vlastně to, co jsme zmiňovali. Konkrétní nějaký protein, který pracuje s tou kyselinou sialovou, který by se dal využít jako nějaký cíl. To je už zase něco, co do budoucna by se dalo aplikovat. To znamená, tam už přecházíme na ten aplikovaný výzkum, kde se to pak dá nějak ještě dál patentovat, využívat, vyvíjet vakcína. Čili ono je to stále taková spíš i diskuze, jako ono, když třeba v nějakém grantu máme popsat, jestli je to základní, aplikovaný nějaký výzkum nebo experimentální vývoj, je to častokrát jenom odhadování, jako častokrát se to úplně dopředu nedá říct.
1: Ale vy jste sám zmínil, že ten objev může skutečně přispět k nějakému vývoji, ať už vakcín nebo léčiv. Je to tak?
2: Ano, jako tady doufám, že se nám podaří udržet lidskou nějakou kapacitu, finanční kapacitu na to, abychom mohli v tomhle tom dál pokračovat a právě identifikovat ty už konkrétní proteiny, které jako celkově pracují ať už s tou kyselinou sialovou, tedy kříklištěcí nebo hostitelskou. V tom publikovaném článku my jsme popsali vlastně tu enzymatickou dráhu, jak si to klíště vytváří kyselinu sialovou, ale to je stále ještě jenom začátek, protože je potřebné identifikovat, na které proteiny se připojuje, ty konkrétní receptory, které s tím pracují a tak dále. Čili ano, je tam ještě spousta práce, kde na konci může být aplikovaný výzkum.
1: Mě samotného překvapilo, že očkování proti klíšťové encefalitidě se v Česku začalo dle dostupných zdrojů používat v roce 1991, tedy před 35 lety. Naopak ta komerčně dostupná vakcína proti lymské borelioze na trhu stále není. Stále vlastně na ní pořád čekáme. Dokázal byste posluchačům vysvětlit, proč to tak je? V čem jsou ty choroby tolik zásadně odlišné? Samozřejmě, když si odmyslíme to základní kritérium, že klíšťovka je vlastně virové onemocnění, lymská borelioza naopak bakteriální.
2: Nejdřív bych začal tím, že ona byla vakcína proti borelioze, Limerix, myslím, že se jmenovala. Byla hlavně tedy pro oblast Spojených států, protože jeden z problémů s boreliozou je, že borelie, které způsobují boreliozu v Spojených státech, v Severní Americe, jsou trošku jiné oproti těm evropským, ale jako nějakou ochranu dávala i proti těm evropským kmenům. Co tam byl problém, je, že vznikla nějaká kontroverze o tom, že to spouští nějaké autoimunitní onemocnění, anebo jako nějakou imunitní odezvu, která by úplně neměla být. Chytila se toho média, veřejnost, strašně se to diskutovalo. Sice se to pak nepotvrdilo, že to je pravda, ale už vzhledem k tomu, jaký byl ohlas té veřejnosti, tak ta vakcina jednoduše skončila. Dneska se používá pouze ve veterině. Takže musí se teď vybíjet nové vakcíny proti borelioze, protože jednoduše z PR hlediska tam ta původní už není použitelná. A zase jako má to tu svou výhodu, že dneska se tedy tím pádem vyvíjejí vakcíny, které budou víc proti těm evropským, budou lépe zacílené a podobně. Když si vezmeme rozdíl bakterie, virus, virus je vlastně jednoduchá sbírka pár proteinů nukleových kyselin, která využívá tu hostitelskou buňku. Takže častokrát jsou to nějaké proteiny, které jsou hodně specifické. Takže jako mohly by být s dobrým nějakým zdrojem pro vakcíny alebo pro nějaké léčivo, jako nemusí to být jenom vakcína. Takže vlastně teoreticky by se dalo říct, že virus by měl být jednodušší. Není. Jako. Tam se dostává třeba, když jsem zmiňoval, že na těch proteinech jsou různé glikany, tak tohle je jeden z problémů třeba z HIV vakciny. Je to virus, je to sice něco jednoduchého, ale protože je to RNA virus, tak má vyšší míru mutací. No, zažili jsme si to, že se SARS-CoV-2 také. To znamená, tam je velká míra mutací. Vy potřebujete tedy spoustu nějakých cílů pro vakciny. Jsou tam ty glikany, takové ty, řekněme, dobré místa pro zacílení vakciny se častokrát jsou vlastně schované u toho viru a proto například u HIV přesto kolik miliard dolarů se už do toho věnovalo, stále vakcína není. Je to ale i u některých bakterií, třeba když mluvíme o boreliích, borelie je tedy bakterie, je to už něco většího, většinou to tedy jsou bakterie, které jsou mimo vlastně hostitelskou buňku. To znamená, teoreticky by se tam zase dalo zacílit. Borelie už není člověk, takže zase měl by tam být nějaký velký rozdíl. Ale zase jako borelie například taký příklad pro bakterii, která je hodně variabilní. Ona na začátku, vlastně, když se z toho klištěte dostane do člověka, má na svém povrchu nějakou jednu sadu proteinu. Ta se za chvilku změní. Takže už pak máme nějaké jiné cíle. Takže vlastně proto je taky komplikovaný u těch borelí vytvořit tu vakcínu. Není to tedy nemožné, ale jsou tedy patogeny, kde je to mnohem jednodušší najít nějaký vhodný cíl, který bude dostatečně imunogenní, tam je důležité, imunitní systém musí vytvářet pak nějakou odpověď. Není to pravda, že můžeme si vzít jakoukoliv molekulu a bude to fungovat. Musí to být tedy imunogenní, musí to být cíl, který je u toho patogena neustále dostupný, aby mohl ten imunitní systém reagovat. U některých těch patogenů je to dost komplikovaný.
1: Já teď ještě znovu navážu na jednu z věcí, kterou jste zmiňoval. V dnešní době se můžeme nechat očkovat proti mnoha onemocněním, ale ne vždycky to úplně využíváme. Existuje poměrně značná skupina lidí, která třeba nějak kritizuje nějaké vakcíny, nenechává se očkovat, nenechává očkovat své potomky a tak dál. Ostatně krásně se to projevilo právě na tom případu onemocnění koronavirem. Hmm. Tak koho jiného se zeptat než člověka, který právě zkoumá ty, řekněme, proteiny přímo pod mikroskopem. Jaký je váš názor na tu dnešní dobu, kdy sice vědci potvrdí perfektní účinnost nějaké vakcíny, ale pak najednou z ničeho nic se vyloupne někde nějaký článek, který vlastně veškerá ta, řekněme, zjištění popírá a říká, lidi, prosím vás, hlavně se tím neočkujte, může se vám něco opravdu vážného stát. Teď to hodně zlehčuje samozřejmě.
2: V dnešní době se někdy říká doba postfaktická, že jako problém je v tom, že dneska na internetu může opublikovat kdokoliv, cokoliv, když se tomu dá správný nějaký titulek, zaujme to. Ze psychologického hlediska lidi častokrát víc věří informacím, které souzní s jejich světonázorem a podobně. Tady by bylo dobré a důležité, aby nejenom vědci, ale také především politici i samotná veřejnost vlastně, aby byli trošku zodpovědní, vnímali, od koho přichází ta informace. Jo, ano, existují problémy, které jsou spojené s vakcínami. Ano, ne každá vakcína funguje na 100%, ale problém pak je spíš v tom, že se něco špatně vysvětluje. Například u toho koronaviru podle mě jeden ze základních problémů byl, že se řeklo, navakcinujete se a už neonemocníte. To už z principu jako nelze takhle říct. Ta vakcína nedokáže kompletně zabránit tomu, aby ten patogen vůbec proniknul do organismu. Ta vakcína jako zabraňuje tomu, aby se rozvinula ta nemoc. Jako to už jenom tohleto, že se takhle špatně vlastně vysvětlilo, zavdalo to i nějak, anebo potvrdilo to potvrzení, že něco asi není správně, lžou nám, protože pak se někdo nevakcinoval a onemocnil. Jako to, že měl slabší průběh té nemoci, tak to už pak nemusel řešit třeba. No, hlavně tedy by bylo dobré, aby skutečně všichni, včetně jako široké veřejnosti, skutečně ověřovali, od koho přichází ta informace. Vědci, lékaři tady nejsou od toho, abychom si tady vymýšleli něco, čím budeme zabíjet lidi, naopak my chceme jako pomáhat. To znamená, když budu tvrdit a i tady tvrdím, že ty vakcíny pomáhají, tak to skutečně dělám s čistým svědomím a skutečně jsem o tom přesvědčen a není to proto, že bych chtěl někomu ublížit.
1: No, tak na závěr našeho dnešního rozhovoru ještě jedno takové odlehčení. Já jsem byl kdysi dávno ještě jako student gymnázia na exkurzi v Parazitologickém ústavu Biologického centra Akademie věd. A to si opravdu nevymýšlím, to se opravdu stalo. Při té návštěvě jedné z laboratoří nám tam výzkumný pracovník vyprávěl, že když se klíšťatům dá do akvária nějaká syntetická krev, tak jak jste o tom mluvil vy taky před chvílí, tak ji sice nějak teda jako spořádají, ale není to zdaleka takový kvapík, jako když dostanou tu krev králičí, tedy živočišnou. A když se pak opatrně k tomu akváriu přiloží ucho, prý tedy, tak je byť jenom velmi slabě opravdu slyšet mlaskání. Tak je to pravda? Nebo zažil jste to někdy? Nebo je to naopak nesmysl?
2: No, nejdřív bych jenom upřesnil, dneska už se vlastně i tahle ta metoda hodně vyvinula, vlastně kolegové právě na Parazitologickém ústavu už třeba mají z 3D tiskárny vytištěné nějaké ty vlastně nádobky, v kterých ta krev teče, používá se hovězí krev, to znamená tady, když se někde porazí bík, tak se vlastně zachytává krev, nějak se zpracuje, aby se nesrážela a vlastně tím pádem se dostáváme skutečně jako k nějakému hodně přirozenému anebo víc přirozenému stylu nasávání toho klíštěte a ještě současně to můžeme tedy regulovat, něco tam přidat. Z hlediska toho mlaskání, no už jenom když si představíme, jak to klíště vypadá, ono nemá ústa, nemá jazyk. Mlaskat skutečně nemůže. Slyšel jsem tohleto také, ale skutečně nemlaská. Klíště má vlastně, když si to velmi zjednodušíme, nějakou pilku, kterou nám prořízne kůži, pak do nás strčí vlastně jenom jako kdyby trubičku, kterou nasává, vypouští, zabetonuje se tam, to se také moc neví, proto nejde tak dobře vytáhnout, protože do nás vysloveně vypouští, nazývají se cementové proteiny, udělá se tam cement a pak jenom seje. To znamená, mlaskání tam ve skutečnosti asi nebude slyšet.
1: Tak díky, že jste mě připravil o iluze. Vedoucí katedry chemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity Jan Štěrba byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas a ať se vám daří nejenom v laboratoři. Naslyšenou.
2: Díky moc, naslyšenou.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Jak jste slyšeli, je dobré si ověřovat informace. Za chvíli nabídneme ještě dnešní rozhlasový sloupek, počkejte si na něj. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Ty hledáme signál.
1: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
2: Doufám, že signál nehledáte vy, milí posluchači, protože minutu po 11:45 posloucháte Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a v pravidelný čas pro vás máme pravidelný rozhlasový sloupek. O čem bude? Bude o celosvětové navigaci GPS. To jen tak pro představu. Slovo má Jan Flaška. Příjemný poslech.
1: Rozhlasový sloupek.
3: Nedávno jsem se dozvěděl, že celý systém celosvětové navigace GPS tvoří pouhých 31 družic na oběžné dráze. Každá z nich přitom vysílá signál o výkonu jen 50 W. To je zhruba tolik, co sežere skomírající žárovka ve sklepě u vás na chalupě. Ty družice visí 20 200 km nad zeměkoulí. Pro lepší představu, kdybyste do této výšky chtěli poskládat dospělé divočáky tak, aby se každý z nich rypákem dotýkal ocásku toho před sebou, muselo by jich nad sebou balancovat skoro 3

0: 13,5 milionu. Kdybyste chtěli tolik prasat převést vlakem, v němž má jeden vagón druhé třídy 88 míst, muselo by z nádraží vyjet 153 409 vagónů, včetně lokomotivy, by takový prasečí expres měřil 3758 kilometrů. To už je pořádná vzdálenost. Od začátku do konce byste vedle kolejí mohli vyskládat přes 12,5 milionu klasických gramofonových desek. K jejich poslechu byste pak museli u gramofonu strávit 1024 let. Jen tak pro srovnání. Existuje renomovaná hydrodynamická studie, podle níž trvá všem savcům vyprázdnění plného močového měchýře průměrně 21 vteřin. Schválně si to někdy zkuste spočítat. Pokud byste výše zmíněných 1000 let strávili nepřetržitým močením bez jediné vteřiny pauzy, vyprodukovali byste množství kapaliny odpovídající 1,5 miliardě plných měchýřů. Při průměrné kapacitě měchýře, která činí 4 decilitry, to znamená, že byste museli na ex vypít 1 miliardu 231 milionů 356 636 poctivě načepovaných půl litrů dvanáctky. Takže až příště zapnete v autě navigaci, vzpomeňte si, že signál o síle žárovky z vašeho sklepa právě letí z vesmíru přes vzdálenost vlaku z divočáky, který je dlouhý jako sbírka desek, jejichž poslechem byste strávili stejnou dobu, za kterou byste zvládli vyčůrat 1,25 miliardy vypitých piv. To jen tak pro lepší představu.
1: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, písně

0: Jsme tu doma a máme přehled. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Tento týden ohlašuje poledne vyzvánění zvonu z Hamru u Veselí nad Lužnicí. Ve zvonici u kostela Nejsvětější Trojice se v současnosti nachází zvon ulitý z oceli. Má hlavní tón Fis 2, průměr 70 cm a váží přibližně 180 kg. V první čtvrtině 20. století ho vyrobila neznámá slévárna.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ceny pohonných hmot v Jihočeském kraji se oproti minulému týdnu mírně zvýšily. Nejdražší paliva jsou na Písecku. Úroda ovoce letos kvůli jarním mrazům výrazně klesne. Škody můžou přesáhnout miliardu korun. Ministerstvo práce zatím stihlo 11 83 úkolů, které má v tomto volebním období z programového prohlášení vlády. Jihočech je polojasný až jasný s teplotami mezi 23 a 26 stupni. Noc bude jasná, naměříme 13 až 10, v horských údolích jen 1 stupeň Celsia. V pátek očekáváme i nadále převážně slunečno a teploty u 28 stupňů. Dobré poledne, u zpráv vás vítá Gabriela Bláhová. Ceny paliv v Jihočeském kraji se oproti minulému týdnu mírně zvýšily. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u jihočeských čerpacích stanic prodává v průměru za 39 korun 26 haléřů. Před týdnem byl o 48 haléřů levnější. O 33 haléřů zdražil litr nafty. Řidiči teď za něj dají průměrně 35 korun a 51 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejlevnější benzín v kraji prodávají na Jindřichohradecku. Za naftu platí nejmíň motoristi na Českobudějovicku. Nejdražší paliva v kraji jsou na Písecku. Ovocnáři kvůli jarním mrazům letos přijdou meziročně o asi 53% úrody. Vyplývá to z odhadu sklizně Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Ztráty podle Ovocnářské unie České republiky můžou přesáhnout miliardu korun. Letošní sklizeň bude pravděpodobně druhá nejnižší za posledních 100 let. Zemědělci sklidí necelých 70 tun ovoce. Ministerstvo práce zatím stihlo 11 83 úkolů, které má v tomto volebním období z programového prohlášení vlády. Patří mezi ně třeba schválení vyšší rodičovské nebo úprava nastavení superdávky ve sněmovně. Novinářům to po schůzce s premiérem a vicepremiéry v Kramářově vile řekl ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO. Do splněných úkolů zahrnuje i kroky, které ještě nejsou plně schválené a neplatí. Podle dřívějších vyjádření členů vlády se některá opatření odsouvají. Týká se to třeba slibů u důchodů. Ministerstvo práce odkládá taky digitalizaci dávek a agendy. Kritiku sklízí kvůli jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatelů. Jihočeské divadlo uvede dnes v Českém Krumlově premiéru taneční inscenace Spalovač mrtvol. Představení vzniklo přímo pro prostory bývalého pivovaru. Režisérka a choreografka Alena Pešková se inspirovala slavným románem Ladislava Fuchse.
2: To není adaptace tohohle díla, ale je to jakoby na motivy. Jo. Je to autorský divadlo, ale o to víc si myslím, že to můžeme vlastně ty situace prožívat. A tím, že to je imerze, tak vlastně divák může s náma být, takže to má zase jiný, víc ty prožitkový záležitosti.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1015 hektopaskalů. Jihočech je polojasný až jasný s teplotami mezi 23 a 26 stupni, na horách mezi 19 a 22. Fouká mírný severozápadní až severní vítr, večer bude slábnout. Noc bude jasná, naměříme 13 až 10, na horách až 7 stupňů, v údolích kolem 1 stupně Celsia. V pátek očekáváme i nadále převážně slunečno, jasno až polojasno, teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, odpoledne přechodně mírných severních směrů a BIOS zůstane i nadále na stupni číslo 1.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Vylitý olej na vozovce trápí řidiče na Strakonicku u Drahonic ve směru na Cehnice. Na místo jedou hasiči, buďte opatrní, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: Je 12 hodin a k tomu 6 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to ve čtvrtek 9. července roku 2026. A právě nyní také začínají písničky pro radost. Těmi vás provede a ze studia pěkné poledne přeje Luboš Voráček. Připravená hned v úvodu zahrát Šumavanka pro pana Jiřího Sotonu do Rožnova, do Stradonic k 50. narozeninám. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: právě dnes, 9. července, slaví své 50. narozeniny náš kamarád, kmenový muzikant, první křídlovák Šumavanky Jiří Sotona z Rožnova, Stradonic. Jirko, kamaráde, přejeme ti do dalšího půlstoletí jen vše dobré. Ať ti to na křídlovku stále stejně vyhrává. Tvá sola se opakují klidně třikrát a tvá ruka vybírá z not jeden hit za druhým. Samozřejmě ti přejeme, ať tvá kolena dosahují dokonalého ohybu a páni doktoři jsou spokojeni. V práci, ať pomocí svých páček ovládáš bez problémů všechna elektrická vedení při každé kalamitě. A tvá rodinka, ať je při tvém vytížení stále tak tolerantní. Přejeme vše nej. Pro pana Jiřího Sotonu do Rožnova, do Stradonic k 50. má hrát Šumavanka. Šumavanka je připravená, akorát píseň, na kterou přišel typ, tu tady nemám k dispozici, tak nabízím náhradu Na lukách.

Šumavanka dohrála a Babouci jsou v písničkách pro radost připraveni také do Horního Záhoří a také do Zbytin. Ve Zbytinách 60. narozeniny má pan Petr Machulda. Dnešní to slavnostní den slaví náš kamarád, velký milovník dechovky, vážený pan Petr Machulda, chalupář ze Zbytin, a slaví krásné 40. výročí 20. narozenin. A tak bychom mu rádi popřáli mnoho štěstí a zdraví, hodně dechovkových festivalů, na které rád jezdí. To přejí kamarádi ze Zbytin, Robin s Karlem. Pro pana Machuldu do Zbytin k 60. nám budou hrát Babouci a budou hrát také do Horního Záhoří, kde 65. narozeniny má pan Pavel Kmeď. Obecní úřad Záhoří přeje do dalších let panu Kmeďovi vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Pan Pavel Kmeď v Horním Záhoří k 65. narozeninám za chvilku uslyší Babouky, stejně jako pan Petr Machulda ve Zbytinách k těm 60. narozeninám bude hrát píseň Ludvík.

Babouky ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice teď vystřídá Šehojka, aby zahrala také do Litochovic u Volině a také do Kozárovic. V Kozárovicích 70. narozeniny má paní Eva Kadlecová. A jak se píše v tom dopise, který k nám přišel, v dnešní den slaví své životní jubileum 70 let paní Eva Kadlecová z Kozárovic. Chtěl bych touto cestou popřát hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho krásně strávených let v naší obci, jak píše za celé vedení obce pan starosta. Pro paní Evu Kadlecovou do Kozárovic Šohajka za chvilku zahraje a bude hrát také do Litochovic u Volině, kde rovněž 70. narozeniny má paní Anna Hovorková. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše, abychom zahráli písničku pro paní a Anu Hovorkovou z Litochovic u Volině, která právě dnes, 9. července, slaví 70. narozeniny. A tak zástupci obce Litochovice, paní Hovorkové, přejí do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a životní spokojenosti. Do Litochovic u Volině pro paní Anu Hovorkovou k 70. a také do Kozárovic k 70. výročí pro paní Evu Kadlecovou teď bude hrát Šohajka, píseň, která se jmenuje Voňavá.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: V písničkách pro radost 6 minut po čtvrt na jednu jsou připraveni zahrát Mokeráci. A Mokeráci budou hrát nejenom do Albrechtic nad Vltavou, ale také do Libenic u Borotína. A tam začnu s přáním. Přání pro Věrku Kubecovou k nám přišlo k 70. narozeninám. A v něm se píše: Milá švagrová a kamarádko, ještě nedávno si byla holčičkou, ale jak čas letí, stala si se babičkou. U příležitosti životního výročí, které připadá na dnešní den, ti přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, životního optimismu a také radost, ať ti dělají děti a vnoučátka. Hudební přání zasílá Maruška Zorhova s rodinou a kamarádka z dětských let a rodné vesničky Marcela také s rodinou. A kdyby manžel Pepa žil, jistě by se připojil. A nebo bychom se připojili my k němu. Věrko, užij si nejenom dnešní narozeninový den, ale i všechny nastávající dny vyplněné sluncem a neduhy, ať se vyhýbají velkým obloukem. To bylo přání pro paní Věrku Kubecovou k 70. narozeninám. Ale Mokeráci budou hrát také do Albrechtic nad Vltavou, kde také 70. narozeniny má paní Dagmar Bednářová. Právě dnes slaví významné životní jubileum paní Dagmar Bednářová z Albrechtic nad Vltavou. A tak všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let přeje obecní úřad v Albrechticích nad Vltavou. Tak tedy pro paní Dagmar Bednářovou k 70. narozeninám a k 70. také do Libenice u Borotína pro paní Věrku Kubecovou budou hrát Mokeráci píseň Žala jsem travičku.

písničkách Pro radost teče Mokráky vystřídá Iglovanka, aby zahrála do Slavče, ale také do Žabovřesk. A s přáním začnu v Žabovřeskách, kde 70. narozeniny má pan Václav Kronajzl. A přišel k nám dopis, ve kterém se píše: vážený pane Kronajzle, k vašemu dnešnímu jubileu vám přeji vše nejlepší a pevné zdraví, hodně štěstí a radosti do dalších let, přeje Lukáš Houdek. Tak do Žabovřesk pro pana Václava Kronajzla k 70. nám za chvilku bude hrát Kubata od Iglovanky a bude hrát také do Slavče k 70. nám pro pana Karla Biohlávka. Kapičku štěstí, obláček naděje, každý den, ať se na vás někdo usměje. K životnímu jubileu vám, pane Biohlávku, vedení obce Slavče u Trhových Svinů přeje zdraví, štěstí, lásku a také pohodu. Tak do Slavče k 70. nám pro pana Karla Biohlávka a také do Žabovřesk k 70. narozeninám pro pana Václava Kronajzla bude hrát Iglovanka Kubatu.

Iglovanku za okamžik v písničkách pro radost vystřídají Jižani, aby zahráli do Kozárovic a také do místa zvaného Lipovice. A tam začnu. 75. totiž narozeniny v Lipovicích má paní Anna Mišáková. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví a také spokojenosti do dalších let vám paní Mišáková přeje za obecní úřad Lipovice paní starostka. Tak paní Aně Mišákové za chvilku zahrajeme. Ještě předtím, ale tu mám také přání rovněž k 75. narozeninám do Kozárovic pro paní Marii Čejdíkovou. Právě, jak se píše v tom dopise, právě dnes v naší obci Kozárovice slaví paní Marie Čejdíková. Chtěli bychom touto cestou také popřát mnoho štěstí, pevné zdraví a mnoho krásných let strávený se svým mužem Pepíkem. Za celé vedení obce přeje pan starosta. Tak do Kozárovic k 75. narozeninám pro paní Marii Čejdíkovou a také do Lipovice pro paní Anu Mišákovou rovněž k 75. nám budou hrát Jižani jihočeské písničky.

0: Křivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: V písničkách pro radost je připravena zahrát Budvarka také do Bernardic. V Bernardicích 75. narozeniny má pan Václav Humpál. A tak úřad městy se Bernardice blahopřeje panu Václavu Humpálovi z Bernardic ke krásným 75. narozeninám a přeje hodně zdraví a pohody do dalších let, jak píše pan starosta. Pro pana Václava Humpála do Bernardic k 75. nám bude hrát Budvarka píseň Neťukej.

písničkách pro radost jsou připraveni zahrát čtveráci, a to jednak do obory, ale hrát budou také pro paní Mirku Kuchtovou. Přišlo k nám v ruce psané přání, snad to dobře přečtu, a to přání začíná. Milá nejhodnější Mirko, prozradil mi kalendář, že dnes narozeniny krásné slavíš. Maminka s tetou Jaruškou a syny Ondrou a Lukáš

či obora. Tak do obory k 76. narozeninám pro pana Zdeňka Žemličku a také pro paní Mirku Kuchtovou k narozeninám budou hrát čtveráci Petrovické hasiče.

písničkách pro radost dohráli čtveráci a připravena už je Kubešovka. Zahrát jednak do Volar, ale také do Kašiny hory. A s přáním začnu v Kašině hoře, kde 80. narozeniny má pan Luboš Novodvorský. Obecní úřad Záhoří přeje do dalších let panu Novodvorskému všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Panu Lubošovi Novodvorskému do Kašiny hory k 80. nám za chvilku zahraje Kubešovka, ale bude hrát také do Volar, kde 93. narozeniny má paní Libuška Svitáková. Naše milá tetičko, posíláme narozeninové přáníčko ke krásným 93. narozeninám. Přejeme pevné zdraví, stále veselou mysl a neutuchající vitalitu. Ať ti život přináší každý den nějakou radost a úsměv na tváři. To vše přeje neteř Maruška, Šárka, Lidka, Ája a Jana s rodinami. A ještě přání pokračuje, ať každý den prožíváš vždy, milá teto, s úsměvem a radostí. Pevné zdraví, boží požehnání a vše nej za celou rodinu Kotrců přeje neteř Ilona s rodinou. To bylo přání do Volar k 93. narozeninám pro paní Libušku Svitákovou, ale Kubešovka bude hrát také do Kašiny hory, kde 80. narozeniny má pan Luboš Novodvorský. A hrát bude Červená sukínka.

0: I pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Když se slaví 60. výročí svatby, tak vždycky musí být veselo. A veselo tedy určitě bude, ale určitě bude také nejenom v Lišově, ale také ve Vlachově Břeží. Protože jak jednak ve Vlachově Březí, tak také v Lišově si připomínají krásné ty nejkrásnější to výročí, tedy 60 let společného života. Připravená je muzika, bude hrát do Lišova a do Vlachova Březí. Začnu tedy s přáním ve Vlachově Březí. Pan Josef Stuchlý a Pavla Stuchlá si připomínají tu 60. a k nám přišlo krásné přání, které začíná. 60 diamantových hvězdiček se na znamení požehnaného manželského soužití dne 9. července roku 2026 rozáří Josefu a Pavle Stuchlým z Vlachova Březí. Co nejvíce darů, především zdraví, lásky, štěstí, božího požehnání, síly a radosti z každičkého dne společně životní pouti, jim za všechny duše blízké přeje a za vše uctivě děkuje dcera. Tak pro manžele Stuchlých, pro pana Josefa a paní Pavlu k 60. výročí svatby babouci budou hrát a budou hrát také do Lišova. Pro paní Danielu a pana Jiřího Švecovi. Město Lišov blahopřeje svým občanům manželům Švecovým u příležitosti tedy jejich výročí diamantové svatby a přeje mnoho zdraví, spokojenosti a životní pohody do dalších společných let. Tak tedy do Lišova k diamantové svatbě pro Danielu a Jiřího Švecovi a také pro Josefa a Pavlu Stuchlých do Vlachova Březí, teď budou hrát babouci Kovářskou.

Dnešní písničky pro radost se dostaly do samého závěru, tak ještě připomenu, že jak jsme na tom s obsazeností našeho pořadu, zjistíte na našich internetových stránkách budějovice.rozhlas.cz v sekci písničky pro radost. Tam je také ten formulář, přes který nám posíláte ta přání a tipy na písně. Koukám, že ještě v červenci, je ještě posledního července volno a srpen se pomalinku, no spíše rychleji už plní, tak se podívejte. Budějovice.rozhlas.cz, písničky pro radost, tam na těch stránkách to najdete. A ještě pozvánka za písničkou, před chvilkou dohráli Babouci a Babouci budou hrát také zítra, 10. července, a to v Jestřebicích v rámci veselí, které tam bude už od 18 hodin v podvečer. Další pozvánka je na sobotu. V sobotu bude hudební festival pod Lípou v Jámě a hrát bude například Doubravanka, Vlčnovianka, Keramička, také Joška Šmukař přijede a Netolička bude hrát na festivalu pod Lípou v Jámě v sobotu. Další pozvánka rovněž na sobotu je do počátek, na 25 let oslav počátecké dechovky, která si pozvala jako hosta Lipkovanku. A další pozvánka je na Borůvkobraní. I na Borůvkobraní bude hrát dechovka, ta správná jihočeská z Holašovic. V 10 hodin v sobotu bude hrát v té zahradě, v klášterní zahradě Skalačka od 10 dopoledne. Pak je tu ještě další pozvánka do Kamenice nad Lipou, rovněž na sobotu, na festival dechových hudeb, kde budou hrát mimo jiné také Božejáci. Další setkání nebo další pozvánka je na setkání rodáků do Záhoří na tuto sobotu 11. Ve 12 hodin v pravé poledne začne hrát řečická kapela. Ale ten program je už od samého dopoledne, už od brzkého rána. Pak tu ještě mám pozvánku na neděli, na 12. července, a to konkrétně na tradiční pouť do Horního Bukovska, kde bude hrát hartmanická muzika od 10 hodin dopoledne. A pak tu mám ještě jednu pozvánku na neděli 12. a to konkrétně do Rožmitálu pod Třemšínem, do restaurace Nová Romance, kde ve venkovních prostorách bude hrát rožmitálská venkovanka od 15 hodin odpoledne. Pozvánek dost, muziky na život také, tak je kam zajít se nechat rozptýlit. Luboš Voráček, děkuji za vaši pozornost, všem oslavencům ještě jednou všechno nejlepší, ale hlavně hodně zdraví.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Požár v baťovském areálu ve Zlíně zničil 75 tisíc párů bot firmy Vasky. Statika 12-patrové budovy je narušená. Zemřela zpěvačka Bonnie Tyler, bylo jí 75 let. Nezaměstnanost v Jihočeském kraji v červnu klesla na 4%. Zítřek nabídne slunečné počasí a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. V baťovském areálu ve Zlíně požár poničil sklad s 75 tisíci páry obuvi firmy Vasky. Oheň začal dnes ráno hořet v 9. patře budovy, kde měla firma logistické centrum. Škodu policie odhaduje na 80 milionů korun. Podrobnosti dodává majitel firmy Václav Staněk.
2: Jedná se o prostor asi 3000 metrů čtverečních, kde jsme měli uskladněny téměř všechny naše boty. Jednalo se o 75 tisíc párů našich bot, takže posledních informací, tak to vypadá, že tam rozhodně nezbyde ani jedna bota, s tím, že ale to nejdůležitější je, že se nikomu nic nestalo.
0: Na místě v době vzniku požáru bylo 6 lidí ze společnosti Vasky. Celkem z budovy hasiči evakuovali bez zranění 87 osob. Statika budovy je podle hasičů narušená. Nezaměstnanost se v Jihočeském kraji v červnu snížila na 4%. Počet nabízených volných míst je vyšší. Podíl nezaměstnaných na jihu Čech byl o 0,8% bodu nižší než v celé republice. Pokračuje ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích Ivan Loukota.
3: V červnu se podíl nezaměstnaných osob snížil o 0,1% bodu na hodnotu 4%. Největší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Český Krumlov 5% a nejnižší v Jindřichově Hradci 3,5%.
0: Ve věku 75 let zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Autorka hitů Total Eclipse of the Heart nebo Holding Out for a Hero byla několikrát nominovaná na ceny Grammy a její skladby se opakovaně umísťovaly na nejvyšších příčkách hudebních hitparád. Podle informací zveřejněných na jejich oficiálních webových stránkách zemřela včera v noci nečekaně v nemocnici v Portugalsku, kde byla kvůli nemoci hospitalizovaná. V kostele svaté Anny v Libínském sedle na Prachaticku se dnes od 17 hodin uskuteční první varhanní koncert v historii této sakrální památky. V podání Ondřeje Muchy zazní například skladby Anryho Persla, Johana Sebastiana Bacha nebo Antonína Dvořáka, říká organizátorka Eliška Vajzrová.
4: Ondřej Mucha sbírá historické klávesové nástroje a už u nás vystupoval s čembalem a s harmoniem. A moc se mě tato myšlenka líbí, že vlastně se rozhodl, že bude jezdit po České republice a hrát na varhany tam, kde nejsou.
1: Počasí.
0: Zůstane slunečno, teploty vystoupí až na 26 stupňů Celsia. Noční budou mezi 13 a 10 stupni. I zítřek bude jasný, naměříme 25 až 28, na horách kolem 23 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný. Biozátěž bude i zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Zdržení vás čeká na silnici 19 mezi Zárybničnou Lhotou a Chýnovem na Táborsku. Srazila se tam dvě auta a tvoří se kolony. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Jako jeden z mála vystudoval konzervatoř i damu, prošel Dismanovým dětským rozhlasovým souborem, dnes je hojně obsazovaným hercem nejen do rolí záporáků. Herec Jiří Plojhar je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den. Zdravím posluchače
1: Českého rozhlasu. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec Jiří Plojhar, který stvárnil desítky filmových i seriálových rolí. Objevil se třeba v roli trenéra Michala Žoloutka v seriálu Vyšehrad, pak jste stvárnil třeba Oldřicha Černíka ve filmu Muž, který stál v cestě o Františku Kriegerovi. Bylo toho spousty, ale vy jste také prošel Dismanovým rozhlasovým souborem, který funguje přesně letos 90 let, funguje pod Českým rozhlasem. Prozraďte, kdo vás do takzvaného dismaňáku přivedl.
1: No tak tam to úplně všechno začalo, vlastně, jako když se dá říct, má kariéra. A kdo mi tam přivedl, byla to maminka. Maminka, která už jako mladá hrála s Ochotníky princeznu se Zlatou hvězdou na čele a tím pádem od té doby si myslí, že je expert na všechno, co se týká herectví, a tam mě přivedla tehda na konkurs a já jsem moc nechtěl, protože přece jenom v tom věku nechce jako člověk nebo kluk jako recitovat básničky, chce spíš lítat na hřišti s tím fotbalovým balónem, ale tam pomalu přišel ten zlom, kdy já jsem opouštěl ten fotbalový balón a zjistil jsem, protože samozřejmě Dismaňák nebyl jenom básničky, my jsme dělali divadelní představení, jezdili jsme na ty soustředění v létě, tak tam postupně ta láska k tomu v uvozovkách dramatickému umění začala vznikat a začal pomalu zanikat ten fotbalový míč. Takže to byl takový jakoby ten prvopočátek toho, že jsem se stal hercem.
0: Ale vzpouzal jste se v začátcích, když jste začal?
1: Ne, já jsem si tam našel hned, nebo tam byli kamarádi a tak všechno, takže tam já, jako, to nebylo jako, že by to byl oprus, jako, to vůbec ne. A tehda pan režisér Berger byl neskutečně vtipný a sprostý pán, jako samozřejmě krásně, jako lásky plně, a to nás tak jako formovalo, si myslím, celkově říct k dobrým lidem, no. Já jsem to říkal nedávno na tom výročí, jsme měli v Arši takový gala večer k 90 letům a prostě my jsme procházeli nejenom, že jsme recitovali jenom tím jako verbálním projevem, ale my jsme se učili třeba kdo koho pustí dřív do dveří, kdo komu nabídne tykání, jak se podává ruka, jak se stoluje, takže takový všeobecný prostě základ správného člověka, si troufám říct.
0: Taková etiketa.
1: Ano,
0: tedy.
1: Přesně tak.
0: Čili to není jenom pro ty, kteří v budoucnu chtějí hrát nebo zpívat. Tam se člověk naučí i takové důležité věci.
1: A co znamená i jako pomoc slabšímu a další věci. Takže to bylo, jako my jsme byli formovaní jako velice správně. A byl prostředek 80. let, takže to bylo úplně
0: nádherné. Jak dlouho jste chodil do Dismanova souboru?
1: Já, když jsem se měl, tak jsem si to zkusil spočítat. Určitě jsem nastoupil v roce 1984, v 8 letech, a končil jsem někdy tak 91, 92, protože už jsem chodil na konzervatoř a přece jenom jako ten čas už nebyl tak velký, takže jsem ten praktikant takzvaný byl jenom chviličku.
0: Hmm. A někdy jsem zaznamenala, nebo jsem si přečetla, že nechybělo málo a vy jste hercem vůbec nebyl a vaše kariéra by vypadala jinak, váš profesní život. Kam jste měl namířeno? Byl to ten fotbalista, byl to ten vrcholový sport původně?
1: Tam se dost brzy ukázalo, že ta láska je sice veliká, ale ten talent není ani divizní, jako jo. Takže tam by asi moje kariéra nepokračovala. Myslím si, že bych se vydal směrem po tatínkovi nebo po bráchovi a byl by to foťák nebo kamera, si troufám říct. Nebo jste narazila na něco jiného teď?
0: Já jsem narazila právě na ten vrcholový sport a ano. Kdo vám vlastně řekl tedy, že to je na divizi, že to není úplně na vrchol? Nebo tak byste to sám vycítil?
1: Dostanete se do určitý fáze, jako zřejmě v těch 14, kde tušíte, že vedle ten Pepan nebo ten Martin, jako ten míč je poslouchá o mnoho víc a taky, že ta kondice není úplně dokonalá i v těch 14, dneska je samozřejmě mnohem tragičtější, i když se snažím. Ale to vycítíte, to vidíte kolem sebe, takže jsem se stal velkým fandou a hřiště jsem opustil jako za zábrany a tam jsem začal fandit.
0: Začal jste fandit a vlastně vydrželo vám to dodnes, protože vy jste fanouškem Bohemky.
1: Samozřejmě,
0: koho jiného. Sobotu remizovala, že?
1: Podívejte se, já se k některým věcem jako nechci vyjadřovat.
0: Tak si dáme písničku a budeme si povídat.
1: Olomoucí, ano, víme. Tak.
0: Budeme si povídat o něčem jiném. Naším hostem je herec Jiří Plojhar.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta a tím je herec Jiří Plojhar. Připomenu filmový, divadelní i seriálový herec, také dabér, který ovšem vystudoval jak konzervatoř, tak damu. Už jsme zmiňovali, že jste také prošel dismaňákem. Byl jste tak zapálený pro to herectví, že vám třeba nestačila konzervatoř?
1: Byl jsem proto velice zapálený, ale tady byl ještě jeden důvod, který se dneska úplně jako nehodí říct, ale já ho řeknu. Tehdy nebyla ještě profesionální armáda. A já jsem úplně tu konzervatoř nedodělal, já jsem byl trošičku zlobivý dítě, takže já jsem sice až po maturitě, ale potom byl vyhozen v tom páťáku, šestáku, protože ta konzervatoř je na 6 let. No a samozřejmě v ten moment, protože jsem byl schopen odveden, jsem očekával, že přijde povolávací rozkaz, že jo. A já jsem jako úplně tehda jako potom netoužil, že, i když mi tatínek vyprávěl, že když je povodeň, to mají dělat ženský, nebo když už žádný nejde o válku, prostě tam se staneš chlapem a takovýhle věci, tak já jsem přece jenom přemýšlel o tom, že bych se chlapem stál nějak jinak, nežli někde v přijímači na vojenském cvičišti. Takže se přemýšlel, co rychle udělat. A dal jsem přihlášku na damu. A věděl jsem o tom, že na damu nechtějí mít úplně jako konzervatoristy, chtějí pracovat prostě s takovým tím ještě neovlivněným, neskaženým, nadaným, talentovaným materiálem. A přece jenom z té konzervatoře si už člověk přináší nějaký, jako, nějaký pohyby podle toho, jaký kantor ho učil, tak třeba podle něho, třeba jeho herecký projev a tak. Tak na to jsem byl připraven a vlastně jednak jsem se poctivě připravil na ty talentovky a jednak jsem měl ještě připravený takový osobní monolog o tom, že jsem proflákal strašně moc spoustu času, že ještě nejsem připraven pro profesionální dráhu a že bych potřeboval ještě studovat. Jako říkám to velice zjednodušeně. A oni tomu tehdy uvěřili a byla to taky pravda. Jako jo, a přijali mě. A já jsem za to strašně moc vděčný, protože na damu přišel láskyplný drill a já jsem se tam opravdu utužil, neskutečně jakoby životně spravil a damu jsem takzvaně vděčný, že mě vrátila do života. Takže já na tento ústav, my říkáme ústav vždycky, nebo učiliště, tak na toto učiliště já prostě nenechám dopustit. No. Takže vlastně ze začátku to byl takový jako kalkul, ale pak mě to strašně moc v životě pomohlo a jsem za to rád.
0: Kalkul a to, že nechcete na vojnu, jste přiznal?
1: Tak tehdy jsem asi...
0: Nebo až zpětně, že?
1: Až zpětně, tehdy jsem to jako neříkal samozřejmě.
0: Vy jste říkal, že vás damu vrátila do života. Vím, bylo tam něco s drogami, že? Vy jste tak jako nebyl úplně hodné,
1: tak byly 90...
0: hodné dítko. Rodiče si s vámi asi užili.
1: Byla 90. léta, takže všechno nové, co sem přišlo, se muselo vyzkoušet, že jo? Dělal jsem umělecký obor a zdůraznil bych, jak jste jmenovala ty rodiče. Tak já bych jenom řekl, jak se říká, no jo, to je výchovou doma a tady to kašlali na ně a tak skončili jako blbě a tak. V žádném případě doma vůbec nic nepoznali. Já jsem stále měl doma natopení nahřátý punčocháčky, abych z postýlky šel rovnou do teplýho. Já jsem měl přichystanou snídani. Já jsem prostě vyrůstal v neuvěřitelně láskyplným a skvělým prostředí. Jenom jsem toužil po těch zážitcích a tehdy jsem netušil, že ty zážitky, aby byly ty opravdový, se dají zařídit jinak a ne nějakýma látkama. No. Ale musel jsem si tím projít a... Zdá se, že mě to nijak nepoznamenalo.
0: A prošli si tím s vámi i vaše rodiče, myslím, jako jestli se to dozvěděli potom?
1: Pak nějakým způsobem asi ano, ale to už bylo za mnou.
0: Vaší profesorkou na damu byla třeba paní Věra Galatíková, jaká byla?
1: To byla taková naše máma. Opravdu tak nám měla naprosto prostě vztah, jak kdyby jsme byli její děti, takže když, že jo, na damu, tak probíhají takový ty lásky, že jo, velký, takový ty prvotní, tak ona s námi ty třeba zklamání z lásky prožívala a fandila nám v osobním životě, chtěla vědět hodně o tom osobním životě a ne, že by chtěla to vědět prostě jako máma, chtěla vědět, kam chodíme, čím se bavíme třeba po škole a tak, takže...
0: Dohlížela na vás tak
1: dohlížela trochu. Nás, no. Jak, zajímala se o to, jak jíme, že prostě nebudeme se odbývat tamhle bagetou v máji a tak, že prostě, že musíme mít aspoň denně jedno teplé jídlo. To byla skvělá, no.
0: Herec Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jiří Plojhar, který je známý jako představitel různých padouchů a záporáků, ale nejsou to jediné role, které dostáváte, ale tak...
1: Ještě jsou to takový jakoby popletové a šmoulové, jako.
0: Myšpulín myslíte, ale tak toho dabujete, ne?
1: Hodně tam chybí takový ty charakterní hrdinové, ty ve svém rejstříku tam jako docela absentují, no.
0: A ty byste si přál?
1: No, ty bych si přál, samozřejmě. Člověk touží po tom, co nemá, no. Takže ono je samozřejmě radost hrát a obhajovat ty estébáky, jako jo, třeba.
0: Protože jich bylo, že? Ve vašem případě.
1: Pár jich docela bylo, pár výrazných.
0: No, v Pankrácké věznici jste, myslím, že Bárový.
1: Ano, a tak...
0: Jste hrál nějakého dozorce?
1: Dozorce, ale pak hlavně ty byly třeba ve filmu... v minisérii Bohéma, jako České televize, tam jsem likvidoval Vlastu Buriana, potom to bylo ve filmu Fotograf a naposledy tuším, ano, byl jsem vyšetřovatel pana Hasila v Králi Šumavy. Takže tady ty postavy musíte nějakým způsobem obhájit, musíte tam najít, proč jsou takový. A to je dobrodružný, nemůže to být primárně jako, že dělám čertíka a někoho prostě straším. Musí tam být prostě nějaký důvod, takže studium této role je prostě neskutečně zajímavý, jako jo. Ale přece jenom ten obdiv přichází pak z těch charakterních hrdinů, že jo. Tady to je takové jakoby braný, že je to povl. Takže já samozřejmě toužím po těch charakterních hrdinech, který prostě zmáčnou, teďka nevědí, který je, jestli přestřihnou ten modrý nebo ten červený prostě drátek té bomby, že jo. Pak, protože když zmáčnou ten špatný, tak vyletí ta zeměkoule, no ale oni samozřejmě zmáčnou, teda přestřihnou ten správný, ano. No a zeměkoule je zachráněná, ta nádherná žena zpomaleně běží a skáče na něho, tak po tady těch rolích já toužím.
0: Ale to pravda, byste musel do Ameriky, moc, ne? Aha, no, to byste musel za velkou louž. Dobře, ale ty záporáci se zase dobře pamatují a vy jste sám říkal, že chcete tu roli, toho tu negativní roli jakoby obhájit, aby divák pochopil, proč se tak chová, aby vlastně ho pochopil, aby měl pochopení pro něj, proč je takový.
1: Nemusí mít pak ani pochopení, může ho samozřejmě odsoudit, ale musí aspoň vědět, proč to dělá, proč se takový... Protože nerodíme se jako primárně jako svině prostě. Tím se nerodíme, tím se teprve stáváme, protože nás to prostředí ovlivňuje. Tak proč se jim on takovým jako stal?
0: Jak se potom dostáváte z těch negativních rolí? Jak ji potom ze sebe setřepete?
1: Pravda, zůstává to v člověku. Staří bardi říkávali, jakože někdo jede, Boris Reznet vyprávěl, že třeba když dohrál Otela, tak musel vzít auto a jet třeba do Plzně, tam se otočil na náměstí a jel zpátky. Někdo sportuje, někdo chlastá. Tak jako mě nejvíc teďka baví prostě ten pohyb, no. A myslet na něco hezkýho a prostě dostat to ze sebe pryč. Protože když ten člověk v tom poctivej, tak ty jednotlivý kousky tam prostě zůstanou, no. Pak se třeba v osobním životě na někoho oboří, jako kdyby byl v té postavě. No a to přece nikdo nechce. Takže je potřeba ta duševní hygiena, v nějaký míře je určitě potřeba.
0: Duševní hygiena a je potřeba, i když zrovna náhodou dostanete nějakou kladnou roli, nějakého kladěse? Nebo tam to není potřeba vůbec, ta duševní hygiena?
1: Ptáte se mě na něco, co úplně nevím.
0: Ne, počkejte, tak nějakou pozitivní roli bychom našli. Co třeba ten trenér? Žloutek ve Vyšehradu.
1: Tak ten trenér je trošku tak tím životem trošku už takovej unavený, jako jo, ale každopádně trenér rozhodně není záporná postava.
0: No, vidíte. Jako, jo.
1: A trenér teďka vlastně dostal takovou vzpruhu do života, takovou mízu v podobě maminky Laviho, takže tomu se teďka daří velice dobře. A když budeme mít možnost natočit ještě jeden film, a já věřím, že budeme, tak tam se ukáže vlastně, že ten trenér je neskutečně šťastný, protože má láskyplný, plnohodnotný vztah.
0: No tak vidíte, a nebude třeba potřeba tolik té duševní hygieny.
1: Přesně tak.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hercem Jiřím Plojharem, který stvárnil desítky rolí, některé jsme v průběhu našeho povídání zmiňovali. Já bych se chtěla teďka zastavit u postavy vlastně... No, postavy premiéra z let 68 až 70, premiéra tehdejší Československé socialistické republiky, Oldřicha Černíka. Vy jste ho hrál ve filmu Muž, který stál v cestě. Bylo to o Františku Krieglovi, jehož hrál Tomáš Töpffer. Zajímá mě, jak jste se připravoval na tu roli. Bylo tam nutné nějaké třeba samostudium? Studium té doby?
1: V tomto případě to bylo o maliličko jednodušší, protože Oldřich Černík byl dědečkem mé milé vzácné kolegyni a kamarádky Markéty Freslový, která hraje ve Vinohradském divadle. Takže jsem se spojil s Markétkou a jestli by mě nedala kontakt nebo mě nepropojila s vlastní maminkou a jestli by si ta maminka se mnou nepopovídala o tatínkovi, protože samozřejmě Markéta ho nezažila nebo ho zažila jako čistě jenom, když byla malinká. To se skutečně stalo a já jsem skutečně vytočil číslo na maminku a ptal jsem se na tatínka. A přišla taková ošemetná věc, protože jak se máte ptát vlastně jakoby dcery o tom, jestli tatínek byl komunista z přesvědčení nebo jenom díky kariéře, do jaký míry to byla v uvozovkách jako svi, jako takhle, nebo jak se jim žilo a takovýhle věci. Potom jsem se o něm dozvěděl z různých jako dokumentů, že byl strašný jakoby děvkař, že byl strašně na ženský a že to s nima uměl. Já jsem se podíval na tu fotku, vypadal jako já, tak jsem si říkal, aha, tak to on měl to vnitřní charisma, jako mám já, že jo. Byl úplně plešatý, že jo, takovýhle vlásky po stranách, ale asi to s nima uměl. Jenže jak se můžete jako zeptat dcery, jako byl mamince jako hodně nevěrný, to je taky takový ošemetný. Takže jsme se bavili v takový spíš obecní rovině, jak spíš bral ten odchod pak z té vrcholné politiky, protože samozřejmě on byl na té jakoby správné straně v tom roce 68-69, tak byl potom odejitej a jak to ta rodina vnímala. V tom mě vyprávěla, že to byl vlastně nejkrásnější období, protože on se vrhnul na chalupu, kterou neuvěřitelně zveleboval, měl čas na tu rodinu, takže rodina na tom jakoby vydělala. No. Takže různě jsme se, že třeba on zvláštním způsobem a hodně kouřil, takže takový jakoby drobný detaily, který nevím, do jaký míry jsem do toho filmu vůbec jako stačili, jako nebo mohli propašovat, ale z tohoto pohledu prostě z vnějšku i zevnitř jsem se zajímal, no.
0: Co to bylo za člověk. Potom, jak vlastně nesl to, že v té vysoké politice musel skončit? Vy jste říkal, vrhnul se na chalupu, ale bylo to něco, co mu
1: tam, ta vlastně ta máma, ta Markéta dcera mi řekla, že vlastně úplně nevěděli dovnitř, jak moc tím trpí, ale zřejmě tím jakoby trošičku trpěl. Po revoluci ještě stihnul se stát prostě šéfem svazu měst a obcí. A potom tuším vlastně měl nějakou bouračku a tomu strašně jakoby ovlivnilo zdravotní stav, že potom vlastně postupně odcházel až potom zemřel. No.
0: Kde jste vůbec třeba natáčeli ty záběry, jak přijíždíte do Sovětského svazu, jak je tam ta líbácí scéna, kde to bylo natočené?
1: Jako my jsme, Kreml jsme natáčeli vyloženě, protože samozřejmě bylo to v době, kdy už by nás v Kremlu zastřelili, tak jsme to natáčeli v tom domě kultury, v ten obrovský varšavský jako mrakodrap, ten asi trojnásobný nebo čtyřnásobný hotel International tady, nebo on už se takhle nemenuje, že jo, z Davids, tak tam jsme natáčeli vnitřní prostory Kremlu, potom vnitřní prostory třeba jakoby pokoje, kde třeba byl Dubček a tak a kam za ním všichni chodili na porady, tak to byl zámeček Slapy a tak jako různě to bylo nakomponované.
0: Takže no. I do Varšavy jste, jo, do Varšavy. Jste zamířili.
1: To byl ještě velký zážitek, jsem tam letěl zvlášť s Lojzou Švehlíkem, který hrál Ludvíka Svobodu, prezidenta a já v té době, dneska už můžu říct, že už to tak, jsem přes 20 let jsem neletěl jako letadlem. Já jsem nějak jako k tomu nedošlo a naposledy jsem letěl jako s Národním divadlem do Moskvy právě. A po těch 20 letech jsem byl jakoby na tom letišti s tím Lojzou a Lojza říká, já jsem mu to řekl, že mám trochu strach a Lojza povídá, musíš si dát vino. Jako. A byl to strašně krásný zážitek, jako bylo úplně jasno to. A naspátek jsem se vracel, to musím rychle říct, na představení Brouk v hlavě. A letěl jsem sám. Já jsem říkal, produkci, já přeci nemůžu jako letět sám, to zvládnete a tak tady to. První byla, že bratr chtěl do sbírky jednu plechovku jedné značky, tak jsem ji vzal, koupil, prostě dal jsem ji do baťohu a to začalo jakoby pípat a musím teďka prozradit jednu věc. Já mám jeden mindráček, já nejsem moc jazykově vybavený jako anglicky, to je, snažím se ještě s tím něco udělat, ale no tak jsem jim tam jakože polsky začal. A šo, že je, tady to. Tam už byla fronta to. Já jsem nevěděl, že přesně nemůžu tou plechovkou projít, že ji musím prostě vyhodit a tak. A bylo strašně špatný počasí. Tak jsme vzlítli a začaly ty turbulence, že se to opravdu začalo hejbat a tak. A já jsem byl přikovaný v tom křesle, strašně jsem se bál. A z ničeho nic se rozestoupily mraky a já jsem viděl stříbrnou raketu pod těma mrakama. A víte, co to bylo? No. To byl ještět. A já jsem si říkal, už umřu v České republice. No a zhruba za pár minut potom už jsem viděl sídliště Řepy a už jsme přistávali. Takže s tím mám teda s výletem do Varšavy a s natáčením mám i tento zážitek.
0: Měl jste asi málo vína.
1: Ne, na zpátek, protože jsem na to představení taky logicky, že jsem neměl úplně žádný.
0: Ježiš,
1: že?
0: No, jo, to
1: já nikdy si nedávám před představení, nikdy to já mám zásadu.
0: V Brouhlavě Studio 2. Přesně budeme tak o tomto představení také mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jiří Plojhar.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Nejen filmový a seriálový herec, ale také divadelní herec Jiří Plojhar je s námi ve vysílání. Pojďme na prkna, co znamenají svět. Vy působíte ve studiu 2, působíte také v divadle Metro, kde stvárňujete další kladnou postavu v uvozovkách, a to Goebbelse.
1: Ano, Josefa Goebbelse.
0: Josefa Goebbelse, tak jak si ho užíváte v uvozovkách?
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
0: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
0: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět. Jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
0: Také jste mě prozradil, že v divadle, pardon, ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
0: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl. Dneska tento zázrak už moc nefunguje, malinko se to jako mění a potřebuju 2 až 5 nocí podle toho, jak náročný je to text, ale furt to ještě v té hlavě musím zaklepat, furt to tam ještě zůstává a furt ještě neříkám pak v televizních pořadech ty historky, že jsem vešel na jeviště a hrál jsem úplně jinou postavu, než jsem si po 10 minutách představil, že jsem uvědomil, že jsem v jiném představení, tak to se mi zatím ještě
0: to
1: nestalo.
0: To se vám zatím nestalo. A stalo se vám už to, že jste měl být na nějakém představení, ve kterém hrajete a nedorazil jste?
1: Ano, jako ještě na Damu jsem hostoval v Českých Budějovicích a to se skutečně jakoby stalo. Tehda byly mobily, které ještě neměly vrnění a kolem, jel jsem vlakem, neměl jsem automobil a kolem Hluboký nad Vltavou není signál. No a já jsem jel na představení, kdy jsem měl zapsáno o 19 hodin, ano, se hrálo od 17 hodin. A ještě jsem vzal svoji spolužačku a tak jsme jako šli od toho nádraží volným krokem k tomu divadlu a jí říkám, pojď, já ti tady ukážu ještě, tak je tady je taková vitrínka, já v jedné části té hry hraju ženskou, jo, jak mám tady paruku, to je hrozně moc vtipný. Tak jsem jako si ukazoval tu vitrínku a ta spolužačka mi říká, Jiříčku, a proč je tady napsáno dnes od 17 hodin, že jo? A já, a teďka jsem viděl, že ten datum, teď samozřejmě jsem začal klepat a tak, teď jsem si všiml, že to divadlo je opravdu jinak nasvícený, a tak jsem vyhnul do toho divadla, že jo, zaskočil za mě umělecký šéf, takže opravdu představení probíhalo, on to nějak četl, něco říkal z paměti, byl jsem mu neskutečným způsobem vděčný, vešel jsem tam do rekvizitárny a tam jsem začal brečet, jakože možná jsem byl špatný herec, ale vždycky jsem byl dobrý kluk, teď už si nebudete myslet, že jsem dobrý kluk, je konec a tak, všichni mě tam utěšovali. Když se to stane jednou za život, tak já věřím, že jsem si to, je teda hrozně, že jsem si to vybral takhle brzo, jo, ale věřím, že to bylo jednou jako provždy a naposledy, že už se mi to nikdy nestane. Je to strašná věc. Pak se mi zdály takový sny, jak tam je pěší zóna od nádraží k Budějovickému divadlu. Představte si, měsíc v kuse se mi zdál sen, jak běžím po té zóně a nemůžu odlepit nohy, ten nejhorší herecký sen. Jak opravdu úplně jsem spocený, ale ty nohy jsem furt na místě. Jako, je, pojďme od toho.
0: Takže ne, že třeba máte okno a zapomenete text,
1: to
0: ale
1: se taky jako stalo,
0: tohle je horší, říkáte.
1: I to okno je blbý, protože pak samozřejmě je repríza a blížíte se k tomu místu, kde člověk měl to okno a teď najednou to tělo to ví a začne najednou, třeba je to 120. 150. repríza a blížíte se k tomu místu, kde se stala ta velká chyba a normálně tady cítíte, jak opravdu ten tep na tom srdci se začíná zvyšovat, aby to místo bylo už za, jako jo. Nebo mi říkal David Matásek, že takhle po nějaký 200. repríze podělal písničku. Navždy až do derniéry ta písnička už tím byla poznamenána.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je stále herec Jiří Plojhar, který ve studiu 2 v současné době hraje v 7 až 8 inscenacích, na kterou byste nás pozval.
1: Na tu, která bude mít premiéru v prosinci, nevím ještě, jak dopadne. Bude to Harold Amott, bude tam hrát Eliška Balcerová, Dan Krejčík, Jitka Schneiderová. Já, bude to režírovat Mirek Hanuš. Ale to je premiéra až v prosinci. A do té doby určitě si můžete zajít na Brouka v hlavě, Jezinky, Bezinky, Odpočívej v pokoji, Poprask na laguně, Beckham, Revizor.
0: No a
1: to ještě dám tam něco, ale nevím.
0: A která inscenace je vaše oblíbená, kterou jako hrát, hrajete, užíváte si, a kdyby přišla Derniéra, tak ji obláčete?
1: Tak to už se stalo. To se stalo se Smolíkovejma, to bylo už Na slezičky, ta byla moje nejoblíbenější. A teďka se dá říct, že jsou moje rovnoměrně oblíbený s určitými části neoblíbenosti všechny inscenace, které tam mám. Takže bych si netroufil jmenovat jenom tu jednu.
0: A je některý herec či herečka, se kterým hrajete, řekněme, jako rád, ale cítíte určitou jako zodpovědnost, protože je to... Teď narážím na Ivu Janžurovou.
1: Ano, samozřejmě.
0: Jako, jak jsem, se vám s ní hraje.
1: No, úplně jsem se nadechoval, že toto jméno samozřejmě zmíním. Víte co, v tom studiu 2 já jsem byl poctěn to, že jsem tam mohl potkat ty legendy, jak už Ivu Janžurovou, tak samozřejmě Danu Kolářovou nebo Martu Vančurovou. A tam ten člověk prostě respekt má a tu velkou úctu, ač samozřejmě z druhé strany to vůbec ty dámy nedávají najevo a chovají se opravdu, jak už jsou to ty nejlepší parťáci. Tak samozřejmě ta zodpovědnost, aby jim to ten člověk nepokazil, tak ta tam je, ale vytvářím si to sám, protože oni mi nic jako najevo nedávají. A je to velká podsta je sledovat jako při práci, protože tam opravdu v tom divadle, zvláště v tom divadle, dokázali toho tak strašně a zažili úplně všechno. Že? Takže když my přijdeme s něčím, tak oni už dávno za těch 50-60 let toho divadla, a tentokrát to není metafora, je to skutečně tak, tam byli. Takže je to velká škola. A jsem za to moc rád, že jsem to ještě zažil přímo fyzicky.
0: Přímo fyzicky a jednou vy budete zase předávat své zkušenosti a možná mladí herci na vás budou se dívat s otevřenou pusou,
1: no,
0: a hledat každé vaše slovo.
1: Ano, já si právě furt říkám, že jsem ten mladý, který vzlíží k těm bardům, ale nedávno mě někdo upozornil, že mi bude příští rok 50 a jak jsem ve 20 brali ty, kterým bylo 50. No a to byly ty už, který jsme brali, že jsou prakticky nad smrtí, jako před smrtí teda. Tak je to tak strašný, jak to rychle uběhlo a člověk si tak rozhodně nepřipadá, že já už jsem mířím do toho věku, že mám blíž do důchodu a ke smrti než od školy, jako umělecký, jako. No to tak je, no samozřejmě.
0: Ale není. No podívejte se na paní Bohdalovou.
1: Dobře, ale tak to jsou jakoby unikáty, které jsou prostě ve světovém měřítku naprosto unikátní, jako. No to je přeci úplně něco šíleného.
0: No a proč by se to nemohlo stát vám? Vy sportujete, chodíte na bohemku, když se nebudete moc rozčilovat nad výsledky, tak...
1: Tak se těším v těch 94, že budu stále na jevišti jako Jiřina Bohdalová.
0: Já moc děkuju, že jste tu s námi byl. Jdete dneska do divadla?
1: Ne, dneska nemám, ale dneska mám strašně dlouhý dabingový studio, jednu hlavní roli, takže dneska nemám představení, dneska mám studio.
0: No vidíte, tak k dabingu už jsme se nestihli dostat, tak si to necháme na příště. Moc děkuju, že jste tu byl, Jiří Plojhar.
1: Budu se těšit a děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

před ráno do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý, orat a síl.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Úroda ovoce klesne kvůli jarním mrazům asi o polovinu. Hasiči likvidují požár výškové budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Přední část stavby se zřítila. Ve zbraňové amnestii na jihu Čech lidé odevzdali přes 500 zbraní. Mezi nimi i pevnostní minomet z Mažinotovy linie. Na jihu Čech zůstane slunečno, teploty se zítra lehce zvýší na 28 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. Úroda ovoce v Česku bude letos kvůli silným jarním mrazům oproti loňsku poloviční. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka škody pravděpodobně překročí 1 miliardu korun.
4: Letošní úroda nepřesáhne 70 tisíc tun, zatímco dlouhodobý průměr je kolem 130 tisíc. Ta úroda je zhruba o třetinu, třeba v případě švestek nižší, u třešní to byla sotva polovina. Jablka dopadla jako jedna z nejhůř.
2: Právě jablka tvoří 80% tržeb ovocnářů. Ludvík předpokládá, že pěstitelé by mohli dostat částečnou kompenzaci od Evropské unie. Podniky už teď objíždí inspektoři, kteří škody vyčíslí. Zatím historicky nejhorší úroda byla v roce 2024. Škody tehdy vyšplhaly na skoro 1,5 miliardy korun. Přední část 12-patrové budovy v baťovském areálu ve Zlíně, kde od rána hoří, se zřítila. Oheň se stále nedaří uhasit. U požáru zasahuje přes 30 jednotek hasičů i vrtulník s bambivakem. Hořet začalo před 9 hodinou ve skladu obuvnické firmy Vasky, kde bylo uskladněných 75 tisíc bot. Oheň se postupně rozšířil až na střechu budovy. Uzavřené je celé okolí a lidé by neměli kvůli kouři větrat. Jihočeši během letošní půlroční zbraňové amnestie odevzdali policii 507 zbraní. Je to víc než při předchozí amnestii v roce 2021, kdy jich bylo zhruba 350. Mezi odevzdanými kusy se objevily i vzácné historické zbraně, potvrzuje policejní mluvčí Jiří Macner.
5: Trochu noční můrou zbraňových specialistů v Českém kraji zůstává odevzdaná rarita v rámci zbraňové letošní amnestie, a to pevnostní minomet M32 z Mažinotovy linie. Určitě by se líbil jakémukoliv sběrateli či muzeu, ale překvapení všech byli policisté kontaktováni zatím předběžně francouzskou stranou s požadavkem na vrácení minometu do Francie.
2: Hasiči včera odpoledne zasahovali u dvou požárů na Písecku. U obce Boudy hasili list na balíky a 3 balíky sena. 5 cisteren pak likvidovalo požár skládky komunálního odpadu u Smrkovic, který se tam rozšířil na plochu 1 hektaru. Jak upřesnil mluvčí hasičů Roman Krčmář, při požáru se nikdo nezranil a nevznikla žádná škoda. Na švýcarské hoře Liskam zahynul český horolezec, informovala o tom policie v kantonu Valais. 34-letého Čecha zabil skalní sesuv ve výšce přibližně 4300 metrů. Na místo nehody dorazily záchranné složky s vrtulníkem. Oživit se horolezce ale nepodařilo. Smrtí se teď bude zabývat státní zastupitelství.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude na jihu Čech polojasno až jasno, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách budou kolem 20. Mírný severozápadní až severní vítr bude večer slábnout. Noční teploty budou mezi 13 a 10 stupni. V pátek očekáváme jasno až polojasno, teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný, biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Kratší kolony se stále tvoří na silnici 19 na Táborsku mezi Zárybničnou Lhotou a Chýnovem. Srazila se tam dvě auta. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné jihočeské odpoledne, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Levandule, královna mezi bylinkami. Už za chvíli ji zařadíme do rozhlasové přírodní lékárny. A také budeme mít pro vás telefonickou soutěž o voňavý bylinkový čaj, tak si připravte telefony. K tomu si zahrajeme písničky, které nestárnou, zaspívá Hana Zagorová. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve 14 hodin a 11 minut. Levandule. Někoho v myšlenkách přenese do francouzské Provence, jinému v hlavě rozezní tóny písničky Levandulová od Hany Hegerové. A jiným se začnou zbíhat sliny na jazyku, protože víme, jak moc dobrý je levandulový med. S touto báječnou květinou se na cestách po Francii setkala i bylinkářka Sylvie Hovorková. K rozhovoru ji přizvala Hanka Šoberová.
1: Popisovat, jak vypadá levandule, je naprosto zbytečné, ale je levandule jako levandule tu, kterou si vypěstujeme doma na zahrádce, anebo tu, kterou si kupujeme třeba v nějaké bylinkové směsi?
2: Jsou v tom zřejmě ohromné rozdíly. Já jsem jeden čas se tomu fakt věnovala a říkala jsem si, že si trošku nastuduju odrůdy, které vůbec existují, ale ono z těch odrůd je tolik, že asi bychom museli mít nějakého hodně vzdělaného botanika, aby nám s tím poradil. Já když jsem viděla ve Francii, jak jsou ty keříky velký, jak je dosahují výšky, tak je to něco úplně jiného, než když si tady zasadíme my. Ale myslím si, že to bude i tím, že oni tam mají přesně ty podmínky, které potřebují. Jednak půdu, jednak tu teplotu a jednak i ten dostatek slunečního svitu, kdy ten keř má dost živin a dost podmínek k tomu, aby se plně rozvinul a hlavně, aby udělal tu vůni. A to si myslím, že záleží hlavně na sluníčku a na teplotě.
1: Na co je levandule dobrá? Co léčí? Léčí tělo nebo i duši?
2: No, ona je úžasná, že léčí obojí, protože levandule se používá, když máme problémy na těle i na duchu. Ona výborně uklidňuje nervy, působí antidepresivně, celkově to tělo uklidňuje, dává ho takový jako příjemný pohody. A na těle nám třeba pomáhá, teď v létě je to hodně aktuální, se štípanci. Takže když si pořídíte eterický olej, levandulový, čistý a smícháte ho s obyčejným olejem, stačí třeba olivový, ale musí to být v dobrý kvalitě. A pak si to zašetříte na různý poškrábání, poštípání, tak ona tím, že umí výborně uklidňovat, tak pomůže i při tomhle. Takže čaj na nervy, na nějaký blbý nálady a olej na pleť a na štípance.
1: I jsem viděla, že se šily takové hezké pytlíčky a do nich se dávaly květy levandule, takové polštářky. Ty jsou potom dobré na co?
2: Polštářky jsou výborné na spaní. A celkově, jak má uklidňující účinky, tak když si dáte malý polštářek do postele, tak jednak vám krásně navoní celou tu ložnici, celou postel vám provoní a pak se vám krásně spí, protože celou noc inhalujete ten blahodárný půvab té levandule, tu jemnost, tu čistotu a to uklidňující, co ta levandule přináší. Francouzi mají takový zvyk, že dávají na okna, která, když nechávají přes noc otevřená, tak si dávají slzeček levandule, protože ona odpuzuje hmyz. A když by jim tam lezly nějaký štírci, nebo co oni na tom jihu Francie mají, tak ta levandule je odežene.
1: A já jsem dokonce i viděla nějakou levandulovou limonádu, takže asi využití té levandule je hodně široké. A jak jsme říkali, potěší nejen duši, ale určitě i naše oko, protože to moc hezky vypadá.
2: Neznám člověka, který by řekl, že se mu levandule nelíbí. Občas někdy někdo řekne, že nemá rád vůni, ale koukat se na tu fialovou barvu, která je v ploše, tak to musí uklidňovat každýho.
0: Jako bonus dnešní přírodní lékárny je balení sypaného bylinkového čaje. Už po písničce ho můžete získat, tak si připravte telefony.

0: Před písničkou jsem vám sliboval soutěž o balení sypaného bylinkového čaje. Cenu do soutěže věnovala Silvie Hovorková z bylinek Naturius v Panské ulici. A otázka zní, který francouzský region je proslulý rozsáhlými levandulovými poli? Za A je to Bretaň, za B Provence, anebo za C Normandie. Volejte právě teď telefonní číslo 221 55 44 11 a uvidíme, jestli zrovna posluchačka nebo posluchač, který je právě teďka na telefonu, vyhraje. Hezké odpoledne, tady je Český rozhlas.
1: Hezké odpoledne, dobrý den.
0: Tak kdopak se k nám dovolal?
1: Marie.
0: Marie, vás Český zdravím. Děli. Tak jak se máte? Nejdřív se zeptám.
1: Dobře, hlídám vnoučka, takže dobře.
0: Takže dobře. Já jsem pokládal otázku, který francouzský region je proslulý rozsáhlými levandulovými poli, tak který to je?
1: No, musím se přiznat, že jsem až tak úplně důkladně neposlouchala. Zkusím za A.
0: Já to zopakuju ještě možná jednou ty možnosti. Za A je to Bretaň, za B Provence, nebo za C Normandie.
1: Tak teď se mě teda zmátnu.
0: No.
1: Tak zkusím Cčko.
0: Takže Ačko, Cčko. Není to správná
1: odpověď. A ono je to Bčko nakonec, ne?
0: Nebudu prozrazovat, možná to třeba bylo to Ačko. Nevím, netuším, teď to neřeknu a neprozradím, protože dáme prostor někomu jinému. Tak zkusíme, kdo tam je další. Tady je Český rozhlas, pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, pak se k nám dovolal.
2: Je to to Bčko.
0: Je to to Bčko, je to správně a když nám prozradíte vaše jméno, alespoň křesní, tak budu velmi rád.
2: Láďa.
0: Odkud nám Láďa volá?
2: Soběslav.
0: Soběslav, dobře. Takže, pane Láďo, já vám mnohokrát gratuluji, balení čaje vaše, zůstaňte mi prosím na telefonu a přeji vám hezký den a už dopředu. Dobrou chuť, naslyšenou.
2: Jo, děkuju.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Sice o toho o nich víme relativně hodně, ale stejně umí víc, než jsme si mysleli. Vědci z Přírodovědské fakulty Jihočeské univerzity popsali unikátní mechanismus důležitý pro vývoj klíšťat. Podle jejich objevu totiž tito parazité vytváří molekulu dosud spojovanou pouze s obratlovci, včetně člověka. Jmenuje se kyselina sialová a detailně nám ji v našem dnešním dopolední vysílání popsal autor výzkumu, vedoucí katedry chemie Přírodovědské fakulty Jihočeské univerzity Jan Štěrba. V rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou rozvedl, jaké nové otázky výzkum otevírá.
1: Tady bych tedy zase se vrátil k tomu, že kyselina sialová může být z klíšťete, anebo z toho hostitele. Z klíšťete to tedy vypadá tak, že ta kyselina sialová je důležitá pro vývoj toho klíšťete, hlavně v tom embryonálním stádiu.
2: Jak jste zmiňovala?
1: To znamená, jako když najdeme nějaké konkrétní molekuly, které se vlastně na tom vývoji i v souvislosti s kyselinou sialovou podílejí, je to vlastně docela zase krásný nějaký příklad na něco, kam můžeme zacílit. Vždy, když se vyvíjí nějaké léčivo, nějaká vakcína, tak musíte najít něco, co je jiného, než je něco našeho, aby vlastně ta vakcína nebo to léčivo nepoškozovalo náš organismus, že jako z hlediska té klíšťaty vytvářené kyseliny sialové jsou to tyhle ty nějaké molekuly podílející se na vývoji toho klíšťete, hlavně v těch raných stádiích. Pak je tam ještě ta druhá větev, na které ještě stále pracujeme, to ještě nemáme opublikované, že vlastně tím, že to klíště nasává velké množství té hostitelské kyseliny sialové, tak ono to vypadá, že ono s tou hostitelskou kyselinou sialovou taky pracuje a vlastně už bylo popsáno u nějakých různých proteinů, že to klíště si dokáže vzít nemodifikovaný celý protein, vytáhne si ho ze střeva, přes hemolymfu si ho donese do slinných žláz a zase ho vypustí do nás. To znamená, jako zase tohleto kombinace té klíštěcí hostitelské kyseliny sialové může právě fungovat tedy jako nějaký tenhle ten inhibiční signál. A zase to klíště proto, aby toto dokázalo specificky udělat, tak potřebuje nějaký receptor. Potřebuje nějaký přenašeč, který vezme tu konkrétní hostitelskou molekulu. Čili zase je to nějaký dobrý budoucí cíl na to, abychom vytvořili nějakou vakcínu. Obecně tohle je vlastně princip těch pan klíštěcích vakcín. Na jednu stranu se vyvíjejí vakcíny, které jsou proti klíšťové encefalitidě, proti borelióze, proti dalším nemocem, těch je spousta, které klíšťata přenášejí. Ale vlastně, abychom se bránili, tak bychom potřebovali ve výsledku, abychom se očkovali 20 vakcinami. Ten aktuální přístup je najít nějaký cíl přímo v tom klíštěti a to klíště, když bude sát na nás, tak ta vakcína bude účinkovat proti klíštěti, klíště nebude schopné se dosát a tím pádem se zablokují vlastně přenos všech těch patogenů. Takže tohle je jeden z možných budoucích cílů například na protiklíštěcí vakciny.
2: Ale vy jste sám zmínil, že ten objev může skutečně přispět nějakému vývoji, ať už vakcín nebo léčiv. Je to tak?
1: Ano, jako tady doufám, že se nám podaří udržet lidskou nějakou kapacitu, finanční kapacitu na to, abychom mohli v tomhle tom dál pokračovat a právě identifikovat ty už konkrétní proteiny, které jako celkově pracují ať už s tou kyselinou sialovou, tedy klíštěcí nebo hostitelskou. V tom publikovaném článku my jsme popsali vlastně tu enzymatickou dráhu, jak si to klíště vytváří kyselinu sialovou, ale to je stále ještě jenom začátek, protože je potřebné identifikovat, na které proteiny se připojuje, ty konkrétní receptory, které s tím pracují a tak dále. Čili ano, je tam ještě spousta práce, kde na konci může být aplikovaný výzkum.
0: Celý rozhovor s Janem Štěrbou si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra si popovídáme o mikropůjčkách, které jsou podle mnohých odborníků velmi nebezpečné. Hostem moderátora Matěje Vodičky bude analytik David Borges, autor indexu odpovědného úvěrování. Nalejte si nás jako vždy po 11. hodině dopoledne.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A teď se vypravíme do Putimi na Písecku, ale tentokrát to nebude za Švejkem, ale za Klokany, ovcemi a sovami. Náš regionální stopař Petr Kubá totiž dnes vyrazil na tamní rodinnou farmu Naše zvířátka. Dobré odpoledne, Petře.
2: Dobré odpoledne, já zdravím přímo z Putimi, z farmy Naše zvířátka. Je to ale spíš taková mini zoo, kde je opravdu velké množství druhů zvířat. Já doplním, že já teď stojím tady u voliér s papoušky, kteří teď teda trošičku začali na nás pokřikovat, ale před chvilkou asi jak viděli mikrofon, tak najednou úplně stichli, i když mi tady paní majitelka říkala, že jsou jinak docela upovídaví. No a tady ta vlastně mini zoo se od těch jako jiných docela hodně liší. Je totiž pro rodiny s dětmi otevřená každý den od rána do večera, navíc zdarma. To místo tady paní majitelka Jana Kozáková vybudovala před lety se svým manželem, aby hlavně dělali radost dětem, jak z okolí, tak i třeba z větších měst, která jezdí sem teď už vlastně autobusy třeba i z Českých Budějovic nebo ze Strakonic. No a děti se tady můžou potkávat se zvířátky naživo, taky si tady můžou pohrát na velkém dětském hřišti a strávit tady vlastně příjemné odpoledne, relaxovat, odpočívat, vlastně nikdo je tady neruší, můžou si tady v podstatě strávit celý den. A my teď tady stojíme jak u papoušku, tak u výběhu z Klokany. Já jsem tady s Janou Kozákovou a ptám se jí, kolik tady tedy teď aktuálně máte zvířat?
3: Dobrý den, zhruba bych řekla, že 300 kusů zvířat, z toho 38 druhů třeba tady najdete. Přijďte se kdykoliv podívat, ráda vás přivítám nebo vítám.
2: Máte tady teď nějaké nové přírůstky?
3: Určitě, máme tu klukánka, který čerstvě vyskočil z kapsy, takže už ho uvidíte naživo, nebude se schovávat v kapse, potom sova sněžná, tam má 3 mláďata, hodně kuřátek tu je, kačenky, je tu spoustu.
2: Je tady nějaká pevná otevírací doba nebo nějaké praktické informace pro návštěvníky, jak to tu funguje?
3: Určitě, všechno najdou na stránkách, na webu, anebo na Facebooku, ale s tím, že mám otevřeno od rána do večera, nikoho nikdy nevyhodím.
1: Petře, když už jsi v Putimi, kam bys ještě tam poslal posluchače na výlet?
2: Tak samozřejmě, protože jsme v Putimi, tak musíme začít.

0: Pitova byste určitě neměli vynechat návštěvu místního kostela svatého Vavřince. Ten pochází už ze 13. století a byl postavený na místě zaniklé románské kaple svatého Petra z 11. století. A na severní straně hřbitova se dokonce nachází malá kostnice. Jsou tam uložené pozůstatky vojáků, kteří padli ve válce v roce 1742. No a pokud byste se chtěli vydat ještě dál do historie, tak doporučuji popojet pár kilometrů do nedalekých Kestřan, kde se můžete vydat na prohlídku středověké horní tvrze.
1: Říká regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
0: Hezký den.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Záchranná služba má na Slapech nový člun o prázdninách, s ním výjíždí k zásahům na vodní hladině i březích nádrže. Společně s vybavením za ní záchranka zaplatila 5 milionů 800 tisíc korun.
1: Ve jménu šťastné plavby, šťastných návratů, pomoci těm, kteří to potřebují, tě křtím jménem svatý Mikuláš.
2: Ředitelka státní plavební správy Klára Němcová teď tady pokřtila nový člun.
3: Teď, aby to bylo konečné, poprosím kolegy, aby předali šampaňské.
2: Ředitel záchranné služby Středočeského kraje Pavel Rusý, pane řediteli, teď vidíme dva čluny, které vypadají naprosto autenticky. Tak pojďte nám to teď objasnit.
4: Tak ten člun svatý Jan Nepomucký byl pořizovaný dříve tady na vodní nádrži Slapy. A ten druhý člun, ten je nový, ten jde teďka vlastně do provozu v této sezóně tady na Slapech a ten člun pořízený jako první, ten bude jezdit na Orlíku.
2: Jak moc důležité je to, že vaše záchranná služba sídlí přímo na těchto velkých vodních nádržích?
4: Tak určitě je to benefit pro ty potenciální pacienty, kteří se pohybují po břehu těch vodních nádrží a jsou to třeba místa, která nejsou úplně dostupná tou pozemní posádkou.
2: Oba čluny záchranné služby teď připlouvají k molu, abychom si je mohli také prohlédnout. Tomáš Tronček, počítám tady záchranář. Díváme se teď tedy do kabiny.
5: Mm-hmm. Kde máme veškeré vybavení, které je totožné jako na sanitním vozidle. Máme tady resuscitační batoh, batoh s kyslíkem a ventilátorem, máme tady defibrilační přístroj a samozřejmě vyprošťovací pomůcky.
2: Jaké jsou ty vaše nejčastější zásahy?
5: Tady převážně se jedná o alergické reakce, o úrazy a samozřejmě teď byl víkend, kdy bylo extrémní teplo a byly tady bohužel i dva případy tonutí, bohužel s jedním případem utonutí.
2: Jakou máte radu pro lidi, kteří se míří rekreovat na Slapy?
5: Nechodit do vody v podnapilém stavu, nepočítat s tím, že tonoucí člověk je člověk, který si bude

0: kde sám volat o pomoc, nepřeceňovat se.
1: Zdravotnická záchranná služba bude na Slapech minimálně do konce prázdnin. Pokud by se ale turistická sezóna kvůli hezkému počasí protáhla, budou tady ještě déle. Od Slapské přehrady Věra Hájíková, Český rozhlas.
2: Ještě doplním, že na Slapech pomáhá také vodní záchranná služba Červeného kříže. Ta kromě zdravotnické pomoci nabízí i tu technickou. Loni měla 159 zásahů.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Situace na trhu práce v Jihočeském kraji se v červnu mírně zlepšila. V regionu bylo přes 6,5 tisíce volných pracovních míst. Ve věku 75 let zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler. Varhaník Ondřej Mucha zahraje v kostele svaté Anny v Libínském Sedle na přenosné varhany. Noc bude jasná s teplotami kolem 11 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Nezaměstnanost v Jihočeském kraji v červnu mírně klesla. Zaměstnavatelé nabídli víc volných pracovních míst. Z evidence úřadu práce odešlo přes 2,5 tisíce lidí. Většina z nich nastoupila do nového zaměstnání. Zaměstnavatelé hledají hlavně řidiče nákladních automobilů, montážní dělníky nebo kvalifikované pracovníky v kovovýrobě, kuchaře a skladníky. Další podrobnosti má ředitel krajské pobočky úřadu práce v Českých Budějovicích Ivan Loukota.
2: Pro toto období je typické též zvyšování počtu volných pracovních míst v pedagogických oborech i nárůst počtu uchazečů poptávajících tyto profese, který se bude pravděpodobně v následujících měsících navyšovat.
0: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou o desítky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí na síti X. Za litr nafty řidiči zaplatí zítra 38 korun a 22 haléřů, to je o 70 haléřů víc než dnes. Po několika týdnech státní regulace se tak cena vrátí nad 38 korun. Benzín zdraží o 27 haléřů na 41 korun a 70 haléřů. Regulaci cen pohonných hmot vláda prodloužila zatím do 19. července. Zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler, bylo jí 75 let. Proslavila se především hitem Total Eclipse of the Heart a díky svému nezaměnitelnému chraplavému hlasu patřila k nejvýraznějším popovým interpretkám 80. let. O jejím úmrtí informovala na webových stránkách rodina.
3: Chraplavý hlas Bonnie Tyler se stal jedním z poznávacích znamení světového popu. Velšská zpěvačka prorazila koncem 70. let hitem It's a Heartache. Celosvětovou slávu jí pak přinesla balada Total Eclipse of the Heart, která v roce 1983 ovládla hudební hitparády po celém světě. Bonnie Tyler během více než 50leté kariéry prodala desítky milionů nahrávek. V Československu se její hity staly populární i díky upraveným verzím s českými texty, které naspívali třeba Karel Gott nebo Lucie Vondráčková. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: V kostele svaté Anny v Libínském Sedle na Prachaticku se dnes od 17 hodin uskuteční první varhaní koncert v historii této sakrální památky. V podání Ondřeje Muchy zazní například skladby Henryho Persla, Johanna Sebastiana Bacha nebo Antonína Dvořáka. Informace doplňuje organizátorka Eliška Vajzrová.
4: Ondřej Mucha sbírá historické klávesové nástroje a už u nás vystupoval s čembalem a s harmoniem. A moc se mě tato myšlenka líbí, že vlastně se rozhodl, že bude jezdit po České republice a hrát na varhany tam, kde nejsou.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude polojasno až jasno, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách jsou kolem 20. Mírný severozápadní až severní vítr bude večer slábnout. Noční teploty budou mezi 13 a 10 stupni. V pátek očekáváme jasno až polojasno, teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný, biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Ve Strakonické ulici v Českých Budějovicích srazilo auto chodce u křižovatky s Pražskou třídou. Záchranáři jsou na místě, počítejte s kolonou hlavně ve směru do centra. Buďte na sebe opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Zažít tajemnou atmosféru zámku, posetmění anebo divadelní představení v kulisách zámeckých komnat a nádvoří. To můžou všechno návštěvníci Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec. Podrobnosti přineseme už za pár minut. Také představíme nejmladší přírodní jezero u nás a k tomu tady budou písničky, které nestárnou, zaspívá Karel Gott. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v 15 hodin a 12 minut. Letní program na Státním hradu a zámku Jindřichův Hradec nabídne večerní prohlídky temných komnat a návštěvy hladomorny s výhledem na noční město. Kromě toho můžou návštěvníci zažít také divadelní představení pod širým nebem. Víc o programu nám právě teď poví kastelán Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec Jan Mikeš. Přeji vám pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Pane kasteláne, dneska u vás začínají večerní prohlídky zámku. Co všechno můžou návštěvníci během nich zažít? Prozraďte nám.
1: Dnes začíná vlastně takový velký experiment, protože letos poprvé otevíráme brány pro návštěvníky i ve večerních hodinách. A bude se jednat vlastně o klasické prohlídky toho základního okruhu, který zahrnuje renesanční pokoje, rondel. A ten rozdíl je, že to bude v noci. Je to kvůli tomu, že v noci právě mají ty naše pokoje a nejenom naše úžasnou atmosféru, kterou jsme chtěli, aby návštěvníci mohli zažít. A spolu s tím bude otevřen také prohlídkový okruh Černá věž, což je naše taková jako nejstarší stavba. A je to spojeno i s možnou návštěvou středověké černé kuchyně. A samozřejmě to nejúžasnější na tom je, že návštěvníci budou moci sledovat třeba západ slunce právě z té vyhlídkové věže.
0: Zeptám se jenom tak rychle a jednoduše. Straší u vás? Nebudou se bát návštěvníci takhle v noci?
1: A nepředpokládám, že by je přišla navštívit bílá paní, ale no určitě by se nějaké podivné jevy na zámku našly.
0: Pojďme k vážnějšímu tématu a velmi vlastně kulturnímu, protože u vás na zámku budou v létě i divadelní představení. Jaké inscenace se na zámeckém nádvoří konkrétně odehrají?
1: No, je to vlastně taky takový druh nočních prohlídek, ale jsou to prohlídky, které jsou skutečně komponované jako divadlo. Divadlo s víc než 30 herci, které v různých inscenacích hrajeme od roku 2018. A letos máme premiéru vlastně takového třetího dílu z velkého cyklu, který vypráví o Vilému Slavatovi, jednomu z majitelů zdejšího panství, který vždycky byl trochu ve stínu těch pánů z Hradce, ale je to nesmírně zajímavá osobnost. A to představení, které se hraje vůbec poprvé v premiéře zítra, tak má název Příběh z lístků Hradecké růže. A bude vyprávět o době, kdy ještě vlastně žili páni z Hradce, poslední z nich na konci 16. století, a kdy na ten hradecký dvůr přijel právě mladý Vilém Slavata. A bude to tak, jako už ti tradiční návštěvníci jsou zvyklí a noví budou určitě překvapeni, bude to skutečně velkolepé představení. Jak jsem říkal, 30 herců zahrnuje to nejenom představení pod širým nebem, ale vlastně to divadlo se odehrává i v interiérech zámku. Obsahuje to i velké různé bitvy a šermířské souboje a tance a tak podobně.
0: To zní velmi zajímavě. Každopádně vy ještě připravujete jednu speciální akci. O co se jedná a kdy konkrétně?
1: No, tenhle víkend je opravdu na Jindřichově Hradci nabitý událostmi a ono to tak vyšlo, že vlastně 14. července budeme slavit 500. narozeniny Jáchyma z Hradce, což je jeden z velice významných majitelů Jindřichohradeckého zámku. A právě u příležitosti oslavy těch narozenin, tak jsme na neděli 12. července od 19 hodin v rondelu připravili slavnostní večer, který bude zahrnovat přednášku docenta Josefa Hrdličky právě o Jáchymu z Hradce. Pan docent Hrdlička je asi největším znalcem právě jeho osobnosti, takže to bude taková jako výjimečná záležitost, doprovázená dobovou muzikou právě z doby Jáchyma z Hradce, tedy renesancí. To bude soubor Gemini Musicales a navíc doprovázená ochutnávkou. Ochutnávkou jídel, které se jedly právě v době Jáchyma z Hradce. Takže to bude takový večer všech smyslů a moc se na něj těším.
0: Říká kastelán Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec Jan Mikeš. Děkujeme za pozvánku. Ať se všechno vydaří na jedničku. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Díky moc a budu se těšit na viděnou i naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále pohodové jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. Už jste letos stihli navštívit nějaký zámek. Celé léto pro vás máme tipy, kam se vydat. Průvodcem zámeckým létem je František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Dnes bych vám rád představil krásný a méně známý empírový zámek na Prostějovsku, Čechy pod Kosířem. Je spjat se šlechtickým rodem Silva Taruka. Tuto hraběcí rodinu tam navštěvoval slavný malíř Josef Mánes. Více nám už prozradí Aleš Spurný.
3: Kastelánem zámku v Čechách pod Kosířem Martinem Váňou jsme vstoupili do historické expozice, která připomíná pány, kteří dlouho obývali prostory tohoto zámku.
4: Byl to rod Silva Taruka, do Habsburské monarchie přišel na přelomu 17. a 18. století z Portugalska. Tento zámek zakoupil v dobách Marie Terezie Emanuel Silva Taruka, což byl člověk, který byl Marie Terezii velmi blízký. Zachovala se nám bohatá korespondence. Takže on pro tu středoevropskou větev chtěl najít nějaké nové rodové sídlo. A to ke konci života právě vybral zde u nás v předhůří Drahanské vrchoviny, nebo chcete-li ještě na Hané, v Čechách pod Kosířem.
3: Rod se tady významně etabloval.
4: Přesně tak. Od dob Marie Terezie zde Silva Tarukové žili a působili až do druhé světové války. Byli mecenáši jedno z nejslavnějších českých malířů Josefa Mánesa, který zde s přestávkami pobýval zhruba 20 let svého života. V Čechách po sobě zanechali také monumentální nádherné dílo, které je na seznamu památek UNESCO v podobě Průhonického parku.
3: Silva Tarukové měli i politickou moc.
4: Primárně právě v dobách Marie Terezie, kdy zakladatel tady té rakouské linie Emanuel Silva Taruka zastával velké množství funkcí, například byl místodržícím rakouského Nizozemí, což je přibližně dnešní Belgie, nebo také například jednu dobu byl stavbyvedoucím Schönbrunnu, nového panovnického sídla Habsburku u Vídně. Historická expozice zámku je zaměřena primárně na přelom 19. a 20. století, kdy zde žil asi poslední významný Silva Taruka, František Josef II., který zde ale jako dítě Josefa Mánesa zažil. Ve svých denících na něho nespomíná úplně s láskou. Na druhou stranu je zapotřebí zmínit, že se jim posmrtně Silva Tarukům odvděčil, neboť po pozemkové reformě, po vzniku republiky Silva Tarukové velmi radikálně schudli, hrozil jim bankrot a mimo jiné rozprodej Mánesových děl dokázali tady tuto neutěšenou finanční situaci odvrátit.
3: Prošli jsme několika komnatami, které nám připomínaly život šlechticů na přelomu 19. a 20. století. Teď stojíme ve velkém sále, za kterým se nachází knihovna, do níž nahlížíme.
4: Přesně tak, velký sál je hlavně reprezentativní prostora našeho zámku, až na jednu výjimku vyzdobena originálními díly Josefa Mánesa. Pro letošní rok bych zvláště vypíchl zápůjčku z Národní galerie obrazu Josefíny, který nám sem byl zapůjčený na celou letní část sezóny až do poloviny září.
3: Jsme v krásném letním dni v zámeckém parku. Tenhle ten velký sál propojuje právě zámek s tím krajinářským výtvorem Silva Taruků. No a my se tu na zámku můžeme čas od času setkat i se zmíněnými potomky šlechticů.
4: Ta hlavní linie Silva Taruků do dnešní doby užívající tady tento titul hrabat Silva Taruka, tak ti žijí v Ibrze na jihu Německa a spolupracujeme s nimi například nedávno v souvislosti s pořízením dřevěných veslic, které budou půjčované na nově revitalizovaném velkém rybníku.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Čechy pod Kosířem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte už za chvíli písničku od Michala Davida, tak si počkejte. Lední tábory na Vysočině teď postupně objíždějí hygienici. Při svých kontrolách prochází chatky nebo stany, sociální zařízení a nahlíží do kuchyní a jídelen. Organizátoři musí mít v pořádku i zdravotní dokumentaci všech táborníků. Za léto stihnou obejít asi třetinu dětských táborů. Na Pelhřimovsku jsou na startu sezóny spokojení. Kontroly jsou zatím bez závad.
1: Chodíte potom na pravidelné kontroly úklidu?
2: Ano, bodujeme.
1: Bodujete, prohlížíte i věci, aby nebyly vlhké.
3: No. Na kontroly úklidu v chatkách jsou děti tady na tábořišti kousek od žirovnice zvyklé. Teď ale místo vedoucího ubytování obchází hygienička Iva Holadová.
4: Holčičky, kontrola, jo?
1: Dobrý den. A kde máte uložený věci?
5: Tady.
1: V pořádku, děkuji.
3: Po ubytování obchází Iva Holadová také sociální zařízení.
1: Tady teda máme dámy.
6: Tady jsou holky.
1: WC,
6: tady jsou sprchy, holek.
3: Dále kontroluje kuchyni, uskladnění potravin a nakonec musí projít s táborovou zdravotnicí Kateřinou Vyskočil-Engilovou veškerou dokumentaci.
1: V případě klíšťa řešíte je jak? Klíšťa lokalizujete nebo uděláte na tom panáčka? Ne, máte jenom popíšete, kde?
7: Ne, to máme potom zase další papíry, kde...
1: A tohle je teda pak informace pro rodiče.
3: Právě zdravotní dokumentace dětí je podle vedoucího tábora Jana Vyskočila z těch administrativních věcí asi nejnáročnější.
8: Každý dítě musí mít prohlášení o bezinfekčnosti, různá potvrzení od svých obvodních lékařů a samozřejmě rodiče nám potom do těch přihlášek a píšou řadu informací k dětem, ale různé alergie, kterých samozřejmě přibývá, různá zdravotní omezení a podobně.
3: Vedoucí tak musí kontrolovat, zda sebou mají děti se závažnými alergiemi, třeba EpiPen a další potřeby. Současně musí organizátoři tábora podle Jana Vyskočila neustále sledovat aktuální legislativu. Pravidla pro táborníky se totiž neustále mění. Na letošní sezónu se například podle mluvčí krajské hygienické stanice Jany Bémové mírně rozvolnila.
9: Upravené podmínky právě třeba pro sprchování, to znamená, že už není přesně stanovený počet vlastně těch růžic, sprchových není stanovený počet výtokových ventilů. Je ovšem třeba, aby byla zajištěna možnost hygieny.
3: V předchozích sezónách museli pořadatelé doložit, že mají na stanovený počet dětí určitý počet toalet nebo sprch. Vzhledem k tomu, že jsou ale na Vysočině obvykle stát,

0: Počasí nás aktuálně těší příjemnými teplotami. Jak to bude ale vypadat v dalších dnech, tak to si řekneme právě teď.
1: Počasí.
0: Slovo nyní dostává Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Evo, hezký den.
2: Dobrý den.
0: Ještě pátek a je to víkend, tak nejdříve, jak bude v noci a zítra přes den a pak se vrhneme na ten víkend?
2: Počasí u nás bude zhruba do poloviny příštího týdne ovlivňovat rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu. V noci na zítřek čekáme převážně jasnou oblohu, během dne až polojasnou. Teplota ráno klesne na 13 až 10 stupňů, přes den vystoupí na 25 až 28 a na horách na 21 až 24. Povane slabý, odpoledne přechodně mírný vítr ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Zítra bude bio na jedničce.
0: Nyní slibovaný víkend a rovnou i pondělí, protože počasí tam bude velmi podobné.
2: Ano, bude slunečné s teplotami ráno tak kolem 12-14 stupňů a odpoledne o víkendu 25 až 29, v pondělí 27 až 31 stupňů. Vítr povane slabý, převážně severní do 4 metrů za sekundu. Takže to snad trošku zpříjemní ty vysoké teploty.
0: Říká meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za informace. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: V kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete

letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice, kde nás už za pár minut, konkrétně za 6 minut, čekají nejnovější zprávy s Lukášem Pelikánem. Po 16. hodině tady bude pravidelná humoriáda a my se společně uslyšíme opět po 17. hodině, kdy tady bude připraven Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn z Jihočeského kraje. Michal Hovorka vám prozatím přeje stále hezké a pohodové odpoledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Všechny pořady najdete online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Prouchá se vám auto nebo pračka a v tu chvíli jsou na stole výdaje, se kterými nepočítáte. Mnoho lidí sáhne třeba po krátkodobém úvěru, takzvané mikropůjčce. Ta se ale podle odborníků může leckdy hodně prodražit. Půjčka 20 000 korun na měsíc vás může stát pár stovek, ale třeba i několik tisíc. Na rizika spojená s mikropůjčkami dlouhodobě upozorňuje organizace Člověk v tísni. S analytikem Davidem Borgesem si o tématu popovídáme v pátek 10. července po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
2: 16 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Stovky hasičů dál zasahují u požáru v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. K Tchajvanu se blíží zřejmě největší tajfun za desítky let. Balet Spalovač mrtvol má dnes premiéru v Českém Krumlově. Diváci budou putovat bývalým pivovarem. Počasí zítra naměříme až 28 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Stovky hasičů dál zasahují u požáru v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě platí zvláštní stupeň poplachu. Požár pomáhají hasit i dva vrtulníky s bambivakem. Dvě části zasažené budovy se zřítily. Na místě podle hasičů nejsou zranění. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusina bude zásah trvat až 3 dny. Hořet začalo ráno v 9. patře výškové budovy, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Schořelo ji tam 75 tisíc párů obuvy. Podrobnosti dodává majitel firmy Václav Staněk.
4: Jedná se o prostor asi 3000 metrů čtverečních, kde jsme měli uskladněny téměř všechny naše boty. Jednalo se o 85 tisíc párů našich bot, takže posledních informací, tak to vypadá, že tam rozhodně nezbyde ani jedna bota, s tím, že ale to nejdůležitější je, že se nikomu nic nestalo.
3: Odhadovaná škoda na obuvi se vyšplhala na 150 až 180 milionů korun. Zloděj ukradl 160 litrů nafty z odstaveného bagru v Chlumci u Dačic. Způsobil tak škodu za téměř 10 000 korun. Policisté se případem zabývají a po pachateli pátrají. Zároveň prosí případné svědky, kteří si v úterý nebo ve středu všimli podezřelých osob nebo aut v okolí, aby se ozvali na linku 158. Na Tchajvan míří přes Tichý oceán tajfun Bavi. Meteorologové varují, že může jít o největší bouři za posledních 40 let. Tchajvanské aerolinky oznámily, že v sobotu zruší všechny lety z hlavního mezinárodního letiště. Podle ústředního meteorologického úřadu zasáhne tajfun ostrovní stát hlavně zítra a v sobotu. Premiéru tanečního představení Spalovač mrtvol uvede dnes v premiéře Jihočeské divadlo v Českém Krumlově. Inscenace vznikla přímo na míru bývalému pivovarskému paláci.
5: Jedná se o taneční imerzivní horor.
6: Naznačuje šéf baletu Lukáš Slavický.
5: Bude to v celém prostoru vlastně toho paláce a zahrady. Budeme procházet různými místnostmi, různými prostory.
6: K režii a choreografii Spalovače mrtvol Slavický přizval Alenu Peškovou.
7: Ten divák, který vlastně se odhodlá, že do toho bude s náma, tak vlastně může dost často se ocitnout přímo v prostředí. A to dílo potom víc může být prožitkové a to je vlastně i to, co bych si jako přála od diváků.
6: Spalovač mrtvol se bude hrát jen 8x, 4x v červenci a 4x v půli srpna. Z Českého Krumlova Pavla Kuchtová, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Noční teploty budou na jihu Čech mezi 13 a 10 stupni. V pátek očekáváme jasno až polojasno, teploty 25 až 28 stupňů, na horách kolem 23. Slabý vítr severních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný, biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Ve Strakonicích platí kvůli demolici parovodu jednosměrná uzavírka silnic Komenského a 5. května. Projíždí se pouze od Kina Oko směrem k restauraci u Dudáka. V opačném směru navigují cedule řidiče přes Ellerovu ulici na severní obchvat města. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
3: Přeji krásné odpoledne, letní odpoledne a musím říct, že jsem se moc těšil do humoriády.
2: Tak to je bezvadné.
3: Po delší době.
2: Já jsem k tomu složil báseň. Pohoda, nohy na stůl a ruce za hlavou a k tomu humory s Kučerou a Salavou, co víc si přát, činasky jdou na startu hrát.
3: Výborně.
1: Humoriáda.

0: dnešní humoriádě je naším hostem Petr Salava. První otázka samozřejmě se nabízí, jak se má, co dělá v těchto dnech?
1: Já se mám moc dobře a protože mě čeká společně s Danou Čenskou velká výstava na podzim 10.10. máme vernisáž na Kampě v seminár Café. Tak doplňuji obrázky, maluji, mě to hrozně baví, je to taková až posedlost, že obrázek, který rozmaluji, prostě chci dokončit co nejdřív, i když nemusím, takže to je moje, řekl bych, hlavní prázdninová činnost, maluju a také jsem byl dneska trošku varován, protože jsem byl u nás u Vietnamce, který tam má potraviny a já tam kupuju taková speciální šampíčka, která mají jenom, myslím, jeden a půl deci maximálně obsah a beru to po kartonech, protože vlastně celý ten karton, to je jedna lahve velká a dneska ten Vietnamec, který mi prodával ten karton, mi říká, pane, moc pijete. Takže jsem byl varován, budu si dávat velký pozor a budu malovat pořád a pořád.
0: Takže souvisí to s tím malováním, je to pro inspiraci?
1: Je to pro chuť.
0: Jeden obrázek, jedno mini šampíčko?
1: Dá se říct, ano. Ano, to je
0: a to jsou mini obrázky?
1: Ne, obrázky, já mám většinou rozměr 40 na 40 cm, to je tak akorát, to je moje specifická velikost obrázku, no a šampíčko se hodí.
0: Tak bezva, už víme, čím se inspiruje, ale zajímá mě, jak DJ, sportovec a tak dále přišel k malování.
1: Mě to vzalo asi před 4 roky. Já jsem, možná, že už jsem to říkal dokonce v humoriádě, já jsem dostal k 60 nám od Karla Štědrého a jeho manželky Evy speciální dárek, plátno, barvy, stojan, štětce, opravdu nádherné vybavení a já jsem na to asi 6 nebo 7 let nesáhnul, až prostě před těmi 4 lety mě to vzalo. Velmi správně, do téhleté chvíle mám namalovaných asi 103 obrázků, asi 35 už jich změnilo majitele. Moje obrázky jsou naivní, veselé, barevné a pozitivní a proto snad se líbí. A s mými obrázky se dám vlastně cestovat po světě, abych nezdržoval. Dneska jsem maloval Havanu.
0: Takže žánrově různá místa?
1: Světa? Různá místa, hlavně aby tam byly lodě, auta, moře, domečky, střechy, to je moje, a barvičky.
0: Tak tohle maluje Petr Salava, teď se vydáme do archivu a kam sáhneme úvodem?
1: Tak já bych vybral legendárního komika Jaroslava Štercla, který se mi, když jsem jako kluk se díval na obrazovky Československé televize, i strašně líbil v pořadu Souboj s pamětí, tak teď si tu paměť vyzkoušíme.
2: Ctěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100, ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája Šerok Zlaté písky. V naší knize přání si můžete přečíst, kolik zrušení poskytli paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi Strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku Panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá. Podlá, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde je to dost těžký. při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z téhož důvodu vyměnili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl. Ptám se Petra Salavy, jestli pak se osobně setkali?
1: Měl jsem tu velkou čest, protože já jsem jednu dobu jezdil jako jeden z hostů s Honzou Rosákem a s pořadem Videostop na cestách. Aha. A tam byl dalším z těch hostů právě Jaroslav Štercl a já jsem k němu úplně vzlížel. Čekali jsme třeba v zákulisí, než ten Honza nás zavolá a bylo mi tehdy strašně podivný, že ten Jaroslav Štercl byl strašně nervózní a to už byl ve věku a říkal jsem si, taková legenda, tak ostřílený člověk. A on si normálně tak jako ručičkou pumpoval, dělal si takovou atmosféru, než tam vletěl, pak samozřejmě vletěl na jeviště a byl vynikající, ale v zákulisí byl nervózní a to mi teda opravdu hodně překvapilo.
0: Musel se rozehřát.
1: Musel se nahřát rozehřát.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl a já myslím, že jste se Petře setkal i s tím dalším, koho nabídneme proti Jaroslavovi, s Petrem Novotným.
1: No, mnohokrát jsme prožili spolu fotbalové výlety a nejenom fotbalové výlety, dokonce on byl ten, který mi dal šanci před mnoha lety v jednom přímém televizním programu, kdy se vysílalo z Karviné, ten pořad se jmenoval Kopeme dál, takže to bylo tak dvojsmyslně. A tam vlastně poprvé jsem byl v přímém přenosu, což do té doby jsem natáčel jenom hitparády a takové věci, které byly na záznam a tam mi dal on tu šanci a za to zpětně ještě děkuji.
0: Petr Novotný jako guru Petra Salavy.
1: Děkuji moc.
0: Dá se říct. Takže Štercl nebo Novotný? Aktuální otázka na naše posluchače. Pište SMSky Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď si máme slovenskou pesničku Naše hriechy a zpívat budou Adam Ďurica a Ema Drobná.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: Hlásí se vám dnešní posádka humoriády Petr Salavá a Pavel Kučera. Včera jsme tu měli Pepu Dvořáka a ten nám říkal, že máme pozdravovat Petra. To už se stalo, to už jsem vyřídil samozřejmě, ale taky se nechtěl pochlubit jedním sportovním mega úspěchem. Tak Petře, je to na vás.
5: No, já musím taky Pepovi na dálku poděkovat. Já jsem se až červenal včera, jak jste mě tady chlapci vychválili. A já musím říct, že Pepa je opravdu nadšený tenista, hraje tenis velmi dobře. Musíme si uvědomit, že je mu 84 let a že v rámci letošního květnového turnaje, který jsme sehráli v rámci fotbalového výletu do Španělska v Malaze, opravdu vyhrál. Los byl k němu velmi přívětivý, protože jsme mu přilosovali mladého hráče, člena Pražské komorní filharmonie, solo flétnistu Jirku Ševčíka, který to trošku za něj oběhal, ale samozřejmě opravdu, jak se říká, klobouk dolů, ten Pepa si zaslouženě ze Španělska odvezl zlatou medaili. A já, jestli můžu, Pavel, já bych zaspomínal, jak zhruba před 30 lety mě opravdu strašně Pepa dostal. Bylo to v době, kdy byl na nějakém vážném zákroku v ústřední vojenské nemocnici a já jsem mu tam ze zájmu prostě zavolal, chtěl jsem se zeptat, jak mu je, jestli všechno dobře dopadlo. A on změnil potvora hlas a prostě do toho telefonu řekl, hlaste se šarží, jste ve vojenské nemocnici a já jsem teda nevoják. A on mě tak rozhodil, že jsem opravdu začal koktat a on si v tom liboval, protože pochopil, že mě má a já jsem nebyl schopen ten telefonát dokončit. A on pak se představil, smál se a já jsem pochopil, že nejenom, že mě dostal, ale že už je mu dobře a byl jsem za to strašně rád. Takže hlásím se šarží. Kapitán Petr Salava zdraví Pepu Dvořáka.
4: Tak doufám, že poslouchají Dvořákovi právě teď a že se taky pobavili jako vy včera u rádia. Tak,
5: určitě.
4: Teď se dozvíme od našich posluchačů, s kým se budeme bavit dál z našeho archivu. Bude to Jaroslav Štercl anebo Petr Novotný? Otázka zůstává, přidáme další vaše hlasy. Kdo pak se hlásí? Dobrý den. Haló? Už jste s námi?
6: Ano, dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Tanda Zemník vás oba zdraví.
5: My vás taky.
6: Tanda Zemník vás oba zdraví.
4: Slyšíme.
6: No, takže no. Zdravím vás, Pavle, i pana kolegu a pana Salavu. Velmi dobrého organizátora výjezdu Arfory, zvaná Banda, nebo jak se... A je to sympatiák a děkuji mu a dejte tam pana Novotního, nebo koho to máte?
4: Píšeme si hlas, ano, Bčko má Petr Novotný, Ačko a Jaroslav Štercl.
5: Mějte se moc hezky.
4: Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den pánové pro oba dva.
4: Dobrý
7: a dávám
4: den.
7: Hlas taky Petrovi Novotnýmu.
4: Píšeme si a děkujeme, dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, pánové. Pre vás, Petra Zelhoty.
5: Zdravíme Petra.
8: S panem Novotným.
4: Pokračování je s panem Štercelem, ale hlas panu Novotnému mám zapsat?
8: S panem Novotným.
4: Dobře, pana ano. Novotného jste si vybral, zůstává věrný svému typu. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta Petra Salavu. Dobrý den, pane
5: Dobrý
9: Petře.
5: Dobrý den.
9: Přeju vám vše dobré a krásné léto. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný letní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením
5: no,
9: do nového dne všem posluchačům.
4: Děkujeme.
9: Moriádnice Růža z Rychnovska.
4: Tak, těšíme se na slyšenou i s vámi. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Karel Bojkovi, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
5: Zdravíme.
2: Já bych si psal, teď nevím koho, jestli Ačko nebo Bčko, a dáme novotné Bčko. Děkuji.
5: Děkujeme.
4: Dobře, tak vybral jste si nakonec. Sice to vypadalo nerozhodně, ale my ještě nemáme rozhodnuto. Teď jsem se podíval na ten aktuální stav, sečteno i se SMS-kami a vším všudy, a máme vyrovnáno v tuto chvíli. Takže chvilka napětí rozhodne nám tento hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, já zdravím vás, Pavlíku, i pana Petra.
5: Dobrý den.
10: Chci vám dodatečně k vašemu svátku. Je tam dneska posádka.
4: Ano, Petr Pavel.
10: A chtěla bych Ačko a chci prozradit, že Pavlík taky maluje. Takže se pochlubte, Pavlíku, panu Salavovi a ukažte mu vaše obrázky.
4: Provedu.
10: Já vás mám na internetu a zrovna předtím se dívala, co vám tam přibylo.
4: No.
10: V té vaší galerii.
4: To
10: takže
4: je dobře.
10: Vám přeju oběma, ať se vám, pánové, daří.
4: Já vám moc krát děkuji.
10: Ať vám nevyskne malba a nezasne štětev.
5: Tak děkujeme.
4: Děkujeme pěkně, díky. Naslyšenou. No vidíte to, malíři, sportovci, nemůžeme říct, že jsme oba, to já se klidně vzdám tohohle oboru ve prospěch Petra, ale u nás to vyhrál v tuto chvíli Jaroslav Štercl.
11: Vaše nervy už nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte do samoobsluhy, neboť chcete jet 13 až do Hloubětína. Tahle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesedne to do příště a dostanete vynadáno od průvočího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rýgrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tam ta. Je to tam, pardon. Cítíte potřebu někoho znectít, nakopnout. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, neštvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá, psu na vás ve. Suna, to je zkratka podniku, berte se u nás! U nás si vylejte vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky, drží, neheká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba. Zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně. Nositel notoriků, specialista na masovou práci v bezmasí den. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na vodu do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistí čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá na zdař Bůh, 1,37 korun. Facka mířená 2,15 korun. Facka s rozbijem 5,10 korun. A proto neperte se doma, perte se u nás!
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje dnešní humoriáda, máme čtvrtek 9. července, léto v plném proudu. Ještě než se dopustí dalšího výběru, Petr Salama, má nějakou letní historku?
2: No, mám historku od kamaráda, který je majitelem farmy Klídek tady ve středních Čechách, kterému se stala neuvěřitelná věc. On tam má několik studní v rámci té farmy a najednou jedna docela hodně vody dávající studně byla prázdná, totálně jako kdyby vyschlá, tak tam byl takový rozruch a ten můj kamarád začal vyšetřovat, který že z personálu chlapů tam nechal prostě puštěnou hadici a což dneska, když je vody málo, je trestuhodné, no ale všichni se zapřísahali, že to nikdo neudělal. No a nakonec došlo to tak daleko, že začali prohlížet kamerový systém, protože ta farma je pod kamerami, no a zjistili, že tam mají v jedné ohradě, která je u téhleté studny, malého poníka, který nemůže být s velkými koňmi, protože je i nějak zdravotně jako postižený. A tehle koník se naučil ovládat pítko ne tlamou, ale kopítkem. A oni na tom videu viděli, jak se normálně sprchuje, jak si užívá tu vodu, jak to kopítko zaboří prostě do toho pítka a vlastně on způsobil
1: nedostatek vody,
2: poník, nedostatek vody totální.
1: Svou úzkostlivou čistotností.
2: No ale on to byl vlastně takový exhibicionista, takže pozor na to, co se může stát i na takové farmě.
1: Pozor, ať vám poník nevysprchuje studnu. Tak, a jinak šetříme vodou samozřejmě.
2: No, určitě.
1: Ale hygiena je důležitá. Tak, tolik poselství z této historky závěrečné. A teď úvod další scénky. Co pak to bude?
2: Tak já bych poprosil dvojici Josef Mladý, Josef Náhlovský, kamarády, které jsem i často uváděl na různých akcích.
3: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, obzvláště dámy. Dobrý večer,
4: stačí. Dámy. Dobrý večer, přátelé. Dnešní přednášku pojmeme poměrně vážně.
3: Vážně, pardon.
4: My bijeme na poplach.
3: Ano, my bijeme na poplach. Něco hrozí, nějaký nebezpečí?
4: Samozřejmě.
3: Ano.
4: Českému jazyku.
3: Ano.
4: Přátelé, od dob národního obrození čeština nebyla v takové krizi, jako je v současné době.
3: Jistě.
4: A my bychom měli...
3: Bychom měli?
4: Ano. Ano, ne. Pořádku. Jsem tě jenom zkoušel. Jsem tě jenom zkoušel a je dobře, že jsi připraven.
3: Ve chyták.
4: Ano, my jazykospitci, my lingvisté, určitě bychom chtěli...
3: Bychom chtěli.
4: Proč mi pořád skáčeš do
3: určitě
4: řeči?
3: Bychom chtěli.
4: Proč mě, Hergot Krucifix, co mi skáčeš do řeči, když řečím tady teď problémy dědictví našich otců?
3: Ano, tohle to Krucifix, Hergot, furt to je dědictví vašich otců, ano?
4: Ne.
3: No ne, tak opravdu, pan mladý, je sudeťa.
4: Já bych to tady...
3: No ne, tak ne, opravdu to není k smíchu. Jeho tatínek se jmenoval ještě Junge.
4: To je jedno. Máme...
3: Helmut Junge.
4: Je to jedno úplně.
3: A je to všem jedno.
4: Ano.
3: Helmut Siegfried Junge. Junge.
4: Tak, přátelé, je to jinak. Tato slova jsem samozřejmě použil jenom proto, abychom si uvědomili, kde nás bota tlačí.
3: No, to já vím, kde nás bota tlačí. Mě třeba tlačí bota na levý noze. Levá noha mě tlačí, bota tady mě tlačí, pravá netlačí. To je zajímavé, levá tlačí, pravá netlačí, jestli to je nějaký politický podtext.
4: Není tam žádný politický podtext, ne, to je tvůj problém, který bychom tu neměli řešit, ale pomohu ti.
3: Ano.
4: Je to tím, že noha je párový orgán,
3: párový.
4: Že a není totožný. To znamená, jako máš dvě nohy, ano, párový orgán, dvě ruce,
3: ano.
4: Oči jsou párový orgán.
3: Dvě ledviny jsou párový
4: ano,
3: orgán.
4: Správně, ano.
3: Dvě plíce,
4: ano,
3: dva orgány.
4: Ne, tento orgán, na který ty myslíš, není párový.
3: Ano.
4: A je to dobře, protože zhruba na 50% redukuje tu možnost, že tady by se zase něco podobného objevilo.
3: No, prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Josef Mladý a Josef Náhlovský spolu budou i dál u vás z rádia z naší humoriády znít v další scénce a nebo nastoupí Halina Pavlovská. Vyberte si, dámy a páni, SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04 je pošlete a nebo zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší náš dnešní host Petr Salava. A teď zpívá Dalibor Janda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Další humor jádnický souboj je tady Josef Mladý s Josefem Náhlovským a nebo Halina Pavlovská. Otázka i na další posluchače, kteří volají na 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Lukavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
4: Zdravím.
2: Zdravíme.
3: A já bych určitě hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno, mějte se na slyšenou.
3: Díky. Dobré,
2: dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré tady Honza. Já vás zdravím všichni, do studiu.
2: My vás.
5: A chtěl bych se vyslat pro Ačko.
2: Dobře, máme zapsáno, hlas pro Mladého s Náhlovským, děkujeme krásně a jdeme na další dotaz. Kdo tam?
6: Tady pejskár ze Dvora Králové nad Pem. Zdravím Petra a Pavla a dáme si Ačko.
2: Tak děkujeme pěkně.
4: Velké díky.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak máme ozvěnu, už je slumená a můžeme povídat.
7: Dobré odpoledne, tady František Rok nad Vltavou, zdravím vás, pánové, pana prezidenta Amfory, pana Salavu hlavně a Pavel, ta vás taky. A
2: tak
7: chtěl bych jenom vědět, jestli bude pokračovat, protože minule se zmínil, že už chtěl skončit s Amforou a že ho kamarádi přemluvili, aby ještě pokračoval, tak jak to dopadlo?
4: Hele, dopadlo to dobře, jedeme dál. Pardon, že jsem vás přerušil.
7: A pane Salava, prosím vás, a Pepa Dvořák taky dělal výkopy.
4: Ano, ano, ano, letos...
7: A co s těma nožičkama?
4: Hele, on má nožičky skvělý, nebojte.
2: A vodnické nožičky.
4: Hele, 15.8. Nový Oldřichov.
2: Tak jo.
4: Tam bude.
7: Zdraví a jste bezvadný, díky moc.
2: Vám děkujeme. Taky, mějte se hezky. Oldřichov?
4: Nový Oldřichov 15.8. výkop bude mít Pepa Dvořák a Jaroslav Satoranský.
2: Tam budou důkazy, že Amfora jede dál.
4: Ano.
2: Tak a my jedeme dál s Josefem Mladým a Josefem Náhlovským.
8: Další problém, který mě tíží, je neologismus.
9: Neologismus, a to je...
8: To jsou novotvary.
9: To jsou novotvary, ano.
8: Nově vznikající slova.
9: Já sám takové slova vymýšlím.
8: Ano.
9: Třeba nadávky úplně nový, třeba já nevím, blbíš, nebo blbánek.
8: Ano.
9: Trotlenko, trotlájev.
8: Ano, ano, tak...
9: Dementinko.
8: Ano, tak právě...
9: Vytrubenko, dobrý
8: ano,
9: den,
8: neukazuj konkrétně, zas nám poškrábu auto jako my.

0: Na nevědomky použil eufemismus.
1: Koho?
0: Eufemismus.
1: Eufemismus jsem možná.
0: To je změkčování.
1: Ano, tak to už mě proběhlo dávno. Játra. Vlastně, teď beru prášky na změkčování jater.
0: Vezměme si nějaké tvrdé slovo.
1: Ježišmarja.
0: Nebojme se třeba slovo bordel. Ale my eufemisticky můžeme jemně říci třeba nepořádek.
1: Nepořádek.
0: No.
1: Tak já jsem včera s klukama v nepořádku. A koupil jsem si tam uklízečku za 3000. No. A tam by vyluxovala šrajtofly.
0: Ano.
1: To je paráda. Takhle se má mluvit. To mám radost. Vidíte, že to jde. Jo.
0: Ano.
1: Krásně jsme to slovo
0: takže
1: nahradili.
0: Bohužel na závěr této přednášky musím konstatovat, no, že čeština jde zugrund.
1: Ano, česky správně, zugrund.
0: To znamená, že nám mizí takové krásné věci, jako byly epigramy.
1: Aforizmy.
0: Aforizmy.
1: No, no, to nám nemizí to. Já třeba sám pracuji na tom, aby vznikaly nové
0: ty
1: epigramy. Já jim říkám pepigramy, že jo? Pepigramy, no jistě.
0: Ano.
1: Já vymyslím každý týden nový pepigram, třeba tenhle ten je dobrý. V kolika zemích máš konto, tolikrát si člověkem.
0: No tak to nevypadá, že by bylo světlo na konci tunelu.
1: Já mám takový krásný pepigram, který se hodí na závěr té vaší přednášky.
0: Opatrně.
1: No, opatrně, to velmi citlivé a jemné. To
0: velmi
1: se bude
0: opatrně.
1: Moc líbit,
0: ano.
1: Lepší jarní osení,
0: no,
1: nežli stará tráva.
0: Ano.
1: Lepší mladý vůl, nežli stará kráva.
0: Děkujeme.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik dva pepíci, Mladý a Náhlovský. A vracíme vám do hry Petra Novotného. Tentokrát se utká s Halinou Pavlovskou. Vybírejte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu jako vždy 731 800 900. No a protože tady máme slavného československého, dá se říct, diskjokeje Petra Salavu, tak teď poprosím o jednu takovou vzpomínku, byla-li by na Bonnie Tyler, která bohužel nás opustila.
4: Jo,
3: v 75.
4: Je to taková vzpomínka z doby zhruba před 40 lety, kdy každý DJ, který vyjel do zahraničí, tak musel nakoupit singly, protože to
3: aby
4: bylo
3: co hrát.
4: To hlavní, aby bylo co hrát, a já jsem v té době byl v Bruselu s jedním fotbalovým zájezdem a vím, že jsem tam koupil minimálně 10-12 singlů Bonnie Tyler právě s totálním zatměním a těch desek jsem tam nakoupil, já nevím, cirka 60-70. Samozřejmě s vědomím, že přistaneme v Praze a ten fotbalový výlet, to měl domluvené na celnici, že to nějak dopadne. No ale co se nestalo? Stalo se to, že byla mlha a my jsme místo v Praze přistáli v Bratislavě, kde museli budit celníky a ti velmi rozmrzelí přišli a to já jsem vez desky, ale tam fotbalisti vezli televize a videa a tak dále. Tak jak to bylo, větší věci. No a já jsem měl s jedním fotbalistou, který bohužel už je na nebíčku, domluveno, že mě tu tašku s těma deskama vezme, protože jim to procházelo samozřejmě víc než třeba mě. No a milý fotbalista, když už jsme byli ve frontě před tou celnicí, tak mi řekl, nezlob se, já mám svý věci a nechal mě v tom. A já jsem, Pavle, naprosto drze tu tašku s těma singlama, což byl poměrně velký balík, prokopal nohou pod tím pultem, kde byl ten přísný rozespalý celník a takhle jsem přelstil tu celnici a všechny kolegy jsem pak potěšil tímhle velkým hitem Bonnie Tyler s jejím nádherným hlasem, který nejde ani snad napodobit.
3: Tak za prvé je těžký život diskjokeje, ale děkujeme i za ty písničky Bonnie Tyler. A protože jsme v humoriádě, dáme si jednu veselější s Shakin' Stevens a Bonnie Tyler.
4: To je dobrá kombinace.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Úplně nejčerstvější, nejžavější výsledky hlasování tady máme. Petr Salava sledoval a ví a zná vítěze. Ano, kdo pak to je?
2: Dostal jsem šanci oznámit, že velmi těsně zvítězil Petr Novotný. Tak se těšíme.
1: Petr uvádí Petra.
2: Ano.
3: Abyste neřekli v Kozákově, tak drobný problémy doma máme. Já jsem je vyřešil okamžitě. Podle zásady nic není problém, ano? Problém číslo jedna, mýdlo. Podívejte se, ona mi nevydá nový mýdlo, dokud nevymydlím to starý. Tak to se nesmějte, to není opravdu legrace, protože já už se doma mydlím něčím, co vypadá jako žlutá žiletka. Já už to ani nemůžu kolikrát mezi prstama najít. No a ona mi nedá prostě nový, nedá, já už jsem to vyřešil. Dneska jsem to vyřešil. Já jsem to normálně nacpal do toho odpadu, co máme v umyvadle. Ten kousek pustil jsem na to horkou vodu, ono se to částečně rozpustilo, zbytek jsem zatlačil, večer fasuju nový. Dvě. Úklid u nás doma. Prostě ona není pořádná, to bych si netrouf říct, jo. Ona jednoduše nestíhá, já se jí ani nedivím. My máme 4 děti a ona učí a dělá přípravu odpoledne a večer. My kolikrát jdeme někam na návštěvu, kde nemají děti a ona mi pak říká, táto, ty tam mají naklizeno, vidíte? Já jí vždycky říkám, proč nemáme paní, která by nám pomáhala v domácnosti? Je to tak jednoduchý. A ona ne, že nechce, ona dlouho odolávala, že nemá ráda takový jako panský manýry a že nechce mít doma služku a že nechce mít ženskou, která bude chodit po bytě a koukat do zásuvek, no hrozný keci, ale zvítězil jsem, prosadil jsem svou, vyřešil jsem to jednorázově, hotovo, máme paní Cibulkovou. Cibulková skvělá, to je profesionálka, ta opravdu uklidí, ona chodí jenom jednou týdně. Opravdu pár hodin, ale to je zázrak, ten barák já večer prostě nepoznám, to je ono, jo. A představte si, na co já jsem teď přišel předevčírem. Ta moje žena vždycky předtím, než přijde paní Cibulková, uklidí celý barák. A víte proč? Protože nechce, aby si paní Cibulková myslela, že máme doma bordel. No.
1: A jsme ve finále, loučí se Petr Salava, zároveň by nás pozval na svoji diskotéku.
2: No, budu moc rád, ona ta hodina tak neuvěřitelně uběhne, že nechápu, že jsme na konci, ale když diskotéka, tak 12. září, klub Mandragora Praha, 5 DJů. Oldies but goldies.
1: Ty brďo, a teď Olympik jako za mladá, doslova, přesně, to se k tomu
2: tak,
1: hodí.
2: To se hodí.
1: Petr Salava i Pavel Kučera, přeji hezký den, dobrý poslech našich dalších pořadů.
2: Mějte se hezky.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Velení vzdušních sil převzal generál Tománek. Obnovený rajský dvůr minorického kláštera v Jindřichově Hradci si prohlédli první návštěvníci. Rekonstrukce silnice první třídy na výjezdu ze Strakonic směrem na Vodňany skončí o několik dní později. Zítřek nabídne na jihu Čech sluneční den s teplotami do 28 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Při slavnostním ceremoniálu na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou dnes oficiálně převzal velení vzdušních sil armády České republiky Petr Tománek. Ve funkci vystřídal Petra Čepelku, který bude nově působit jako první zástupce náčelníka generálního štábu. Generál Tománek řekl, že chce v následujících letech pokračovat v modernizaci českého letectva.
2: Já budu pokračovat v tom, co jsme dělali s panem generálem Čepelkou. Budeme hlavně se soustředit na navýšení schopností protivzdušné obrany České republiky. Máme modernizační projekty, navyšování operačních schopností. Aby jsme tohleto všechno mohli splnit, tak se musíme taky soustředit na náš personál.
1: Generál Tománek doteď působil jako zástupce velitele vzdušních sil. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO plní své programové prohlášení. Babiš to řekl po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry. S těmi jednal o plnění vládních slibů za půl rok vládnutí. Premiér ocenil, jak vláda podle něj zvládla inflaci nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Opozice dnes vládu kritizovala třeba kvůli nízkým výdajům na obranu nebo zásahům do fungování státní správy. Rajský dvůr bývalého minorického kláštera v Jindřichově Hradci se znovu otevřel veřejnosti. Práce na jeho revitalizaci trvaly téměř rok. Kvůli památkové ochraně nesměla do rajského dvora vjet žádná těžká technika. Jak se dělníkům podařilo obnovit historickou zahradu, popisuje ředitelka muzea Jindřichohradecká Martina Machartová.
3: Veškeré stavební práce i odvoz a návoz materiálu probíhal skutečně ručně, a to přes kostel svatého Jana Křtitele. Odvozilo se přibližně 25 tun betonu, odvozilo se i 25 tun původní zeminy a následně bylo navozeno asi 32 tun kompostu.
1: Rajský dvůr si lidé můžou zdarma prohlédnout o všech prázdninových víkendech vždy od 13 do 16 hodin. Podrobnější budeme v následujícím vysílání. Oprava silnice 1/22 na výjezdu ze Strakonic směrem na Vodňany a České Budějovice potrvá o několik dní déle. Ředitelství silnic a dálnic o tom informuje na síti X. Důvodem je kompletní výměna odvodňovacích rigolů podél hlavního tahu.
4: Omezení pro řidiče je ale v tuhle chvíli v opravovaném úseku minimální. Finální obrusnou vrstvu vozovky budou pracovníci pokládat v prvním srpnovém týdnu. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
1: Technologické firmy můžou pokračovat v dobrovolném skenování obsahu na internetu. Výjimku pro takzvaný chat control prodloužil Evropský parlament. Provozovatelé sociálních sítí budou dál kontrolovat komunikaci uživatelů a závadný obsah týkající se šíření dětské pornografie předávat policii. Kontrola obsahu se nově nebude týkat takzvané end-to-end šifrované komunikace. O postoji Evropského parlamentu budou ještě jednat členské státy.
0: Počasí.
1: Noční teploty budou mezi 13 a 10 stupni Celsia. V pátek očekáváme jasno až polojasno, teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný, biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Vrtulník letecké záchranné služby přistává ve Svatkovicích u Bernartic na Písecku na silnici 105 směrem do Týna nad Vltavou. Havaroval tam osobní auto do příkopu. Počítejte s uzavírkou silnice a dbejte pokynů policistů.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Tady je Český rozhlas České Budějovice. V této hodině máme pro vás pozvánku do Českého Krumlova, kde slavný spalovač mrtvol ožívá v neobvyklé taneční podobě v prostorách bývalého pivovaru. Podíváme se také do Jindřichova Hradce a vydáme se i na Šumavu. Na Bučině připomeneme spisovatele Johana Petera.
0: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.
5: Den v kraji začíná a pohodový poslech od mikrofonu přeje Michal.

0: Necelých 8 minut po 17. hodině dostává slovo Lukáš Pelikán, je to zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Příjemné odpoledne. Na jihu Čech se o práci uchází 17 600 lidí, je jich skoro o 300 míň než v květnu. V kraji klesla nezaměstnanost na 4%, nejnižší je v okrese Jindřichův Hradec. Během června vzrostl počet volných pracovních míst, říká ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích Ivan Loukota.
3: Kromě čtyřičních volných míst pro řidiče nákladních automobilů se vyskytovaly mezi nově hlášenými místy nejčastěji pozice pracovníků v výrobě, a to brusiči, seřizovači, nástrojáři a dále kuchaři a skladníci.
2: Jihočeši během letošní půlroční zbraňové amnestie odevzdali policii 507 zbraní. Je to víc než při předchozí amnestii v roce 2021, kdy jich bylo zhruba 350. Jak dnes potvrdil policejní mluvčí Jiří Macner, mezi odevzdanými kusy se objevil i pevnostní minomet M32 z Mažinotovy linie.
4: Určitě by se líbil jakémukoliv sběrateli či muzeu, ale překvapení všech byli policisté kontaktováni zatím předběžně francouzskou stranou s požadavkem na vrácení minometu do Francie.
2: Celníci při kontrole nákladního auta s návěsem na dálnici D3 zjistili, že provozovatel vozidla dluží na pokutách 175 tisíc korun. Dnes o tom informoval mluvčí jihočeských celníků Radek Kréda. Celníci řidiči sdělili, že pokud částku neuhradí, návěs mu zadrží. Jeho provozovatel záhy přijel na místo a celou pokutu zaplatil. Jaderná elektrárna Temelín pokračuje v modernizaci ovládání bezpečnostních systémů, a to čerpadel a klíčových uzavíracích ventilů. Mluvčí elektrárny Marek Sviták upřesnil, že výměna se teď týká druhého bloku. Energetici do roku 2029 vymění přes 270 částí elektrického napájení. Na modernizaci spolupracuje ČES s dodavatelem systému Westinghouse a příbramským výrobcem řídících systémů společností ZAT.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Proslulý příběh spalovače mrtvol znovu ožívá. Jako taneční představení ho v prostorách bývalého pivovaru v Českém Krumlově uvede dneska v premiéře baletní soubor Jihočeského divadla. Inscenaci na motivy slavného románu Ladislava Fuchse připravila režisérka a choreografka Alena Pešková přímo na míru renesanční stavby.
1: V pivovarské zahradě se pomalu smráká, hosté v kavárně se dobře baví a na první pohled není jasné, kdo je divák a kdo účinkující. Zdánlivá idyla s příchodem do nitra pivovaru pomalu houstne, naznačuje šéf baletu Lukáš Slavický.
2: Jedná se o taneční imerzivní horor, bude to v celém prostoru vlastně toho paláce a zahrady, budeme procházet různými místnostmi, různými prostory, takže to bude, myslím si, velice zajímavé, je to ve světové premiéře, protože že Spalovač mrtvol byl uváděn jako činohra, ale ne nikdy jako taneční představení. Doufám, že si to všichni užijeme, nejen tanečníci, ale samozřejmě i diváci.
1: K režii a choreografii Spalovače mrtvol Slavický přizval Alenu Peškovou.
3: Tohle téma v sobě ku podivu nosím strašně dlouho, asi 15 let. A vždycky se něco stalo, proč se to nedalo dělat. Zpětně jsem strašně ráda, že to počkalo právě na tu formu toho site specific imerzivního divadla a nutno říci, že taky jsme jako performativní procházka.
1: Divák putuje společně s vámi a stává se částečně i součástí děje. To je taky princip vlastně imerze.
3: Ano, je to tak, vlastně ten divák, který vlastně se odhodlá, že do toho bude s náma, tak vlastně může dost často se ocitnout přímo v prostředí.
1: Diváci se během představení dostanou do podkroví, procházejí poskleněné lávce s hlubokým průhledem, herci a tanečníci jsou všude kolem a atmosféra je čím dál dusnější.
3: Pokud nemáte slovo, což naším vlastně jako vyjadřovacím hlavním prostředkem je pohyb, tanec, tak vlastně musíte uvažovat trochu jinak. Ono potom z toho vychází, že samozřejmě musíte redukovat zápletky, postavy a to dílo potom možná, že není tolik filozofující, ale o to víc může být prožitkové a to je vlastně i to, co bych si jako svým způsobem přála od diváků.
1: Známý příběh pana Kopfrkindla pojala režisérka po svém a rozhodně se nechce srovnávat s legendárním filmem Juraje Herce.
3: To není adaptace tohohle díla, ale je to jakoby na motivy. Jo. Je to autorský divadlo, ale o to víc si myslím, že to můžeme vlastně ty situace prožívat. A tím, že to je imerze, tak vlastně divák může s náma být na demonstraci v Praze pro podporu republiky před Mnichovem, může s náma tancovat v kasínu s blondýnama a podobně, takže se přímo jako zúčastní, takže to má zase jiný, víc ty prožitkový záležitosti.
1: Spalovač mrtvol se bude hrát jen 8krát, 4krát v červenci a 4krát v půli srpna. O představení je mimořádný zájem. Z Českého Krumlova Pavla Kuchtová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Muzeum Jindřichohradecká po roce prací dokončilo obnovu rajského dvora bývalého minorického kláštera. Historický prostor se proměnil v klidnou zahradu s kvetoucími záhony a vodním prvkem. Jeho revitalizace ale nebyla vůbec jednoduchá. Výsledek jejich práce už si o víkendu prohlédli první návštěvníci.
1: Ví se mi to jako taková oáza klidu?
2: No, je to tady moc hezké.
3: Na zrevitalizovaný rajský dvůr se přišli podívat Marie,
4: František
5: a Marie.
6: Mě překvapilo celkově, jak je to udělaný, protože znám, jak to tady vypadalo dřív, tak doufám, že se to víc otevře veřejnosti.
3: Ten dvůr bude volně přístupný o víkendech.
5: A myslím, že se sem určitě půjdeme podívat zase znova, jako je to tady moc hezký. No.
1: Já si sem přijdu třeba číst. Mně to přijde jako vyloženě skvělý načtení. Líbí se mi vlastně i ten zvuk té vody v tom prostoru.
3: S ředitelkou Muzea Jindřichohradecká Martinou Machartovou míříme na rajský dvůr křížovou chodbou minorického kláštera. Už sám ten název slibuje mimořádný zážitek.
7: Naším cílem bylo citlivě obnovit historický prostor tak, aby zůstal autentický a zároveň se stal krásnou zelenou oázou uprostřed historického centra našeho krásného města.
3: Rajský dvůr tady vlastně byl už v předchozích letech, ale nebyl tak rozkvetlý.
7: Mým přáním bylo vrátit rajskému dvoru křížovou dispozici tak, aby chodníčky navazovaly na vstupní dveře do objektu a zbývající prostor jsem chtěla osázet druhově pestrou kvetoucí výsadbou, tak, aby nám zkrášlovala rajský dvůr po celý rok a zároveň dalším mým přáním bylo mít tady uklidňující vodní prvek.
3: Ten zvuk tekoucí vody a jemně se pohupující vrchní část té fontány, na to by dokázal člověk koukat velmi dlouho.
7: Jedná se o kinetickou fontánu od akademického sochaře Františka Svátka a myslím si, že je velmi citlivě zakomponována a vytváří, až bych řekla, takové harmonizující a uklidňující prostředí.
3: Na ten rajský dvůr se dá dostat, ať koukám, jak koukám, pouze jedněmi malými vrátky nebo dveřmi, když trošku přeženu. Jak jste to sem dostali?
7: Samotná realizace byla mimořádně náročná. Jedná se o kulturní památku, takže jsme museli být skutečně velmi citliví. Všichni řemeslníci vlastně nemohli použít žádnou těžkou techniku ani mechanizaci. Veškeré stavební práce i odvoz a návoz materiálu probíhal skutečně ručně a to přes kostel svatého Jana Křtitele. Odvozilo se přibližně 25 tun betonu, odvozilo se i 25 tun původní zeminy a následně bylo navozeno asi 32 tun kompostu. A do nového rajského dvora, do obnoveného rajského dvora pak bylo vysázeno asi 1560 cibulovin, 480 trvalek, 32 keřů a 2 stromy.
3: A to všechno odvozili na kolečkách, si tak představuji.
7: Přesně tak, používali kolečka ručně přes kostel.
3: Hned první víkend po otevření se na rajský dvůr v Novém Kabátě přišlo podívat víc než 70 návštěvníků. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České Budějovice, Den v

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Jak vypadal život na Šumavě před více než 100 lety a odkud čerpal inspiraci jeden z jejich významných spisovatelů? Odpovědi může nabídnout vycházka po stopách Johana Petera na Bučině. Účastníci se podívají až k místu jeho rodného domu a uslyší ukázky z jeho tvorby. Na podrobnosti se nezávislého starosty Kvildy a průvodce Radka Téra v ranním vysílání ptal moderátor Luboš Voráček.
1: Tak Johan Peter je rodákem z Bučiny, která je dneska součástí tedy jako osada obce Kvilda. A on potom, co opustil Bučinu a šel studovat reálnou školu v Kašperských horách, tak potom šel studovat do Českých Budějovic na učitelský ústav, stal se tedy potom učitelem a celý život jim tedy byl. No a nejprve působil v Českých Budějovicích, potom v Dolním Rakousku, posléze v Prachaticích, kde už se podílel na vydávání časopisu Šumava, tady v překladu, ale on byl německy mluvícím a i tedy německý autor v tomto jazyce psal. Byl to tedy časopis Böhmerwald, který byl v Prachaticích vydáván. No a před důchodem působil v severních Čechách v oblasti Nového Boru, kde vzpomínal na to své dětství, které prožil na Šumavě a napsal trilogii knih. První se jmenuje Richtářův kluk, pak je to Richtářův student a nakonec Richtářův učitel. No a v té knížce Richtářův kluk vzpomíná právě na své dětství, které prožil na Bučině.
2: A to byl také důvod, proč jste se rozhodli uspořádat vycházku právě po jeho stopách?
1: No, on není moc známý, protože tady psal v té němčině. Zatím byly publikovány v českém jazyce jenom jednotlivé jeho příběhy z těchto knížek. A pak tedy díky panu Marešovi z Jirecké knihovny v Českých Budějovicích byly převásněny některé jeho básně z němčiny, krásně tedy do češtiny, které doprovodily publikaci fotografa budějovického. To je akorát prvotina, kde nějaké dílo vlastně v českém jazyce byla tedy publikována. Ten fotograf se jmenuje Petr Moravec a jeho knížka tady je doprovázena těmi básněmi Johana Petera.
2: Kudy ta procházka povede?
1: No, já, když jsem se právě s tím dílem Johana Petra seznámil, tak jsem začal ty příběhy překládat a vlastně z toho, jak tam popisuje krásně tu krajinu horské přírody a prostý, ale pestrý život místních zbožných obyvatel, tak jsem se dovtípil, kde se ty příběhy odehrávají a napadlo mě právě ty návštěvníky nebo účastníky těchto vycházek přivést do těch míst, kde se příběhy odehrávají a tam ty příběhy jim přečíst.
2: Můžete být konkrétnější, lehce třeba? Kudy to povede ta trasa?
1: Je to v okolí tedy Bučiny, na pomezí Bučiny a Knížecích plání. Ta trasa je dlouhá asi 4 až 5 kilometrů, nenáročná, jde se po pastvinách, které nabízejí v tomto místě opravdu nádherné výhledy, jak do bavorské krajiny, tak třeba na Boubín i na ten hraniční masív mezi Českou republikou a Rakouskem, tedy masiv Plechého a Smrčiny.
2: A bude možné, případně, když se to dneska už nám nehodí, už je to hodně narychlo, na to vychází se vydat také v jiných termínech, v těch dalších, do budoucna někdy?
1: Ano, bude další termín ještě teďka v té letní sezóně 6. srpna.
3: Den v kraji.

0: Rouchá se vám auto nebo pračka a v tu chvíli jsou na stole výdaje, se kterými nepočítáte. Mnoho lidí sáhne třeba po krátkodobém úvěru, takzvané mikropůjčce. Ta se ale podle odborníků může leckdy hodně prodražit. Půjčka 20 000 korun na měsíc vás může stát pár stovek, ale třeba i několik tisíc. Na rizika spojená s mikropůjčkami dlouhodobě upozorňuje organizace Člověk v tísni. S analytikem Davidem Borgesem si o tématu popovídáme v pátek 10. července po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Sice toho o nich víme relativně hodně, ale stejně umí víc, než jsme si mysleli. Vědci z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity popsali unikátní mechanismus důležitý pro vývoj klíšťat. Podle jejich objevu totiž tito parazité vytvoří molekulu dosud spojovanou pouze s obratlovci, včetně člověka. Jmenuje se kyselina asialová a detailně nám ji v našem dnešním dopolední vysílání popsal autor výzkumu vedoucí katedry chemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity Jan Štěrba. V rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou rozvedl, jaké nové otázky výzkum otevírá.
1: Tady bych tedy zase se vrátil k tomu, že kyselina sialová může být z klíšťete, anebo z toho hostitele. Z klíšťete to tedy vypadá tak, že ta kyselina sialová je důležitá pro vývoj toho klíšťete, hlavně v tom embryonálním stádiu.
2: Jak jste zmiňovala?
1: To znamená, jako když najdeme nějaké konkrétní molekuly, které se vlastně na tom vývoji i v souvislosti s kyselinou sialovou podílejí, je to vlastně docela zase krásný nějaký příklad na něco, kam můžeme zacílit. Vždy, když se vyvíjí nějaké léčivo, nějaká vakcína, tak musíte najít něco, co je jiného, než je něco našeho, aby vlastně ta vakcína nebo to léčivo nepoškozovalo náš organismus, že jako z hlediska té klíšťaty vytvářené kyseliny sialové jsou to tyhle ty nějaké molekuly podílející se na vývoji toho klíšťete, hlavně v těch raných stádiích. Pak je tam ještě ta druhá větev, na které ještě stále pracujeme, to ještě nemáme opublikované, že vlastně tím, že to klíště nasává velké množství té hostitelské kyseliny sialové, tak ono to vypadá, že ono s tou hostitelskou kyselinou sialovou taky pracuje a vlastně už bylo popsáno u nějakých různých proteinů, že to klíště si dokáže vzít nemodifikovaný celý protein, vytáhne si ho ze střeva, přes hemolymfu si ho donese do slinných žláz a zase ho vypustí do nás. To znamená, jako zase tohleto kombinace té klíštěcí hostitelské kyseliny sialové může právě fungovat tedy jako nějaký tenhle ten inhibiční signál. A zase to klíště proto, aby toto dokázalo specificky udělat, tak potřebuje nějaký receptor. Potřebuje nějaký přenašeč, který vezme tu konkrétní hostitelskou molekulu. Čili zase je to nějaký dobrý budoucí cíl na to, abychom vytvořili nějakou vakcínu. Obecně tohle je vlastně princip těch pan klíštěcích vakcín. Na jednu stranu se vyvíjejí vakcíny, které jsou proti klíšťové encefalitidě, proti borelioze, proti dalším nemocem, těch je spousta, které klíšťata přenášejí. Ale vlastně, abychom se bránili, tak bychom potřebovali ve výsledku, abychom se očkovali 20 vakcínami. Ten aktuální přístup je najít nějaký cíl přímo v tom klíštěti a to klíště, když bude sát na nás, tak ta vakcína bude účinkovat proti klíštěti, klíště nebude schopné se dosát a tím pádem se zablokují vlastně přenos všech těch patogenů. Takže tohle to je jeden z možných budoucích cílů například na protiklíštěcí vakcíny.
2: Ale vy jste sám zmínil, že ten objev může skutečně přispět nějakému vývoji, ať už vakcín nebo léčiv. Je to tak?
1: Ano, jako tady doufám, že se nám podaří udržet lidskou nějakou kapacitu, finanční kapacitu na to, abychom mohli v tomhle tom dál pokračovat a právě identifikovat ty už konkrétní proteiny, které jako celkově pracují ať už s tou kyselinou sialovou, tedy klíštěcí nebo hostitelskou. V tom publikovaném článku my jsme popsali vlastně tu enzymatickou dráhu, jak si to klíště vytváří kyselinu sialovou, ale to je stále ještě jenom začátek, protože je potřebné identifikovat, na které proteiny se připojuje, ty konkrétní receptory, které s tím pracují a tak dále. Čili ano, je tam ještě spousta práce, kde na konci může být aplikovaný výzkum.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: počasí.
1: Slovo nyní dostává Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Evo, hezký den.
2: Dobrý den.
1: Ještě pátek a je to víkend, tak nejdříve, jak bude v noci a zítra přes den a pak se vrhneme na ten víkend?
2: Počasí u nás bude zhruba do poloviny příštího týdne ovlivňovat rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu. V noci na zítřek čekáme převážně jasnou oblohu, během dne až polojasnou. Teplota ráno klesne na 13 až 10 stupňů, přes den vystoupí na 25 až 28 a na horách na 21 až 24. Povane slabý, odpoledne přechodně mírný vítr ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Zítra bude bio na jedničce.
1: Nyní slibovaný víkend a rovnou i pondělí, protože počasí tam bude velmi podobné.
2: Ano, bude slunečné s teplotami ráno tak kolem 12-14 stupňů a odpoledne o víkendu 25 až 29, v pondělí 27 až 31 stupňů. Vítr povane slabý, převážně severní do 4 metrů za sekundu. Takže to snad trošku zpříjemní ty vysoké teploty.
1: Říká meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za informace. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní den v kraji je u konce. Zítra ráno se vrátíme k letošní zbraňové amnestii na jihu Čech. Vypravíme se také na příměstský tábor Jihočeské univerzity, kde si děti vyzkoušejí chemické pokusy, výrobu zmrzliny i práci v laboratořích. A budeme mít také pozvánku na Brazilian Fest, který oživí českobudějovické piaristické náměstí hudbou, tancem a brazilskou atmosférou.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: jen sebe.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. O své první auto Standa v zápětí přijde, když nabourá vůz generálního ředitele. Seriál Volha. ČT2. Bouzlivý přelom století a zlatý věk kabaretu, umění a lásky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvede příběh italského režiséra, který dokázal vrátit lesk a slávu westernům. Filmarské legendy Sergio Leone. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
3: 18 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Úroda ovoce klesne kvůli jarním mrazům asi o polovinu. Hasiči likvidují požár pole u Nemějic na Písecku. Tenistka Muchová je poprvé v kariéře ve finále Wimbledonu. O postup do něj bojuje i Nosková. V noci klesnou teploty k 10 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Příjemný podvečer. Úroda ovoce v Česku bude letos kvůli silným jarním mrazům oproti loňsku poloviční. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka škody pravděpodobně překročí 1 miliardu korun.
5: Letošní úroda nepřesáhne 70 tisíc tun, zatímco dlouhodobý průměr je kolem 130 tisíc. Ta úroda je zhruba o třetinu, třeba v případě švestek nižší, u třešní to byla sotva polovina. Jablka dopadla jako jedna z nejhůř.
3: Právě jablka tvoří 80% tržeb ovocnářů. Ludvík předpokládá, že pěstitelé by mohli dostat částečnou kompenzaci od Evropské unie. Podniky už teď objíždí inspektoři, kteří škody vyčíslí. Zatím historicky nejhorší úroda byla v roce 2024. Škody tehdy vyšplhaly na skoro 1,5 miliardy korun. Prezident Petr Pavel je podle lékařů v dobrém zdravotním stavu a může bez omezení vykonávat svou funkci. Vyplývá to z lékařského posudku, který Pavel zveřejnil na síti X. Na preventivní prohlídce byl prezident před týdnem. Kvůli vyšším hodnotám kyseliny močové a cholesterolu v krvi mu lékaři doporučili dodržovat dietu. Pavel už dřív avizoval, že bude lékařský posudek o svém zdravotním stavu zveřejňovat každý rok. Požár pole u Nemějic nedaleko Bernartic na Písecku zaměstnal dnes odpoledne 6 jednotek hasičů. Jak na sociální síti X informuje mluvčí jihočeských hasičů Roman Krčmář, požár zasáhl 3 hektary pozemku. Hořící plochu se podařilo zemědělcům oborat. Stupeň požárního poplachu snížili hasiči z dvojky na jedničku. Aktuálně místo dohašují. Ceny paliv v Jihočeském kraji se oproti minulému týdnu mírně zvýšily. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u jihočeských čerpacích stanic prodává v průměru za 39 korun 20 haléřů. Před týdnem byl skoro 50 haléřů levnější. O víc než 30 haléřů zdražil litr nafty. Řidiči teď za něj dají průměrně 35,50. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny paliv sleduje. Nejlevnější benzín v kraji prodávají na Jindřichohradecku, za naftu platí míň motoristi na Českobudějovicku. Paliva jsou v kraji nejdražší na Písecku. Premiéru tanečního představení Spalovač mrtvol uvede dnes v 21 hodin v premiéře Jihočeské divadlo v Českém Krumlově. Inscenace vznikla přímo na míru bývalému pivovarskému paláci.
6: Jedná se o taneční imerzivní horor.
1: Naznačuje šéf baletu Lukáš Slavický.
6: Bude to v celém prostoru vlastně toho paláce a zahrady. Budeme procházet různými místnostmi, různými prostory.
1: K režii a choreografii Spalovače mrtvol Slavický přizval Alenu Peškovou.
7: Ten divák, který vlastně se odhodlá, že do toho bude s náma, tak vlastně může dost často se ocitnout přímo v prostředí. A to dílo potom víc může být prožitkové a to je vlastně i to, co bych si jako přála od diváků.
1: Spalovač mrtvol se bude hrát jen 8krát, 4krát v červenci a 4krát v půli srpna. Z Českého Krumlova Pavla Kuchtová, Český rozhlas. Sport.
3: Česká Česká tenistka Karolína Muchová je první finalistkou letošního Wimbledonu. Porazila Američanku Goffovou super tiebreaku. Navázat na ní se pokusí ještě Linda Nosková, která teď čelí v Londýně Ukrajince Kostěkové.
4: Počasí.
3: Noční teploty budou na jihu Čech mezi 13 a 10 stupni Celsia. V pátek očekáváme jasno až polojasno, teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný, biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: S omezením stále počítejte ve Svatkovicích u Bernartic na Písecku, vyprošťují tam auto, které sjelo do příkopu. Záchranáři taky zasahují u střetu auta s cyklistou v Dlouhé Lhotě u Turovce na Táborsku. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Devátým dílem dnes v letním čtení pokračuje četba z detektivky Jiřího Březiny v Kopřivách. Četbu pro vás načetla herečka Lenka Šestáková.
8: Kapitola 34. Pondělí. A máš na to nějaký svědky? Může to někdo potvrdit? Petr se tvářil napjatě. Jana nedokázala rozeznat, jestli je to kvůli tomu, co mu právě řekla, nebo proto, že za ní přijel z Hrádku, přestože je ve službě. Spodní red měla rozkousaný do krve. Donáší na svého chlapa. Pořád dokola si opakovala, že se chce s Petrem jenom poradit, ale pocitu, že je z Hrádkyně, se zbavit nedokázala. Myslím, že jednoho svědka mám. Další vlna studu. Nejenže udává Honzu, ale teď do toho zatahuje ještě dalšího člověka. Lukáše dělá na recepci. Petr se natáhl do schránky na místě spolujezdce. Jana se trochu odtáhla, přesto ucítila jeho blízkost, jeho vůni, spocené tělo a deodorant. Vytáhl pomačkaný notes. Takže říkáš, že v pátek večer byl Honza v penzionu, kde předával peníze zaměstnanci recepce. Opakoval a zapisoval si poznámky. A má ten Lukáš nějaký příjmení? Musím ti ho říkat. Pokrčil rameny a zaklapl notes. Ani ne. My si ho zjistíme. Chvíli tam mlčky seděli, ona se dívala před sebe, ale cítila na sobě Petrův pohled. Vypadáš vyděšeně. To se ti jen zdá. Nezdá. Honza není úplně vzorný občan, takže tvoje obavy jsou naprosto pochopitelný. Petr se odmlčel, pak si povzdychl. Hele, neměl bych ti to říkat, ale našel se telefon té holky. Víš kde? Jana zavrtila hlavou. Za Bostonem. Vypadá to, že ta holka umřela tam, Jani. Zavřela oči, ale pozdě. Tu slzu už zachytit nedokázala. Cítila, jak jí stéká po pravé tváři. Ale neboj se, já na tebe dám pozor. Stačí jenom říct, Jani. Přemýšlela jsi o tom? O té mojí nabídce? Najednou zněl ustaraně, mluvil jemně a pomalu. Samozřejmě, že o tom přemýšlela. Přemýšlela o tom celou noc, o Honzovi, o dítěti, o sobě. Čemu může věřit, co všechno jí Honza neříká a co zamlčel v minulosti? O Petrově nabídce přemýšlela, ale nedokázala si představit, jak by něco takového mohlo fungovat. Přestěhovat se k bývalému spolužákovi jen proto, že s ním před pár měsíci zažila krátký románek. Navíc Petr bydlí v malém bytě s matkou, má tam jeden pokoj. Tam by Jana bydlela? Vždyť se jí za pár týdnů narodí dítě, to by Petrovi nevadilo. A co by udělal Honza? Petře, já vůbec nevím, co mám dělat. Položil jí ruku na rameno. Rozumím. Je to pro tebe strašně těžký. Ale chci, abys věděla, že se na mě můžeš spolehnout. Stačí zavolat, sednu do auta a vyrazím za tebou. A to říkám jako policajt i jako obyčejný chlap, který mu na tobě záleží, Jani. Pohladila ho po ruce a vděčně přikývla. Díky. Jani, pro jistotu si doma nachystej tašku s věcma, abys byla připravená, kdybys musela rychle vypadnout. Přikývla. Tak ahoj a dávej na sebe pozor. Já ty tvý informace předám kolegům. Nedozví se Honza, že jsem to řekla já? Zavrtěla hlavou. Nějak to uhrajeme, abys tam vůbec nefigurovala. Ujistil ji. Kapitola 35. Pondělí. Už zjistili, jak se jmenovala. Řekne Milano, sotva se objeví ve dveřích. Bettiny, která za ním poskakuje s vodítkem v hubě, si tentokrát ani nevšimne. Radka mu posunkem naznačí, ať je potichu a ať jde dovnitř. Radím je doma. A byli u nás policajti. Milana na okamžik vytřeští oči, rychle se ale ovládne. Ty jsou teda rychlí, utrousí nakonec. Radka mu popíše, co jí o policejní návštěvě řekl Radim. Milan přikivuje, přemýšlí. Hele, zachoval bych klid. Je to teda rychlejší, než jsme čekali, ale jinak podle plánu. Co Radim? Jak to snáší? Blbě, odpoví Radka a najednou se jí do očí nahrnou slzy. Klid, řekne Milan. On ku podivu klidný je, nebo tak aspoň vypadá, nikdy se to těžko odhaduje. Milan se tváří pořád stejně. Ale jak policajti vědí, co je to za holku? Ty věci jsme přece vyhodili. To nevím, ale už je to venku. Na internetu je i její fotka. Milan krátce natočí displej. Je na něm ta zrska, na fotce vypadá mladší, vykulená, nevinně se tvářící holka. Aneta Coufalová, čte Radka. To je v prdeli. Ne, není to nic, co bychom nemohli čekat, konstatuje Milan a po chvíli dodá. Vlastně je to pro nás dobře, protože jestli si policajti vyslechnou lidi z jejího okolí, nebo třeba z Bostonu, všichni jim jenom potvrdí to, co jim řekl Radim. Takže mu budou věřit. Přesně tak. Radka pocítí lehký závan úlevy. Dívá se z okna, jak Milan odchází na pravidelnou procházku se psem. Zvládnou to.

0: Kapitola 36. pondělí. Janě se domů nechtělo. Nebylo to ani tak kvůli strachu z Honzy, spíš se chtěla o samotě popasovat s tím, co se o něm dozvídá. Jak se k němu má chovat? Dělat jako že nic? Nebo se ho má ptát? Nebo vzít nohy na ramena, jak jí radil Petr? Honza byl naštěstí pryč, takže získala aspoň trochu času. Ale když se objevil ve dveřích s úsměvem na rtech a plnou krabicí zásob v náručí, věděla, že si před ním na nic hrát nechce. Místo pozdravu po něm rovnou vrhla otázku. Honzo, proč si policajtům řekl, že si v pátek večer neodešel z domu? Zastavil se v půlce cesty do kuchyně a chvilku ji zmateně pozoroval spoza velké krabice. O čem to mluvíš? Sám si mi řekl, že si v pátek v noci jel na starou vodu s hotovostí, takže si byl pryč, ale policajtům si to nepřiznal, když se tě na to ptali. Honza unaveně přikývl na znamení, že už ví, o čem Jana mluví, ale vůbec ho to netěší. Aha, tohle, pokračoval ke spíži. Poslyš, Jani, přemýšlíš taky o něčem jiným? Myslíš, že je to zdravý v tom tvým stavu zabývat se těmahle negativníma věcma? Mračil se. Pak zavadil pohledem o telefon v její ruce. Že ty furt čumíš do toho mobilu? Čteš si drby o té mrtvý holce, že jo? Honzi, prosím tě, nezamlouvej, to řekla co možná nejmírněji. Dosedl vedle ní na pohovku a položil jí ruku kolem ramen. Políbil ji na čelo. Hele, byla to blbost, přiznávám. Zapřel jsem jim to automaticky, vůbec jsem o tom nepřemýšlel, vysvětloval. Víš, že fízlům nevěřím, zbytečně buzerujou lidi. Ale jsem debil, to uznávám. Kdybych tušil, že jde o vraždu, tak bych jim řekl pravdu. Pak se k ní otočil. Nebo ty myslíš, že bych jim to měl ještě říct? Aby si nemysleli, že něco skrývám? Jana si představila, jak jde Honza na policii a oznamuje jim něco, co už vědí, protože jim to vyzvonila ona. A že se tam prořeknou a Honza se dozví, že na něj donáší. Polilo ji horko. Teď už bych asi mlčela, řekla opatrně. Přikývl. Máš recht. Nebudu je popichovat, už takhle jsou na mě dost vysazený. Hlavně jeden. Viď? Mrknul na ní. Sklopila oči. Po zbytek dne byl Honza nezvykle málomluvný. I když se občas pokusil o nějakou legrácku, Jana poznala, že se do toho nutí. Večer ji pak zezadu objal a ponořil tvář do jejich hebkých vlasů. To víš, že mě to všechno taky trápí. Bylo to hrozný tenkrát, jak se kolem nás ty fízlové stahovali. Byl jsem úplně posranej, hrozně jsem se bál, že mě zavřou. Dokonce jsem v jednu chvíli úplně zmagořil. Říkal jsem si, co když jsem to fakt udělal? Co když jsem byl tak zhulenej a ožralej, že mám v okno? Mohl jsem to udělat? Takhle to se mnou zamávalo. U minibaru si nalil panáka Jamesona a v mžiku ho do sebe hodil. A teď se mi to všechno vrací, víš? Proč se ale bojíš, když nemáš čeho, zeptala se Jana. Hodil po ní zvláštní pohled. Proč? Ty nevíš, co jsou policajti zač? Myslíš, že jsou féroví a poctiví? Když nemůžou najít pachatele, hodí to na někoho jiného. Však už jich pár takových bylo, co je normálně zavřeli a po letech museli pustit. Tak toho se bojím, kotě. Navíc mi teda na klidu nepřidává, že se v tomhle případu angažuje ten blb, který mě nemá zrovna v lásce. Nechápeš, o co mu jde? S každou další větou zvyšovala hlas, bylo to nepříjemné, jako by se na Janu něco řítilo. Nekřič na mě. To se ti snadno řekne, ale já už toho mám taky dost, kotě, řval. Poslední dobou vůbec nevím, co si o mě vlastně myslíš, jestli mi vůbec věříš. Jak se mám asi cítit? Aha, takže ty si myslíš, že to všechno je nějaký spiknutí proti tobě, že Petr zabil nějakou holku, aby to mohl na tebe hodit? Honza neodpověděl, ale bylo jasně vidět, jak zatíná čelisti. Sáhl po lahvi a nalil si dalšího panáka. Zhltnul velký doušek a pozoroval zbytek tekutiny. Najednou už nebyl jeho pohled zlý, jen zklamaný. Ne, nemyslím si, že je to spiknutí. Ale hrozně mě mrzí, že mi nevěříš. A že si snad dokonce myslíš, že bych byl schopnej někomu takhle ublížit. Ublížit ženský. Takovej přece nejsem. Dopil zbytek Jamesona a beze slova odešel do ložnice. Jana se svezla na pohovku a najednou jí to bylo všechno hrozně líto. Kapitola 37. Pondělí. Radka civí na displej. Proč jí volá zrovna Pavel, country manager z Prahy? Nejvýš postavený Čech ve firmě, nad nímž už jsou jen sami Rakušáci. Co jí může chtít tohle velké zvíře? Radka to zvedne a s přístrojem přilepeným k uchu vycupitá do pergoly. Je všechno v pořádku, Radko? Nějaký problém? Problém? Ne, všechno je v pořádku. Teda nějak se mi neudělalo dobře, tak jsem si vzala volno. Vysvětluje překotně, zatímco přemýšlí, jestli ten blbec volá opravdu jen kvůli tomu, že si vzala na odpoledne sick day. Country manager přece nehlídá docházku všem lidem v Česku. Teď jsem odcházel z vašeho závodu a na recepci jsem se srazil s kriminálkou. Hledali tě, Radko. Tak se tě znovu ptám, jestli je všechno v pořádku. Jeho hlas zní klidně, věcně, ale Radce se i tak stáhlo hrdlo. Trvá jen zlomek vteřiny, než pochopí, že žádný výmysl nebude znít líp než pravda. Aha, to bude kvůli tý holce. O víkendu našli u nás ve městě mrtvolu, tak hledají svědky, ptají se všech v ulici, tak zřejmě došlo i na mě. Na druhé straně je ticho, jak Pavel přemýšlí o jejich slovech. To je hrozný. Znala jsi ji? Ne, není místní. Tak ať ti to dobře dopadne. A ne, že se nám necháš zavřít, těžko by se nám za tebe hledala náhrada. Radka se nuceně zasměje a rychle se rozloučí. Tak oni byli u ní v práci. Radime vyběhne až k jeho pokoji a buší na dveře. Co je, otevře jí po chvíli. Proč jsi mi neřekl, že se mnou ty policajti chtějí taky mluvit? Radim se zarazí. No, ptali se, kde pracuješ, ale nedošlo mi, že s tebou chtějí mluvit. Nic takového neříkali. Radka nechá Radima být a se běhne dolů. Má strach. Zavolala by Milanovi, ale ten na procházky telefon zásadně nenosí. Když o pár minut později stojí ti dva ve dveřích, nemůže tomu Radka vůbec uvěřit. Mohlo ji napadnout, že když ji nenajdou v práci, pojedou za ní domů. A teď jsou tady. Vypadají jako z nějaké té detektivky, na které tak rád čumí Milan. Jeden vysoký a hezký policajt v uniformě. Je docela sexy, jak si jí měří těma přísnýma blankitnýma očima. Druhý, zavalitý strejda s rozpláclým nosem, vypadá v propocené košili s krátkým rukávem jako český Kolombo, co někde přišel o baloňák. Radka z hlubin svého zoufalství vykouzlí úsměv a pozve je dál. Posaďte se, něco k pití. Srdce jí poskakuje v hrudi, přesto se jí zdá, že to zvládá, že aspoň navenek zůstává v klidu. Víte, proč jsme tady? Zeptá se Kolombo, který se jmenuje Medek a je z krajské kriminálky. Ptát se bude on. Radce už je to jasné, ten druhý je tady jenom do počtu. Syn mi říkal, že jste s ním mluvili a že ta holka, co umřela, snad byla u nás, odpoví a tváří se zdrceně. Tohle vůbec nemusí hrát, že je nervózní a trochu vyděšená. Komisař Medek přikývne. Prověřujeme pohyb té mladé ženy, hlavně zjišťujeme, co dělala v pátek a v sobotu ráno. Váš syn nám hodně pomohl, když nám objasnil velkou část té noci. Řekl nám, že si ji pozval domů. Ukázal nám svůj pokoj a porozhlédl se tady s námi, jestli tu po té dívce něco nezůstalo. Mluví pomalu a klidně. Ano, už mi všechno říkal. Je z toho chudák úplně na nervy. Proč sakra nechal ty chlapy prohledat celý dům? Radka v duchu rychle kontroluje, jestli tu nemohli něco najít, ale nic jí nenapadá. Snad nikde nic nenechali, ale ne, to už by si všimla. Vždyť to tady uklidila od sklepa až po půdu. To věřím, řekne Medek. Musí to pro něj být šok. Bude se s tím muset vypořádat, ale pro nás je to důležitý svědek a budeme ho muset ještě trochu otravovat. Bohužel si prý z té noci sám moc nepamatuje. Říkal nám, že si tu slečnu přivedl sem, ale když se probudil, už byla pryč. Zřejmě tedy někdy v noci sama odešla. A my bychom potřebovali upřesnit, kdy. Radka pokrčí rameny, s tím vám nepomůžu. Vůbec jsem netušila, že u nás někdo byl, spala jsem. Popřemýšlejte o tom trochu, paní Tesařová. Neslyšela jste je třeba přijít, odejít? Nešla jste v noci na toaletu? Pro nás je každá taková informace důležitá. Ne, nevěděla jsem o ní. Museli přijít, až když jsem usnula. A váš manžel je doma? Bohužel ne, chodí někde venku se psem, přijde tak za 2 hodiny. A poví nám to samé, co vy, předpokládám, řekne Medek bez viditelných emocí. Nejspíš ano, má ještě tvrdší spaní než já. Sedí naproti sobě, ona neví, co by ještě řekla, policisté mlčí. Radka v duchu počítá vteřiny, stačí si to odsedět. Tvářit se zúčastněně a mlčet, ono je to přestane bavit, odškrtnou si nás a půjdou o dům dál. Jen vydržet, ještě chvíli se soustředit a neudělat žádnou hloupost. Napočítá do 30. A pak se komisař Medek namáhavě vyprostí z hlubokého křesla. Dobrá tedy, myslím, že tady jsme hotoví. Zvedne se a kývne na svého kolegu. Půjdeme, Petře. Mladší policista vyskočí o dost pružněji. Když je Radka doprovází, Medek se k ní ještě otočí. Je mi líto, že vás takhle obtěžujeme. Vyšetřujeme to jako násilný trestný čin, takže nemůžeme nic podcenit. Radka jakoby dostala pěstí do břicha. Násilný? Vyklouzne jí z úst, je to spíš takový vzdech. Jakože vražda, pronese lakonicky ten muž v uniformě. Medek si ho přísně změří. Tohle Radka vůbec nečekala. Ano, na internetu se toho nakecá, ale ona přece ví, co se opravdu stalo, nebo ne? Vy myslíte, zase jí z úst unikne nedokončená myšlenka. Medek jí položí ruku na rameno. Nemyslíme. Vyšetřujeme, paní Tesařová. A Radim je poslední, s kým Anetu Coufalovou viděli. Radka k němu vyšle pohled, který vydá za 1000 slov. Komisař přesně ví, na co se ten pohled ptá. Víc vám k tomu opravdu říct nemůžu. Jestli někoho obviníme, je zatím předčasné. Odcházejí a nechávají Radku stát v předsíni. Má pocit, že se dusí. Točí se jí hlava. Vražda. Co to má znamenat? Co k takovému závěru policisty vede? Nemohli si něco špatně vyložit? Nebo ji jen strašili? Bude si ale muset dát pozor. Je jasné, že pokud si policajti myslí, že tu holku někdo zabil úmyslně, budou do toho šťourat mnohem víc, než kdyby věděli, jak to doopravdy bylo, že to byla jen hodně nešťastná náhoda. Radka přemýšlí, co pro její rodinu teď představuje největší problém. Tělo odklidili. Asi ne zrovna nejlíp, ale s tím už nic nenadělají. Osobní věci vyhodili. Chytře se zbavili telefonu, všechno vyčistili. V domě by žádné stopy zůstat neměly. Auto. Zapomněli na kufr. Jestli se do něj podívají, jestli ho projdou nějací specialisté, Radka musí jednat. Hned teď. Vběhne do garáže a stiskne ovladač vrat. Auto stojí venku, nechala ho tam, když přijela za Radimem. Teď s ním zajede dovnitř, aby nikdo nekoukal, jak ho čistí vším, co jí přijde pod roku. Vysaje, vykartáčuje, vydrhne hadrem a hlavně ten kufr. Vrata se pomalu vysouvají vzhůru. Když se dostatečně otevřou, odemkne Radka na dálku auto, které na ní vesele zabliká a vykročí z garáže. Jako by na ní čekali. Stojí tam ti dva. Neodešli. Se zájmem si prohlížejí auto a stojí přímo u kufru. Paní Tesařová, jdete nám rovnou do rány. Tohle je vaše auto, předpokládám, pronese Medek. Ano, hlasne Radka. Váš syn říkal, že auto nemá a že příležitostně jezdí tím vaším. To je pravda, měl starou škodovku po manželovi, ale v zimě mu odešla. Váš manžel má taky auto? Manžel ne, on ho skoro nepotřebuje, do práce jezdí autobusem. Takže pokud Radim potřebuje někam jet, půjčí si tohle? Ukáže medek na auto. Vlastně ne. Neukazuje na auto. Ukazuje na kufr. Radka odevzdaně přikývne. Je jí jasné, co bude následovat. Zeptají se, jestli se můžou podívat dovnitř. Ona jim to dovolí, podívají se do kufru, najdou tam tu plastovou plachtu a na ní určitě něco bude. Stačí, když si ji odvezou do nějaké té laboratoře a tam ji prozkoumají. Mlčky stojí a čeká. Mohli bychom se podívat dovnitř, zeptá se nakonec ten mladý policajt. Už to v sobě neudrží. Nepřeháníte to už? Co všechno nám tady budete chtít prošacovat? To je normální, že takhle lezete lidem do soukromí? Mladý policajt se významně nadechne, ale kulatý komisař ho posunkem ruky zarazí. Paní Tesařová, chápu, že je vám nepříjemné, jak jsme se tu zjevili, ale pochopte nás, vyšetřujeme vraždu a musíme prověřit všechno, co se dá. Děláme svou práci. Já to chápu, ale nelíbí se mi, že prověřujete zrovna nás. My jsme nic neudělali. Pak se nemáte čeho bát, řekne medek, jako by mluvil k malému dítěti. Jenže hned dodá, druhá možnost je, že se vrátíme se soudním povolením k prohlídce domu a osobních věcí. Pak ale budeme muset všechno zaprotokolovat a bude to ve spisu. Na pořád. Pro nás, pro všechny by bylo lepší, kdybychom to sfoukli bez oficialit. Radka je strachem tak otupělá, že si není schopná ty varianty představit. Co je lepší? Otevření kufru teď nebo pozdější domovní prohlídka? Když to teď není oficiální, znamená to, že by se z toho dalo ještě nějak vybruslit. Nemá kapacitu dotáhnout své úvahy do konce. Ti dva tady stojí a zírají na ní. Jsou v přesile. Radim leží ve svém pokoji a Milan chlastá orosený budvárek na koupališti. Nikdo jí nepomůže. Musí to vyřešit sama. Prosím, slyší samu sebe, tak se podívejte, i když vůbec nevím, co byste tam měli najít. Odevzdaně vezme za kliku od předních dveří, pak otevře i ty zadní. Policisté zběžně nahlédnou dovnitř, ale hned se zase narovnají. Tohle nevyšlo. Ukázala byste nám i zavazadlový prostor, zeptá se medek. Radka poslušně přejde dozadu a vezme za dveře od kufru. Když se začnou otevírat, opouští ji veškerá naděje. Než ale s tichým zasyčením dvířka vyjedou až nahoru, než se do tmavého prostoru natlačí ostré sluneční paprsky, naděje je zpátky. Je to jako zázrak. V prázdném kufru leží jen výstražný trojúhelník, poloprázdný kanistřík na směs do ostřikovačů a přepravka. Je tam čisto. Gumová vanička je bez poskvrny a plastová plachta je pryč. Radka musí zapojit veškeré sebeovládání, aby ten úlevný úsměv, co se jí rozlévá po tváři, vymazala dřív, než si ho všimnou. Odstoupí a nechá oba muže nahlédnout dovnitř. Zdá se jí, že jsou zklamaní.
1: Skončila devátá část četby na pokračování z Detektivky v kopřivách, jejímž autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Březina. V režii Jakuba Čermáka a za asistence mistra zvuku Michala Koláře 15-dílnou četbu v našem rozhlasovém studiu letos načetla herečka Lenka Šestáková. A zítra krátce po 18. hodině se sejdeme u 10. dílu.
2: V kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: Kořeny z dějin jeho českých rodin a rodů.
5: Dnešní kořeny budou věnovány obci Záblatí na Jindřichohradecku. Obec leží asi 4 kilometry východně od Lomnice nad Lužnicí a byla založena koncem 13. století. Podle sčítání lidu z roku 2001 tam byly 53 domy a v nich žilo 83 obyvatel. Velmi starý je záblatský rybník, sedmý největší v Čechách, mající rozlohu 338 hektarů. Byl založen roku 1479 a roku 1513 byl přikoupen k Třeboňskému panství.
6: V Záblatí stával velmi starý mlýn, postavený podle Březana roku 1579. Mlýn stavěl mlynář a sekerník Matěj Nosek. V nepokojných dobách tureckých válek úplně spustl a roku 1687 byl opraven. Byla domněnka, že na místě mlýna stával kdysi klášter, ale tomu nic nenasvědčuje. Spíše zde byla zemanská tvrz uprostřed mohutného stavení, je totiž veliká místnost goticky sklenutá, což mohla být kaple na zdejší tvrzi.
5: Kde vlastně začaly naše předkové osidlovat Třeboňsko?
6: Oblast Třeboňska byla v dávných dobách velkým jezerem s močály a lesy, na východě lemovaná kopci Kardašovo-Řečické pahorkatiny a od Budějovické pánve byla oddělena vyvýšeným pásmem od Lišova k Hornímu Bukovsku. Osidlování této nehostinné krajiny probíhalo pozvolna, začalo až v době stěhování národů v 5. a 6. století, kdy do Čech přišly slovanské kmeny. Obyvatelé se živili lovem, pastevnictvím, byl nedostatek vhodné půdy pro pěstování plodin a tak bylo potřeba odvodnit bažiny a vykácet lesy. Lidé se usazovali postupně, stavili si pevnější příbytky a zakládali pole, museli být velmi houževnatí a vytrvalí, neboť osidlování této nehostinné krajiny trvalo celé generace.
5: Kdo původně vlastně o Záblatí?
6: V roku 1340 se ujal Záblatí zeman Zdeněk z Lhoty. Ten podle archivních zápisů daroval Bošileckému kostelu plat 2 kop grošů. Další zmínka o Záblatí je z roku 1389. Toho roku byla vydána na Lomnickém hradě listina, z níž se dozvídáme o zemřelém majiteli dvora v Záblatí Janu Špičkovi, který vlastnil také dvůr v Přesece. Další zmínky o Záblatí jsou z let 1405 až 8, kdy si Jan Žižka, v té době ještě neznámý zeman, potýkal během dobývání Lomnice z Rožmberky. Své výpady vedl z Lužnice, Klece a Záblatí. V roku 1430 přešla obec do majetku pánů ze Šternberka a byla připojena k Bechyňskému panství. A poté roku 1475 Zdeněk ze Šternberka začal na potoce Stojčíně budovat záblatský rybník, který roku 1479 rozšířil. Záblatským sousedům přidělil za zatopené grunty náhradní pozemky a stanovil, že z každého výlovu dostanou záblačtí džber menších ryb. Roku 1503 pak koupil ves se dvorem a rybníkem Petr z Rožmberka.
5: A tím se Záblatí stalo součástí rozsáhlé rožumberské državy.
6: Ano, a z té doby pochází i poslední zmínka o dvoře v Záblatí. Petr z Rožmberka, za jehož vlády vznikalo mnoho rybníků, potřeboval pro své rozsáhlé plány i záblatský rybník. Tento vladař erbu Růže pak udělil záblatským takzvané právo manské a osvobodil je od odúmrti. To znamenalo, že vlastníci mohli volně rozhodovat o svých gruntech. Grunt však mohl být předán pouze jednomu dědici. Toto nařízení platilo až do roku 1868. 1848, kdy byla dělba gruntů povolená rakouským parlamentem za Františka Josefa I.
5: Tento kraj je známý také takzvanou Zlatou stokou.
6: Se stavbou Zlaté stoky začal roku 1510 Štěpánek Netolický. Stoka propojila většinu velkých rybníků v této oblasti, ale ještě před vznikem Zlaté stoky byly rybníky Dvořiště, Záblatský a Bošilecký propojeny Strouhou. Roku 1527 byl Záblatský rybník pod vedením Štěpánka Netolického opatřen kamenným terasem. Stavba Zlaté stoky měla tehdy obrovský hospodářský význam. Rybníky z ní napájené se mohly po výlovu rychle naplnit vodou a některé ještě do příchodu mrazů znovu nasadit. Čekání na nejistou vodu z jarního tání odpadlo. Na Zlaté stoce se také začaly stavět mlýny, stávalo jich tam i 18. Jak známo, mlýny byly za starých časů nositeli hospodářského pokroku, patřily mezi průkopníky techniky a byly i jakýmisi informačními centry.
5: Jaké máte informace o obyvatelích v Záblatí?
6: Zde je pro Záblatské velkou výhodou, že od roku 1513 patřili pod panství Třeboňské pánu z Růže, kteří mají jeden z největších a nejzachovalejších archivů na světě, to ale díky Schwarzenbergům, kteří v Třeboni vše pečlivě uschovali. 5 let po přikoupení Záblatí k Třeboňsku, tedy roku 1518, vznikl urbář tohoto panství, kde jsou zapsáni záblačtí hospodáři a jejich povinnosti. Tento soupis byl přepsán v knize Olomnici nad Lužnicí, ale je to tam špatně, je tam jenom něco. Takže doopravdy je to tak, že roku 1518 hospodařili v Záblatí Richtář, Linhart, Ondra, Mathes, Vávra, Jirák, Míka, Petřík. Ti všichni měli půl lánu pozemků. Menšími hospodáři byli Jíra, Michal, Vdova, Matěj a Mikeš. Jak vidno, nebyla zde ještě ustálena přímí, hospodáři měli ponejvíce jenom křestní jména. Z těch se ale u některých později vyvinula příjmení, například u sedláka Matese.
5: Jaké další soupisy existují o Záblatských?
6: Jsou to hlavně 2 silné a velmi obsažné rožmberské urbáře. Ten první je z dob vladaře Viléma z Rožmberka, pochází z roku 1557, Vilém vládl do roku 1592. Tehdy bylo v Záblatí 13 usedlých. Z půl lánu odváděli záblačtí vrchnosti 20 grošů a 3 denáry. Byli to Broš, Kuba, Martin, Šimek, Vondra, Jan Macků, Steklej, Kuba Jiráků, Zikeš, Havel, Jan Havel, Vávrů a Macek. Obec měla právo na pastviště kolem Záblatského rybníka a když byl pustý, mohli ho část osívat nebo jinak využívat. Dále uvedeno, že obec platila ke kostelu v Lomnici nad Lužnicí.
5: Ten druhý rožumberský urbář z jaké je doby a co uvádí o Záblatských?
6: Ten je z času Petra Voka z Rožmberka. Petr Vok podporoval živnosti a všeobecné vzdělání, byl u lidí velmi oblíben. Málo se připomíná, že to byl právě Petr Vok z Rožmberka, který ještě před svou smrtí roku 1611 zabránil zpustošení celého našeho kraje o díly Pasovských, které vyplatil a na vyplacení použil stříbrný rožmberský poklad. Bohužel zemřel, aniž by zanechal potomky 6. září 1611. Za jeho vlády sepsaný urbář kolem roku 1598 je velmi krásně a pečlivě sepsaný. Obsahuje nepřeberné množství dat o lidech na Třeboňsku. Záblatí uvádí 13 hospodářů, já bych je nyní seřadil podle toho, nakolik byly oceněny jejich statky. Říkalo se tomu Schatzung Berni, tedy odhad k účelu daně. Největším hospodářem v Záblatí byl na konci 16. století Vondra Kozel. Jeho statek měl cenu 136 kop grošů, 118 kop měl cenu statek Macka. Následovali Lukeš Klouda, Pavel Kouba, Jakub Němeček, 100 kop měl cenu statek Urbana Čečků, 98 kop Šebesty Matese, 94 kop Jana Brože, následovali podle velikosti usedlosti Milichara Zikšů, Matěje Steklého, Matouše Vondráška, Havla a Martina. Urbář uvádí, že ve vsi je jedna krčma, píše do ní piva berou z pivovaru jeho milosti páně Lomnického. Podruzi museli za robotu platit, tomu se říkalo relujce, také se dával desátek faráři v Lomnici, 5 1/4 věrtele malé míry žita i ovsa. Každý hospodář pak odevzdával po jednom letníku.
5: A co to byl ten letník?
6: Letník byl sýr, který podaný odváděl panu faráři.
5: Jak to vypadalo v Záblatí po 30-leté válce?
6: U Lomnice nad Lužnicí bylo svedeno, to známe z historie, několik bitev. Lidé utíkali ze statků většinou na Moravu. Život se sem začal vracet až po letech 1625 a 1650. Rád bych uvedl archivní pramen, a to revizitaci Berní Ruly. Údaje z Berní Ruly zastaraly a mnozí si stěžovali, že jsou v nich nadhodnocené údaje, zvláště o velikosti pozemků, a tak jednotlivá panství sestavovala takzvané revizitace. Pro Třeboňské panství byla sestavena v srpnu 1679, píše, že na Třeboňsku byla pole špatná, nejhorší u Suchdolu nad Lužnicí, lepší pole byla u Veselí nad Lužnicí, Horusic a právě Záblatí. Mezi podanými byla zjištěna velká nemožnost a chudoba. Píše se, že sedláčkové jsou nejvíce obtíženi státní kontribucí a různými poplatky od státu, čili je to pořád stejné. Neboť vrchnost s podanými mírně a křesťansky zachází, což rychtáři a končelé pod přísahou potvrdili.
5: Kdo v té době hospodařil v Záblatí?
6: Byli to hospodáři Vítkužel, Tomáš Čečka, Bartoloměj Steklej, Martin Zika, Martin Vondruška, Matěj Kolář, Řehoř Brož, Pavel Mates, Vavřinec Klouda, Matěj Vondrášek, Vít Macek, Matěj Kouba a Pavel Šimkovský. Jak vidíme, některé rody zde byly již hodně dlouho, třeba zmiňovaný rod Matesů, který se připomíná již roku 1518. Do 20. století se udržela příjmení Šimek, Vondruška a Čečka.
5: Jaké lidi a události byste nám řekl ze Záblatí z novější doby?
6: Velkou událostí bylo postavení školy a kapličky roku 1841. Při vysvěcení kapličky byly velké oslavy, celá ves prý voněla koláči a lidé se sešli ustrojení do svátečních krojů. Přálo počasí, přijeli měšťané z Lomnice nad Lužnicí, dostavil se i zástupce knížete Schwarzenberga. Po obřadech byla na rychtě číslo popisné 20, hudba i s dudami. Důležitým přelomem pak bylo jako pro všechny zrušení roboty 1848. Záblatí patřilo od té doby do soudního okresu Lomnice. Záblatí byli zvoleni za obecní starší Tomáš Zíka, Tomáš Jindra, Tomáš Čečka a Jakub Vondruška. V roku 1864 byla záblatským starousedlíkům potvrzena stará práva o využívání části rybníka, pokud byl pustý. Událost byla stvrzena na Lomnické radnici za účasti ředitele Třeboňského panství Václava Horáka a záblatských starousedlíků. Z čísla 1 to byl Jan Kolář, z čísla 2 Matěj Roubík, ze 7 Jan Zíka, z 8 Jan Jakeš, z 10 Josef Sýkora, z 11 Václav Šimek, z 12 Jan Dvořák, z 13 Tomáš Čečka, z 18 Jan Pavlečka, z 20 Václav Zíka, z 21 Tomáš Vondruška a z čísla 31 Vojtěch Kotnauer.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Hasiči zůstanou na místě požáru budovy ve Zlíně nejméně 3 dny. V 75 letech zemřela zpěvačka Bonnie Tyler. Černovickou knihovnu doplní knihobox na vracení a půjčování. Zítřejší teplotní maxima se na jihu Čech dostanou k 28 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobrý večer. Zásah hasičů kvůli požáru budovy Baťovského areálu ve Zlíně bude trvat nejspíš minimálně 3 dny. Českému rozhlasu to řekl velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Hořet začalo ráno v 9. patře výškové budovy, kde měla pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Většina stavby se následně zřítila. Podle Otrusiny hasiči nemohli zasahovat přímo uvnitř budovy.
4: Celá ta práce spočívá v práci s výškovou technikou a v tom, že vlastně v těch jednotlivých patrech jsme se snažili co nejvíce do hloubky ten požár uhasit. Bohužel došlo k tomu, že ta budova postupně podlehla destrukci.
3: Budova byla kompletně obsazená různými nájemci, kteří tam měli hlavně sklady a kanceláře. V přízemí bylo navíc regionální depo dopravce. Podle hasičů se nikdo nezranil. V portugalské nemocnici zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler, informoval o tom server BBC. Umělkyně známá hity jako Islands nebo It's a Headache se dožila 75 let. Zpěvačku z Jižního Walesu v květnu uvedli do umělého spánku, poté co v Portugalsku podstoupila urgentní operaci střev. Její mluvčí nedávno uvedl, že se z umělého spánku probrala, ale zůstávala dál ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče. 160 litrů nafty ukradl zloděj z odstaveného bagru v Chlumci u Dačic. Způsobil tak škodu za téměř 10 000 korun. Policisté se případem zabývají a po pachateli pátrají. Zároveň prosí případné svědky, kteří si v úterý nebo ve středu všimli podezřelých osob nebo aut v okolí, aby se ozvali na linku 158. Čtenáři v Černovicích na Pelhřimovsku budou moct vracet knihy do knihoboxu. Funguje i mimo otvírací dobu knihovny. Zastupitelé odhlasovali jeho pořízení za bezmála 250 000 korun. V provozu by zařízení mohlo být do konce letošního roku, uvedl lidovecký starosta Jan Brožek.
5: Je to prostě nějaké další posílení služeb pro občany. Knihobox by měl umožňovat jak zpětný odběr knížek, tak i vydávání knížek. To znamená, pokud si někdo objedná z knihovny knížku a třeba má tak komplikované zaměstnání, že se nedostane do knihovny v otvírací době, tak tam bude v podstatě přihrádka, kde on se pomocí nějaké aplikace přihlásí a může si tu knihu vyzvednout i tímto způsobem. Sport.
3: Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl na Tour de France Pirenejskou 6. etapu a vrátil se do čela závodu. Dosud třetí Matias Vacek se propadl na 10. příčku a přišel taky o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. Počasí. Noční teploty budou mezi 13 a 10 stupni. V pátek očekáváme na jihu Čech jasno až polojasno. Teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný. Biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Novou vážnou nehodu máme hlášenou na silnici 128 na Jindřichohradecku za Horní Pěnou směrem do Jindřichova Hradce. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Prosím vás, paní magistro, vy jste dnes do Hezky česky přišla se slovy bar, embargo a barikáda. Mám v tom hledat nějakou souvislost? No nějaká tam musí být, když jste předložila tahle tři slova, neřekla jste proč.
2: Třeba už jsem se definitivně zbláznila.
1: No tak z baru, nevím, z embarga, z barikády.
2: Dobře, tak až se zblázním, tak se to asi nebude vysílat. Tentokrát mají ta slova něco společného, a to původ. Co ta slova znamenají, nevím, jestli je potřeba říkat.
1: Bar, zvýšený pult, nebo taky noční podnik, embargo, to je nějaká forma nátlaku v mezinárodních vztazích, nějaký zákaz třeba vývozu něčeho a tak. Barikáda, no to je prostě zatarasení ulice při nějakých významných společenských událostech.
2: Jen to řekněte, při revolucích.
1: Při revolucích, jasně, nebo tak, no.
2: A která revoluce nemá barikádu, tak to žádná revoluce není.
1: Dobře, a teď pojďme k tomu původu těch tří slov, že jste je tak přinesla najednou.
2: Dobře, tak nejdřív to bylo keltské slovo baro, které znamenalo tyč. No a to slovo se objevilo například ve francouzštině v podobě psáno barre, čte se bar, a tam je to taky tyč, nebo přepážka, nebo pult, to už se blížíme k tomu baru, no ale taky latina středověká si to slovo vzala. Tam mělo podobu bara a byl to zátaras. No a tam už se nám k tomu přidává vlastně i to embargo, to bylo odvozeno od toho latinského bara.
1: Mm-hmm.
2: No a pak máme ale třeba ve španělštině slovo embargar, sloveso.
1: Zabraňovat.
2: Přesně, takže to je ještě jasnější a ta španělština má kromě toho slovo barika, které znamená sud. A etymologové říkají, že tohle slovo španělské souvisí jak s barem, tak s barikádou.
1: Teda je to pěkně zamotané, ale prostě nějaký prazáklad původu těch tří slov je stejný.
2: Ano, ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero, na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer, Lačira Tešukar Šuniben. Dnes si budeme povídat s Ondřejem Radičem a Natálií Horňákovou o tom, jak důležitá je pro ně rodinná paměť. Právě díky vzpomínkám svých blízkých poznávají romskou historii, kterou v učebnicích často nenajdou a o níž se ve školách stále nemluví tolik, jak by si zasloužila. Přeji příjemný poslech.

0: poslech nám zpříjemnila kapela Ritmo Gitano a posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. Od konce druhé světové války uplynulo 81 let. V romských rodinách ale vzpomínky na tuto dobu nezmizely. Přetrvávají ve vyprávění a rodinné paměti. Jak na tuto minulost nahlížejí dnešní mladí Romové a Romky? A jak oni přemýšlejí v současném světě? Svůj pohled nám nabídnou Ondřej Radič a Natálie Horňáková. Budou mluvit o tom, jak minulost ovlivňuje přítomnost a proč je důležité se k ní vracet.
1: Keď mi to Sarka hovorila, tak prišiel po mne mráz. Keďže môj jeden praprastarý otec bol aj v koncentračnom tábore, bol zajatý a druhý praprastarý otec bol zavraždený kvôli tomu, že bol odboj v Slovenskom národnom povstaní. A myslím, že by to malo byť takéto veci pripomínané.
2: Ja to mám hodne podobne ako Ondrik, pretože mne hlavne môj deda povídal, co on jako dítě zažil, protože on zažil koncentrační tábor, když byl fakt malinký. A jeho celá rodina byla zajata, tak to bylo takový pro mě hodně silný a smutný, protože doteďka si na to vždycky vzpomenu.
0: O rodinné minulosti se Natálie dozvídala už od dětství.
2: Můj děda chtěl, abych to věděla. On mi říkal většinou i věci, to jako dítěti by se nemělo říkat. Mě už to začínal říkat třeba od 8-9 let, no ale chtěl, abych já to věděla.
0: Také Ondřej měl to štěstí, že se u nich doma mluvilo otevřeně.
1: Ale já si myslím, že moje stará máma mi hlavně tím připomínala to, že jako minulosti těžko žili a vlastně jako když jsme takzvaně dnes privilegovaní, že v dnešní době, kdy není vojna a máme si z čeho koupit to jedlo a že máme to štěstí.
0: Rodinná paměť pro ně není uzavřenou kapitolou, ale živým příběhem, který je dál formuje.
1: Pro mě osobně to bylo nesmírně obohacující. Když mi to stará máma hovorila, mal jsem sebe pocit jako keby hrdosti, protože vím, jako v minulosti žili moji predkovia, moja rodina a motivovalo ma to. Ďalej by som sebe pracoval a pokračoval o svojej kariére alebo tak v životě.
2: Já to mám hodně podobně, protože jsem viděla, když mi to můj děda vyprávěl, že byl statečný a že vlastně bojoval za to své, za Romy i za svoji rodinu. Že jsem si řekla, jako, že toto je hodně silný a dalo mi to určitě nějakou motivaci, abych to třeba i rozšiřovala dál.
0: To, co bylo doma přirozenou součástí života, ale přestalo být na školách samozřejmostí.
2: Vůbec to nezmiňovali. I když já jsem třeba někdy chtěla to zmínit, tak moje učitelka mě zignorovala. Na střední škole taky moc ne. Ale tam to bylo spíš takový, že na střední jsem měla hodně oborový předměty. Moc jsme nedávali pozornost na dějepis. Ale na vysoké škole právě to tam hodně probírají. I já třeba i chodím na hodně přednášek, kde to hodně zmiňujou.
1: A proč jsem vzpomněla teda Natálka, to je hrozně smutné, že člověk je nutěný ísť až študovať vysokú školu, univerzitu, aby sa dostal k týmto informáciám. Kde som ja študoval, na základnej škole sa o tom vôbec nehovorilo, na strednej škole to bolo spomenuté medzi rečou. Proste bol holokaust, zabíjali Židov a aj Rómov. No tak medzi rečou to bolo v podstate všetko.
0: I proto je podľa nich povedomí o romských dejinách medzi jejich vrstevníky spíš.

0: To byla píseň Prsten v podání Ondry Gizmana mladšího. Tradiční romská hudba je celosvětově uznávaný kulturní fenomén. Inspiruje hudebníky napříč žánry a zdomácněla i v mnoha evropských zemích, kde ji hrají i hudebníci z majority. Na toto téma oslovila Iveta Durdoňová hudební pedagožku Kateřinu Andršovou z Hradce Králové a její dceru Bohumilu.
1: Paní Antršová, váš manžel je romista a jak vy jste přišla k romské hudbě a k romskému jazyku?
2: Tak to bylo ještě předtím, než jsem poznala manžela, protože v roce 1998 byl festival týdeníku Respekt věnovaný celý romské hudbě a já jsem byla pověřena, abych pro Czech Music a pro České hudební informační středisko, zapomněla jsem už přesně ten název, ale napsala zprávu o tom festivalu. Já jsem do té doby o romské hudbě mnoho nevěděla, ale měla jsem skoro 4 měsíce na přípravu, takže jsem v té době se věnovala hodně zkoumání romské hudby, hledala jsem nahrávky, v té době to ještě nebylo tak jednoduché, protože neexistoval internet, takže jsem byla odkázána na gramodesky, objevila jsem velice rychle Evu Davidovou, Milanu Hipšmanovou a řadu publikací o romské kultuře a pak jsem samozřejmě nahrávala během toho festivalu všechny koncerty. Sešli se tam Romové z Rumunska, z Makedonie, z Francie a tak dále, takže jsem o tom napsala zprávu skutečně pro to České hudební informační středisko, která vyšla, myslím, jenom v angličtině. A na základě toho jsem byla oslovena Českém rozhlasu, abych vytvořila sérii pořadů o romské hudbě. A potom jsem se dostala na kurzy Máši Božkovcové a to byla vlastně moje první učitelka romštiny. A pak jsem se seznámila teda tady s manželem, takže to bylo moje seznámení s romskou hudbou.
1: A vy sama, když jste doma s manželem, s dcerou, jaké písně vy si nejradši zaspíváte?
2: Tak u nás to je jasné, protože u nás dominuje manžel, který doma hodiny hraje na kytaru a neustále zkoumá akordická řešení různých romských písní, takže z toho vyplývá ten žánr, kterému se věnuje doma. A když přijedou vnuci, kteří hrajou jeden na pozoun, druhý na trumpetu, tak vlastně pro ně upravuju romské písně tak, abychom si je mohli všichni zahrát. Takže naše rodinná sestava má docela slušný romský repertoár. Kytara, manžel, Bohdanka, klavír, Matyáš, pozoun a Timotej, trubka. Já se občas tomu přidám, nebo tam dělám takovýho toho, kdo to nahrává, zachycuje.
1: Vy jste taková netradiční česká rodina.
2: Moje dcera si myslela dlouho, že jsme Romové, dokonce jednou se mi vezla ze školky a Bohdanka říká, no já jsem taková jiná, to bude asi tím, že jsem Romka. Vyšlo z toho, že si Bohdanka skutečně myslí, že jsme romská rodina, tak jsem jí vysvětlila, že ne, ale vlastně to prostředí u nás i to, že většina našich přátel jsou Romové a vlastně přátelíme se i s rodinami z našeho blízkého okolí, tak to je asi zřejmě ten důvod. A taky jsme jezdili do Romska s Bohdankou, neboli na Slovensko, kdy pojedeme za tetou Lidkou do Romska, znamenalo, kdy pojedeme do Spišského čtvrtku.
1: Bohdanko, oba dva rodiče se věnují romské hudbě. Jak je to u tebe?
3: Já se taky věnuji hudbě, hraju odmala na klavír a teďka mě učí na kytaru a hodně zpíváme. Nejradši, mám hodně ráda Čardáše, takový rychlejší a jednu písničku mám hodně ráda, Obaštáris Avel.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Dávejte na sebe pozor. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Pojišťovny zatím evidují škody po silných bouřkách ve výši 672 milionů. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra vzrostou o desítky haléřů. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Lidé zatím nahlásili přes 12,5 tisíce událostí. Nejvíc škod pojišťovny evidují ve Středočeském kraji, potvrzuje mluvčí generály České pojišťovny Jan Marek.
2: Nejvíce škod máme v rámci Česka nahlášeno z okresu Praha Východ a také z Příbrami a Kolína. Klientky a klienti ze středních Čech nahlásili 1626 pojistných událostí za bezmála 80 milionů korun.
0: Noční srazy majitelů silných aut ruší obyvatele sídliště v Ostravě Zábřehu. Na parkovišti v blízkosti domu pravidelně túrují motory, driftují a troubí na klaxony. Podle policistů tím ale většinou neporušují platné zákony.
3: Úplná pohroma, to je teď furt. Túrujou, nedá se spat.
4: Jeden z obyvatel sídliště, Kristián Dominik Paušo, popisuje, co se každou noc děje na parkovišti kousek od domu, kde bydlí. Ostravští policisté podle mluvčí Nikol Bočkové o nočních srazech vědí.
5: Zpravidla na místě nedochází k porušování jakékoliv platné legislativy, tedy včetně rušení nočního klidu.
4: Lidé přesto podle policistů nemají váhat takové události hlásit. Pokud strážníci porušení nočního klidu zjistí, můžou řidiči na místě uložit pokutu do výše 10 000 korun. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou o desítky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí na síti X. Za litr nafty řidiči zaplatí zítra až 38 korun 22 haléřů, což je o 77 haléřů víc než dnes. Po několika týdnech státní regulace se tak cena vrátí nad 38 korun. Benzín zdraží o 27 haléřů na 1,40 korun a 70 haléřů. Regulaci cen pohonných hmot vláda prodloužila zatím do 19. července.
1: Sport.
0: Ve finále tenisového Wimbledonu se v sobotu utkají poprvé v historii dvě Češky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Nosková porazila Ukrajinku Kostukovou 2x6-4. Muchová po víc než 2,5 hodinách zdolala Američanku Goffovou v super tiebreaku třetího setu 12-10.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 21 až 24, v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 se zkrátila kolona v Brně směrem na Ostravu před omezením u bratislavské dálnice. Kolona teď od 193. kilometru, nezdržíte se dlouho. Menší kolona na D1 je směrem z Prahy do Brna před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. No a v Praze dejte pozor, v Cínovecké ulici na příjezd z Ústí nad Labem do Prahy na sjezdu na Ďáblice a Čakovice je nehoda v pravém jízdním pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy, po nich už je tady repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Jako jeden z mála vystudoval konzervatoř i damu, prošel Dismanovým dětským rozhlasovým souborem, dnes je hojně obsazovaným hercem nejen do rolí záporáků. Herec Jiří Plojhar je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den. Zdravím posluchače
1: Alex
7: Českého
1: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec Jiří Plojhar, který stvárnil desítky filmových i seriálových rolí. Objevil se třeba v roli trenéra Michala Žoloutka v seriálu Vyšehrad, pak jste stvárnil třeba Oldřicha Černíka ve filmu Muž, který stál v cestě o Františku Kriegerovi. Bylo toho spousty, ale vy jste také prošel Dismanovým rozhlasovým souborem, který funguje přesně letos 90 let, funguje pod Českým rozhlasem. Prozraďte, kdo vás do takzvaného dismaňáku přivedl.
1: No tak tam to úplně všechno začalo. Vlastně, jako by, když se dá říct, má kariéra. A kdo mi tam přivedl, byla to maminka. Maminka, která už jako mladá hrála s Ochotníky, princeznu se Zlatou hvězdou na čele a tím pádem od té doby si myslí, že je expert na všechno, co se týká herectví. A tam mě přivedla tehda na konkurs a já jsem moc nechtěl, protože přece jenom v tom věku nechce jako člověk nebo kluk jako recitovat básničky, chce spíš lítat na hřišti s tím fotbalovým balónem, ale tam pomalu přišel ten zlom, kdy já jsem opouštěl ten fotbalový balón a zjistil jsem, protože samozřejmě Dismaňák nebyl jenom básničky, my jsme dělali divadelní představení, jezdili jsme na ty soustředění v létě, tak tam postupně ta láska k tomu v uvozovkách dramatickému umění začala vznikat a začal pomalu zanikat ten fotbalový míč. Takže to byl takový jakoby ten prvopočátek toho, že jsem se stal hercem.
0: Ale vzpouzal jste se v začátcích, když jste začal
1: začínat? Ne, já jsem si tam našel hned, nebo tam byli kamarádi a tak všechno, takže tam já, jako, to nebyl jako, že by to byl oprus, jako, to vůbec ne. A tehda pan režisér Berger byl neskutečně vtipný a sprostý pán, jako samozřejmě krásně, jako lásky plně a to nás tak jako formovalo. Myslím, celkově říct k dobrým lidem, no. Já jsem to říkal nedávno na tom výročí, jsme měli v Arši takový gala večer k 90 letům a prostě my jsme procházeli nejenom, že jsme recitovali jenom tím jako verbálním projevem, ale my jsme se učili třeba kdo koho pustí dřív do dveří, kdo komu nabídne tykání, jak se podává ruka, jak se stoluje, takže takový všeobecný prostě základ správného člověka, si troufám říct.
0: Taková etiketa.
1: Ano, tedy. Přesně tak.
0: Čili to není jenom pro ty, kteří v budoucnu chtějí hrát nebo zpívat. Tam se člověk naučí i takové důležité věci.
1: A co znamená i jako pomoc slabšímu a další věci, takže to bylo, jako my jsme byli formovaní jako velice správně. A byl prostředek 80. let, takže to bylo úplně
0: nádherný. Jak dlouho jste chodil do Dismanova souboru?
1: Já, když jsem se měl, tak jsem si to zkusil spočítat. Určitě jsem nastoupil v roce 1984, v 8 letech a končil jsem někdy tak 91, 92, protože už jsem chodil na konzervatoř a přece jenom jako ten čas už nebyl tak velký, takže jsem ten praktikant takzvaný byl jenom chviličku.
0: Hmm. A někdy jsem zaznamenala, nebo jsem si přečetla, že nechybělo málo a vy jste hercem vůbec nebyl a vaše kariéra by vypadala jinak, váš profesní život. Kam jste měl namířeno? Byl to ten fotbalista, byl to ten vrcholový sport původně?
1: Tam se dost brzy ukázalo, že ta láska je sice veliká, ale ten talent není ani divizní, jako jo. Takže tam by asi moje kariéra nepokračovala. Myslím si, že bych se vydal směrem po tatínkovi nebo po bráchovi a byl by to foťák nebo kamera, si troufám říct. Nebo jste narazila na něco jiného teďka?
0: Já jsem narazila právě na ten vrcholový sport a ano. Kdo vám vlastně řekl tedy, že to je na divizi, že to není úplně na vrchol, nebo byste to sám vycítil?
1: Dostanete se do určitý fáze, jako zřejmě v těch 14, kde tušíte, že vedle ten Pepan nebo ten Martin, jako ten míče poslouchá o mnoho víc a taky, že ta kondice není úplně dokonalá i v těch 14, dneska je samozřejmě mnohem tragičtější, i když se snažím, ale to vycítíte, to vidíte kolem sebe, takže jsem se stal velkým fandou a hřiště jsem opustil jako za zábrany a tam jsem začal fandit.
0: Začal jste fandit a vlastně vydržel vám to dodnes, protože ano. Vy jste fanouškem Bohemky.
1: Samozřejmě, koho jiného.
0: V sobotu remizovala, že?
1: Podívejte se, já se k některým věcem jako nechci vyjadřovat.
0: Tak si dáme písničku a budeme si povídat.
1: Olomoucí, ano, víme. Tak.
0: Budeme si povídat o něčem jiném. Naším hostem je herec Jiří Plojhar.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta a tím je herec Jiří Plojhar. Připomenu filmový, divadelní i seriálový herec, také dabér, který ovšem vystudoval jak konzervatoř, tak damu. Už jsme zmiňovali, že jste také prošel Dismaňákem. Byl jste tak zapálený pro to herectví, že vám třeba nestačila konzervatoř?
1: Byl jsem proto velice zapálený, ale tady byl ještě jeden důvod, který se dneska úplně jako nehodí říct, ale já ho řeknu. Tehdy nebyla ještě profesionální armáda. A já jsem úplně tu konzervatoř nedodělal, já jsem trošičku zlobivý dítě, takže já jsem sice až po maturitě, ale potom byl vyhozen v tom páťáku, šestáku, protože ta konzervatoř je na 6 let. No a samozřejmě v ten moment, protože jsem byl schopen odveden, jsem očekával, že přijde povolávací rozkaz, že jo. A já jsem jako úplně tehda jako potom netoužil, že, i když mi tatínek vyprávěl, že když je povodeň, to mají dělat ženský, nebo když už žádný nejde o válku, prostě tam se staneš chlapem a takovýhle věci, tak já jsem přece jenom přemýšlel o tom, že bych se chlapem stal nějak jinak, nežli někde v přijímači na vojenském cvičišti. Takže se přemýšlel, co rychle udělat. A dal jsem přihlášku na damu. A věděl jsem o tom, že na damu nechtějí mít úplně jako konzervatoristy, chtějí pracovat prostě s takovým tím ještě neovlivněným, neskaženým, nadaným, talentovaným materiálem. A přece jenom z té konzervatoře si už člověk přináší nějaký pohyby podle toho, jaký kantor ho učil, tak třeba podle něho, třeba jeho herecký projev a tak. Tak na to jsem byl připraven a vlastně jednak jsem se poctivě připravil na ty talentovky a jednak jsem měl ještě připravený takový osobní monolog o tom, že jsem proflákal strašně moc spoustu času, že ještě nejsem připraven pro profesionální dráhu a že bych potřeboval ještě studovat. Jako říkám to velice zjednodušeně. A oni tomu tehda uvěřili a byla to taky pravda. Jako jo, a přijali mě. A já jsem za to strašně moc vděčný, protože na damu přišel láskyplný drill a já jsem se tam opravdu utužil, neskutečně jakoby životně spravil a damu jsem takzvaně vděčný, že mě vrátila do života. Takže já na tento ústav, my říkáme ústav vždycky, nebo učiliště, tak na toto učiliště já prostě nenechám dopustit. No. Takže vlastně ze začátku to byl takový jako kalkul, ale pak mě to strašně moc v životě pomohlo a jsem za to rád.
0: Kalkul a to, že nechcete na vojnu, jste přiznal?
1: Tak tehda jsem asi...
0: Nebo až zpětně, že?
1: Až zpětně, tehda jsem to jako neříkal samozřejmě.
0: Vy jste říkal, že vás damu vrátila do života. Vím, bylo tam něco s drogami, že? Vy jste tak jako nebylo úplně hodné,
1: tak byly 90,
0: hodné dítko. Rodiče se s vámi asi užili.
1: Byla 90. léta, takže všechno nové, co sem přišlo, se muselo vyzkoušet, že jo? Dělal jsem umělecký obor a zdůraznil bych, jak jste jmenovala ty rodiče. Tak já bych jenom řekl, jak se říká, no jo, to je výchovou doma a tady to kašlali na ně a tak skončili jako blbě a tak. V žádném případě doma vůbec nic nepoznali. Já jsem stále měl doma natopení nahřátý punčocháčky, abych z postýlky šel rovnou do teplýho. Já jsem měl přichystanou snídaní. Já jsem prostě vyrůstal v neuvěřitelně láskyplným a skvělým prostředí. Jenom jsem toužil po těch zážitcích a tehdy jsem netušil, že ty zážitky, aby byly ty opravdový, se dají zařídit jinak a ne nějakýma látkama. No. Ale musel jsem si tím projít a zdá se, že mě to nijak nepoznamenalo.
0: A prošli si tím s vámi i vaše rodiče, myslím, jako jestli se to dozvěděli potom?
1: Pak nějakým způsobem asi ano, ale to už bylo za mnou.
0: Vaší profesorkou na damu byla třeba paní Věra Galatíková, mm-hmm. Jaká byla?
1: To byla taková naše máma. Opravdu tak nám měla naprosto prostě vztah, jak kdyby jsme byli její děti, takže když, že jo, na damu, tak probíhají takový ty lásky, že jo, velký, takový ty prvotní, tak ona s námi ty třeba zklamání z lásky prožívala a fandila nám v osobním životě, chtěla vědět hodně o tom osobním životě, a ne, že by chtěla to vědět prostě jako máma, chtěla vědět, kam chodíme, čím se bavíme třeba po škole a tak, takže...
0: Dohlížela na vás, tak
1: dohlížela
0: trochu.
1: Na nás, no. Zajímala se o to, jak jíme, že prostě nebudeme se odbývat tamhle bagetou v máji a tak, že prostě, že musíme mít aspoň denně jedno teplé jídlo. To byla skvělá, no.
0: Herec Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jiří Plojhar, který je známý jako představitel různých padouchů a záporáků, ale nejsou to jediné role, které dostáváte, ale tak...
1: Ještě jsou to takový jakoby popletové a šmoulové, jako.
0: Myšpulín myslíte, ale tak to dabujete, ne?
1: Hodně tam chybí takový ty charakterní hrdinové, ty ve svém rejstříku tam jako docela absentují, no.
0: Ty byste si přál?
1: No, ty bych si přál, samozřejmě. Člověk touží po tom, co nemá, no. Takže ono je samozřejmě radost hrát a obhajovat ty estébáky, jako jo, třeba.
0: Protože jich bylo, že? Ve vašem případě.
1: Pár, docela bylo, pár výrazných.
0: No, v Pankrácké věznici jste, myslím, že Lidě Bárový.
1: Ano, a tak...
0: Hrál nějakého dozorce.
1: Dozorce, ale pak hlavně ty byly třeba ve filmu... v minisérii Bohéma, jako České televize, tam jsem likvidoval Vlastu Buriana, potom to bylo ve filmu Fotograf a naposledy tuším, ano, byl jsem vyšetřovatel pana Hasila v Králi Šumavy. Takže ty postavy musíte nějakým způsobem obhájit, musíte tam najít, proč jsou takový. A to je dobrodružný, nemůže to být primárně jako, že dělám čertíka a někoho prostě straším. Musí tam být prostě nějaký důvod, takže studium této role je prostě neskutečně zajímavý, jako jo. Ale přece jenom ten obdiv přichází pak z těch charakterních hrdinů, že jo. Tady to je takové jakoby braný, že je to povl. Takže já samozřejmě toužím po těch charakterních hrdinech, který prostě zmáčnou, teďka i nevědí, který jestli přestřihnou ten modrý nebo ten červený prostě drátek té bomby, že jo. Pak, protože když zmáčnou ten špatný, tak vyletí ta zeměkoule, no ale oni samozřejmě zmáčknou, teda přestřihnou ten správný, ano. No a zeměkoule je zachráněná, ta nádherná žena zpomaleně běží a skáče na něho, tak po tady těch rolích já toužím.
0: Ale pravda, ty se u nás do Ameriky, ano, ne? To byste musel za velkou louž. Dobře, ale ty záporáci se zase dobře pamatují a vy jste sám říkal, že chcete tu roli, toho tu negativní roli jakoby obhájit, aby divák pochopil, proč se tak chová, aby vlastně ho pochopil, aby měl pochopení pro něj, proč je takový.
1: Nemusí mít pak ani pochopení, může ho samozřejmě odsoudit, ale musí aspoň vědět, proč to dělá, proč se takový, protože nerodíme se jako primárně jako svině prostě. Tím se nerodíme, tím se teprve stáváme, protože nás to prostředí ovlivňuje. Tak proč se jim on takovým jako stal?
0: Jak se potom dostáváte z těch negativních rolí, jak ji potom ze sebe setřepete?
1: Pravda, zůstává to v člověku. Staří bardi říkávali, jakože někdo jede, Boris Reznet vyprávěl, že třeba když dohrál Otela, tak musel vzít auto a jet třeba do Plzně, tam se otočil na náměstí a jel zpátky. Někdo sportuje, někdo chlastá. Tak jako mě nejvíc teďka baví prostě ten pohyb, no. A myslet na něco hezkýho a prostě dostat to ze sebe pryč. Protože když ten člověk v tom poctivý, tak ty jednotlivý kousky tam prostě zůstanou, no. Pak se třeba v osobním životě na někoho oboří, jako kdyby byl v té postavě. No a to přece nikdo nechce. Takže je potřeba ta duševní hygiena, v nějaký míře je určitě potřeba.
0: Duševní hygiena a je potřeba, i když zrovna náhodou dostanete nějakou kladnou roli, nějakého kladěse? Nebo tam to není potřeba vůbec, ta duševní hygiena?
1: Ptáte se mě na něco, co úplně nevím.
0: Ne, počkejte, tak nějakou pozitivní roli bychom našli. Co třeba ten trenér? Žloutek ve Vyšehradu.
1: Tak ten trenér je trošku tak tím životem trošku už takovej unavený, jako jo, ale každopádně trenér rozhodně není záporná postava.
0: No, vidíte. Jako, jo.
1: A trenér teďka vlastně dostal takovou vzpruhu do života, takovou mízu v podobě maminky Laviho, takže tomu se teďka daří velice dobře. A když budeme mít možnost natočit ještě jeden film, a já věřím, že budeme, tak tam se ukáže vlastně, že ten trenér je neskutečně šťastný, protože má láskyplný, plnohodnotný vztah.
0: No tak vidíte, a nebude třeba potřeba tolik té duševní hygieny.
1: Přesně tak.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hercem Jiřím Plojharem, který stvárnil desítky rolí, některé jsme v průběhu našeho povídání zmiňovali. Já bych se chtěla teďka zastavit u postavy vlastně... No, postavy premiéra z let 68 až 70, premiéra tehdejší Československé socialistické republiky, Oldřicha Černíka. Vy jste ho hrál ve filmu Muž, který stál v cestě. Bylo to o Františku Krieglovi, jehož hrál Tomáš Tepfer. Zajímá mě, jak jste se připravoval na tu roli. Bylo tam nutné nějaké třeba samostudium? Studium té doby?
1: V tomto případě to bylo o maliličko jednodušší, protože Oldřich Černík byl dědečkem mé milé vzácné kolegyně a kamarádky Markéty Freslové, která hraje ve Vinohradském divadle. Takže jsem se spojil s Markétkou a jestli by mě nedala kontakt nebo mě nepropojila s vlastní maminkou a jestli by si ta maminka se mnou nepopovídala o tatínkovi, protože samozřejmě Markéta ho nezažila nebo ho zažila jako čistě jenom, když byla malinká. To se skutečně stalo a já jsem skutečně vytočil číslo na maminku a ptal jsem se na tatínka. A přišla taková ošemetná věc, protože jak se máte ptát vlastně jakoby dcery o tom, jestli tatínek byl komunista z přesvědčení nebo jenom díky kariéře, do jaký míry to byla v uvozovkách jako svi, jako takhle, nebo jak se jim žilo a takovýhle věci. Potom jsem se o něm dozvěděl z různých jako dokumentů, že byl strašný jakoby děvkař, že byl strašně na ženský a že to s nima uměl. Já jsem se podíval na tu fotku, vypadal jako já, tak jsem si říkal, aha, tak to on měl to vnitřní charisma, jako mám já, že jo. Byl úplně plešatý, že jo, takovýhle vlásky po stranách, ale asi to s nima uměl. Jenže jak se můžete jako zeptat dcery, jako byl mamince jako hodně nevěrný, to je taky takový ošemetný. Takže jsme se bavili v takový spíš obecní rovině, jak spíš bral ten odchod pak z té vrcholné politiky, protože samozřejmě on byl na té jakoby správné straně v tom roce 68-69, tak byl potom odejitej a jak to ta rodina vnímala. V tom mě vyprávěla, že to byl vlastně nejkrásnější období, protože on se vrhnul na chalupu, kterou neuvěřitelně zveleboval, měl čas na tu rodinu, takže rodina na tom jakoby vydělala. No. Takže různě jsme se, že třeba on zvláštním způsobem a hodně kouřil, takže takový jakoby drobný detaily, který nevím, do jaký míry jsem do toho filmu vůbec jako stačili, jako nebo mohli propašovat, ale z tohoto pohledu prostě z vnějšku i zevnitř jsem se zajímal, no.
0: Co to za člověk. Potom, jak vlastně nesl to, že v té vysoké politice musel skončit? Vy jste říkal, vrhnul se na chalupu, ale bylo to něco, co mu
1: tam, ta vlastně ta máma, ty Markéta dcera mi řekla, že vlastně úplně nevěděli dovnitř, jak moc tím trpí, ale zřejmě tím jakoby trošičku trpěl. Po revoluci ještě stihnul se stát prostě šéfem svazu měst a obcí. A potom tuším vlastně měl nějakou bouračku a tomu strašně jakoby ovlivnilo zdravotní stav, že potom vlastně postupně odcházel až potom zemřel. No.
0: Kde jste vůbec třeba natáčeli ty záběry, jak přijíždíte do Sovětského svazu, jak je tam ta líbací scéna, kde to bylo natočené?
1: Jako my jsme, Kreml jsme natáčeli vyloženě, protože samozřejmě bylo to v době, kdy už by nás v Kremlu zastřelili, tak jsme to natáčeli v tom domě kultury, v ten obrovský varšavský jako mrakodrap, ten asi trojnásobný nebo čtyřnásobný hotel International tady, nebo už se takhle nemenuje, že jo, z Davids, tak tam jsme natáčeli vnitřní prostory Kremlu, potom vnitřní prostory třeba jakoby pokoje, kde třeba byl Dubček a tak a kam za ním všichni chodili na porady, tak to byl zámeček Slapy a tak jako různě to bylo nakomponované.
0: Takže no. I do Varšavy jste, jo, do Varšavy. Jste zamířili.
1: To byl ještě velký zážitek, jsem tam letěl zvlášť s Lojzou Švehlíkem, který hrál Ludvíka Svobodu, prezidenta a já v té době, dneska už říct, že už to tak, jsem přes 20 let jsem neletěl jako letadlem. Já jsem nějak jako k tomu nedošlo a naposledy jsem letěl jako s Národním divadlem do Moskvy právě. A po těch 20 letech jsem byl jakoby na tom letišti s tím Lojzou a Lojza říká, já jsem mu to řekl, že mám trochu strach a Lojza povídá, musíš si dát vino. Jako. A byl to strašně krásný zážitek, jako bylo úplně jasno to. A naspátek jsem se vracel, to musím rychle říct, na představení Brouk v hlavě. A letěl jsem sám. Já jsem říkal, produkci, já přeci nemůžu jako letět sám, to zvládnete a tak tady to. První byla, že bratr chtěl do sbírky jednu plechovku jedné značky, tak jsem ji vzal, koupil, prostě dal jsem ji do baťohu a to začalo jakoby pípat a musím teďka prozradit jednu věc. Já mám jeden midráček, já nejsem moc jazykově vybavený jako anglicky, to je, snažím se ještě s tím něco udělat, ale no tak jsem jim tam jakože polsky začal. A šo, že je, tady toto. Tam už byla fronta to. Já jsem nevěděl, že přesně nemůžu tou plechovkou projít, že ji musím prostě vyhodit a tak. A bylo strašně špatný počasí. Tak jsme zlítli a začaly ty turbulence, že se to opravdu začalo hejbat a tak. A já jsem byl přikovaný v tom křesle, strašně jsem se bál. A z ničeho nic se rozestoupily mraky a já jsem viděl stříbrnou raketu pod těma mrakama. A víte, co to bylo? To byl ještět. A já jsem si říkal, už umřu v České republice. No a zhruba za pár minut potom už jsem viděl sídliště Řepy a už jsme přistávali. Takže s tím mám teda s výletem do Varšavy a s natáčením mám i tento zážitek. Jako.
0: Měl jste asi málo vína.
1: Ne na zpátek, protože jsem na to představení taky logický, že jsem neměl úplně žádný.
0: Ježiš,
1: že?
0: No,
1: já nikdy si nedávám před představení, nikdy to já mám zásadu.
0: V Brouhlavě Studio 2. Přesně budeme tak o tomto představení také mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jiří Plojhar.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Nejen filmový a seriálový herec, ale také divadelní herec Jiří Plojhar je s námi ve vysílání. Pojďme na prkna, co znamenají svět. Vy působíte ve studiu 2, ano. Působíte také v divadle Metro, kde stvárňujete další kladnou postavu v uvozovkách, a to Goebbelse.
1: Ano, Josefa Goebbelse.
0: Josefa Goebbelse, tak jak si ho užíváte v uvozovkách?
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
0: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
0: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět, jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
0: Také jste mě prozradil, že v divadle, pardon, ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
0: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl. Dneska tento zázrak už moc nefunguje, malinko se to jako mění a potřebuju 2 až 5 nocí podle toho, jak náročný je to text, ale furt to ještě v té hlavě musím zaklepat, furt to tam ještě zůstává a furt ještě neříkám pak v televizních pořadech ty historky, že jsem vešel na jeviště a hrál jsem úplně jinou postavu, než jsem si po 10 minutách představil, že jsem uvědomil, že jsem v jiném představení, tak to se mi zatím ještě nestalo.
0: To se vám zatím nestalo. A stalo se vám už to, že jste měl být na nějakém představení, ve kterém hrajete a nedorazil jste?
1: Ano, jako ještě na Damu jsem hostoval v Českých Budějovicích a to se skutečně jakoby stalo. Tehda byly mobily, které ještě neměly vrnění a kolem, jel jsem vlakem, neměl jsem automobil a kolem hluboký nad Vltavou není signál. No a já jsem jel na představení, kdy jsem měl zapsáno o 19 hodin, ano, se hrálo od 17 hodin. A ještě jsem vzal svoji spolužačku a tak jsme jako šli od toho nádraží volným krokem k tomu divadlu a jí říkám, pojď, já ti tady ukážu ještě, tak je tady je taková vitrínka, já v jedné části té hry hraju ženskou, jo, jak mám tady paruku, to je hrozně moc vtipný. Tak jsem jako si ukazoval tu vitrínku a ta spolužačka mi říká, Jiříčku, a proč je tady napsáno dnes od 17 hodin, že jo? A já, a teďka jsem viděl, že ten datum, teď samozřejmě jsem začal klepat a tak, teď jsem si všiml, že to divadlo je opravdu jinak nasvícený, a tak jsem vyhnul do toho divadla, že jo, zaskočil za mě umělecký šéf, takže opravdu představení probíhalo, on to nějak četl, něco říkal z paměti, byl jsem mu neskutečným způsobem vděčný, vešel jsem tam do rekvizitárny a tam jsem začal brečet, jakože možná jsem byl špatný herec, ale vždycky jsem byl dobrý kluk, teď už si nebudete myslet, že jsem dobrý kluk, je konec a tak, všichni mě tam utěšovali. Když se to stane jednou za život, tak já věřím, že jsem si to, je teda hrozně, že jsem si to vybral takhle brzo, jo, ale věřím, že to bylo jednou jako provždy a naposledy, že už se mi to nikdy nestane. Je to strašná věc. Pak se mi zdály takový sny, jak tam je pěší zóna od nádraží k Budějovickému divadlu. Představte si, měsíc v kuse se mi zdál sen, jak běžím po té zóně

0: Do Derniéry ta písnička už tím byla poznamenána.
1: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je stále herec Jiří Plojhar, který ve studiu 2 v současné době hraje v 7 až 8 inscenacích, na kterou byste nás pozval.
1: Na tu, která bude mít premiéru v prosinci, nevím ještě, jak dopadne. Bude to Harold a Mott, bude tam hrát Eliška Balcerová, Dan Krejčík, Jitka Schneiderová, já, bude to režírovat Mirek Hanuš. Ale to je premiéra až v prosinci. A do té doby určitě si můžete zajít na Brouka v hlavě, Jezinky, Bezinky, Odpočívej v pokoji, Poprask na laguně, Beckham, Revizor.
0: No a
1: to ještě tam za něco, ale nevím.
0: A která inscenace je vaše oblíbená, kterou jako hrajete, užíváte si, a kdyby přišla Derniera, tak ji obláčete?
1: Tak to už se stalo. To se stalo se Smolíkovejma, to bylo už na Slezičky, ta byla moje nejoblíbenější. A teďka se dá říct, že jsou moje rovnoměrně oblíbený s určitými části neoblíbenosti všechny inscenace, které tam mám. Takže bych si netroufil jmenovat jenom tu jednu.
0: A je některý herec či herečka, se kterým hrajete, řekněme, jako rád, ale cítíte určitou jako zodpovědnost, protože je to... Teď narážím na Ivu Janžuru.
1: Ano, samozřejmě.
0: Jak se vám s ní hraje?
1: Já úplně jsem se nadechoval, že toto jméno samozřejmě zmíním. Víte co, v tom studiu 2 já jsem byl poctěn to, že jsem tam mohl potkat ty legendy, jak už Ivu Janžurovou, tak samozřejmě Danu Kolářovou nebo Martu Vančurovou. A tam ten člověk prostě respekt má a tu velkou úctu, ač samozřejmě z druhé strany to vůbec ty dámy nedávají najevo a chovají se opravdu, jako že jsou to ty nejlepší parťáci. Tak samozřejmě ta zodpovědnost, aby jim to ten člověk nepokazil, tak ta tam je, ale vytvářím si to sám, protože oni mi nic jako najevo nedávají. A je to velká podsta je sledovat jako při práci, protože tam opravdu v tom divadle, zvláště v tom divadle, dokázali toho tak strašně a zažili úplně všechno. Že? Takže když my přijdeme s něčím, tak oni už dávno za těch 50-60 let toho divadla

0: A tentokrát to není metafora, je to skutečně tak, tam byli. Takže je to velká škola a jsem za to moc rád, že jsem to ještě zažil přímo fyzicky.
1: Přímo fyzicky a jednou vy budete zase předávat své zkušenosti a možná mladí herci na vás budou se dívat s otevřenou pusou a hledat každé vaše slovo.
0: Ano, já si právě furt říkám, že jsem ten mladý, který vzlíží k těm bardům, ale nedávno mě někdo upozornil, že mi bude příští rok 50 a jak jsem ve 20 brali ty, kterým bylo 50. No a to byly ty už, který jsme brali, že jsou prakticky nad smrtí, jako před smrtí teda. Tak je to tak strašný, jak to rychle uběhlo a člověk si tak rozhodně nepřipadá, že já už jsem mířím do toho věku, že mám blíž do důchodu a ke smrti nežli od školy, jako umělecký, jako. No to tak je, no samozřejmě.
1: Ale není. No podívejte se na paní Bohdalovou.
0: Dobře, ale tak to jsou jakoby unikáty, které jsou prostě ve světovém měřítku naprosto unikátní, jako. No to je přeci úplně něco šíleného.
1: No a proč by se to nemohlo stát vám? Když sportujete, chodíte na bohemku, když se nebudete moc rozčilovat nad výsledky, tak...
0: Tak se těším v těch 94, že budu stále na jevišti jako Jiřina Bohdalová.
1: Já moc děkuju, že jste tu s námi byl. Jdete dneska do divadla?
0: Ne, dneska mám strašně dlouhý dabingový studio, jednu hlavní roli, takže dneska nemám představení, dneska mám studio.
1: No vidíte, tak k dabingu už jsme se nestihli dostat, tak si to necháme na příště. Moc děkuju, že jste tu byl, Jiří Plojhar.
0: Budu se těšit a děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem se

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
5: Vláda zhodnotila svůj první půlrok ve funkci. Hasiči stále likvidují požár výškové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO splnila už skoro pětinu svého programového prohlášení. Předseda vlády to řekl po sérii schůzek s ministry, se kterými postupně bilancoval první půl rok u moci. Za největší úspěch vlády považuje Babiš snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce naopak plnění spojeneckých závazků. Prezident Petr Pavel při dnešní návštěvě Karlovarského filmového festivalu řekl, že zhodnocení dosavadní práce vlády ještě neviděl.
6: Viděl jsem asi jenom o tu klempíře, jak v krátkém videu zhodnotil, co všechno dosáhlo jeho ministerstvo, tak já si to nejdřív pročtu, prohlídnu a pak se k tomu nějak vyjádřím.
5: Opozice vládu za první půl rok kritizuje. Například podle místopředsedy KDU ČSL Benjamina Činčily nedělá kabinet politiku pro lidi tak, jak sliboval. Přední část 12-patrové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně, kde od rána hoří, se zřítila. Oheň se stále nedaří uhasit. U požáru zasahuje přes 30 jednotek hasičů i vrtulník s bambivakem. Hořet začalo před 9 hodinou ve skladu obuvnické firmy Vasky, kde bylo uskladněných 75 000 bot. Oheň se postupně rozšířil až na střechu budovy. Uzavřeno je celé okolí a lidé by neměli kvůli kouři větrat. Zemědělci na jihu Moravy zatím sklidili přes 16% ploch letošní úrody obilovin, tedy necelých 150 tisíc tun. Vyplývá to z nejnovějších údajů ministerstva zemědělství. Jižní Morava je ve sklizni ze všech krajů nejdál. Třeba na Vyškovsku už mají zemědělci hotové žně ozimého ječmene.
7: V celém kraji je zatím ozimého ječmene sklizených asi 60%. Výnosy se u všech obilovin dohromady pohybují nad 5 tunami na hektar. V meziročním srovnání je to o necelých 70 tuny méně. Tento rok by sklizeň obilovin a řepky podle prvních odhadů měla být průměrná, někteří zemědělci ale počítají s nižšími výnosy. Letošní úrodu podle agrární komory negativně ovlivnilo suché jaro. Český hydrometeorologický ústav ho označil za nejsuší od roku 1961. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Počasí.
5: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupně, v 1000 metrech na horách kolem 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor, za Ostrovačicemi na kilometru 173,5 stojí kamion. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy podobná situace na prackovické estakádě. Na kilometru 56,5 nákladní auto řeší tam poruchu, místo je označené šipkou. V Praze stále ještě kolony ve Kbelské ulici směrem z Liberecké do Novopatské je evidentně nehoda. Auta zastavují už za odbočkou do Ďáblic. Zdržení bylo ještě před několika okamžiky přes půl hodiny. Takže vám i tak přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: To byly zprávy, po nich už je tady country dostavník Mirka Černého.
0: Zlatá láska.
8: Kdo věří lidem, svému srdci a na zázraky, Proto je tu další důkaz, že osudová láska existuje.
9: Vzplála i mezi dvěma mladými lidmi už před více než 53 lety. Snad na to dohlížel sám ochránce našich nejvyšších hor. Potkali se totiž v Krkonoších, na lyžích a u kytary.
8: Ona, co by 17letá studentka, on jako 19letý jinoch. Jejich příběh vám dnes budeme vyprávět.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Ten dnešní příběh zlaté lásky začal jako pohádka. Vysoko v horách, za sedmero údolími, v boudě na hřebenech, kde fouká studený vítr a v zimě se tam rádi schovají pocestní.
1: Právě tam se potkali budoucí manželé Ivana a Jiří Slavíčkovi, kteří už oslavili zlatou svatbu. Jejich zimní příběh nás zaujal natolik, že jsme za nimi poslali Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vítám. Dobrý den. Já myslím, že mi podáváte ruku.
3: Podržte mi mikrofon, já vám podám ruku.
4: Děkuju. To je ale od vás moc hezký teda. Dobrý den. A oni už jsou tady, no tak pojďte dál, vítáme vás.
3: Já chci hned na úvod za ten krásný příběh vám dát květinu.
4: Ježiš, děkuju. Děkuju. To je krásná, děkuju.
3: Ženy mají mít květiny.
4: Normálně dojel. Děkuju, děkuju.
3: A pro pána máme bonbony a něco sladkého společně. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuju pěkně. Chtěl jsem se zeptat, co mi má dáte, no tak už to vidím tady.
4: Ne, tak to teda my vám moc děkujeme. Jsme rádi, že jste přijeli. Pojďte dál, nezouvejte se, my máme pejsky, ty se taky nezouvají, jo? Tak račte pojít. Já říkám, račte pojít, jako popojděte dál do vozu.
1: V březnu roku 1970 jela Ivana se spolužáky na zimní lyžařský výcvik do Krkonoš na Petrovu boudu.
0: Jiří s tehdejšími kamarády z práce z pražských tiskáren tam jezdil na víkendy. Přespávali v podnikové chatě o 2 kilometry níž pod hřebenem, ale na slavnou Petrovku vyráželi na pivo. Říkali, že na polévku. A po ní vzali kytaru a zpívali na verandě, kde večeřela děvčata z kurzu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A to byl prostě ten správný moment. Já neznala nějakých countryovek, já uměla Jo, Třešně zrály od Matušky, Dianu a takovýhle, jo, Tisíc mil. No ale tam tyhle ty kluci hráli takový, ty oni byli sehraný, protože oni na ty hory jezdili třeba jenom na víkendy. Jo, z Prahy.
5: Všechny víkendy. Všechny víkendy na horách jsme trávili.
3: Vy jste si tam tak jako s klukama jezdili oblížet terén na holky, nebo jak to bylo?
5: No tak my jsme hlavně jezdili asi kvůli těm kytarám, že tam byl sníh a lyže, že jo. Ty holky byly tak druhořadý do té doby, než teda se to nějak převalilo, že holky byly v první řadě a pak byla ta polivka teprve, no takže takhle to bylo.
3: No a co vás přivedlo k tomu, že jste na tu verandu zašli za děvčaty?
5: Tam jsme tam tak nějak průběžně chodili pořád, jestli tam byly děvčata nebo kluci. My tam nepatřili vlastně do té chalupy, že jo? My jsme tam chodili jenom jako něco si tam koupit, sníst. No a tak jsme tam chodili, protože s těma kytarama není na to každý zvědavý. Tam byli soudruzi z ROH, že jo, vepředu. Tam Kablo Vrchlabí, tam jezdilo takový skupina, ty hrály a ty tam tancovali nějaký polky a takovýhle ty a my jim to rušili, že jo. Tak oni nás vždycky jako z kraje vykázali na tu, takže jsme tam pak už chodili normálně do té verandy. Jako měli jsme výčepní, byla paní Mařenka, ta vždycky to tam roztočila piva do toho, že jo, tak ty starý, to byli kluci různě starý, my byli, nebo já byl a ještě jeden jsme byli nejmladší tam, jo. Jezdili kluci třeba, už byli ženatý, měli děti a taky říkali, Mařenko, pište to hráběma, že jo, protože jinak, aby to jinak nestihla vůbec všecko a měli nás rádi, protože tiskaři v té době měli dost peněz, to bylo jako jedna ze zaměstnání takových, který jako platili dobře, takže se tam utratilo hromada peněz, nechalo se jim, když krece velká, takže nás si tam celkem i považovali. Jako.
4: No a těch kluků tam bylo asi 15 a já tak jako jsem koukala na Jiřího, on měl takový vlasy na ramena, tenkrát se to nosilo, že jo, takový ty dlouhý vlasy. A tu kytaru a takovej, a měl z králíka chlupatou vestu, protože jeho tatínek byl kožešník. A já jsem teda jako říkala, hele, to je nějaký ten má vestu, jako jo, to víte, to byly 70. leta, jo, to tady bylo prd, jo, to tady nebylo nic. On měl 17. března narozeniny. Toho dne vlastně my jsme se dali dohromady. Protože kluci tak jako, že jo, hele, na zdraví, Jirka má na rozky, tohle. Tak, no a já jsem teda mu popřála jako všechno nejlepší, dala jsem mu pusu a už to bylo takový, jako že jsem si myslela, no tak je to jasný, jo. No a tak jak hráli, tak já jsem si sedla jako na zem, opřela jsem se o jeho kolena a teď jsem prostě nasávala tu country muziku, takový ty bedny od whisky, ať, jo, prostě všechny tyhle ty. Tak jsme se tak jako nějak zkamarádili.
5: No holka jako Květ vám měla hlavně dlouhý vlasy hodně, někam skoro až na zadek, viď? No. Tak asi to byl nějaký ten moment takový, že jako každý ty dlouhý vlasy neměl, že jo.
3: Takže jste se trochu předváděl, hrál na kytaru?
5: No tak jo, na kytaru, ale nepředváděli, to jsme tak hráli prostě bez nějakého předvádění. To si myslím, že nebylo jako předvádění nějaké.
1: A pak zasáhl osud. Nebo náhoda? Jeden z profesorů si zlomil při slalomu pod Petrovou boudou nohu, skončil ve Vrchlabí ve špitále a najednou chyběl vedoucí jednoho z družstev.
0: Tehdy zašel druhý vyučující za hochy na Petrovce s prosbou, zda by se nepostarali o děvčata z prvního družstva a on by se s jednou se žákyň, která závodně lyžovala, ujal druhého a třetího oddílu.
4: Si zajásali samozřejmě. No a dopadlo to tak, že prostě každý kluk si vybral nějakou holku, Jiřík si vybral mě, respektive já jsem si vybrala jeho, protože to tak bývá, že ženská si vybere vždycky chlapa, jo? Není to tak, že chlap klofne ženskou, ne.
3: To znamená, vy jste nevytvořili pár, váš život stojí na tom, že vy jste vytvořili družstvo.
4: Ano, my jsme vytvořili družstvo. No a ráno po snídani už jsme šli na vlek, protože ten vlek jezdil k jejich chalupě, tam končil. Takže my jsme sjeli tím údolím, tím sedmidolím k ním na chalupu. Oni už čekali před chalupou a celý den do oběda, tak jak to šlo, jsme s těma klukama, každý kluk vyfasoval jednu holku a jezdili jsme nahoru vlekem.
3: Prosím, jak fungoval ten vlek? Byl to nějaký kotváč pro dva?
5: No jasný, kotváč pro dva to byl a byl poměrně na ty poměry tehdy hodně dlouhý, takže to jako trvalo dlouho, než se ty odpoutali od sebe ty dva, že jo, kteří na tom byli, no. A nechalo se tam do těch ženských hůčet, že jo, všelijaký, co koho napadlo, nějaká šílená věc, tak jim to tam natlouk do hlavy, že jo, tu cestu nahoru, no.
3: Takže pan profesor vlastně vytvořil podmínky pro seznámení mnoha dvojic. Byli jste jediná dvojice, která se takhle dala dohromady, netušíte, nebo tušíte?
5: Tam, ale jako pak se rozešli zase, my asi jediný si myslím, že jsme tam to přežili až do teďka, teda.
1: Po skončení lyžařského výcviku se Ivana vrátila do Slaného, Jiří do Prahy.
0: Kontakt udržovali jen po telefonu. Po měsíci ale přišlo pozvání na rande do Prahy.
4: No a tak jako co, kam půjdeme? A ten jeden kamarád z těch hor, tenkrát v Praze v Demínce, na Vinohradech dělal pingla vrchního. Tak Jiří říká, hele, tak zajedeme za Ivanem, tam si dáme nějaký kafe a možná jídlo. A tak jsme šli do Nemínky, to bylo naše první společné rande. A jak myslíte, že to dopadlo?
3: Pamatuje si to Jirka?
5: Naprosto přesně, já jsem tam přišel, ale neměl jsem ani korunu s sebou. Takže jsme tam zůstali kamarádovi dlužit.
4: Ne, Ivanka to zaplatila.
3: A když jste zjistil, že nemáte prachy? Co se tak jako ve vás odehrávalo?
5: No tak bylo to trapný, že na první zkusek. Já to nechal doma prostě všechno, jsem neměl nic sebou. No.
4: Nebyla to tragédie, protože ten Ivan byl vlastně jeho kamarád a zároveň už i můj kamarád, protože jsme se znali z těch hor, takže já jsem to zaplatila, byla procházka, Vinohradská, Václavák, na nádraží mě odvedl, dali jsme si pusu, objali jsme se, zamávali, no a vlastně tím to asi tak nějak začalo.
3: Je nějaká písnička, kterou pokládáte za tu svoji?
4: Já myslím, že třeba Diana. Protože když jí hráli ty kluci, to bylo asi 6-8 kytar, to prostě bylo něco.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to příběh lásky a 51-letého manželského soužití Ivany a Jiřího Slavíčkových.
2: Začali spolu chodit na jaře roku 1970. Jejich vztah sílil, kvetl a oba zářili štěstím. Jenže pak musel Jiří na vojnu a Ivana po škole nastoupit do práce.
1: Znovu zasáhl osud, náhoda. Ale také tatínek Jiřího, který jim oběma přál. Ivanku pozval do Prahy k ním domů.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ale za všechno může tatínek, který mi nabídl, že bude tam volný pokoj a sežene mi práci. Sehnal práci v bance, já se nastěhovala s kufříkem do Prahy a tím pádem jsem byla v Praze.
4: Já jenom chci říct to, že ona vlastně nastoupila Iva po škole do Kralup do Kaučuku a dělala tam, já nevím, jestli neřeknu pitomost, asi za 700 nebo kolik byla výplata tehdy, jo. To bylo nic, to prostě nebylo ani na ten vlak skoro, jo. Takže jako proto ten táta vymyslel to, že by mohla do té banky, kde měl nějakého známého přes někoho a že teda bude bydlet, když já budu 2 roky pryč, to nikdo nevěděl, a to taky nevěděl, když jsem si šel pro povolávací rozkaz, že budu přes ulici. To prostě byla náhoda, to tak vyšlo.
5: Vy jste jim udělal čáru přes rozpočet.
4: No, já jsem jim to vlastně zkomplikoval oběma. Jo.
5: Vy jste se ale jeho tatínkovi musela dost líbit teda.
3: No, bylo to zvláštní, protože já jsem vlastně jakoby adoptovaná. A to bylo jako pro některý lidi takový docela neschroupnutelný, jo. Protože víte co, když jak prostě jak si řeknete, no tak kdo ví, odkud je, z jakého hnízda, kdo ví, co to bylo za rodinu. A já teprve v 6 letech jsem přišla jako k mým rodičům, mamince, tatínkovi, který si mě vzali, díky mojí tetě, budoucí tetě, která dělala tyhle ty věci na hygienické stanici, měli na starosti dětský domovy. A já vlastně díky tomu, že jsem jako byla tak jako trošku jiná než všechny děti, tak jsem jako měla takový jako obavy, jak to bude, co to bude, jo, jestli mě vůbec ta rodina přijme, jo, protože já jsem hrozně kamarádská. Já jsem vždycky byla kamarádská a jsem děsnej optimista. Já prostě i tím, jak jsem dostala v životě jako za uši, na zadek, tak jsem hroznej optimista. Po všech stránkách. No a tak jako to bylo takový to, že jsem si říkala, hele, tak to asi jako ta rodina mě asi přijmula. I když jsem jako teda do těch 6 byla v děcáku, tak asi na ně dobře působím, nebo prostě jsou rádi, že si jejich chlapec nabrknul děvče takový nějaký, jako, no ne, jako, ale ne nějakou fiflenu, jo. A jsem byla obyčejná holka, prostě kamarádský typ, no.
5: Jaké to bylo tedy po tom návratu z té vojny, jak to začalo fungovat? Vrátil jste se do svého pokojíčku a...
4: No muselo to začít nějak fungovat, no tak jsme to zlegalizovali, udělali jsme si svatbu.
5: Tak jak to bylo ve vašem případě? Kdo o ní rozhodl, kdo koho požádal o ruku, jak probíhaly přípravy?
4: My jsme to nějak ani rozhodovat nemuseli, my jsme museli.
3: Ještě
5: To je vliv toho pokojíčku.
3: Ano, ale ještě podotknu, že než jsme se rozhodli, že jako teda se vezmeme, tak manžel koupil prstýnky a měli jsme zásnuby.
4: To jo, to je pravda.
3: Měli jsme zásnuby, takže my jsme oficiálně se jakoby zasnoubili. A potom teda, jak říkal Jiří, situace tomu chtěla, prostě už jsme nechtěli být jenom sami dva, no tak jak se to říká, tenkrát jsme se vzít museli. Prostě to přišlo, já jsem byla těhotná, no a tím pádem, aby byla rodina jako celá, no tak se prostě vezmeme.
5: Kolik vám bylo v té době?
3: Mně bylo 20.
5: Jirkovi?
4: Mně bylo 21.
5: Jaký okamžik člověk jako prožívá, co se stane v tu chvíli? Vy si řeknete, čekám to dítě, jako pohledí ten jeden toho druhého, dali jste si pusu, přišel závan radosti, že budete mít vlastně, že vás něco spojí ještě víc k sobě. Co tak jako niterně člověk v tu chvíli prožívá?
3: Já jsem asi ze všeho nejdřív začala řešit, jestli to bude holka nebo kluk. Já teda jsem chtěla vždycky holku. A pak jsem v zápětí jsem začala řešit svatbu a šaty. No, moje maminka byla jako učitelka a ona byla úžasně šikovná, ale na všechno mi šila. Já jsem chodila oblíkaná jak princezna učitelky ve škole, teda jako mě neměli rádi, protože já jsem chodila obšívaná z burdy, to tenkrát byl časopis Burda, moje maminka podle toho šila, ale na svadební šaty jako maminka si jako netroufla, tak její kamarádka, nějaká manka z Chomutova mi ušila svadební šaty, vybrala jsem si krajku. No a pak jsme řešili, jestli teda můj muž bude ve vojenském, anebo jestli bude mít teda oblek.
4: Dopadlo to tak, že teda mě oba dva ty vojáci, co byli mi nadřízený, tak mě řekli, že ať se žením v civilu, že jako ve vojně, že je to takový zvláštní ve vojenském. No tak se koupili šaty.
5: A to jste mohl?
4: No mohl, protože on přímý náčelník, ten můj, ten jeden z těch dvou mi to povolil. Takže jako bylo oficiálně, že jsem se mohl ženit v civilu.
5: Co z těch příprav na tu svatbu si nejvíc pamatujete vy, nebo jste prožíval? Co tak vám utkvělo?
4: Já si nejvíc pamatuju, že my se, protože pochází z Velvar, tak jsme jeli z těch Velvar do Prahy na čas, že to bylo všechno. A tam se přijíždí taková, tam je hrozný mašinka taková mezi Velvarama a Kralupama přes silnici a ono to začalo cink, cink, cink, cink. Museli jsme všichni dělat 4-5 aut, kolik nás bylo zastavit a můj táta ten se mohl zbláznit z toho, ten, že to nestihl, běhal od jedno a pomalu, že neběžel na ty ajzlboňáky tam někam, aby to vypli, aby jsme mohli popojet. To je takový největší jako zážitek z celý cesty na svatbu vlastně.
5: Kam jste jeli, kde jste svatbu měli?
4: My jsme měli svatbu na náměstí Svobody ve Skleňáku, jestli víte kde.
5: Praha 6.
4: No, Praha 6, tak tam.
3: Pro mě nejhorší zážitek z mojí svatby byl ten, že já jsem den předtím, my jsme se brali 23. června 1972. Já den předtím jsem byla u kadeřnice, tenkrát se nosily takový ty velký hlavy, já tomu říkám věrtel, a já jsem byla u kadeřnice, ona mi udělala ten velký kýbl na hlavě a já jsem celou noc před tou svatbou měla na hlavě silonový šátek a seděla jsem v posteli opřená, abych si tu nádheru nezmuchlala. To byl pro mě nejhorší zážitek ze svatby.
5: Vlastní obřad?
3: Jako probíhalo to normálně, svatba byla hezká, my jsme si nechali na náš svatební den zahrát orchestrálku od Eckerbilka Cizinec na pobřeží.

0: To bylo prostě jako krásný. A...
1: Když to dneska slyšíte.
0: Jo, to mě dneska bere. A zrovna tak jsem, jako to mám v hlavě, že až některý z nás odejde, tak chci, aby se to zahrálo na tom rozloučení. Jo? Takže Ekerberg, to je jako cizinec na pobřeží. Taková srdcovka.

0: Jiří, je během té svatby čas pro nějakou romantickou chvíli zadívat se té Ivance do očí, zapamatovat si ten pohled, anebo je to takový ten svatební expres, kdy si až doma uvědomíte, že vlastně svatba byla včera nebo něco takového?
1: Takhle asi to funguje, no nějaký, protože to je takový trapik okolo, že teď každý něco chce, na něco se ptá někdo a nevím, je konec. Myslím svatby teda, že jo. No.
0: Kdo si myslíte, že na vaší svatbě byl nejdojatější?
1: Já si myslím, že asi žena teda už v té chvíli jako, ta jako bulila pěkně. No. Nejvíc si myslím opravdu manželka.
0: Potěšilo vás, že vlastně bulí kvůli vám, kvůli té lásce k vám?
1: No, to jde o to, jestli to opravdu bylo kvůli tomu, víte co, jestli to může mít menší boty třeba, nebo já nevím, že to jako je všelijak. No.
2: Ne, mě to tak rozsekalo, jo, takový to povídání a tohle, že já jsem se opravdu neudržela, ale já to mám i dneska, já třeba když slyším v rádiu nějakou písničku, třeba od Tučnýho, jo, tak mi začne cukat brada, jo. Mám takový chvíle, kdy mě prostě takový některé věci dojmou, jo. Ale na té svatbě mě tohle to jako prostě hrozně dojalo a já jsem si ale ani neuvědomila, že se děje něco jiného. Ta moje lítost mě prostě tak nějak dohnala, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh zlaté lásky manželů Ivany a Jiřího Slavíčkových. Po svatbě se jim v roce 1972 narodila dcera Lucie.
2: Téměř po 9 letech přišla na svět druhorozená Šárka. Jejich štěstí bylo dvojnásobné. Ale v životě přišly i smutné chvíle, okamžiky, kdy se ten jeden o druhého začal bát.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: V tom společném životě, co vás nejvíc partnersky vašimi slovy rozsekalo?
4: Nastal moment, manžel po nějakých různých vyšetřeních zjistil, že má tu blbou nemoc, co se týká pánů, prostaty. Ale ani v ten moment mi to nerozsekalo, protože já jsem okamžitě zapnula na jiný level a začala jsem prostě uvažovat o tom, že jo, není jediný, dobře to dopadne, vždyť jsme na to dva, prostě podřídí se tomu, co jako řeknou doktoři, bude operace, dobře, operace, všechno to proběhlo v tom. A já jsem prostě celou tu dobu byla přesvědčená o tom, že to neprohrajeme. Že my to prostě jako spolu dokážeme, my jsme to dokázali. A mám kamarádku, která je ředitelka, nebo teď už není, byla ředitelka církevní střední školy. A ta vždycky mi říká, hele Ivko, já když vás viděla tenkrát, když jsi mi to řekla, že ten Jirka prostě půjde na tu operaci, že je nemocnej, že má tohleto, tohleto. Já prostě v tobě mám takový příklad, jak ty jsi to dokázala jako nést a jak jsi to vzala prostě do těch svých rukou, že to samozřejmě zvládnete. Zvládli jsme, je to 8 let pryč, v pohodě, takže ťukám, ano. Takže my jsme jako, já jsem nikdy neměla pocit, že by mi něco v životě rozsekalo. I tohle to, který přišlo, tak vlastně mě tak jako nabilo do nějakého jako, jo, vzpamatuj se a jdeme do toho.
3: Pomohl vám tenhle přístup vaší ženy, když přišlo to oznámení o té nemoci, Jirko?
5: No, já si myslím, že asi jo, ale já jsem tak na tohleto podobný, jak ona. Já si to prostě nepřipouštím. Jako, proč by to mělo dopadnout špatně, že jo?
3: Ale stejně, když se zeptám na ten niterní pocit, když vám to doktor řekl, tak přece jen asi sesypat se trošku člověk musí, nebo i ten svět se mu trošku musí změnit priority.
5: To asi trošku jo, ale já jako to nějak to neberu. Já prostě to jako, já mě třeba už kolikátý rok, čtvrtý, říkají, že mám začíná, že mi Parkinson, jo. A tak se mi třese ruka, tak se mi třese prostě, tak se třese, no tak co, jako, když dokavať neupadne, že při tom třesení, tak je to v pohodě, jako, tak já si to tak nějak neberu, no.
3: Patří ten dík i ženě za to, že vedle vás takhle stála optimisticky v té době?
5: To asi určitě, jo, to, že víte, že to pomůže, to je jasná věc. To je jako, i když budete tam ležet na pokoji, přijde sestřička a řekne, že já nevím, to zdržujete, jděte, tak je to špatný, že když přijde jiná, řekne, to bude v pořádku, jen tady zůstaňte, tak se vám tam taky lepší bude ležet, že jo. No, takže nechci to přirovnávat jí teda k sestřičce nějaký v nemocnici, ale samozřejmě, že ta podpora toho druhého, ať já jí nebo ona mě, tak takových 99% je prostě, protože je to dobře, že jo.
3: Když přišlo to oznámení, vy dva jste byli poprvé přítomní tomu okamžiku, že jste si to řekli, nebo jste stáli vlastně před tím, jak to probíhalo? Dívali jste se do očí, usmáli jste se na sebe, chytli jste se, dali jste si pusu. Co partnersky se v tu chvíli udělá, aby ten druhý měl tu sílu?
5: To já vám ani nedokážu říct, já si to vůbec nevzpomenu na to, jako co, jak to probíhalo, nebo nevím, ne, nevím.
4: Tak no, já si pamatuju, že když jsme byli v té nemocnici na tom vyšetření, manžel byl v té ordinaci a když přišel z té ordinace, kde já jsem čekala v čekárně, tak mi říká doslova, je to v prdeli, mám nádor na té prostatě a musím na operaci. Mně v tu chvíli, samozřejmě, že jo, tak nějak se vorosily oči, chytla jsem ho, objala jsem ho, že to spolu dáme, to zvládneme, hele, nekončí svět, prostě to dobře dopadne. To byla taková ta reakce první, kterou já jsem s touhletou nemocí jako měla. My jsme se nehroutili, my jsme nebyli nějaký, aby jsme si kousali nechty, ježišmarja, to je hrozný, jak to dopadne. My jsme prostě žili s tím, že to dobře dopadne a že se to musí udělat co nejdřív a bla, bla, bla, bla. A bylo. Já jsem ráda, že ho mám vedle sebe vůbec, protože já nevím, no 50 let, my jsme spolu vlastně už 53 let, protože už ty 3 roky jsme byli seznámi, jsme se znali, ale jak říkal manžel, z našeho okolí není dvojice, která by to táhla tak dlouho, jako to máme my. A my jsme vlastně nikdy nezažili nějakou krizi, jako že by jsme se chtěli rozvádět, nebo že by lítali talíře. To u nás neexistuje. My se nehádáme, on nám to nikdo nevěří. My se prostě nehádáme. Jako pak vás to potěší, když vám třeba ta dcera, která už je 23 let teda v cizině, řekne, já jsem tak šťastná, že jsem žila v této naší rodině. Já mám ve vás takovej příklad, za prvé, že jste to spolu vydrželi tak dlouho, a za druhý, že jsem nezažila žádný hádky, žádný výčitky, nic. Takže prostě, jo, to máte takový jako, to je taková satisfakce, že si řeknete, jo, táhneme to dobře, jo, děláme to dobře. My opravdu, my si nevadíme, my jsme prostě takový, jakože jsme na veselo a chodíme si každý týden v pátek hrát s kytarama, zpívat do jedné hospůdky tady do Brdských lesů. Takže my si udržujeme furt takovej ten jako, a my jsme vlastně furt jak za mladá. My jsme u těch kytar začali, no my u těch kytar asi skončíme.
2: Jakoby Ivančino a Jiřího společné příjmení Slavíčkovi, které nosí už 51 let, odráželo jejich celoživotní zálibu. A to je zpěv a muzika.
6: A k tomu přidali humor a lásku. A toho si zase ceníme my. Proto jsme se rozhodli jim už na základě popsaného příběhu poslat po Patrikovi dary.
2: Tajně jim nachystal u nich doma v kuchyni v Mladém Smolivci na Plzeňsku velký kávovar a digitální rádio. Do této chvíle neměli o ničem tušení.
5: Dobrý životu. Konec, už mi to nejde.
3: Milý Jirko, milá Ivanko, takže za těmi dveřmi je něco, co vám tady necháme a u čeho si třeba na tu naši návštěvu i na Carmen s Petrem vzpomenete.
4: Si děláte kozy a kde to je?
5: Tamhle. Už to vidím, je to černý.
4: Ty bláho! Kávovar! Espresso!
5: To jsem vždycky chtěl.
4: Ježiš, jo a DAP rádio! No vy jste úžasný. No tak to vám teda ale strašně moc děkujem. To máme vlastně nový svatební dar?
3: No je to tak.
4: To je krása. Ježiši, Carmen a Petře, děkujeme moc. Jste zlatíčka, to jste nás potěšili teda.
5: No děkujeme hezky pěkně.
3: Vy můžete zatím nechat nabít to DAP rádio, protože je přenosné, nabíjí se pomocí běžné nabíječky na mobilní telefon nebo přes počítač. A pak si sebe možná můžete poslechnout i v rozhlase v digitální
4: ano,
3: kvalitě.
4: Ano, samozřejmě, se na to těšíme.
3: Takže jestli se nepletu, Ivanka vstává později, Jirka dřív bude dělat ráno kávu v kávovaru.
5: No tak my máme tady takový ten překapávač, že tohle bylo asi solidnější.
3: Tohle dělá espresso, lungo, dělá to i horkou vodu na čaj případně.
5: Horkou vodu na čaj už je manželka, ta pije čaje, ta by se učajovala.
4: No super dárek, děkujem. To jsme tady ani v nejmenším nečekali, že když nás poctíte svojí návštěvou, že teda ještě budeme obdarovaný. To je bomba. Děkujeme, děkujem, děkujem.
6: My děkujeme vám, že jste nám řekli, jak se rodí a prožívá láska.
2: Manželé Ivana a Jiří Slavíčkovi nám za chvíli také prozradí svůj recept na štěstí a spokojený život.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Po 51 letech společného manželství se Ivana a Jiří Slavíčkovi musí dobře znát. Jeden druhého jako své boty, jak se říká.
2: Jestli tomu tak opravdu je, ověří Patrik Rozehnal partnerskými otázkami. Položil je každému zvlášť.
1: A my si je dovolíme dát za sebe a uslyšíme, jak jejich manželský test dopadne.
3: Co jste mu dala k prvním Vánocům?
4: Ty bláho. Asi možná nějaký svetr?
5: Svetr, triko, jak nevím.
3: Výborně, bot. Její oblíbený zpěvák.
5: Já si myslím asi, že Tučný a z těch cizích, já teda bych jako ho poznal a nevím, jak se jmenujou. Jo. To jde mimo mě zase tyhle věci, takže.
4: Asi Kája Gott.
3: Přičem jste doma nejšikovnější?
4: Když nic nedělám.
5: Tak jde ve své podstatě si myslím já úplně všecko jako dobře, co se týká ženských prací. Kromě luxování, to je moje hobby, jo, luxování. Jako, to jsem si, fakt, jako, to není jako legrace, to jsem si pořídil vysavač na baterie, abych netáhl šňůru za sebou. A to se mi líbí, no, to mě baví.
3: Kam by chtěla jet Ivanka na dovolenou?
5: Asi někde teplo moře. Tady vždycky sedí na zahrádce a běduje, že tady místo obilí není moře.
4: Mně by se líbil třeba Nový Zéland.
3: Kolik váš muž má párů ponožek?
4: Můj muž je multiponožkář. Ten jich má plnej šuplík. A jakmile jdeme do nákupáku nebo někde, kde jsou

0: To teda se asi nespomenu.
1: Bylo to tím, že o film tolik nešlo?
0: No jasně, jasně.
1: Na čem jste byli spolu poprvé v kině?
2: Ježišmarja. Vím, to byl takový přiblblej film ruský, myslím, že byl dokonce Mlčení ve tmě, nebo nějak tak se to jmenovalo.
1: A mlčeli jste ve tmě?
2: My jsme ve tmě mlčeli všichni, že jo, tak jako v kině to tak bývá, že mlčej. No.
1: Co by si podle vás koupil za velkou výhru třeba ve sportce?
0: Možná pěkný auto, anebo Mobilheim.
2: Asi nový auto určitě ne, protože to mně přijde scestný dávat, já nevím, 600 tisíc za auto a za půl roku, aby mělo hodnotu 200, že jo, nebo to ne. Ale asi kytaru bych si koupil nějakou kvalitní pěknou, to asi jo, no. Nebo harmoniku foukací pěknou nějakou, no to.
1: Na jakém nejzvláštnějším místě jste se milovali?
2: Já nejzvláštnější, jo. To já nevím, někde v lese třeba někde.
1: Někde nebo někde konkrétně?
2: No to konkrétně já nevím, kde ten les byl zrovna v tu chvíli, že jo, ale v lese nějaký, nevím, pasleka, palouk, pařez, kláda, ne, v lese.
1: Na jakém nejzvláštnějším místě jste se milovali?
0: Asi v lese na kládách. Asi v lese na kládách, no.
2: Dokonce vím, že už vím i tohle, teď mi to vyskočilo, tak to bylo ve Štiříně, u rybníka v lese, u takový mlejňák se jmenoval, a byly tam klády asi nějaký.
1: A to vás tak, jako když jste šli kolem, přitáhlo, klády, tady to půjde, nebo?
2: No to nám, to ne, že tady to půjde, tady to půjde, no zrovna jsou tu klády, že?
1: Co jí dělá šťastnou?
2: Jí? Když je tady malý dítě, my říkáme malá velká, že? A když je tady malý dítě, tak jako je spokojená hodně, no.
0: No, když jsme tak nějak rodina pohromadě, no. U toho jsem nejšťastnější.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Co udělat pro láskyplný vztah? Jak prožívat lásku i po 51 letech manželství? Na to se teď chceme zeptat Jiřího a Ivany Slavíčkových.
0: No tak já si myslím hlavně, že je důležitý do toho vztahu dát prostě lásku, což teda jako v našem případě samozřejmě bylo.
1: Jak se to projevuje? Jak projevujete lásku Jirkovi?
0: Jdu do kuchyně si uvařit kafe a dám mu pusinu. Jdeme spát, políbíme se, jdeme mezi lidi, držíme se za ruce. Nebo vím, co má rád, no tak mu to uvařím a každou chvíli ho pochválím. Takový malinký jako drobnůstky a hlavně nemáme mezi sebou spory. My nemáme jako třecí plochy.
1: Nicméně ten základ, co je nutné dát do toho vztahu, aby to takhle fungovalo. Co si myslíte, že u vás je tím, na čem stavíte vy dva, že vám to prostě takhle funguje?
0: Já si myslím, že to je hlavně humor. Prostě všechno převést do humoru.
2: Já si myslím, že to je nějaká taková, i když třeba s něčím nesouhlasím, tak zvážím, jestli je to potřeba to rozmáznout nebo není. Že? Většinou je to nějaká prkotina, takže to přejdem, ať teda z mojí strany nebo ze strany i vy. A tím, že vlastně jak nedochází ke třenicím, že? Když někdo si svůj názor, ať dobrý nebo špatný a stojí si za ním tvrdě, tak to pak se zhádají. Že? Pak to končí sekera v ruce a ženská utíká. Že?
1: Kdy naposledy jste se chytli třeba kolem pasu a jen tak zůstali chvíli v obětí?
2: No, není to dlouho, ale nevím, kdy to bylo. Co? Předevčírem, no tak vidíte to, předevčírem. Já totiž taky kromě toho, jak jsem říkal, že mám Parkinsona, tak mi taky leze mozek už pryč. Takže já si toho moc už nepamatuju, co bylo. Já si vzpomínám v první třídě, s kým jsem seděl v lavici, to vím, kde kdo seděl, jak se jmenoval, ale co bylo včera k oběru, to už jako s tím mám honičku někdy, no.
1: Náš pořad má být trochu i návodem třeba i těm mladším, aby se dožili takového štěstí po tolika letech jako vy, těch 50 spolu. Co byste jim doporučili, na co se mají soustředit?
2: Aby vzali telefony chytrý a zahodili je a místo, aby si psali dva, který sedí vedle sebe, že vedle sebe sedí, tak aby si to řekli.
0: Stejný názor. A hlavně, aby spolu trávili čas venku v přírodě, vodili se za ruce, objímali se.

0: Měli by být jako k sobě milí, hodní, neurážet se, říkat si hezký věci, jakože hele, to nevadí, že mám nějaký kilo navíc, viď? No. No, a manžel to odsouhlasí, říká to, víš, že já tě mám rád takový, jaká seš. Jo, prostě takovýhle hezký věci měli by si dělat malý radosti, třeba jenom tím, že vám uvaří to kafe.
1: Kdybyste se mohli vrátit v čase zpátky, znovu by byl rok 73, řekli byste si znovu na té svatbě. Ano, šli byste do toho znovu, myslíte si, že by to zase mohlo být takové pěkné? Takhle s tou moudrostí, líbilo by se vám to zase znovu spolu?
2: Když budu za sebe, tak já asi jo.
0: Já teda určitě. Takže já bych do toho šla 100% znova, protože no mě nic lepšího v životě potkat nemohlo než můj Jiří.
2: Kdyby si pan učitel nezlámal nohu, tak to bylo všecko jinak třeba.
0: Nebylo, nevěř tomu, tam už to bylo daný.
1: Věříte na osud?
0: Já nevěřím jako... abych řekla na osud, ale já věřím něčemu, že něco je. Že něco je, co nás vede a co to prostě vždycky zařídí, dopadne to tak, jak to má a vždycky z ničeho se prostě neskácej. Vždycky to dobře dopadne.
2: Co se má stát, to se stane.
1: To znamená, že to, že jste potkal svoji ženu, pokládáte za co? Za štěstí?
2: No, taková šťastná náhoda, bych řekl třeba spíš, protože jsem nemusel na těch lyžích zrovna ten týden bejt, nebo oni tam mohli volit o týden dřív nebo později, takže jsme se vůbec nepoznali. Náhoda.
1: A milujete jí pořád?
2: To asi jo, no.
0: Nikdy by mě nenapadlo, že opravdu spolu prožijeme 50 let, 53, co se známe, no a doufám, že ještě spolu nějakých pár let krásných prožijem, takže děkuju za ten krásný společný život, který jsme spolu měli.

0: ať už věří nebo nevěří na náhody a osud, my víme, že Ivanka a Jiří Slavíčkovi potkali osudovou lásku. Zrodila se v mrazivém počasí hor a plane do dnešních dnů.
1: Oba nám ukazují, že milovat znamená dávat a nic za to nežádat. Mahatma Gandhi kdysi řekl, pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.
0: Proto žijte i pro druhé. Rozdávejte, pečujte a milujte. Nikdy nenechte lásku zmizet. Je čistá, pevná a hřejivá.
1: To dobře ví Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ve Zlíně pokračuje zásah hasičů při rozsáhlém požáru budovy. Lidé v Libereckém kraji odevzdali při letošní zbraňové amnestii téměř 250 zbraní. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hasiči stále ještě nemají pod kontrolou požár výškové budovy ve Zlíně. Na místě je i dál přes 40 jednotek. Večer o tom informoval velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Během požáru se nikdo nezranil. Velká část budovy se ale během dne zřítila a její zbytek má narušenou statiku. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se jí už asi nepodaří zachránit. Otrusina řekl, že zásah bude pokračovat i v dalších dnech.
2: Já si myslím, že minimálně 3 dny bude pokračovat z naší strany likvidace toho požáru a vůbec jako odstranění té budovy a ty další sanační práce, které pak budou za tím majitelem toho objektu, tak může být klidně měsíc.
0: Oheň zasáhl i pronajatý sklad obuvnické firmy Vasky. Škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. V letošní zbraňové amnestii lidé v Libereckém kraji předali policii celkem 242 zbraní. Amnestie trvala od ledna do června. Během ní bylo možné bez trestu odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Podle mluvčího krajské policie Vojtěcha Robovského převzala policie nejvíc kusů v červnu. Bylo jich celkem 71. Lidé odevzdali také střelivo, munici a výbušniny. Podle policie zatím žádná ze zbraní nesloužila ke spáchání trestného činu.
3: Mezi odevzdanými zbraněmi byl například sovětský samopal PPŠ-41 Špagin nebo německý samopal MP-40. Letošní amnestie se konala po 5 letech a byla druhá nejúspěšnější v historii České republiky. Víc zbraní lidé odevzdali pouze v roce 2009. Z Libereckého kraje Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Na řeckém ostrově Zakynthos je dočasně přerušený provoz letiště. Nouzově tam musel přistát řecký bojový letoun F-16. Na sociálních sítích se následně objevilo video s hořícím strojem. Podle mluvčího armády byla důvodem nehody technická závada. Konkrétní příčiny se teprve vyšetřují. Pilot stíhačky je podle něj v pořádku.
1: Sport.
0: Vítězka tenisového Wimbledonu 2026 bude Češka. V ryze prvním českém grandslamovém finále v historii se utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová do něj v Londýně postoupila po výhře 2-1 nad Američankou Goffovou, Nosková po vítězství 2-0 nad Ukrajinkou Kostiukovou. Ve čtvrtfinále ženské čtyřhry vypadla v All England Clubu nasazená jednička Kateřina Siňaková.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupně Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 pozor na příjezdu z Polska směrem na Ostravu. Na kilometru 376 jsou zvířata na vozovce, podle policie se má jednat o kozy. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce nejsou kozy, ale pro změnu silničáři na mostě u Běchovic. Na 62. kilometru mají uzavřený pravý pruh, tvoří se tam kolona na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy, po nich už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, s dalším vydáním pořadu, který vám v tomhle čase od pondělí do pátku nabízí výběr z galerie archivu mluveného slova. No a všechny dnešní ukázky spojuje jedno jediné jméno, totiž herce a humoristy Miloslava Šimka.

0: Zuzana Burjánová, nebo Zuzanka Burjánová, jak se říkávalo, patřila k těm několika půvabným zpěvačkám, které v Semaforu doplňovaly vystoupení jak skupiny kolem Jiřího Suchého, tak pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Ostatně jejich návštěvní dny jsou asi notoricky známé. Co zůstává, řekněme, trochu stranou, to jsou rozhlasové archivy. Najdeme tu například rozhovor s oběma pány, Šimkem a Grossmanem, o knížkách a jejich oblíbených autorech a dokonce i několik povídek, čtených ještě v tichu rozhlasového studia, bez těch známých výbuchů smíchu divadelního publika.
1: Jakožto chudí chlapci dáváme samozřejmě přednost knihám brožovaným a z těch si ještě vybíráme hlavně legraci. Já osobně nevím jak Slávek, ale já dávám přednost tedy knihám s anglickým takovým suchým humorem, K.R.G. Brown a podobně. A samozřejmě, abych se dostal i na druhou stranu, tak mám moc rád Slávek, taky určitě Ilfa a Petrova.
2: Tak já ze satiriku mám hrozně rád Zaščenka a potom z našich autorů Achille Gregora, který ovšem teď poslední dobou se nějak odmlčel, což mě...
1: To já se přidám, tedy jednak mám rád Gregora, ale hlavně Jirotku a je mi osobně moc líto, že po Saturninovi a po Muži se psem začal pan Jirotka psát takové povídky o lešeních a lešenářích a těm jsem se už tolik bohužel nesmál, ale první Jirotkovy věci mě připadají skutečně na vrcholu humoristické tvorby. Já mám moc rád romány pro kluky, Slávek taky my do dneška kupujeme a jsme rádi, že se vycházejí Fogladovy knihy.
2: To říkáme v každém rozhovoru, který vždycky děláme, tak se přiznáváme k dílu Jaroslava Foglara. Vždycky čekáme, kdo z nás to jméno řekne dřív.
3: A vy jste nezažili tu přímou vlnu těch Foglarovek, když to vycházelo, řekněme, v Mladém hlasateli?
1: Prakticky už ne, my jsme...
3: To byly přílohy Mladého hlasatele, že Hoši od Bobří řeky třeba ty vycházely jako přílohy Mladého hlasatele.
1: My jsme 40. a 41. ročník, takže jsme začali vnímat později.
2: Pak jsme to sbírali, že jo, to se vyměňovalo mezi klukama, to byl takový podobný obchod.
1: Třeba za sbírku známek se dostal ročník hlasatele a takovýhle.
3: A co vás na povídce lákalo? Uvažovali jste třeba někdy o tom, jestli to víc píšete protisk nebo víc projeviště jako monolog?
1: Nás na povídce před lety lákalo to, že jsme ji neuměli psát. My jsme neuměli napsat povídku, my jsme uměli, třeba říkali jsme si, že napíšeme hru a tu jsme napsali a neuměli jsme napsat krátkou, třeba 4-5 minutovou povídku s poentou a najednou se nám to začalo dařit, tak opojení snad nějak tím, že jsme to uměli, jsme jich vychrlili 50-60.
2: Myslím, že podvědomně nějak jsme měli na mysli to jeviště, protože vycházelo to z nutnosti vlastně i to naše psaní pro klub Olympik ještě v tehdejší době, protože tam bylo takové malinké jevišťátko, kde nešla hrát nějaká větší komedie.
1: Tak tam jsme to museli číst a krom toho jsme každý týden prakticky museli přijít s novou povídkou, protože publikum bylo víceméně stálé. Tak to nás
3: nutilo
1: psát. No
3: a ta povídka projeviště, ta užívá zřejmě určitě sytějších barev,
2: je taková drsnější, řekl bych. Drsnější humor, než takový, jaký dočíná.
3: A taky jednodušší obrazy, aby byly na první poslech srozumitelné, ne?
1: Ano, člověk musí počítat s tím, že vtip a gag a poenta musí být jasná, přímočará. K tomu se nemůžete už nikdy vrátit. Jako při čtení, když vás něco zaujme, tak se ho přečtete po druhé, po třetí, ale tady to musí dopadnout i hned. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Na místo zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslíkům. Jsem rád, že i já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným drnem samoty. Sběr jsem zhromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Čierné Pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil, Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem polepoval obrázky z Murzilky a pionírské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A i jinak mi dal pionír vše potřebné pro život. U nás doma se totiž o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina věděla, co nám schází a častokrát pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy vedoucí vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašel. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy a nemohl nám pak vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, neboť plamének, který děd v srdci zažehl, hřál. Ale maminky ze staré školy nás i byly a laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionýrský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, svou sem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. To jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržoázní děti, naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou kločili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lisenka, nežebrali. V slušivém kroji, s písní na rtech, celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. V den nejslavnější pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic vykročili. Joj, to bylo zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu nenasytu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá a my poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického to brouka hubili. V noci pak podél tratižňovou hlídku drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými důdkami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů, Kaťuša, Sulika, Když vítr bije do plachet, Rudý námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenout, Sulika, Kaťuša a další, například písnička frontového šoféra a jiné. A já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýrů a svazáckého pracovníka v našem obvodě, jak rozmanitá bude moje práce s mládeží, co písní ji naučím a tanců do nohou vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a oddechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Vím, práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: My s Jirkou hrozně rádi vzpomínáme na doby, když jsme spolu začínali psát. To jsme oba studovali, byly to doby takové bezstarostné, ale už jsme inklinovali k divadlu. A protože já jsem musel čas od času předstírat i před domovem, že pilně studuji, tak jsme většinou psávali v městské knihovně, tam je taková studovna. No a čas od času jsme přecházeli vedle do čítárny, kde byly veškeré dostupné časopisy a noviny a to jsme my už snad od malička hrozně rádi pročítali. No a jednou v té čítárně došlo k takové velmi zajímavé situaci a příhodě, které bychom
1: čítárně přímo snad rozvojit. Ani ne. To bylo mimo čítárnu a sice na chodbě, a respektive ani ne na chodbě, jako na přilehlé místnosti k té chodbě. A my jsme jednou do té místnosti zašli a teď jsme z ní opět vyšli a viděli jsme, že současně s náma vyšel z té místnosti takový pán, jemuž vzadu spod saka čouhal téměř až na zem takový zvláštní tkaloun.
5: No, dva tkalouny.
1: Dva tkalouny, to, to mohou být. A tak jsme šli za ním až do té čítárny, on si usedl za stůl a čet. A teď my stáli před tou čítárnou a říkali jsme si, to je škoda, aby člověk s takovýma krásnýma kalounama byl nevyužitej v podstatě.
5: No, nás mrzelo zkrátka, že už nemůžeme chodit po té chodbě za ním a dívat se, jak mu
1: vlají.
5: Šle vlají dole a případně upozorňovat lidi a říkat, jak je to pěkné. Tak jsme si vymysleli takový trik, jak toho muže dostat od novin z čítárny na chodbu.
1: A sice Slávek vyšel.
5: To jsme tenkrát nějak losovali, na koho to padne.
1: Ano, Slávek byl muž číslo jedna. Šel za tímhle tím pánem přes celou tu čítárnu. On seděl úplně aj vzadu někde u těch nejodbornějších listů. Sklonil se nad ním a diskrétně mu říkal, pane, venku na vás čeká nějaký mladík, chtěl by s vámi hovořit. A on se tak divně díval, řekl, na mě? Ale přesto vstal a šel přes celou tu čítárnu znova a krásně ty kalouny byly viditelné na velikánskou vzdálenost. A teď já jsem se třeba s každým krokem, který on učinil, zkracoval tu vzdálenost, až na mě bylo, abych s ním o něčem pohovořil a o něčem důležitém. A teď jsem záviděl strašlivě Slávkovi, který stál vzadu a mohl se smát, on to taky dělal. A ten pán se zastavil proti mně. No a já jsem říkal, pardon, dobrý muži, ale děti za vámi chodí a smějí se, že máte nějakou tkaninu tady vzadu za sebou. A teď on se otočil, viděl ty tkalony a to přišla ta nádherná Slávková chvíle, protože on zezadu viděl, jak tenhle pán se zoufalým úsilím ty tkalony nadspává na patřičné místo.
5: A pak, přestože od nás vlastně to byla taková klukovina drzost, tak on naopak, Jirko, strašně děkoval, že ona to upozornil a sunul mu do rukou nějaké peníze.
1: Já je nevzal samozřejmě.
5: Já nevzal, ale byla to nádherná příhoda, na tu moc rádi vzpomínám.
1: A jsme rádi, že jsme tomu pánovi ukázali, že naše mládež je opravdu čestná.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Grossman jako kotě si příst. Stejně jako o dva roky dřív Jiří Suchý po tragickém Šlitrově odchodu, musel se i Miloslav Šimek po smrti svého kamaráda a přítele rozhodnout, jak dál v životě a na jevišti. Hledal někoho, kdo by co nejméně připomínal stylem humoru právě Jiřího Grossmana. A tak si našel nejprve Luďka Sobotu a po čase také tehdejšího spíkra hudební skupiny Plavci Petra Nárožného. No a poměrně nesourodá trojice, v níž byl Petr Nárožný začasté v roli nespoutaného cholerika, byla na světě.
2: Vážení přátelé, chcem-li dnešní večerní představení pozvinout vpravdě na evropskou nebo na světovou úroveň, neměla by v žádném případě chybět přece ukázka velkého klasického herectví, klasického dramatu, prostě toho, čemu se říká velké divadlo. Popravdě řečeno, buďte upřímní, ruku na srdce, nejste tak trochu zklamáni? No. Koho jste vlastně viděli? Pár blikotavých hvězdiček pop music, že? Pavla Bobka, který snad byl slavný před světovou válkou. A dneska se celkem marně pokouší dojímat pamětníky. Šimek, Sobota, vidíte, oba ani jeden, ani druhý, žádní velcí herci to nejsou. A tady hrála celkem obyčejná kapela. Ale jak vždycky velmi trefně a velmi vtipně podotýká. Utopenému dešť nevadí, jsem tady já. Napověda. A mohu vás ujistit, že nejen tak nějaký napověda, mohu vás dokonce ubezpečit, že milánská skala metropolitní opera v New Yorku i naše české národní divadlo, naše zlatá kaplička, všechny tyto vážené instituce by byly velmi rády, kdybych právě já třepil v jejich koukaní. Já tak nečiním, já naopak přicházím mezi vás, jako napověda misionář, abych vám dokázal, že je napověda osobnost, je-li to člověk s talentem, posvěcený s tou rancí geniality, a to myslím, je můj případ, dokáže ze Šimka a ze Sobotky z těchto dvou nedouků vyrazit jiskru pravého herectví, herectví velkého a dramatického, talentovaného a zasvěceného totálního divadla v tom nejvlastním...
3: Ty mlč! Ty mluv, až my dva nebudeme vědět. Ty tam zales a napovídej, my hrajeme.
4: To je správný, ale co hraje?
3: To, co on bude napovídat.
4: Co budeš napovídat, figuro?
2: Já tady mám jenom lucernu, já se sebou nic jiného nevzal.
4: Mám lucernu, hrajeme lucernu. Hrajeme lucernu. Ostatně šrámkovo hry se nám vždycky líbí.
2: Odkud to mám vzít?
3: Spočítej si, kdyby na normálním divadle se v 7:30 začalo, kde jsou teďka s dějem.
2: No jo, na normálním divadle, pozor. Na našem divadle, kdybychom začali v 7:30, tak je to ve 7:45 už dávno vypískaný. To jsme byli s direktorem na požárním schodišti.
4: To se byli ten slabý děj, co u vás byl vypískaný. Přeskakujeme a hrajeme tady tu sílu, co ti tu bylo.
2: Vážení přátelé, ale to není špatný nápad. To není špatný nápad. V tom případě se nám z Lucerny nabízí úžasně atraktivní a divácky také nesmíně vděčná scénka v hustém havrovém lese. No, ať už Lucernu znáte nebo neznáte, je to jedno. Dejte křídla fantazii a račte si představit hustý havrový les. Doslova habr vedle habr.
4: Hele, už ho to vzalo.
3: On snad dojí stromy, nebo?
2: Co bych dojí stromy? Já ukazuju hustý habrový les, doslova habr vedle habru. Já ukazuju habr, ne bambus. Měsíc dávno zapach, bezhvězdná noc, velmi sugestivní atmosféra, tma jako v pytli. Tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je moksna, tu je kamení.
4: Pardon, kdo říká?
2: Mlinář.
4: Mlinář. Kdo ho bude hrát?
3: Třeba já mám rád mouční. Co říkáš?
2: No co jsem říkal?
3: Co jsi říkal?
2: No říkal jsem, tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je moksna, tu je kamení.
3: Tak jedem, paní kněžno.
2: Ale ne, tak jedem, paní kněžno. Tak jedem, to já říkám prakticky před každou větu, ta božka neustále, to vás strašně pletlo. To je taková dohoda. Takový úzl mezi hercem a napovědou, že vám začíná text. Ta božka neustále, to vás strašně pletlo. Text vám začíná od toho tady pozor, tam vy až mluvíte. Teď jdem tady pozor, paní kněžo, tady je moxna, tvůj kameník.
3: Pozor, pozor!
2: Ale jaký pak pozor, pozor? To přece není rozhlas v obci. Tom textu máte jenom jednou pozor, jednou pozor. Dávejte si na ty věci trochu pozor. Tak jdem tady pozor, paní kněžo, tady je moxna, tvůj kameník. Říct jednou pozor, no samozřejmě, ale přitom nesmíte říct jednou pozor. Je vám to jasný? Podívejte se, jednou pozor řeknete a přitom jednou pozor neřeknete, je to. Tak jeden tady pozor, paní kněžo, tady je kameň a ty je moxina.
3: Tady pozor, paní kněžo, tady je kameň a tady máte modřinu. Ta moxina by mě silně zajímala, mohl byste přesně určit hranice té moxiny.
2: Ale to diváka nezajímá.
3: Mě tady to zajímá, abych si nerad nabral do boku.
2: Dobře. Tady je někde rozsáhlá moxina, taky se to táhne kolem mě dozadu. Tady je hranice, vy stojíte na suchu.
3: Takže vy v tom čvaňháku. Tak mám mít vaše boty, tak tam lezu taky. Vy jste tam možná mokis kalhotám. Kolej, já koukám, ty už tam byli, jo.
2: Co by tam byly kalhoty, co by tam byly boty? Starejte se, osujte si. Taky nekomentuju, co máte na sobě. Minář!
3: Přítomen!
2: Podívejte se. Vy v tom textu máte prakticky dvě varianty. Nic jiného tam nemá. Dávejte pozor. Máte tam tu moxinu, máte tam to kamení. Ať už to dneska říte, říkejte se pro sebe. Kamení, moxina, moxina, kamení, kamení, moxina, moxina. Nic jiného tam nemá. Moxina, kamení. Dvě varianty.
3: Tady pozor, paní kněžo, tady je moxin a tu jsou dvě varianty.
2: Kamení!
3: Pardon, dovolte mi dotaz. Hraju v tom taky. Šimek Miloslav. V lomu 10.
2: Samozřejmě na vás dojde.
3: Děkuji, já teď zůstanu.
2: Mlinář, vy se zastavíte na hranici...
3: Pardon, ještě jsem se...
2: Mlinář, vy se zastavíte na hranici...
3: Pardon, ještě... Já jsem se chtěl zeptat věce, jak musíme v Habrovém lese.
2: To jsem si na začátku říkal dvakrát.
3: A mohl bych zatím, abych byl aspoň trošku využitý, dělat v tom případě Habr.
2: Nevím, no tak... Dělejte Habr, ale tohle spíš desatera.
3: To nevíte.
2: Ale si já vím, jestli víte, jak je to na divadle, chlape Herbo.
3: No ne, že bych se klátil a že bych se snažil...
2: Klaťte se a šumte se.
3: Prosím vás, ať čumí, ale ať se neklátí. Mě mlátí větvema.
2: Dělejte se, neklaťte se, mlátí tě o větvema.
3: Já se přesadím.
2: Tak se přesadte.
3: Já ho radši vytrhnu.
2: Smrk v Habrovým lese,
3: kde jsem asi nějaký pěstuje na Vánoce. Pak by mě hlavně mým bolely větve.
2: Dajte větve, dělíte smrk, já se sám nebudu dohadoval každý figurze.
3: Třeba si pod mnou zajíček teď udělá pelíšek.
2: Aby si zajíc pod vám udělal pelíšek.
3: To by mohl přivez zvěřat koledáru.
2: Ale jaký pak útulik, žádný zajíc není ve scénáři, od každého asi měl vyběhnout.
3: Může se objevit, já vás chci informovat.
2: Ne, co mě informujete, tady žádný zajíc nemá co dělat. Ty jsi nějaký vlez, jak mu kopnu hlavu. Ale mlčte!
3: Já se to nelíbí, že mu chcete pokopávat hlavičku!
2: Vy nejste schopni říct boxinu s kamením a vedry, když vám něco nelíbí. Vaše slova!
3: Člověče zlaté, vemte to rychle. Ze mě padají šišky.
2: nebudete dráždit, tak mi dráždit nebudete. Já vám říkám, připravte se, hrajem.
3: Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová.
2: Odjet. Hrubo, mě jste zblblý. Příprava hotová, ještě rozdávit ty peronky, to není nádraží.
3: Tady pozor, paní kněžna, tady je kameň a tady je mokřina.
2: Ach, jak mokro.
5: Mafio.
2: Ale to říká
4: kněžna. Kněžna, všechno hned máte jasný, kněžna. Kdo ji bude hrát, když jsme tady jenom dva?
2: Ale lidi, ty role jsou tak jenom dvě.
3: A já jsem Lina.
2: On je Lina.
3: Vytáhněte stavidla.
2: Co by si vás?
4: Je na mě bůda, ženskou já hrát nebudu, s tím nepočítejte. Radši jenom dřevo, jsem smrk.
2: Tak to jsem tady zbytečil, jsem žil sebra, můžu odejít. No prosím.
4: Leda, že byste to přepsali rychle na dva mlináře.
2: Jsme rovnou mohli hrát mlináře, hodí tě od raupacha. Nejsou velikonoc.
4: Jí tě budu hrát, tomuhle otci ne, to bych si pomohl.
3: A zda táto, kde jsem ti našel.
4: Radši rau kněžnu a jde mi text tady na kafíčku.
2: Ach, jak mokro. A mé střevíce a šaty. Jinudy není možná?
4: Nebo pěne střice a šaty. To mi není možná, ale.
2: Čak, dojedete ženskou, no tam jen kněžnu.
4: Jsem naštvaná.
2: Ale jste naštvaná. Podívejte si, jak vy to děláte, jak vy to hrajete. Ach, je mokro, mé střice a šaty. Jinudy není možná, ale. Je to krásná role. Herečky by se o to porvaly. Já vám to přidehrou, dívejte se na mě, jak to má vypadat. Ach, jak mokro. Mé skřevíce. Pohled dolů. A šaty.
4: Jo, já si takhle budu hledat šaty. Já jsem kněžna, pane, já nejsem hampíznice. Já jsem šaty viděl doufám, já mám na zámkyni a ne jedny, plný skříně.
2: Ale mlčte, co máte na zámku. Mě vaše feudální poměry nezajímá. Stejně o to přijdete. Jinudy není možná.
4: Tak jak mokré mé střevíce a šaty, jinudy není možná.
2: Jen tudy.
4: Jen tudy.
2: Ne, mlinář.
4: Ne, mlinář.
2: Ale ne, mlinář.
4: Nedívej se na něj, Učku. Zůstane ti to.
2: Znova. Mokráme střevíce a šaty, jinudy není možná.
4: Jak mokráme střevíce a šaty, jinudy není možná.
2: Jen tudy.
3: Jen dudy.
2: Dudy.
3: Jen tudy, dudy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Další semaforská hvězda, gentleman Pavel Bobek. Ale na závěr ještě jednou k Miloslavu Šimkovi. Představí se jako průvodce oblíbeným pořadem Zavězte prosím, volá semafor. V něm, ať už po telefonu nebo přímo na jevišti divadla Semafor, vystupovali různí atraktivní hosté, mezi jinými třeba i Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř nebo scenárista Jaroslav Dítl. Tak, všechno dobré a ve zdraví brzy naslyšenou. S tím se dnes loučí ve studiu autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Dítle, my si moc vážíme toho, že jste přijal naše pozvání, že jste navštívil naše divadlo. Vidíme vás tady velice rádi vždycky, jak v hledišti, tak na jevišti. My víme, že váš pracovní den je náročný. Hned bychom ti mohli začít. Já doufám, že ta beseda bude taková upřímná. Některé dotazy jsou tady přímo provokující, možná některé i indiskrétní a nevhodné, ale já už jsem taková povaha, že rád přečtu. Ale ten první je takový celkem solidní, jak z dotazníku. Jak vypadá váš pracovní den?
3: Ráno stávám zbuzen dětmi, potom je odvezu do školy. Cestou vememe 200 rohlíků, protože jsme se na to uvázali, že budeme dovážet rohlíky na svačinu.
2: A jako do školy?
3: Ano, do školy.
2: Vy máte vlastní už pekárnu? Tak... Já jsem leco slyšel, co máte, ale pekárnu, to je přehnané.
3: Já jsem taky slyšel, že peču ty scénáře dost jako housky, ale to není ten případ. To není ten případ. Já jsem se uvázal jednou, že budu každé pondělí vozit housky do školy a pak se ukázalo, že se nikdo neuvázal na úterý, středu, čtvrtek, pátek a tak to vozím každý den. No, tak tím začne můj den.
2: Potom... A vejdou se děti do auta, že tam 200 rohlíků.
3: Jo, ano.
2: Obložený.
3: 200 rohlíků není tak moc. Neboli tam přijde 6 dětí a 200 rohlíků. Všechno to vyklopím, jedu zpátky, přečtu si denní tisk, s tím jsem dost rychle hotov.
2: A píšete asi kolik hodin denně?
3: Ne hodin, ale stránek. 15 stránek denně.
2: Který ze seriálů vám nejvíce vyhovoval? Který vám nejvíce přirostl k srdci?
3: Aha. Každý seriál, bych řekl, pro něco ho má autor rád. A to i seriál, který je zavržen, i ten, který má zcela prostřední úspěch. Takže... Já nevím, jestli je to tím, že si čím horší je kritika, tím víc na něm lpím a říkám si, ale přece jenom nevšimli si těch hodnot a tak dále.
2: Tak můžeme rovnou, když to takhle říkáte, navázat na další otázku. To asi tady někdo naráží na jeden z vašich seriálů. Viděl jste někdy, jak jsou ve skutečnosti organizovány žně?
3: To má co dělat s plechovou kavalerií.
2: Asi, ano.
3: Ano, ano. No, viděl, ale protože nemám kvality pana Hitchcocka, tak neumím psát horory a tak jsem to udělal po česku.
2: Šíří se o vás pomluvy, že své seriály píšete na kšeft. Můžete to vyvrátit?
4: To až drzej dotaz, jo, ale já se omlouvám, se může přijít kdokoliv. Někdy mívá vycházky polepšovna, takže se nedivte. Že...
3: Ta otázka má na mysli, jestli se seriály živím?
4: Asi takhle by se to dalo říct, že...
3: A představte si, že se živím seriál.
4: No, ale to taky v pořádku.
3: Já jsem myslel, že je to trestu.
4: Ne, v pořádku. Jenom se mi líbil ten dotaz svojí drzostí, tak jsem ho sem šoupnul.
2: Když běžel v televizi seriál Nejmladší z rodu Hamrů, nutila mě žena sázet brambory a sekat trávu. Při nemocnici na kraji města jsem polikal aspirin a pil čaj. Nepřipravujete, prosím vás, seriál Hospoda na kraji města?
3: Napsal bych to strašně rád. Musíme poradit tomu dotazovateli, že teď se sestavuje v televizi ideově tematický plán, ať se to tam pokusí dát.
2: Jste pověrčivý. Mám na mysli 13 dílů vašich seriálů a tak dále a tak dále.
3: Ne, to nemá nic společného s pověrčivostí. To vycházíme z americké tradice nebo amerických zkušeností. Každý čtvrt rok má 13 týdnů a oni plánují taky, takže to na čtvrt roku vlastně akorát vyjde. Jenže oni dělají seriály delší 622 50 dílů a tak dále.
4: No, jestli to už nikoho nebaví. No.
2: Počítáte někdy do svého seriálu s obsazením dvojice Šimek Sobota? A to zajímá mě. Ale nepsal jsem to, to psal Sobota.
3: No, herce obsazuje režisér a autor...
2: Ale že to může autor ovlivnit, no.
3: Autor to může ovlivnit, ale...
2: To jsem chtěl slyšet. Nemusíme to rozbírat. Pracuje se vám lépe na postavě muže nebo ženy?
3: To je dotaz pro docenta Plzáka.
2: Ne. To je na vás, stále na vás.
3: Teda, jestli píšu radši mužskou postavu nebo ženskou.
2: Ano.
3: Mužskou.
2: Můžem si to tak přeložit. Mužskou.
3: Ano.
2: Dobře. Slyšeli jsme o vás, že byste dokázal zdramatizovat i telefonní seznam. Řekněte nám na to svůj názor.
3: No, když mi dáte smlouvu, tak to zkusím.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pane Uhlíři, vy jste skutečně skladatel. Vy jste zatím neřekl ani slovo, ale to... To nevadí. Teď se tomu nevyhnete, teď je dotaz přímo na vás. Co říká pan hudební skladatel, tady už vás někdo zná, možná to bude soused, rozšíření a prodloužení trasy C našeho metra.
5: Tak podívejte se, já bydlím na Kačerově, takže já to metro používám velmi často. A když dřív byla konečná na tom Kačerově, tak ten vlak tam vždycky stál... Třeba 5 minut, člověk měl čas, přišel do něj, i si četl noviny, pak teprve

0: ani vidět. Teď jsem to pochopil. Teď ten dotaz jsem pochopil. Další dotaz na vás, pane Uhlíři. Jsem začínajícím skladatelem. Mohl by mě pan Uhlíř poradit, jak začít skládat píseň a jak vůbec ve skladatelování, divné slovo, postupovat?
1: Poradit můžu, ale nebudu se nějak rozpovídávat.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, stačí, když jste se rozpovídal o metru. Stručně.
1: Tak já půjdu ke klavíru.
0: No, nejlépe to jde. Pavlíku, zase tebou musíme šíbrovat, prosím.
2: Tak, sledujte se mnou, jak já tvořím populární píseň. Mohu posloužit příkladem ze své vlastní dílny. Začínám od textu. To je poměrně jednoduchá záležitost, důležité je mít hlavu. Teď, co to ta hlava je, že třeba stříhali dohola malého chlapečka. A nebo je jaká je, nebo motorest. To je prostě věta nebo slovo, které vám na první poslech vleze do hlavy, tomu se říká hlava. Já v současné době pracuji na písni Pojď, zůstaneme přáteli. To je také typická hlava. Když milenci cítí, že to hlavní mezi nimi již vyprchalo, a jinak proti sobě nic nemají, použijí právě této hlavy. Pojď, zůstaneme přáteli. Teď máme-li hlavu, přidáme k ní ještě několik dalších veršů, na kterých už tolik nezáleží, čímž nám vznikne základ budoucí písně. Já ten základ mám, tak já vám ho prozradím. Pojď, zůstaneme přáteli, hlava. Když láska odešla nám, rány po čase se zacelí a zbývá pouze malý šrám. Hezké, že? Je také možné požádat o spolupráci textaře, ten vám dodá verše podobné, rozdíl jenom v tom, že se s ním potom dělíte o peníze. No a to už jsme u nejdůležitější fáze tvorby, tou je právě dělení, tou je právě hledání melodie. Co vám mám povídat, trvá to celé hodiny, celé dny i celé noci, to si prostě nedá poručit. Já vás na to upozorňuji proto, abyste si nestěžovali, že ten pořad je moc dlouhej. Já se tady budu takhle probíhat po klávesách, prozatím prstama, ono z toho něco vyjde. Nemusím tak daleko, když se jedná o šlágr. Ta hlava je, pojď zůstaneme přáteli, že? Přesný.

0: šrám, třeba takhle.
1: Páni a paní.
2: Pozor. To není objemné.
1: To tleskají, protože tu písničku poznali. To je Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Lady Carnival. To je Lady Carnival tohleto. To je to samý. To zpíval God před 15 lety, tuhle písničku.
0: Tak už se v tom neráchej. Tohle to je pro skladatele psychicky velmi náročný okamžik. Sám sebe přistihuje při krádeži. Je tedy zlodějem i policistou v jedné osobě. Ale tvorba proto nepřestává. Nepřestává.
1: Lady Carnival, to
0: já vím. Tak já půjdu dolů. Ano, nejdřív to bylo. To bylo kradený a teď udělám. A je to původní. A vy mě můžete dělat sbor.
1: My tady?
0: Ano, takový křový. Já budu zpívat a vy po mně budete opakovat jako, tu též větu.
1: Jako takový pánkovci. Jako,
0: pánkovci, jo? Takový. Bude.
1: Tak nás to nauč, ať...
0: Já píšu sdělnou hudbu, to hned pochopíte.

0: To něco je, ale... To něco je taky. Kůň bílý. Kůň bílý se to jmenuje v originále. Marie Rotrová to, myslím, zpívala před 15 lety, taky ty... Ty hodně pamatuješ, jak je vidět.
1: Tak já si to přemoduluju. Kůň bílý. Já to hrál až doteď. V C-dur. A to je taková tónina jak u blbejch. Já udělám C, C7, F-dur. A jsem v F-dur. To byla takzvaná modulace.

0: se bičem. Tady taky to, co já složím, nemusí být žádný disco.
1: Ono ani nebylo zatím doteďka.
0: Taky už nebude. To může být klidně valčík.
1: Tak ale měli by si skládat hlavně pro mladý, jsou tady hodně mladý, tak...
0: Tak to bude pochod! Jistě, pojď, zůstaneme přáteli. Zůstaneme odešla nám. Tak počáte se zase a týká
2: odešla. Jak je to dál?
1: Po zámce druhé formy v batajon. Maršo, maršo. Zpívám francouzsky, jestli se nepoznal. Tak právě si v semaforu složil Marsejezu.

tady nádraží. Ne, ještě nepřijela. Má zpoždění. Čekám jí každou chvíli. Čekám jí už léta. Ovšem také je možné, že byla odkloněna na jinou trať a že naší stanicí nikdy neprojede.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Krásný večer vám přejeme krátce po 23. hodině, ať už máte za sebou náročný den, nebo si naopak užíváte volnější letní večery. Budeme rádi, když vám v následujících 2 hodinách budeme snět dělat společnost. Začíná Noční linka Českého rozhlasu. No a dneska vás vezmeme na malé toulání přírodou. Říká se, že příroda je tím nejlepším místem, kde si člověk odpočine a načerpá novou energii. Někdo nedá dopustit na hluboké lesy, jiný zase miluje louky, řeky, rybníky, anebo výhledy z horských vrcholů a rozhleden. Kde je to vaše oblíbené místo? Kam vyrážíte, když si potřebujete vyčistit hlavu nebo si zkrátka jenom užít klid? Tak to jsou otázky, které vám dnes budu klást. O své zážitky a vzpomínky se s námi můžete podílit na telefonním čísle 731 800 900. Psát nám můžete také prostřednictvím webu rozhlas.cz/linka anebo e-mailem na adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy z lesních cest, horských tur i z obyčejných procházek, které se staly nezapomenutelnými. Z pardubického studia Českého rozhlasu vám příjemný večer a pohodový poslech Noční linky přeje Mirek Hruban.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Naď doznívá ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince a my už jsme ve spojení s panem Olinem z Kopřivnice. Krásný dobrý večer.
1: Já vás zdravím, zdravím všichni nespavce, posluchače. No. Krásné Kopřivnice, sice máme zadrženou trošku, ale je pěkně venku.
0: Ještě no, krásný letní večer a já už jsem celý napnutý, kam nás vytáhnete do přírody, kde je to vaše místečko, kam se chodíte, tak říkajíc dobíjet.
1: Tak Kopřivnice vlastně na úpatí, bych řekl, nebo před Beskydami, stačí sednout na vlak směrem Beřovice, nebo směr Valašské Meziříčí, vystoupíte ve Beřovicích a už jdete do kopců, jdete na Velký Javorník, skoro tisícovka, krásná rozhledna tam je, vidíte Lysouhoru, Ústebny, Hrádhoš vidíte, na druhé straně, když je pěkný počasí, vidíte Pradět v Jeseníkách, vidíte do Lom ve Štramberku, prostě krásný, krásný rozhled.
0: Já si to úplně představuju, jak to tam musí být parádní a to je vaše oblíbená trasa teda.
1: No jako Javorník, já teda nepatřím takzvaným javorníkářům, tam jsou kluci nebo prostě parta lidí, kteří pravidelně na ten Javorník chodí, oni mají třeba 100 výstupů, 500 výstupů, někteří mají se tam vždycky oslavuje takové velikanské čísla, to já jako nemám. Já třeba jdu směrem na ten Javorník, ale pak odbočím třeba na Kamenárku, tam se rád pořebeno chceš do Valašské Meziříčí, do Hostašovic, do Hoclavic. Prostě tady už vyjdete do toho kopce a už chodíte, kde chcete. Přejdete hřeben, kolem Bramenu Jičínky a dostanete se do nadolní paseky do Rožnova. Rožnov to víte, kde je. Z Rožnova. A tady toto, co chodíme, tak se dá jet na kole krásně. Tam jsme to celkem si zde. Takže se dostanete do toho Rožnova, tam si jedete do Valašského Meziříčí, pak se vracíte zpátky přes Hostašovice, můžete na Straník, na Bludovice, no prostě my to tady máme opravdu tak nádherné, že nám můžou závidět věc, kteří mají
0: placku něco, kolem sebe.
1: Ano, placku, takzvanou, ano.
0: To známe dobře v Pardubicích, ano, kam se podíváte, tam je placka a když vám poslouchám to vaše vyprávění o kopečcích, tak to je teda paráda.
1: To máte Kuničínskou horu, ne?
0: Jo, ano, to je.
1: To je veliký kopec, to jako než zdoláte, tak to jako já jsem zkoušel několikrát, nikdy jsem se nedostal až na vrchol.
0: A ještě na Zdymadlo se jde do kopečka, tak to je tak.
1: Ne, jasně. Kdyby si našel to svoje místečko, já jako tady popisuju to, co mám tady opravdu nejblíž, takže dá se jet, můžete jít kamkoliv samozřejmě, že jo.
0: A tak pane Olen, to, co máte nejblíž, to máte nejraději, nebo je i třeba nějaké místo někde na úplně druhé straně republiky, které se vám vrylo do srdce?
1: No, já bych neřekl, tady to je takový, neříkám, že to je srdeční záležitost, ale je to nejblíž a je to takzvaně nejpohodlnější, by se dalo říct, takže tam můžu vyskočit vždycky nebo každý den vlastně by se tam dalo zajít, ale můžete třeba na tu Lysou horu jít, to se vlakem dostanete na Ostravici nebo do Frýdlantu a ušlapete po svých Lysa hora, ale to je zase to je jiná kapitola, tam je strašně moc lidí, aspoň
0: to jsem,
1: na můj vkus.
0: To jsem se chtěl zeptat, když se takhle touláte, jestli to máte raději sám, anebo jestli se také rád potkáváte se stejně smýšlejícími lidmi?
1: Jako, jak já říkám, pokud jsme všichni šmrci jedním bacilem, jako třeba ti kopečkáři, takže se tam rád sejdu. Uh-huh. Na tom Javorníku je totiž toho spůdka pěkná, mají tam dobré pivo. Vyjde se nahoru, posledí se chvilku na buď se jde dál, nebo se vracíme zpátky. A jak říkám, a když chodím po těch kopcích, se dá z toho Javorníka jít na Pindulu, takzvaně to je místo mezi Frenšátem a Rožnovem. Mm-hmm. A stane se dá být přímo na Radoš, třeba z Radoště na Pustevny. Tady jsou fakt opravdu neomezené možnosti.
0: Vy jste řekl takové krásné tam slovo, kopečkáři, to jsou tedy milovníci hor, jo? Chápu to dobře. Tak jo, tak moc díky za váš parádní tip. Jak říkám, trošku vám tady na té placce závidíme a doufám, že v co nejbližší době budete mít opět možnost vyrazit do těch svých oblíbených míst. Moc díky, že jste nám zavolal do noční linky a krásný večer. Mějte se.
1: Budu vás tady do našeho kraje.
0: Díky.
1: Všechny.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Valdemar Matuška zpříjemnil čtvrteční noc, kterou trávíte s Českým rozhlasem, také s Noční linkou, a já už jsem si povídal s paní Jarčou, která nám telefonuje z Frýdlantu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro. No, tak my máme ve Frýdlantě, já bych vás pozvala všechny do Frýdlantu, máme tady pivopar, to pivo se jmenuje Albrecht, podle Albrechta, co byl tady na zámku a hradě. Pak máme i na náměstí Albrechta na Kašně.
0: Ano.
1: Máme tady na radnici v Frýdlantě muzeum. Pak máme muzeum špitálek. Aby si někdo nemyslel, že to je jako špitál, to je muzeum.
0: Ano.
1: To už se stalo, že už někdo mě řekl, že to je ale fuj takhle. A říkám, to je muzeum.
0: To se tak prostě jmenuje.
1: Pak máme tři kostely. Pak tady máme Betlém, rozhlednu a pak ještě kousek dál máme Obří sud.
0: Ano, ano, znám.
1: A na Liberda, takže tady je opravdu kam se jí podívat, i na jezérky, prostě i na Směravonu všude, a přes jezérky se dostanete až do Harachova a tak dále.
0: Uh-huh.
1: A máme tady kousek i máme tady 12 kilometrů do Polska, do Habartic, tam přejdu a jsem v Polsku a pak dojedu do Kunratic, tak jsem taky v Polsku, a do Hranic a tam přejdu hned hranic a jsem taky v Polsku. A dojedu i do Německa, do kousek.
0: A to vy takhle běháte do Polska pěšky přes kopce?
1: Ne, to tam jede, jo, to se tam jede autobus, jede autobus, a tam se můžu, a od nás jede i Svídlant autobus do Polska a z Polska do Žitavy.
0: Jo. Do Žitavy, na nákupy třeba.
1: No, ano, na nákupy, ano.
0: To jste nás pozvala do Frýdlantu, má tam toho tedy velikou spoustu, určitě to stojí za návštěvu, ale mě by teď zajímalo to vaše nejoblíbenější srdcové místo, kam ráda se vracíte.
1: No, ráda jsem se vracela na Hartu, ale bohužel je to hodně dál. Je to 6 kilometrů z Frýdlantu ode mě, od bydliště. A to taky bych došla, ale ono to je tak jako, tam je strmá cesta dolů.
0: Jo, nepříjemná cesta.
1: Je to už takový, prostě není to příjemný, no, ta cesta už není jak bylo, jak se to udržovalo. Sice tam jezdí lesáci, ale to jako už není ono. Protože moje babička bývala kdysi na Hartě s dědou, děda mě elektrárnu vodní tam, takže tam jsou ještě původní turbíny.
0: Jo, takže když jste tam jezdila a chodila se dívat, tak to bylo takové na ty vzpomínky spojené s dětstvím.
1: Ano, ano, ano. Uhum. A pak když děda zemřel, tak jsme byli, babička se odstěla do Kunratic, aby to mělo nic neblíž. Tak jsme jezdili do Kunratic jako malí a pak vyrůstali. Takže jsme měli i babička měla zvířata, takže jsem se měla co starat, jak na Hartě, tak i v Kunraticích.
0: Takže je to tak, že ta příroda vás nabíjí, když chcete prostě načerpat energii, odpočinout si a třeba si srovnat myšlenky, tak vyrazíte někam do lesů, někam prostě kolem vás, kolem Frýdlantu.
1: A nebo dojdu k příbuzným, vyrazpenami přes statek, tam jsou zvířata, jsou tam stromy, takže se kochám přírodou a krajinou.
0: No tak to je parádní teda úplně. Tak jo, tak moc krát děkujeme, paní Jarčo. Ať se vám daří, pozdravujte tam u vás. Děkujeme za parádní tip prázdninový, když budeme tápat a nebudeme úplně vidět, kam vyrazit. Frýdlant může být ten další cíl a tam si dáme teda pivo Albrecht a připijeme na vaše zdraví.
1: Ano, děkuji nám.
0: Mějte se moc krásně.
1: A všem lidičkám zdravím.
0: Děkuji.
1: Naslyšenou dobrou noc.
0: Naslyšenou dobrou noc. Tak to byla další volající do Noční linky a koukám, že už chodí i písemné vzkazy od vás, třeba od pana Bohumíra, který píše, že poslední dobou zjišťuje, že už na nějaké toulání přírodou úplně nemá, 80 na krku, takže bere hůl a jde do města, když musí. V přírodě je mnoho nástrah a snadné zakopnutí, dělá svoje, jste rádi, že stanete a můžete jít. Dnes mě nabíjí naše zahrádka, statná třešeň a nádherný rozhled na terén do dály před naším domem. Jsem vždy udiven po větru a dešti, co vše se odhalí v místech mého mládí. Spát v přírodě bylo mým koníčkem, píše pan Bohumír. No tak i takhle na zahrádce to může být parádní místo, hlavně, že nejste zavřený doma a že si prostě najdete to místečko, kde je vám dobře, kde načerpete tu energii a kde si to dokážete zkrátka užít. Tak i pana Bohumíra zdravíme. A jdeme dál, před námi skupina Krištof a za chvilku další telefonát. Noční linka.
2: Čas pro vaše příběhy. Říkala

0: Noční linka Českého rozhlasu, ve které se dnes touláme obvykle přírodou, protože myslím si, že mnozí z vás asi těžko čerpou energii někde uprostřed města. Ale z našeho hlavního města, krásného stověžatého z Prahy, telefonuje právě teď paní Jana. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, srdečně vás všechny zdravím, vás obzvláště.
0: Díky.
1: A včera jsem se nedovolala, tak mě to mrzelo a to, k tomu bych dodala, jak jste mluvil o té navigaci, jo.
0: Ano.
1: Tak letos jsem si zažila pěkný peklo. Ona totiž, jak bylo velký horko, tak navigace vůbec nefungovala, víte.
0: Zlobila.
1: To se tak stává.
0: Aha.
1: No vůbec to nefungovalo. No a teď k věci. Takže já přírodu mám ráda. Narodila jsem se v Radotíně, na idylickém místě, vrátka do lesa, tam chodili k plotu srnky, houpačku jsme měli v lese a už jako malá, prostě čtyřletá, pětiletá, jsem chodila na výpravy do lesa.
0: Sama?
1: A to tak sama a děti z ulice, já jsem bydlela ve Slepý ulici, no tam to bylo doopravdy tenkrát, já jsem už důchodkyně starší a tenkrát to tam bylo úplně idylický. Takže já, když bych mohla říct, co se mi kde nejvíc líbilo, tak okolo Berounky a tam ty lesy, Brdy a tak. A dneska shodou okolností mluvil stará nahrávka Ota Pavel, jo, ten znáte, ten
0: ano,
1: to byl, že jo, samozřejmě. No tak ten mi v tom jenom utvrdil, tak jsem si vzpomněla. A když někdy se mi zdá v noci, že jdu domů, tak představte si, já jdu vždycky do toho baráku, tam, co jsem byla. A nikdy ne tady v tom mým bydlišti, co teď bydlím.
0: Aha.
1: No ale teď ještě vám řeknu. Takže letos jsem byla v Karpáč, je to odvrácená strana
0: Krkonoš,
1: no a tam tedy jsme si užili s tou navigací, my jsme nenašli vůbec nic, no ale našli něco přes, jenom jsme tam našli Krkavčí skály, pak jsme našli, tam je plno paláců v okolí, což mě tedy překvapilo. Bylo nádherné počasí, krásně bylo. Celý týden, tedy od 20. do 27. A tam jsem si tady užila, no.
0: Takže vlastně dobře, že to s tou navigací nevyšlo, protože kdyby fungovala, tak byste tahle místa nenašla nikdy.
1: Tam, co jsme byli, no tak my jsme tam tápali po okolí, našli jsme tam třeba Bukovět a tam bylo 9 starých paláců a tam bylo sídlo bývalého ministra hornictví a hutnictví pruského, Friedrich von Reven. No a úžasný to tam bylo, a nebo Jelení hora, tam jsme všude byli, no. A Kněží hora, tam jsme jeli takovou malou serpentinkou, a já jsem se úplně děsila autem tady nahoru. A já jsem se děsila, no kdyby jelo bývalo nějaký auto, jak bychom se vyhnuli. A představte si, on tam jel, on je, tam jezdí takový malinký autobus, takový úplně miniaturní.
0: Aby se našel.
1: No a on se tam vysel, no a on se tam, on nás měl, a on se tam vysoukal jako takhle do skály. No tady to jsem zažila hrůzu. No ale nespadli jsme, no. Tak
0: no dobře to dopadlo, vidíte, tak i dramatické
1: dopadlo,
0: okamžiky,
1: no.
0: Nebyla nouze. A podívali jsme se až za hranice naší republiky, díky vám, do Polska. Tak jo, tak asi mi to takhle stačí v tuhle chvíli, protože i to vaše zamilované místo jste zmínila, ve kterém se vlastně vidíte i v těch snech vašich, což je naprosto úžasné, že se vracíte právě sem do místa
1: vašeho
0: dětství.
1: No ale je to divný, že jo?
0: Ne, je to krásné právě.
1: Že se člověku nezdá
0: O tom, kde bydlí.
1: Kde bydlí teď, no to je to divný.
0: No jo, tak to mládí máme všichni tak nějak rádi a vzpomínáme na něj v dobrém a tak se nám asi vrací i v těch snech potom takhle, ta zamilovaná
1: no,
0: města.
1: No jo, to byl člověk svižnější, no. Zvládal 30 kilometrů odpoledne po práci, piklo.
0: Přesně no. Tak. No tak jo. Tak paní Jano, zdravíme do Prahy, krásnou noc přejeme, moc díky za zavolání.
1: Mějte se všichni hezky a popatrujte se.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené.

0: Informační linka Českého rozhlasu je v plném proudu. Dneska se touláme přírodou a toulat se budeme i s paní Aničkou, která volá z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Z Miroslavy posílám pozdrav vám, pane Miroslave, a taky všem posluchačům, kteří poslouchají. A jenom tak na okraj. Poslouchala jsem ještě noční linku za pana poslance Kolomazníka, který vysílal z Pardubic. Jestli mám správné informace.
0: Je to tak, pan Kolovratník? Je to tak, ano?
1: Kolovratník, ano. Kolovratník, ano. Ano. Tak ještě za jeho éry jsem poslouchala noční linku.
0: No tak to jste dlouholetá posluchačka.
1: Není.
0: Jak se říká, to byla ještě dřevěná CDčka v té době, no.
1: Ano, ano, pekli jsme tehdy o Vánocích chleba, na to si pamatuju, oni ho pekli v Remolce, nevím s kým, ale to je jenom tak na okraj. Tak
0: dobře.
1: Já jsem rodačka, jsem patriot velký, mé Miroslaví, a tady jsem se narodila a tady doufám, že i umřu a budu tady pochovaná. A mé poznatky teda, nebo mé vzpomínky už jsou staré více jak 21 roku, protože jsem úplně nevídomá, 21 roku. Tehdy mi bylo 56 roků, takže si to můžete spočítat, že už jsem taky z doby dávné kamenné narozená. Ale svoji Miroslav miluji a mám ji ráda a doufám, že teda tady i zhynu. Ale už i teďka bych taky ráda na vycházku, ale bohužel ani moje záda, ani moje nohy už tak neslouží. Dneska jenom jsem byla ráda, že jsem s manželem zvládla takovou malou procházku na zdejší hřbitov, abychom zapálili svíčku pro své pozůstalé. Ale jinak jsme oba pracovali na čerstvém vzduchu, ale neděle co neděle odpoledne jsme už se svými dětmi, kteří už jsou taky dávno dospělí, chodili na takzvané výlety po okolí tady Miroslavy, a moje nejkrásnější a nejlepší místo bylo na dvou kopcích. Jeden se jmenuje Markův kopec tady v Miroslavi a jeden se jmenuje Vaňperky. Ono se to píše nějak Weinberg, jo, takže to je nějaký pozůstatek ještě z německého jazyka. A tam, když se na ten Markův kopec nebo na ty Weinbergy vyšel, protože ty kopce byly takovým jako průlomem spojené, tak a bylo krásné počasí, tak jednak tu Miroslav jste viděl, jak psal pan Drda, jak městečko na dlaní, byl krásné panorama. A když bylo krásné počasí, tak bylo v dáli vidět ty věžičky kostelů tady těch okolních vesnic, a nejkrásnější bylo, že bylo vidět aj na Pálavské vrchy a na ty Nové Mlýny, na tu Mušovská jezera, od lesky těch Mušovských jezer, a to byl opravdu nezapomenutelný zážitek a vždycky jsem byla posílena na celý týden. A teď už bohužel je to jenom v mojich myšlenkových pochodech tady tyto vzpomínky tady na to mé okolí, když jsme chodili na jaře do takzvaných akátových lesů, kde byly koberce, to opravdu to bylo nedozírné koberce fialek, jo, a petrklíčů, no a ty zážitky jsou opravdu neopakovatelné a tam bych každého zavedla. Ostatně u nás tady v Miroslavi byste mohl navštívit jak evangelický kostel, tak i katolický Petra a Pavla. Je tady památeční židovský hřbitov, protože tady byla ještě před válkou velká židovská komunita, takže a z bývalé synagogy je tady kulturní dům postavený, který, protože byl válkou zasažen, ta židovská obec byla válkou zasažena bombardováním, tak to bylo zničeno, tak se to pak z toho udělal kulturní dům, teď momentálně v opravě. No prostě míst by tady bylo dost, a kdo je takový entomolog na brouky,
0: no,
1: tak tady jsou na tom Markovým kopci se nacházejí nějaké vzácné rostlinky a hlavně brouci. Takže by i ty mohly zajímat tady. A jinak jsou tu sklípky, taky vinařské stezky, prostě vinohrady, kde jsem já pracovala přes 20 roků ve vinohradě. A když ty vinohrady s těch vamperků, tam bylo teda terasovitě zasázeno a díval jste se z toho kopce a třeba v tento čas, kdy je v plné síle ten vinohrad, tak to byla nádhera a říkal jste si jenom dobře, že tady žiju.
0: Já vás tak poslouchám, opět to představu, jak to tam musí být parádní u vás, úplně slyšet, že jste skutečně patriotka, že to je to vaše hlavní místo, takže vy vlastně, když chcete čerpat tu energii, nemusíte cestovat nikam daleko, prostě
1: ne,
0: milovaná Miroslav.
1: Já si můžu sednout pod pergolu na zahrádce a jenom vzpomínat a přemýšlet, jak to tam dnes asi vypadá za těch 21 roků. No. Ale já to mám v hlavě tak, jak jsem to viděla kdysi.
0: Tak jednak to máte v hlavě. A teď mě řekněte, jako nevidomá, máte určitě jiné samozřejmě smysly. Vnímáte třeba, jak voní jarní příroda a
1: no jistě,
0: nebo po dešti.
1: A zemina, jak voní na jaře. A nebo když pověsíte prádlo na jaře, a jak to voní tím jarním vzduchem, jo? No, ale musím říct, že jsme taková, my jsme město, ale jsme takový polovenkov, takže někdy cítíte i tu močůvku z toho zvuk. Vepřína nebo kravína, ne, protože taky je to tady na okraji Miroslavy Agro zemědělské družstvo, takže jo, opravdu ty věmy jsou opravdu jako ty fungují ty věmy, čichové a takové ty opravdu, a na jaře je to hodně citelné, takže takhle to je.
0: Tak, já bych vás mohl poslouchat ještě dlouhé minuty, ale musíme dát prostor také ostatním.
1: Ano.
0: Moc díky za zavolání.
1: A jsem ráda, že jsem s váma mohla hovořit.
0: Taky.
1: Pěkný moc zdravím a přeju krásné léto všem. A hlavně, ať jsme zdraví, aspoň v rámci možností a věku.
0: Je
1: mějte
0: to
1: se krásně.
0: Také.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Místo, kam se rádi vracíte, protože je pro vás výjimečné. Místo, které vás naplní energií. Místo v přírodě samozřejmě, ve většině případů. Tak o tom si dneska povídáme v noční lince a sám jsem zvědavý, kam nás vezme paní Emílie, která telefonuje z Javorníku u Jeseníku. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Tak vezmu vás do mého krásného města, do Javorníku.
0: Ano.
1: Ale než vám řeknu, co u nás je, tak my s manželem jsme jezdili do Javorníku z Mikulovic randit. A tak se nám to místo zalíbilo, že jsme se sem nastěhovali, ještě bydlíme 9 let.
0: No tak to je krásné, ale krásný příběh. Příběh lásky, řekl bych.
1: Tak. A u nás je krásný zámek, nádherný. Hruba skala se to jmenuje, když si patřil pod Broclav a u nás se nebo v té době se na zámku odbývaly ty procesy s čarodějnicemi, které upalovali v těch lázních, to si nemůžu zle vzpomenout. No, potom se to vrátil zámek k nám. I cítá Sisi u nás na zámku bydlela několik let, má na své komnaty, šaty, no něco úžasného. Zámek se celý renovoval, takže jsou vyhlídky na věž, do sklepení, do kuchyně, což je fantastické. To mě tam už v té době měli různé dřevěné roboty vyrobené, jo, aby těm pánům prostě vařili dobře. Mají tam bazén, vykakličkovaný bazén, hluboký 1,20 m, což jsem nechápala v té době jako. No něco nádherného. A v okolí máme Hračí údolí, tančírnu, potom je blízko tady do hranic, kde jezdíme do Zlatého stoku, je to 8 km za Javorníku, tam jsou ty zlaté doly, no něco úžasného. Prostě Javorník a okolí je rychle by stezky, jak turistické, tak na kolách. Málo kdo o tom ví, ale já pracuji v Jeseníku, v restauraci a měl jsem tam reportérky v České televize a oni natáčeli Praděd, Vrbno,

0: neokolí. No, prosím.
1: Nevím, co z toho všeho vybrat. To je takových míst, kolí tam u vás, že bych nevěděl, kam dřív skočit. No a takové to vaše nej místo pro vás hlavně, to je kde?
0: Víte kde? No, já když přijedu večer z práce, tak vezmu pejska, mám jezevčici a jdeme na zámek. A když doporučuji náš zámek hostům, tak říkám, běžte se podívat na můj zámek. Mm-hmm. Projdeme si park, kolem zámku se projdeme, jo. A prostě úplně miluju to místo.
1: Takže to není úplně taková ta stoprocentní příroda, divočina. Vás prostě berou třeba ty zámecké zahrady a takováhle místa.
0: Ten park, ty lesy tady plné hříbů, jo. No prostě úplně, já jsem unešená z toho. Já pocházím z Valach původně, ale miluju Valachy. Ale když tak dám na první místo naše Kotary Valašské a potom tady u nás Javornické kopce a to, no něco úžasného. Kdo to fakt, jsou lidi, kteří vůbec o tom neví, že tady tak nádherně.
1: No tak teď už to vědí, díky vám.
0: No je to fakt, přijďte se podívat.
1: Přijedeme.
0: Přijďte si z Zlatého stoku do dolů, do Nisy na jezero, no úplně úžasné.
1: Tak jo, tak paní Emilie, moc díky, pozdravujte tam u vás, užívejte to okolí,
0: ráda
1: tu přírodu.
0: A pozdravuju všechny posluchače, protože a když uvidějou paní s malým jezevčíkem,
1: tak to jste
0: vy. Jsem já. To jsem já.
1: Takže kdyby potřebovali nějaké informace, a tak paní s jezevčíkem, ta ví úplně všechno.
0: Určitě. Ještě máme tady muzeum opravené, krásné náměstí. Na náměstí máme kašnu velkou a uprostřed sedí zlatá žába. A kdo si na tu žábu dosáhne, tak se mu na 100% splní přání. Já jdu 10krát denně kolem ní, ale ještě jsem na ní nedosáhla, takže bohužel.
1: Počkejte, jak je daleko? To nám ještě řekněte.
0: Sedí uprostřed kašny.
1: No a dá se na to dosáhnout?
0: Já to zkouším ze všech stran, ještě jsem nedosáhla.
1: Aha, tak nějaký dlouhý chlap s dlouhýma rukama zvládne to?
0: Nevím, ani manžel to zkoušel taky a manžel má skoro 2 metry a má 1,60 m.
1: Jo takhle, tak to bude nějaká takováhle vykutálená žába. Dobrý, tak pojedeme se na to podívat, na zlatou žábu, která plní přání a zkusíme ji pohladit a třeba
0: dobře,
1: to klapne.
0: Tak všem posluchačům přeji krásnou noc a děkuji, že jste mě vzali.
1: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
0: Vy taky, naslyšenou.
1: Tak a připojím ještě nějaké písemné vzkazy, které tady opět dorazily od Michala z Myšlína. Osobně významná je pro mě líbezná vyhlídka z pražského Michalského lesa na nemocnici v Krči, takzvanou Tomajerku. Snad pro ten kontrast půvabu a tragiky. Na kouzlo panoramat, jako ze žurnálu, jsem nikdy moc nebyl. Vždycky mě lákaly výhledy, které v sobě měly i něco rušivého nebo osobně dráždivého. A zajímavá panoramata jsou pro mě i taková, která se před člověkem otevřou z ničeho nic a moc lidí o nich neví. Znám jedno takové lesní místo, z kterého se dá obdivovat chatová osada Jidaška v Mnichovicích a když jsem pohlédl prvně, jedna z těch chat mi svou podobou hned připomněla tu mou srdci nejmilejší, píše Michal. I Michalovi děkujeme, že nám napsal do Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: telefony zvoní, mnozí se chtějí podělit také se svým oblíbeným místem v přírodě, s místem, kam se rádi vrací, s místem, které člověka nabije energií, především tou pozitivní, pochopitelně. A jsem zvědavý, kam nás vezme paní Vlastina, která volá z Krnova. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. Vám přeju všem posluchačům i vám.
0: Děkujeme.
1: A já jsou rodačka z Valska, tak jak ta paní z Javorníku.
0: Ano.
1: A v Javorníku mám dokonce bráku ženatýho, takže to tam taky znám.
0: Uh-huh.
1: Jo. A Váchy, to je moje rodiště. Naše se přestěhovali po válce 45. na Jeseníky, tak jsem tam vyrůstala. A tam jsem chodila na ty Javorníky a to tam to znám. A na Valachách, tam se cítím pořád doma. Přijedu na pouť první neděli v srpnu, to by vám přála. Tam je se podívat na tu pouť, jak tam je nádhera. Nádhera, nádherna. A je tam kostelíček, který je dřevěný a vevnitř je vymalovaný žloutkama z vajíček.
0: No, prosím vajíčkama.
1: A nádherné je to tam, při sambou.
0: Takže tohle je to vaše místo, kam se třeba ještě ráda vracíte. Dostanete se tam?
1: Velké Karlovice, okres Vsetín. Je to. A je fakt nádhera a ten kostelíček hřbitov je u toho krásný. Teď je tam zmodernizovaný, nádherná. Já jsem tam dlouho nebyl a já jsem tam předloni. No teď už se tam nedostanu, protože jsou na vozejčku, takže už je konec asi. Mm-hmm. Už musím dožít tady. Nedá se nic dělat. No.
0: No a co v Krnově? Máte tam nějaké místečko? Aspoň někde poblíž?
1: Ale jo, jsou tady krásné místa. Krásné místa jsou tady všude. Jenomže člověk málo kde jezdil, dřív byly děti, že?
0: Uh-huh.
1: Tak člověk byl, věnoval se dětem. No a už potom toho času na to moc nebylo. No a když už potom byly větší, jsem začala, no a nakonec jsem onemocněla a tak jsem dopadla. No, a jedna posluchačka už 60 let českého rozhlasu.
0: No tak to je paráda teda. Tak to je super, že i takhle dlouho, takhle tolik let máme posluchače věrné stále, kteří nás pořád ladí i takhle v noci, tedy pochopitelně. Dobře.
1: Určitě.
0: Tak jo.
1: Určitě.
0: Tak moc krát děkuju za to, že jste zavolala do noční linky. Ten kostelíček, ten mě zaujal. Hned jdu hledat, jak to tam vypadá, co je to za zajímavé místo. Díky i za sebe. Ano, ano, mám napsáno, hned to jdu okouknout tady a vám přeju krásný večer. Mějte se moc hezky a hodně zdraví. Naslyšenou.
1: Já vám taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Medicine man.

0: Noční linka.
1: Je krátce po půlnoci a je tu poslední pracovní den tohoto týdne, tedy pátek 10. července. A my vám přejeme příjemnou noc ve společnosti Českého rozhlasu. Pokračuje Noční linka, ve které si dneska povídáme o přírodě, také o místech, kam se nejraději vracíme, načerpat síly. Každý z nás má totiž asi svůj kousek krajiny, kde se zkrátka cítí dobře. Pro někoho je to ticho lesa, pro jiného šumění horského potoka, vůně jehličí, rozkvetlá louka, zahrádka nebo výhled rozhledny. Někdo zase rád vyráží na dlouhé túry, jinému pak stačí krátká procházka v okolí domova. No a jak je to u vás? Vzpomínáte na své první čundry, skautské výpravy nebo trampování a které místo v přírodě vás pokaždé spolehlivě nabije energií? O tom všem si dnes společně povídáme a dál nám můžete volat na číslo 731 800 900 nebo psát na web na adrese rozhlas.cz/linka a psát můžete také na e-mail linka@rozhlas.cz. Budeme rádi, když se s námi podělíte o své oblíbené kouty přírody i příběhy, které se k ním vážou. Pohodovou noc ve společnosti Českého rozhlasu vám z Pardubic přeje Mirek Hruban.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Krásný večer, nebo spíš krásnou noc všem, kteří nemůžou usnout. No a mezi takovými je i paní Mirka, která nám telefonuje z Brna. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Dobrý večer, přejeme na Královo pole, jste říkala, že?
1: Ano, ano.
0: No ale nebude to Brno.
1: No, je to Brno, Královo pole.
0: Ale nebude to Brno, kam nás pozvete. Nebude to Brno...
1: V Brně je taky dobře, pohodlí všechno, kamarádi. Ale chtěla bych právě, ještě jednou teda vás zdravím a všechny posluchače.
0: Díky.
1: A chtěla bych dnes vzpomenout to moje nejoblíbenější a nejkrásnější místo na světě. Uh-huh. A to je tam, kde jsem prožila svoje dětství a mládí. A to je Lednice u Břeclavi. A je to vlastně součást toho Lednicko-Valtického areálu, který se táhne od Valtic, Břeclav, Poštorná, Charvatská, Hlohovec, Lednice, Nejdek. Uh-huh. Měří asi 300 kilometrů čtverečních. A tam právě jsem prožila to svoje krásné dětství. Já bych začala tím Lednickým zámkem.
0: Ano.
1: A... to je vlastně novogotický krásný zámek a vedle je hned skleník, který vlastně, jsou tam subtropické rostliny, je tam krásný vlhký vzduch, jezírko. No a napravo od toho skleníku a od zámku je takzvaný francouzský park. Mm-hmm. To je takové to... přesně rozdělené chodníčky, kde jsou vysázena kvítka, všechna možná kvítka, nádherná zahrada, francouzská se tomu říká. A když se sejde potom dolů pod ten zámek a pod ten skleník, tak tam právě zase je takzvaný anglický park. Uh-huh. Tak toto, sejde se dolů a kolem zámeckého rybníčku a jde se k minaretu. To minaret, to je taková zajímavá stavba, byla postavena podle architekta Hartmuta.
0: No.
1: A nebyla teda, nikdy to nesloužilo k náboženským účelům, ale je to taková prostě, znáte určitě, jste tam byl taky někdy.
0: No já jsem ostuda. Ostuda, nebyl jsem tam, ale znám z fotografií minaret. No,
1: tak 60 metrů vysoký minaret, 302 schodů a nádherný výhled. A tam je právě zajímavé to, že ten architekt Hartmut, ten vynalezl tušku. Taky máte na té tušce napsáno Kohinor Hartmut. Tak to byl právě ten architekt, který na jehož, teda podle jehož návrhu byl vystavěný minaret a ještě další stavby v tomto Lednicko-Valtickém areálu.
0: No, co my se dneska všechno od vás nedozvíme?
1: Právě nedávno jsme tam byli a je tam ta zajímavost, že z Lednického parku od vodárny se může jet po Dyji loďkou, lodě jsou tam, ne loďkou, ale lodě. A zdravím pana Martinka, jestli náhodou neposlouchá, to je šéf tady té lodní dopravy. Uh-huh. A tak jsme jeli k minaretu přes ten nádherný park a potom druhou stranou kolem jezírek krásně zase zpět k zámku. No, je tam tolik krásných přírodních úkazů. Oni totiž ti Lichtensteinové, to byl velice bohatý šlechtický moravský rod, ale dá se teda říct, že oni moc hodně peněz vkládali právě na úpravu tady té krajiny.
0: Aby to měli hezké.
1: Snad prý jezdili do zámoří a nakupovali sazenice, semena a pak vysazovali tady toto vysazovali za minaretem, kde byla školka a potom rozsazovali tady ty vzácné dřeviny po tom celém areálu.
0: Já vám toto skočím, paní Mirko. Mě totiž vrtá hlavou jedna věc. Tohle je takový areál, kde asi není úplně běžné, aby se tam hráli děti, prostě chodili tam blbnout, když to takhle řeknu, na plnou pusu. Ale vy jste říkala, že to tam s dětstvím máte takhle spojené, takže jak vy jste se vůbec dostala do tohohle lednicko-valtického areálu, nebo...
1: No já jsem tam prožila, my jsme tam bydleli, já jsem tam prožila dětství
0: přímo,
1: a
0: přímo tam někde poblíž.
1: Ano, přímo v Lednici.
0: Jo, takhle, přímo
1: zdravím
0: v Lednici.
1: Ledničany.
0: Ano, takže...
1: Tak proto, jo, tak proto je to moje to nádherné místečko, protože my jsme to tam všechno prošmejdili přes Palavu. Aha. Palavu, že jo. A to není jenom ten lednický park, to jsou lednické rybníky.
0: No tak vy to máte, teda, ten rádius působnosti opravdu velikánský tam.
1: Ano, ano. A tam normálně, tam nesmí se tam teda jezdit na kole po tom parku, ale tam prostě my jsme pořád, svoje dětství, to byla Lednice, to bylo Apollo, tak je tam vybudovaný od Lichtensteinu zámeček Apollo a tam jsme my trávili celé léto. A teď jsou tam ty rybníky právě Apollo, prostřední Hlohovecký, je to tam ptačí rezervace, nádherná krajina opravdu, dnes se tam snad prý nekoupe, ale my jsme tam prožili celé léto.
0: Koupat.
1: Ale já bych ještě si můžu tak dodala, že ti Lichtensteinové byli tak prostě aktivní, akční, že oni vystavěli nejenom, oni mají po celé republice nějaký majetek.
0: Ano, ano.
1: No a oni právě, třeba je tam Janohrad, jak je minaret, tak kousek od minaretu je Janohrad. Uh-huh. To je umělá zřícenina. Všechno tady toto bylo postaveno nějak v 18. století, ale Lichtensteinové tam bydleli. Tam působili prý 700 let. Uhum. První zmínky o nich jsou už kdysi ve 12. 13. století.
0: No, to
1: takže,
0: už...
1: No,
0: to už,
1: zmínila
0: to...
1: jsem...
0: No, pardon.
1: No, můžu ještě?
0: Jo, jasně.
1: No, zmínila jsem ten Janohrad, umělá zřícenina.
0: Ano.
1: A oni nejen tady tu Lednici, ale taky Valtice, byli majitelé zámku ve Valticích a ještě prostě okolo tam v tom lednicko-valtickém areálu vystavěli, ono se tomu říká salety.
0: Mm-hmm.
1: To je třeba lovecký zámeček, hraniční zámeček u Hlohovce, kde byla původně hranice s Rakouskem.
0: Ano.
1: A to je třeba Dianin chrám, Diana... bohyně lovu, že?
0: No je tam toho moc, Belvedere, Apollonův chrám,
1: ano,
0: a tak dále.
1: Ano, přesně tak, vidíte, no.
0: No.
1: A oni hodně jako se zabývali tou antickou mytologií.
0: Tak se takhle přenášeli do těch svých zahrad.
1: Ano.
0: Jedeme takže do lednicko-valtického areálu, vyrazíme.
1: No, takže tam já se hrozně ráda vracím. A když zrovna nemám třeba tolik času, tak si zajdu jenom na takový svůj okruh kolem vodárny pěkně směrem k minaretu, obejdu takhle ty rybníky, tam jsou ostrůvky, snad je tam 16 ostrůvků. Nádherně se to tam leskne, tam prostě vidíte, slyšíte, tačenky, volavky, čápy jsou tam. A teď se to leskne, ta hladina těch rybníčků, no je to tam nádherné a vždycky já si říkám, no tady tato krása snad není nikde jinde, zvláště teda na jaře, že?
0: Je to tak.
1: Tak nedávno jsme tam právě byli.
0: Na jaře je ta příroda nejhezčí, že? To na tom se asi shodneme úplně všichni.
1: No opravdu, v přírodě
0: paní
1: tam,
0: Mirko,
1: je, tam je to tak nabíjí.
0: Vy jste tak nadšená, úplně z vás to úplně čuší a je mi jasné, že byste o tom dokázala mluvit hodiny, že tam to zkrátka milujete. Tak my vám moc děkujeme. Moc děkujeme za ten tip úžasný. Doufám, že se v brzké době podíváte do svých oblíbených míst a že jste
1: tam... Já jsem tam každou chvilku.
0: No tak to je super, tak to má být.
1: Mýma turistama, to jsou taky moje miláčci, chodím ještě s turistama, tak jsme to tam obešli, ty rybníky
0: tak
1: právě.
0: Tak jste tam provedla.
1: Ano.
0: Tak moc krát děkuji.
1: A pane Mirku,
0: ano?
1: Mohla bych pozdravovat tu paní
0: pozdravte.
1: Aničku z Miroslavy.
0: Rychle pozdravte paní Aničku a já ano, připravím písničku.
1: Moc jí zdravím, já ráda ji poslouchám a to je taky takový patriot, jak říkala.
0: Ano, to byla úplně
1: takže
0: stejně zapálená.
1: Mějte se hezky, děkuji vám, že jste mě umožnil tady to moje vyznání projevit a někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou a krásnou noc.
1: Děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: nejvěrnější posluchač Noční linky, tak se mi představil pan Jirka, který telefonuje z Olomouce. Dobrý večer.
1: Hezký večer, pane Mirku, pane moderátore. Hezký večer do Pardubic.
0: Děkuji.
1: Já se mile rád vracím tady k nám na svatý kopeček, kde je zoologická zahrada a nádherný kosteliček. No a když jedu do zoologické zahrady, tak chodím na tu věž vyhlídkovou, kde je krásný výhled na celou Olomouc. Taky se rád vracím k vám do Pardubic, na motorky i koničky velkou pardubickou. No a obdivovala jsem vždycky pana Váňu, když jezdili do stihy.
0: Na velké pardubické pan Váňa žokej, ano, to je...
1: Ano, pan Váňa.
0: Obdivuhodné výkony podával, teď už tedy užívá spíš tak jako z tribuny ty dostihy, anebo jako ano, trenér. Ano. No tak vy jste to na mě teďka vysypal, já úplně nevím, kde začít. Pane Jirko z Olomouce, říkal jste, že chodíte do té zoologické tam u vás?
1: Ano.
0: Není tam moc...
1: Do zoologické zahrady chodím už od mala, když jsem měl 5 let, no. A chodím tam často.
0: Ale tak to je rušné místo, ne?
1: Ano, to je... Tam jezdí i z Pardubic lidi, protože jsem je poslouchal. A já mile rád jsem jezdil do Pardubic k vám, do vašeho krásného prioru, kde jsem zháněl magneťák. No, protože v Olomoucu tady u nás jsem ho prostě nezehnal. No, jak jsem si tam u vás koupil B100 a B730.
0: Pane jo, tak do prioru jste k nám jezdil, do toho červeného obchodního domu, který tady máme v Pardubicích.
1: Když jsem vystoupil z hlavního nádraží v Pardubicích, tak jsem se vždycky dával na pravou stranu.
0: Počkejte, já se zamyslím, na nádraží vystoupíte, ano, doprava, furt rovně a dojdete k prioru, to máte pravdu, naprostou.
1: Moc se mě tam prioru u vás líbilo, to bylo něco nádherného.
0: No jo, to ale, to už je pryč.
1: Prostě nevím, jestli to tam ještě existuje, nebo jestli tam udělali z toho prioru něco jiného, to já nevím.
0: Takhle vám to řeknu, prior pořád stojí, pořád je červený, zvenku vypadá stále stejně, ale vevnitř to něco úplně jiného, to už byste nepoznal asi. Ale jsem potěšen a možná i trochu překvapen, že tedy jezdíte rád do Pardubic čerpat energii, protože my tady z Pardubic zase rádi jezdíme víc někam do hor, kde se to vlní ta krajina, kde je víc těch lesů, kde není rafinérie. Takže vám to nevadí takhle, vy si prostě vyjedete do nějakého zajímavého města.
1: No, mě to nevadí. A ještě jsem byl, když jsem byl na vojně v Praze, když byla ještě Spartakiáda 1985, tak jsem taky obdivoval Markétu, že?
0: No.
1: Tam taky byla plochá dráha, tam taky rád jezdívám každý rok. No, pokud mě to teda vyndle, no.
0: Takže, pane Jirku, vy jste spíš na tu architekturu, když to tak poslouchám.
1: No, já Prahu mám self taky rád, no a Pardubice to taky, to je taky nádherné město, tam se taky milé rád vracím.
0: No a to nejvíc, nejoblíbenější vaše místo zamilované je tedy které?
1: Moje nejlepší zamilované místo je ten svatý kopeček,
0: ten svatý kopeček
1: do zoologické zahrady.
0: Jasně,
1: no.
0: Co jste říkal na začátku.
1: No, ještě chodím, pane Mirku, pane moderátore, do lesa, že načerpat krásný lesní vzduch.
0: Jo, tak to jo, tomu rozumím.
1: Ještě, jestli bych mohl,
0: pozdravit.
1: Tak bych chtěl pozdravit moderátorky i moderátory z Nočních linek.
0: Dobře, tak vyřídíme vzkaz i pozdrav. Pane Jirko, moc díky za váš telefonát a pozdravujte v Olomouci, tam je také krásně.
1: Ano, moc krát děkuji, pane Mirku, přeju vám hodně zdravíčka.
0: Díky vám také.
1: A potom po práci hezkou cestu domů.
0: Díky. Naslyšenou a dobrou noc.
1: Dobrou noc a mějte se moc hezky.
0: Taky, taky. Vy tež.
1: Ozvu.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou a moc krát děkuji.
0: Tak a my jdeme dál ještě na nějaké vzkazy, které tady mám od vás, písemné vzkazy samozřejmě, protože stále píšete i na naše internetové stránky. Moc rád se toulám přírodou kolem Sušice, píše posluchač Lukáš. Nejraději chodím podél řeky Otavy a občas vystoupám na Svatobor, když se nahoře rozhlédnu do kraje, všechny starosti jsou najednou pryč. Myslím, že právě taková místa člověku připomenou, jak krásnou přírodu u nás máme. S pozdravem Lukáš Sklatov.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dva roky prázdnin. Iveta Bartošová, s vámi je Český rozhlas, také Noční linka, která pokračuje i teď v prvních hodinách posledního pracovního dne v tomto týdnu. No a samozřejmě linka telefonní je obsazená. Zdravím paní Zuzanku. Nevím, odkud telefonuje tedy, to jsem nepostřehl. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak.
1: Telefonuji z Plzně.
0: Aha.
1: A zdravím vás všechny.
0: Děkujeme.
1: A všichni posluchači. No a ta moje příhoda. Vyrůstala jsem v Litovské Mikuláši. Nádherné místo. Město úplně otočené s takovým vědečkem hor. Krása. A já jsem prostě do těho ráda chodila. A měla jsem tam vyhlídnu to své místo. Bylo to až úplně u hor, u Maliary, jak se tam říkalo, byli tam, zrovna se tam cházelo do vstupu jezdí, byla tam krásníková, pak otevřená ledová, no ale já jsem milovala potasy. Tam byl tak nádherný potas, tak 2-3 metry široký, plný velkých kamenů. A já jsem tam měla jeden oblíbený a sedávala jsem tam jako žába na kameni. A poslouchala jsem ten nádherný potok, jak si bublal, zpíval. Byla tam nádhera. Vydržela jsem tam sedět i 2 hodiny.
0: No teda. Takže ty zvuky přírody toho tekoucího potoka, té vody, to bublání, to je to, co vás nabíjí a uklidňuje.
1: No, nádhera.
0: Jestli pak tam ten kámen ještě pořád je, našla byste ho?
1: Ale našla a už jsem tam taky byla. Jenže už je mi 87, tak už do toho potoka ráda moc nejdu sama. Když tak tam byl se synem a ho si sedla vedle a jsme tam tak tiše. Jenom koukáme na sebe a je nám dobře.
0: No tak jako v takovém místě není potřeba slov, tam je to opravdu o těch zvucích přírody.
1: Tam musíte být ticha a prostě užívat tu přírodu tam. No a pak si, když ještě mám čas, tak si vylezu si na Chopo, na Dubě, podívat se tam na ten lyžařský svět. No je to moc hezký, moc.
0: No a co vás, prosím vás, přivedlo do Plzně, tedy ze Slovenska?
1: A do Plzně mě přivedl manžel, který je z Brna.
0: Manžel z Brna vás přivedl do Plzně.
1: A já jsem studovala do Kvaldově, teda ve Zlíně.
0: Ve Zlíně, no.
1: No a vždycky jsme se stali ve vlaku. No. A tak mě z jedného konce republiky na druhé.
0: Tak to jste se nacestovali asi.
1: No, nacestovali, protože ráda jsem domů chodila. A mně stačilo se dívat z okna domova.
0: Ano.
1: A viděla jsem všechno. Kryváň, malá fatra. No, úžasný.
0: No tak to je lepší než jakýkoliv obraz tohle, že?
1: Určitě. Mám to taky všechno nafocený a založený v albu.
0: Jo, takže když je vám v Plzni smutno, tak kouknete na fotky a jste zase v Liptovském Mikuláši.
1: No, na ty fotky se nerada dívám. Neudržím se a
0: jo. Je vás to. Dobře. No a v Plzni, když potřebujete rychle, akutně načerpat energii, odpočinout si, vyčistit hlavu, tak kam vyrazíte?
1: Vyrazím do Štěnovic. Je to taková vesnice, ale nádherně upravená a jsou tam takové různé parčíky. Krásná řeka tam teče. A je to prostě krásný. Obejdu si to Plzeňsko tak pomalu. Takže vám děkuji, to je asi tak všechno.
0: Tak já vám moc krát děkuju. Pozdravujte v Plzni. Doufám, že se co nejdřív podíváte zase na Slovensko, vaše zamilované, na ty krásné hory, které jsou kolem Liptovského Mikuláše. A díky ještě jednou za zavolání. Hodně zdraví.
1: Děkuji.
0: A naslyšenou.
1: Já děkuji. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Doznívá noční linka Českého rozhlasu pokračuje a tentokrát tu máme telefonát z Hradce Králové. Zdravíme paní Magdalenu. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer všem posluchačům. A já bych chtěla hovořit hlavně o naší republice, o Československu takhle.
0: Jo.
1: Protože jsem stále Čechoslovačka a stále máme jak v Čechách, tak na Slovensku jako rodina neprobádány místa. Tak si myslím, že ještě na starý kolena bychom se měli ještě podívat. Ale moje nejkrásnější píseň je hymna, kde země Česká, domov můj, a opravdu to je domov můj, a netoužím teď jezdit do zahraničí k moři, přestože mám možnost pobytu a dokonce v Kalábrii, ale nějak mi to netáhne.
0: Všude a dobře, doma nejlíp.
1: Ano, přesně tak. Už jsem takový jako, jak bych to řekla slušně, domácí pecka.
0: Jo, takhle. Ale tak to nemusí být špatné, ne? Na druhou stranu jste říkala, že pořád jsou místa, která u nás můžete objevovat.
1: A naše město, já ho miluju, nikdy jsem ho neopustila a doufám, že neopustím. A ještě pořád jako kde je možnost se podívat, protože se tady leco smění. A nejhorším, když je mi hodně smutno, tak si zajedu do lesa, ať na Nový Hradec nebo ke Zděný Boudě, takzvaný. A tam se dá jezdit na onlinech, takže už teda jako letos jsem ještě nebyla, protože už se bojím, abych si někde něco nezlomila a nebyla na obtíž rodině.
0: No.
1: Ale pořád jsou to krásné města hned u Hradce a mám léta letoucí přítelkyně, který mají zahradu, a takže tam děláme takové posezení, kde vzpomínáme na dobu, kdy jsme se seznámili a co jsme všechno prováděli, protože jsme spolu kamarádili 4 manželské páry. Zůstali jsme z toho 3 z těch 8 lidí. A zrovna dneska jsme seděli u té jedné přítelkyně na zahradě, koukali jsme na nebe, kde se sem tam vyhnulo letadlo. Já už ani nevím, jestli startovali z Pardubic, protože nevím, jestli v Hradci ještě z Hradce startujou lítat letadla, ale tak jsme si říkali, jaká ta naše země krásná, že prostě člověk nemá pocit jezdit někam daleko. A ještě dál, co miluju jako Čechoslovačka, když jsme jezdívali na Hore Hroní, Volenou, kde byla manželová rodina, a k rodičům nebo k prarodičům na Plzeňsko, takže stále se dá na co vzpomínat a kam jezdit. A myslím si, že kdo chce poznávat svět, tak ať ho poznává, ale pořád by člověk měl znát dobře
0: domov,
1: naši vlast, naši republiku, včetně naše krásné mateřštiny, kterou já tak hrozně miluju, a kdo s ní umí hezky zacházet a bere ji jako velice bohatou, pestrou, a že opravdu je to, myslím, to nejkrásnější, co máme.
0: Teda vy se taky tak hezky posloucháte, úplně s váma naprosto souzním a chápu to. A líbí se mi tedy, že vy to neberete jako nějaké svoje jedno konkrétní oblíbené místo, ale že zkrátka ta vlast je to nej, co tady vlastně máme. Takže ať vyrazíte doleva nebo doprava z toho Hradce Králové, tak vždycky narazíte na nějaké pěkné místečko. Je to tak?
1: Kdybyste věděli, jak já ráda o to vypravuji, jak mi to dělá dobře, no, že můžu pochválit, že se můžu probít mezi těma, který chválej Chorvatsko a já nevím, kde to, já jim to neberu. Ale prostě naše vlast je nádherná
0: a kam
1: a milovaná.
0: Si...
1: No, kam... A prostě ji nesmíme dát,
0: je to
1: musíme
0: ta...
1: dopustit, aby se do médií dostala jiná řeč, než je naše mateřština krásná.
0: Kam se, paní Magdaleno, chystáte v brzké době? Máte nějaký plán na nějakou cestu teďka?
1: No, v brzké době, jestli, myslím si, že už že bych to mohla zvládnout ještě, bych se chtěla podívat do kraju mého dětství, to znamená na Plzeňsko. Mm-hmm. A asi už se na to Slovensko sama nevydám, ale možná, že v srpnu tady budu mít vnučku s dětma, mm-hmm. takže asi bych je vzala, aby jsme jeli se podívat na to střední Slovensko, protože oni tam nebyli, takže nevědí, odkud je jejich děda.
0: No
1: a
0: tak to se musí vnučky napravit.
1: Ano.
0: Tak jo.
1: Ale jako mě to jako z toho našeho krásného města tak moc neláká, že bych jako musela jezdit, poznávat cizí země. Mm-hmm. A je to možná chyba, no, ale...
0: Já si nemyslím, že to je chyba. Já si myslím, že to je také takový přístup každému, ať dělá to, co vyhovuje mu, takže pokud chcete cestovat v okolí Hradce nebo po naší vlasti, tak proč jezdit někam daleko za hranice? Jak jsme to říkali, všude dobře, doma nejlíp.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak vám moc krát děkuju.
1: Přeju vám... Já taky děkuji, mějte se hezky, jsem ráda, že jsem vás poznala a ať je to přátelství Hradec Pardubice.
0: Ano, přesně tak. Zdravíme do Hradce Králové z Pardubic a krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: A taky krásnou dobrou Díky. Noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 10 minut tady bude 1 hodina, noční linka, vypadá to, že poslední telefonující před námi dnes. Zdravíme pana Pepu, dobrý večer.
1: Dobrý večer přeju.
0: Tak, pane Pepo.
1: Zdravím se.
0: Já jsem skočil do řeči, no. Pardon, povídejte.
1: No, tak zdravím všechny Pardubáky. Mám to město velice rád, říkám, bydlel jsem tam na Svobodárce, na letišti, dělali jsme tam techniky, 3 kamarádi, bylo to úžasné, protože jsme byli mladí, měli jsme motocykly, takže jsme si mohli jet, kde jsme chtěli. A taky po práci se dalo, i když, jak jste říkal, jsou ty Pardubice placaté, ale jsou krásné. Aspoň v té době se nás strašně líbí, takže jsme měli pořád nějaké kam jít. Začínali jsme vždycky, první, když jsme šli městem z práce, tak jsme šli na nádraží. Nádraží tenkrát bylo vlastně, ono bylo vystavené, já nevím, jestli stálo tak 10 roků, co by ho postavili, takže bylo zachovalé. A hlavně, co tam bylo, tak tam byl teda bufet, pořádný bufet, kde teda se vystřídali.

0: nechal spolu vybetit a já jsem šel pěšky, schválně teda jsem si to prošel to město a šel jsem a na tom nádraží, jako v nádraží v podstatě budova stojí stále stejně, no snad se má opravovat, nebo už mají opravovat.
1: Už se to dokončuje, no.
0: Ale zase to, už to není to nádraží, co bylo udělané z toho takový různý kamrlíky, jo, že tamto jen to. A ten, když já jsem tam byl, tak ten bufet tam vlastně ani nebyl. Byla tam jenom ta restaurace. Jo? Už, ale jestli tam je ten bufet takový byl, tak už sporadicky jenom. Ale to je jedno, no tak já si ho pamatuju tenkrát, tam prostě se posadila strašná tržba, protože zaprvé se tam dalo kde parkovat, jako, jo, a takže tam se chodili lidi najíst, no. A tak potom jsme teda, když jsme se najedli tam, tak jsme šli dál, takže jsme navštívili buď tenkrát ještě stála hotel.
1: Veselka.
0: Takže že vlastně Veselka, jo, tak tam jsme něco třeba jako mladí kluci, že, no pak jsme šli dál na Pernštejské náměstí, na ples do Grandu a dokonce jsem si tam tam koupil když se šlo, jmenuje se to ještě ta ulice Mírová.
1: Třída Míru.
0: Třída Míru, jmenuje se to pořád.
1: Ano, ano.
0: A tak tam byla, tam po levé straně, když se šlo směrem k divadlu, kousek před divadlem byl takový malý obchodní domek, ten myslím už nefunguje, a naproti němu byla taková pasáž, jestli tam ta pasáž ještě je.
1: A stále pořád.
0: Jo, a v té pasáži jsem si koupil, to mě bylo tenkrát 23 roku, to jsem si koupil první auto v té pasáži, starší, pochopitelně. Prodával tam jeden pan P70, jestli víte, co to je.
1: No.
0: P70, to bylo východoněmecké auto a byl to předchůdce vlastně Trabanta. Bylo to dělané z laminátu, ale vypadalo to, nebylo to tak hranaté, jak Trabant, ale bylo to takové, spíš se to podobalo potom, jestli si pamatujete MBčka, 1000
1: MB. Ano.
0: No, tak to bylo takové dokulata, tak hezké, na tu dobu velice hezké auto, tak jsem si to tam koupil, ale ono to totiž mělo podvozek, to mělo zjavný 700 a na tom byla jenom kastle, P70. Tak potom jsem si to musel předělávat teda. Ale nádherné auto.
1: Malinko no. Utíkáme od tématu, ale to vůbec nevadí, mě se to moc líbí, no, jak vzpomínáte na ty Pardubice.
0: No tak pak vzpomínám taky, že tak do toho Prioru jsme chodili.
1: Ano.
0: Jo, když ho postavili, tam byly ty kasárna, že?
1: Ano, jezdecká kasárna, no.
0: No tak jsme chodili do toho Prioru. Teď nedávno, já nevím, je to 2-3 roky, nebo 4, jsem tam byl na pohřbu, na kremaci a tak jsem šel do toho Prioru na kafe, tak jsem z toho byl vyděšený, protože to už není ten Prior, který byl, prostě přišel člověk do toho Prioru, podíval se a tam měl přehled všechno, co prodávali. A teď je tam nadělaný takový různý kukaní, bych řekl.
1: No je to jiné, úplně jiné, no.
0: Je to jiné, je to pravda, že je to pěkné, je tam samý chrom, samé sklo a tak dál, ty koje, ale nedostanete tam třeba normálního turka, jo? Já mám rád turka, tak jsem tam chodil, děvčata, turka bych si dal, je to mi ne to, ale kafe za 60 korun, nějaké překapávané, tenkrát dneska už třeba ani za 60 korun není. No a tak jsme tak jako pozval bych, byli chodili jsme, no tak, že jako mladí kluci jsme chodili tam do muzea, do toho, do zámku.
1: Na zámek.
0: Muzea, no a hlavně jsme chodili podívat se pořád do mototechny, protože nás zajímalo, jaké jsou tam auta. A prostě v Pardubicích se mě ohromně, strašně se mě líbilo a strašně na ně vzpomínám. A přesto, že jsem se teda do těch Pardubic dostal až 18 letech, jo? Tak ty Pardubice mám k ním blíž než k tomu období, než jsem se tam dostal. Jo? Protože

0: protože pocházím tady z Moravy, a ne teda z Hodonína, ale od Hodonína, a v té době ze zemědělské rodiny, kdy člověk jako se nedostal nikdy než na to pole a tak dále.
1: Jo, tak vy to máte opačně prostě. Té přírody bylo až příliš, takže to město.
0: Takže já jsem začal žít vlastně takový život až tam, jako od těch Pardubicí, a proto na ty Pardubice vzpomínám. No,
1: jasně.
0: Strašně ráda. A taky jsem je prochodil křížem krážem pěšky nebo tak. No a pak jsem tam mám nějakého kamarády, že nějaký Franta Stoklas a ten dělal velitele, zástupce velitele pluku tam, už bože chudák zemřel, no a mám takového Frantu Habětínka, ten dělal velitele praporu, chtěl by ho, jestli poslouchá, tak ho pozdravuju i s jeho manželkou, no a tak, no bylo to krásné, jak na tom letiště, mám strašně krásné vzpomínky na Pardubice.
1: Tak, já bych to tím už uzavřel, protože čas nás malinko tlačí a jsem rád, že... povídejte.
0: Chci říct jenom to, že nejenom, že na ty Pardubice jako krásné vzpomínky, ale i na lidi, protože ta mentalita lidí toho východočeského kraje, zrovna těch Pardubic a té jižní Moravy, je tak nějak stejná, jo? Že tam člověk zapadl tak, jak to bylo.
1: Dobře.
0: Takže tak.
1: Tak moc díky, pane Pepo. Ať se vám daří, hodně zdraví a mějte se krásně.
0: Chci tam jet pro nějaké cukroví taky.
1: Tak se stavte.
0: Tak se mějte.
1: Taky. Naslyšenou.
0: Děkuji. Naslyšenou.
1: Tak, Pardubice na závěr. Vidíte to, celou dobu to bylo o přírodě, no a nakonec jsme skončili ve městě, odkud jsme vám vysílali dnešní noční linku. Díky za poslech a užívejte další pořady Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Pěkný večer, dámy a pánové. O některých spisovatelích se říká, že jsou to autoři takzvané jediné knihy, protože právě ta jedna jediná je na dosmrti proslavila a zůstala dodnes tou nejznámější. No a vidíte, tohle vlastně platí také o muži, který je dnes naším hlavním hostem. Spisovatel Zdeněk Jirotka.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tou knížkou Zdeňka Jirotky, která za sebou později nechala všechno ostatní, co kdy ještě napsal, je přirozeně už jeho literární prvotina, totiž nestárnoucí Saturnin. A tak společně s ním, Saturninem, hercem Svatoplukem Benešem a redaktorem Zdeňkem Boučkem vás teď zvu na úvod na návštěvu ke spisovateli Zdeňku Jirotkovi. V době, kdy mu bylo už skoro, 90 let. A měl na co vzpomínat, i když, jak on sám s humorem přiznával, můžu vám vyprávět vlastně cokoliv. Není už moc lidí, kteří by to mohli potvrdit anebo vyvrátit.
2: Kapitola 5. Saturnin k mému značnému překvapení vybalil škrabošku svatého Mikuláše a čerta. Přitom pravil, že kupovat v červenci škrabošku Mikuláše je jedna z nejtěžších prací, které kdy vykonal. Pohladil zálibně bílé vousy, přilepené k rumělkové tváři dobrého světce a na škrabošce čerta urovnal vyplazený jazyk z červeného plyše. Prosil mne, abych si pro případ, že by se nevrátil, pamatoval, že zemřel v mých službách. Žádal, abych se v tom případě poohlédl po nějakém hezkém děvčeti, které by si asi tak mohl vzít a postaral se o ně jako o jeho vdovu. Tak, teprve teď je expozice, čili úvod pohromadě. A my se můžeme ponořit do humoristovy duše.
3: Mě by zajímalo, či je to taková častá, někdy až fádní otázka, nicméně zajímavá pro Čechy, myslím, váš poměr ke Švejkovi.
4: No tak podívejte se, já jsem samozřejmě Švejka četl a mnohokrát taky jsem skládal zkoušku ze švejkologie u Jarmily Svaté. Ve Švejkovi jsou některé skutečně geniální věci a jsou tam věci, které já bych vynechal nebo vyškrtl, nebo tak, ovšem to není směrodatné, to je můj osobní vkus a kde je to takové, že se mě to nelíbí, tak se to může líbit tisícům jiných lidí. Názor na humor, to je hrozně složitá věc. Jsou lidi, kteří bez hnutí brvou vyslechnou nejlepší anekdotu, ale jiná anekdota, v které se vyskytne hrubě vulgární slovo, nebo tak, tak to se smějou, až ztrácejí dech. Já mám rád poenty, kde se obejde ten vypravěč bez silných slov. Mám rád anekdoty, které mohu vykládat nezletilým dětem a nebo dámám a tak. Já si myslím, že k tomu, aby někdo měl vtip a měl to, není potřeba, aby byl hrubián. Já si vám pamatuju na jedno takové zklamání. My jsme jednou v Lucerně dělali takovou nějakou estrádu a já jsem tam vybíral autory, kteří se mi líbili. Třeba Jeroma Klapku a obecně to, měl jsem dojem, že se bavilo, ale ne příliš. A pak tam přišel takový komický klaun, který měl pod šaty schovány trubky. A do takové synkopické skladby ty trubky různě mačkal, ono to vydávalo tóny. A jednu tu nejhlubší měl v oblasti konečníku a když ji zmáčkl, tak se ozval takový strašný zvuk. No, Lucerna se mohla rozbořit a já jsem měl chuť tiše zaplakat a jít pryč. Já snesu třeba tvrdé slovo, ale snesu ho v anekdotě, kde musí být, kde to nejde nahradit. Víte, já jsem třeba se pokoušel některé anekdoty změnit. Já nevím, jestli jsem vám vyprávěl tu o tom, jak ti tři králové přišli pozdravit toho Ježíška. To je pěkná taková vánoční, mám ji od Dity Skálovy, která pracovala tady v rozhlase. Tak narodil se Ježíšek a přišli tři králové, nesli mu dary, vstupovali do toho chléva a ten jeden se strašně praštil o veřej dveři do hlavy a vykřikl Ježiši Kriste. A panenka Maria se vrhla na Josefa a říkala, vidíš, to je pěkný jméno a ty porád Hugo, Hugo. Já jsem se pokoušel to Hugo nahradit jiným slovem. Není to ono. Musí to být Hugo, to se nedá nic dělat.

0: Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Když přijímají královské dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. Probudí-li se člověk ráno zdráv a svěží v čisté posteli s vědomím, že za chvíli dostane teplou snídani, je to pádný důvod k tomu, aby vstal a aby zaspíval píseň díků nebo napsal oslavnou báseň na krásu života. Tak tomu říkám skutečné přitakání radosti ze života. Zavánělo by jalovosti a naivitou, kdyby nebyla připojena další slova. Prožíváme-li delší dobu idylu, tvrdí doktor Vlach, přestaneme ji vnímat a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála, a na to, že bylo konec konců v naší moci, aby jenom hřála.
1: Svého Saturnina tu knížku si každý musí přečíst sám a každý si zřejmě musí odehrát sám v sobě. Já aspoň nevím, nedokážu si představit nějaké provedení, buď to filmové, na divadle, rozhlasové. Dokážete si představit něco jako...
2: Nedokážu, ale možná, že se mýlím. Víte, já mám za sebou nespočet omylů. Já jsem, a prosím, já to říkám s rezervou, jenom jako příklad, já se nechci samozřejmě připodobňovat nebo srovnávat. Já jsem ku příkladu byl přesvědčen, že nelze s úspěchem sfilmovat Rozmarné léto od Vančury. Já tu knížku miluju, znám z ní celé pasáže a přitom ovšem s úsměvem si říkám, no dobře, ale Plavčík, aby pronášel tyto věty, nebo to nejde, to v knížce se to snese, ale v tom filmu. A byl jsem přesvědčený, že nelze. Lze. Lze a s velikým úspěchem se to podařilo, takže já nevím. Byl bych rád, kdyby jako to dobře dopadlo, teď se to má filmovat. A poněvadž je to ve skupině Jiřího Mencla, tak si myslím, že by to nemuselo dopadnout špatně, ale nevím. A jenom z toho strachu, předtím, jak to dopadne, to už je můj starý pocit leta, jsem si říkal, no pro všechny případy tady mám alibi, knížečku, já jsem tohleto, za to nemůžu, že jo. Teď mě oznámilo ze Suprafonu, že je hotové natáčení na desce, dělá to Svatopluk Beneš, který to taky dělal v Divadle hudby. Já ho mám rád a v tom Divadle hudby to dělal velmi hezky.
0: Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblih. Jste-li prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor, budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až do poledne a pak půjdete k obědu. I kdybych mezi lidi toho druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušníkem skupiny druhé, která prý se při pohledu na ty koblihy baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista, jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych byl nevěřil, že se vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblih svištících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční ji. K takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tolik z přepůvabné knížky Saturnin a tím vám vracím poklonu, pane Jirotko.
1: Můžu se zeptat autora?
2: No.
1: Do které kategorie on sám patří?
2: Já do té druhé. Já si to představuju a neudělám to.
1: Zažil jste někoho, kromě vašeho Saturnina?
2: No.
1: Kdo by patřil do té třetí kategorie?
2: S určitou zdrženlivostí můžu říct. V klubu v Řeznické ulici hráli, říkali tomu Saturniáda. A vykládali mě, že když to tam hráli asi po 30. nebo co, tak při děkovačce je obecenstvo začalo bombardovat koblihama.
3: Ano, léta běží, pane Jirotko. A lidí ochotných házet koblihy je bohužel pořád tak málo.

Troufám si tvrdit, že ta následující povídka, jmenuje se Pod stromečkem, vám asi představí spisovatele Zdeňka Jirotku tak, jak ho třeba neznáte. A přitom ani tady v těch třech různých pohledech na vánoční stromeček nechybí ani humor, ani poezie. Tedy to, co je hlavní devizou Jirotkova literárního stylu.

0: Ta věc zářila jako hvězda. Pomalu se otáčela, visíc na nitce v hustém jehličí smrku. Lomila paprsky vánočních svíček a světel lustru a vysílala do všech koutů pokoje duhové signály. Stará paní se na to z křesla dívala a kdesi na dně paměti se ozvala vzpomínka z dětství. Takové broušené hranolky křišťálu vídala jako malá holka na lustru u Navrátilů. Najednou si s podivuhodnou jasností vzpomněla na plechový smaltovaný plakát, který si tenkrát obchodníci přibíjeli na zeď vedle vchodu do krámu. Byla na něm nepřirozeně růžová šunka a pod ní vypouklá písmena Navrátilovi uzeniny. A právě u těch Navrátilů měli v pokoji ten broušený lustr a taky papírové palmy a nedobytnou ošklivě natřenou pokladnu a obraz císaře. A všichni byli protivní. Chodila tam jenom proto, že tam byla houpací židle s rákosovým výpletem a ona tajně doufala, že jí někdy bude dovoleno, aby do ní usedla. Zavřela oči a myslela na krásné věci. Mezi jiným i na to, že někdy bude takovou židli mít. Ty časy jsou už dávno a nenávratně pryč, ale vzpomínka je živá. A v uších jí dosud zní líně protahovaný nosový hlas paní Navrátilové, když mluvíc o svém příbuzenstvu říkala Onkl Pepi, tante Zofi, tante Štefi. Stará paní by dnes těžko vysvětlovala, proč je neměla ráda. Nezáviděla jim houpací židli. Bůh už to tak zařídil, že na světě jsou lidé chudí a bohatí. Vždycky to tak bylo a je nutno se s tím smířit. A nejen smířit, prý i milovat. Aby si to vyjasnila, ptala se jednou nebožky maminky, jestli jsou i Navrátilovi blížní. Maminka se maličko pousmála a odpověděla, že ano. Bylo tedy nutno přijmout svět takový, jaký byl. Ona to učinila a přizpůsobila se tak dokonale, že o 30 let později jí pobuřovali názory nastupující generace. Těm mladým naprosto chyběla pokora. A ona proti nim hájila hodnoty, v něž se kdysi přinutila věřit. Ale někdy ustávala v obojí zaskočena myšlenkou, že to, co brání, není stará dobrá vlajka, nýbrž plechová reklama na uzeniny pana Navrátila. Jo, bylo to všechno příliš složité a někdy se jí zdá, že teď už i zbytečné, protože je stará a jen jedno je důležité, kolikrát ještě bude dopřáno, aby se takto dívala na rozžatý vánoční strom a na nejmenšího vnuka, v jehož udivených dětských očích hledá odpověď na prastarou otázku, odkud on přišel a kam ona odejde. Neboť není s odchodem smířena. V té chvíli se stará paní usmála, protože si s náhlým zábleskem humoru vzpomněla na anekdotu, v níž rabín na bojišti slibuje smrtelně zraněnému židovskému vojáku, že ještě dnes bude večeřet s Abrahamem a raněný mu odpovídá. Pán Bůh ví, že bych radši nežral. Ale ona je křesťanka, katolička. Neměla by následovat toho vojáčka na cestě vzpoury. Měla by být naplněna pokorou, měla by se radovat, že po životě, který nebyl lehký, jí kyne odměna na nebesích. Ale cítila, že lpí na životě a že by se přetvařovala, kdyby říkala něco jiného. Chtěla žít s tímto starým tělem, churavým a chátrajícím jako stroj, který dosloužil. Podobna staré královně v pohádce. Toužila po živé vodě. Dívala se na to, jak se zářící krystal na vánočním stromku pomalu otáčí a znovu se usmála. Prahne po živé vodě a pije vodu karlovarskou, protože jí to její lékař nařídil.
1: Ta věc zářila jako hvězda. Syn staré paní si toho všiml, když si od jedné ze svíček na vánočním stromku zapaloval cigaretu. Potom usedl, pomalu kouřil a mlčky se díval na malého človíčka, který se, ručkama ještě nešikovnýma, opatrně dotýkal ozdob na spodních větvích smrku. Z kuchyně slyšel tlumené cinkání umývaného nádobí, hovor a smích. Bylo mu dobře, ale cítil se velmi unaven. Byl to pocit, který ho teď téměř neopouštěl. Vracíval se domů pozdě, s tupým tlakem v hlavě a umiňoval si, že navštíví lékaře, třeba že tušil, že je v podstatě zdráv. Měl svou práci rád a dával jí všechny své síly, jako dobrý hráč sedící nad složitou šachovou partií. Ale byl už unaven. Budete-li hrát šachy 10 nebo více hodin denně, soustředěně, tvrdě a na výhru, protože jste osobně zodpovědný za výsledek, odvezou vás dříve nebo později do sanatoria. A je to o to těžší, že už mu není 20 let. Vzpomínal si, jak mýval kdysi docela rád veliké úkoly a jak se na ně vrhal s radostnou a vyzývavou zuřivostí. Byly to výbuchy pracovní energie, ale potom přišel odpočinek. Zasloužený a s klidným svědomím vychutnávaný. Ale dnes je úkolů mnoho, časově se překrývají a nedovolují člověku vydechnout. Možná, říkal si, že na to jdu špatně. To, jak jsem pracoval před 20 lety, byl styl sprintera. 100 metrů, 200 metrů, s tmou v očích a srdcem v hrdle do cílové pásky, pak tepláky, srovnat tep a dech, praštit sebou na znak do trávy a zavřít oči. Ale dnes se běží maraton a já s tím sprinterským stylem si počínám na trati jako blázen a třeba ani nedoběhnu. Zamyšleně se díval na zářící krystal vysílající duhové signály a najednou si v té souvislosti vzpomněl na umělou družici letící prostorem. A právě tváří v tvář tomuto hrdému symbolu své generace pocítil, že on sám je malý, unavený pozemšťan. Noviny celého světa tehdy říkali, že brána ke hvězdám je otevřena a i on byl nesmírně vzrušen, nadšen a dojat. Ale zároveň si s pocitem jakéhosi zahambení uvědomoval, že po nových světech netouží, protože všechno, co miluje, je na této zemi. Měl proto tisíce rozumných důvodů a přesto cítil potřebu hájit se sám před sebou, jako člověk, který opouští jednotku uprostřed boje. Bylo nutno si ujasnit, co se to s ním stalo a jak k tomu vlastně došlo. Léta plynou a člověk denně se holící nemá před zrcadlem pocit, že se mění. Je takový, jako byl včera nebo před týdnem, ale račte se podívat na fotografii starou 20 let a ukažte ji svému dítěti. Jste-li na ní sám? Dobrá, ale je-li to fotografie skupinová, řekněte tomu děcku rovnou, že vy jste ten třetí zleva, aby vás marně nehledalo. A čert vzal fyzické stáří, ale duševně se nemá stárnout. Viděl kdysi před mnoha lety takový obrázek, kreslený vtip v novinách. Vysoko v horách, až někde nad oblaky, stojí na kamenném převisu nerovná dvojice mužů. Mladý opálený mladík, v jehož tváři je vepsáno nadšení z dosaženého cíle, a starší, schvácený a nevraživě se tvářící tlouštík. Proč se tenkrát smál a krutě bavil na účet toho kondelíkovsky vypadajícího turisty a proč dnes po letech se mu už zdaleka nezdá tak hloupé to, co ten pán svému mladšímu druhu rozmrzele povídal. Tak vám pěkně děkuju. Honíte mě po všech čertech, vytáhnete mě polomrtvého na tuhle nesmyslnou kupu kamení a teď se rozplýváte nadšením, jak je dole krásně. To jsme tam nemohli zůstat. Ano, říkal si, toto je pohled na duševní fotografii starou 20 let. A stalo se něco, co se na skutečných fotografiích nestává. Tehdy dávno byl on ten rozesmátý chlapík vlevo. A teď je vlastně tady ten. Vedle ten starší nevrlý, ten, co už netouží po hvězdách. A kdyby ho někdo vyzval, aby vstoupil do meziplanetárního letadla, kladl by si otázky. Neptal by se, jako ony žáby v Nerudově básni, jsou-li tam žáby taky. Ale chtěl by vědět tohle. Jsou tam průzračné řeky, u nichž je možno ležet a naslouchat běžící vodě? Zvedá tam srnec prudkým pohybem svou ušlechtilou hlavu, odjetele mokrého raní rosou, aby napjatě naslouchal? Voní tam lesy pryskyřicí, rostou tam hříbky. Hůčí tam včely v korunách rozkvetlých lip. Má tam nějaký smysl zahradnický nůž, štěpařský vosk a svazek líka? A potom by možná sebral všechnu statečnost, kterou člověk potřebuje k tomu, aby se nebál být směšný, a zeptal by se, je tam aspoň jeden dobrý hotel se slušným stravováním?
2: Ta věc zářila jako hvězda. Dítě stálo pod stromečkem, upřeně ji pozorovalo a prudce zatoužilo chytit to světýlko do ruky. Smí se to? Na ta ostatní světýlka se sahat nesmělo. Babička řekla, že to pálí. Úmysl, pro který byla postoupena obtížná cesta pod strom, byl zapomenut. Původně v tom byl medvěd. Krásný měkký medvěd, který seděl mezi ostatními dárky a jmenoval se Míša. Teď už půl hodiny byl Míša jeho a bylo nutno se oň starat. Medvíci jsou masní a mají rádi sladké věci. A sladké věci jsou na tom stromě v rohu pokoje. Chceš, Míšo, bonbon? Míša chtěl. Bylo tedy nutno vydat se na cestu. Opatrně, protože okraj koberce je záludný a na podlaze jsou různé krabice, o něž je možno zakopnout. Teď stál chlapec pod stromem se zatajeným dechem, protože objevil zářící světélko krásnější než ta ostatní a chtěl je. Bylo nutno stoupnout na špičky, víš, ještě víš, až to bolelo. Ale pak se prsty dotkly hvězdy. Nitka se přetrhla, strom se zachvěl a dětské oči se naplnily úžasem z poznání, že jiskřící hvězdy nepálí a je možno se jich zmocnit.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Už několikrát jsem tu v pořadech Divadla pro vaše uši připomněl, že Zdeněk Jirotka nemohl chybět v té půvabné, protože tak různorodé skupině vypravěčů, která si v 60. letech říkala v rozhlase Sedmilháři. Vypravěči, kteří si nevymýšleli, ale dokázali na rozhlasové vlny vrátit kouzlo příběhu, humorné historky a šťavnaté poenty. Zdeněk Jirotka, František Vlček, Jindřiška Smetanová a mnozí další. Zkrátka, skvělí pozorovatelé života a jedinečných životních situací. Tak je tu máme zase na chvilku zpátky. A pokud je vám s Divadlem pro vaše uši dobře, tak zase brzy někdy naslyšenou.
2: My jsme jednou hráli vzrušující zápas, samozřejmě SK Vyšehrad, v jedné obci u Prahy, kterou nemůžu jmenovat, když mám poblíž chatu, oni by se mi mohli jak si ještě dnes mstít. Je to blízko Dolních Mokropec. Tam jsme hráli opravdu vzrušující zápas, který celkem nevybočil, jak píšou novináři, jak si zmezí. Pokud kdo zná, jak se hraje fotbal na vesnici, tím víc, když tam bylo hřiště, který je známý tím, že je strašně z vršku nebo do vršku. Zkrátka, jedna branka je dole, jedna je nahoře. Což dává tomu fotbalu svůj, jaksi, své rásta, tento hřišti. A jsou tam drny, obrovský drny. A teď jako zápas plynul a najednou nastalo strašlivý drama. Soudce nasídil proti domácím desetimetrový kop, tedy desítku. Načež to bylo to vřelo, jak v tom Miláně, víte, třeba, že tam bylo jako 300 lidí, ale vřeli, tedy ohromně. A na hřiště vniknul první starosta obce a ten prones památný výrok, ten přiskočil k soudci a zařval velikým hlasem: toto hřiště je na mém poli a na mém poli se tahle desítka kopat nebude.
3: Jak jsi říkal o tom hřišti, že bylo z kopce, tak to já jsem věděl o jednom hřišti na malém městečku, kde obě branky byly dole, ale centr byl nahoře, víš? Takže tam se to hrálo tak, že najednou na tom vršku se objevil half a říkal: pozor, už jdou! No tak to je taková historka stará z vojny. Když jsem sloužil na východním Slovensku, tak jednou tam bylo takové cvičení několika dní a byli tam záložníci, kteří se mě tehda zdáli jako strejci, starší páni a tak. A bylo to v noci, byli jsme v lese, hořeli tam ohně, pršelo a přišel tam generál a ten měl plášť do deště a přilbu, takže mu nebyly vidět distinkce. No a jeden z těch záložníků viděl taky staršího člověka, tak si myslel, že je to jeden z nich a šel k němu a říkal mu: nemáš cigaretu? Generál řekl: mám. Sáhl po ten plášť, vyndal pouzdro, nabídl mu cigaretu. On takhle ťukl do čepice, říkal: tak ti děkuju. No a generál odcházel. Jenomže tohle všechno viděl nějaký rotmistr, který tedy leknutím zdřevěněl a pak se vrhl na toho záložníka a říkal mu: člověče, co blázníte, co mu tyká, tedy to je velitel divize, generál ten a ten. Načiž vojáček se lekl dodatečně, běžel, předběhl toho generála, postavil se do pozoru a říkal: pane generále, promiňte, že jsem si řekl tu cigaretu a hlavně mě odpuste, že jsem vám tykal. A generál říkal: no, nic se nestalo, ale dám vám jednu radu. Neskoušejte to na poručíkovi.
4: To je velmi.
2: Mě právě mě napadlo něco o hudbě. Je to taková historie o našem jednom z nejlepším teda fotografovi Sudkovi, který před 15 lety vyfotografoval svý přátelé, kteří se brali, že jo. Zkrátka vyfotografoval, udělal zmáčknul svadební snímek. No a dalo se očekávat, že to bude tedy jistě nádherný dílo, protože on opravdu to umí. A teď jako ty manželé tak spolu žili a jako čekali na ten snímek, když uběhla pár měsíců, tak si opováželi, volali k Sudku, jak je to s tou fotografií svadební, a on říkal: už se na tom pracuje, už hudba hraje, to je takový jeho úsloví, už hraje hudba, už se na tom pracuje. No a teď oni zas začas zavolali, on to zas nebyl zas zavolali, zas už hudba hraje, už se... Zkrátka, hudba hrála 15 let a pracovalo se na tom 15 let a po 15 letech se ozval sám Sudek a volá jim asi toto. Helejte, tak já jsem to vyvolal, víte, a ono to není moc, víte. Máte ještě ty samý šaty, co jste se v něm brali? Že bych to vzal ještě jednou.
3: Já jsem si teď vzpomněl, když je Škubínovi bylo 100 let, tak jsem si vzpomněl, jak jsem s ním jednou hrál karty. To bylo po válce a já jsem byl v nakladatelství Borový.
5: Zdeněk Jirotka.
3: Měl jsem tam místo takového jako lektora. A jednou přišel ředitel Pilc za mnou a říkal mě, poslechněte, umíte licitovaný mariáš? Já jsem říkal, no umím, a co má být? A on říkal, tak podívejte se, seberete se s patákem a pojedete do restaurace na Bořislavce. Tam v té restauraci je Škubín, má hroznou chuť si zahrát mariáš a nemá s kým. Ale ne, abyste ho obehráli. Tady jsou peníze a ty prohrajete. Jsem říkal, prosím. Tak jsme se sebrali s patákem a jeli jsme na Bořislavku. No a tam byl Kubín, čekal na nás, nedočkavý. Tak jsme si sedli a začali jsme hrát. Jenomže, jak si velmi brzo jsme zjistili, že prohrát s Kubínem to je hrozně těžká práce. No tak teď jsme ovšem nevěděli, co máme dělat. Za této situace, pamětlivý toho příkazu a měli jsme ty fondy tedy na tu prohru. Tak pak jsme to řešili tak, že buď to paták nebo já jsme vylicitovali nějaký nesmysl. Já jsem třeba řekl 107 červených, vůbec jsem to neměl. Paták mě to fleknul, já jsem si dal re, on dal su. No já jsem to prohrál a platil jsem patákovi a Kubínovi. Pak zase paták něco vylicitoval, já jsem mu dal flek a on platil mě a Kubínovi. No a protože jsme to takhle dělali soustavně, tak za chvilku se před Kubínem ty dvacetničky a korunky začaly zhromažďovat a on se tak mile rozvášnil a říkal, vy kluci žený, já vám ukážu, jak se to hraje.
6: No tohle já ohromně jako uznávám takovouhle situaci a ovšem některé věci jsou, které se dají vykládat, protože jde o lidi tak rozkošní, který se určitě nebudou zlobit, když se o nich mluví. A protože jsou to lidi neobyčejně zábavní, tak třeba na malý straně je úžasný kominík pan Růžička. To já nesmírně ctím. On ponosí k uniformě kominický takový brejličky a vypadá spíš jako profesor filozofie nasazený v akci 70 tisíc, tedy do kominictví. Ale je to rodinná záležitost a už to dělal jeho tatínek a on dokonale ovládá všechny ty malostranský průlezový komíny a to je k nezaplacení. A já jsem jednou přišla do železa a ten železář dával nějaký paní obsat recept na tvarohový knedlík s teplým jahodovým kompotem. A já jsem říkala, jak to, že to dáváte v železáři? A on říká, no to je od pana Růžičky. A tedy recept od pana Růžičky, to je vždycky dokonalá záležitost. A začal mi vykládat, že tedy s panem Růžičkou se bavit o kuchařství je zážitek. A když k nám vždycky jednou za rok přišel pan Růžička vymetat kominy, tak já jsem si s ním skutečně povídala o kuchařství a on to neobyčejně ovládal a tak jsme pili kafe a on v tom kominickém a já proti němu a povídali jsme si o vitamínech a jednou jsme došli jako k tomu, co by si z nás dvou, kdo přál, tak nějaký velký a krásný přání. A já jsem říkala, no a co byste si tak přál vy, pane Růžička? On říkal, víte, já mám jeden velký sen. Sektorovou kuchyň. Tohle je tak krásný, ten kominík v tom kominickém, když si přál tu sektorovou kuchyň. A pak zase jsem se s ním setkala za rok a tak jsem se ptala, co je novýho, pane Růžička. On říkal, no stala se mi taková zajímavá věc, víte, na jednom vyslanectví, protože on ho obhospaduje, teď to neřeknu. On se stará prostě o vyslanectví a tam začali poprvé topit a byla nějaká recepce, samozřejmě jim začali šíleně kouřit kamna. A vypadalo to, že to úplně zahubí tu společenskou událost a začali schánět pana Růžičku, protože to byla jediná záchrana. A on se vracel z práce a před domem stál perleťově šedivý boura, který něco uchvatně nádhernýho v takový ty perleťový šedí. A tam byl zaměstnanec vyslanectví a pro boha ho prosil, ať tu situaci jde zachránit. A ten pan Růžička mi říkal, víte, já samozřejmě jsem řekl, že hned půjdu, ale já mám rád hezký věc, já si jich vážím a mně to bylo tak líto, abych mu umazal ten bourák, že jsem si koupil balicí papír a zabalil jsem se a teprve jsem si do toho fára set a pořád jsem si takhle ten papír držel, abych se mu cestou nerozbalil.
3: No tak prosím, já to vykládám s určitými rozpaky, protože tam jsou taky tragické motivy. Majitelka domu, v němž jsem bydlel, velmi stará paní, měla stupňující se sklerózu a nakonec se pomátla. Ztrácela paměť a tak. Ale v době, kdy ona už nevěděla, jak se jmenuje, kde bydlí, kolikátého je a nic, tak si docela jasně vzpomínala na své dětství a na svá dívčí léta. A v té době ona si vzpomínala na městečko, z kterého pocházela, a to byla Mladá Vožice. Tak ona mě třeba viděla, že dělám něco na zahradě, viděla mě z okna, nepoznala mě, šla za mnou a dost přísně se mě ptala, co tam dělám. A já jsem říkal, no vidíte, paní domácí, tady pleju jahody. A ona říkala, a vy tady teď budete? Jsem říkal, no budu, dokud to nedodělá. A ona říkala, a vy budete bydlet u redaktora Jirotky? A já jsem jí říkal, paní domácí, já jsem Jirotka. Ona říká, depak, vás já znám z Mladé Vožice. No a pak po čase soudní lékaři rozhodli, že ona už nemůže zůstat mimo ústavní péči a mě jako požádali nebo nařídili, abych ji do té ústavní péče převez. Tak jsem to udělal, přišli jsme tam. No a tam jsem prožil jeden z otřesných okamžiků svého života. Člověk tam nejde rád ani s tím nemocným a tak. No, byl tam nějaký mladý lékař. Ten přišel a říkal, kdo přivedl tu pacientku? A já jsem říkal, já. A on říkal, prosím vás, pojďte se mnou vedle. Tak mě zavedl do takové malé kanceláře, tam měl takový dotazník, tam byly rubriky, jako kdy to začalo, ta nemoc, jak rychle to pokračovalo a tak. No a než to začal vyplňovat, tak mě říkal, jak vy se jmenujete. Já jsem říkal, já se jmenuji Zdeněk Jirotka. A ono toho formuláře zvedl hlavu a říkal mě, já vás znám z Mladé Vožice. To bylo něco tak otřesného, já jsem se prostě hrůzou spotil. Pak vyšlo najevo, já jsem skutečně jednou v životě v Mladé Vožici byl, měl jsem tam nějakou besedu a tenhle mladý člověk tam byl jako student a pak dodělal medicínu a teď je tedy lékařem v té nemocnici, ale nespomínám si, že bych se byl tak vyděsil jako tenkrát.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

pátek stál, tak